0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna, Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
2: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
4: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
3: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
2: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
3: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
2: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
3: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
2: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
3: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
2: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
3: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
1: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhle tím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fretku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fretka je zvědavá, zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fretky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fretky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fretka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fretka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

většího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně

0: pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrové kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto grill po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hnijí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu, což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnal a pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.

0: a začneme u něj doma. V Novém Zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
1: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
1: Protože to je jediný, co si pamatuju.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný muster, nebo každá rodina to měla jinak?
1: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My Kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
1: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny přivdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
0: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v Chinští na Kinský?
1: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek Vchynský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát Kinský.
0: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
1: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
0: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
1: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože tu měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
3: Bratr byl vyšší nebo menší?
1: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
3: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale. Kolik měříte, Františku?
1: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
3: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
1: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
3: Jakou měli neřest?
1: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil. V Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
3: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
1: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
3: Už tehdy byly hypotéky?
1: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
3: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
1: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
3: A proč jste to koupili vy?
1: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, Josef Kinský, se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím, na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá. A současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se Inety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychovávána k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začal generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. Jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že mám tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. A dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne. Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné zbal 3.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony a teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat, tak možná, ne, netrpím slavománií, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200-letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: nejraději. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánu vídeňského architekta Jindřicha Kocha, prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak, úplně to tak vypadá, ano. Ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo netryská?
4: Teď
3: ne,
4: tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Byl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No, myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma?
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili Kinč někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu. Takže, a ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

Rodkinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Cenu za přínos kinematografii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech převzal herec Dustin Hoffman. K telčskému rybníku se přesunula 4-tunová socha psa. Na řeckém Rodu zemřel 19-letý Čech, srazilo ho auto. Ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné ráno přeje Jaromír Kulhánek. V Karlových Varech začal 60. ročník filmového festivalu. Křišťálové glóby na zahajovacím večeru převzali herci Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
2: Šedesátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi 10 českých herců a zpěváků se skladbami upravenými na míru festivalu.
3: Divákům těm je tuhej, i když nic neuvítěj.
2: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
4: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
2: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
5: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
2: Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: Štěpnický rybník v Telči hlídá socha psa. Autorem 4-tunového drátěného zvířete je umělec František Skála. Dílo vytvořené v roce 2022 už bylo dřív vystavené v Drážďanech, Liberci a naposledy ve Zlíně.
6: Dílo s názvem Vulpes God stojí na hrázi. Instalace plastiky slouží jako upoutávka k chystané výstavě Františka Skály, která začne 5. srpna v městské galerii Hasičský dům. Socha psa zůstane na místě podle autora minimálně po dobu výstavy. Veronika Bartes-Vohrelíková, Český rozhlas.
0: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Kapverdy zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Bystřici nad Prnštejnem teď mají 11 stupňů, v Černovicích 9. Ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 na Vysočině se teď jezdí bez nehod. Aktuální dopravní problémy nemáme hlášené ani z ostatních silnic kraje. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, přejeme vám hezké vstávání a dobré ráno. Už za pár minut také otevřeme kalendárium a mimo jiné zjistíme, kdy se uskutečnila první akce na Strahovském stadionu a jaká to byla.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Jaroslav Uhlíř na Českém rozhlasu Vysočina. 5:11. Přejeme dobré ráno a pojďme otevřít kalendárium.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Boloni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II. Na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná Pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.
0: Dnes bude převážně slunečný, ale dosti větrný den. Podrobnosti uslyšíte už za chvíli v našem vysílání. A teď už hezký poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, je tu nový den, sobota 4. července a my pro vás budeme mít už za pár chvil také tipy na víkend. Hrady a zámky dnes v noci totiž ožijí historickými postavami a kde všude chystají program, uslyšíte. Zůstávejte s námi.
1: Počasí.
0: Teď se ale pojďme ještě podívat, jak to vypadá aktuálně s teplotami na Vysočině. Ty se pohybují mezi 8 a 12 stupni. V Bystřici nad Pernštejnem je právě 10 stupňů, Libice nad Doubravou 8 a Brtnice 12 stupňů. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se bude oblačnost postupně zvětšovat a večer už bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví přehánky nebo slabší déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat bude mírný hlavně na jihovýchodě kraje, přechodně i čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři, máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Tereza Krndlová, přiblížila se půl šestá a v tomto čase přinášíme pár kulturních tipů, jak strávit tento víkend. Třeba Svatoprokopská pouť, ta láká do Třebíče na zámecký park a nádvoří, kde bude připraven program po oba dva dny, v sobotu i v neděli. Tradiční slavnost bude plná řemesel, historie a také zábavy pro celou rodinu v unikátním zámeckém areálu, tak se tam dnes určitě zastavte. A další místa, kde se něco děje, tak na ty nás teď pozve kolegyně Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Kdo touží vyrazit do tropů a prohlédnout si tamní zajímavou faunu, nemusí utrácet za dalekou cestu. Tento víkend stačí vyrazit do zámku Žďár nad Sázavou na zážitkovou výstavu nazvanou Cesta do pralesa. Živé tropické druhy žab, brouků, hadů, ještěrek si můžete zblízka prohlédnout ještě dnes a zítra od 10 do 5 hodin na třetím nádvoří zámku. Do Sněžného se vydejte, pokud máte rád legraci na vodě. Sněženská lávka a nepcákání na kovárně jí slibuje. Dnes od jedné popoledni vypukne velký závod přes lávku nad hladinou rybníka Kovárna na kole s trakařem i ve trojicích. Vítězové se mohou těšit na pestré ceny a diváci na zábavnou podívanou. Tento víkend mají program na spoustě zámků i hradů v našem kraji. Například v Lipnici nad Sázavou zažijete lipnické noční prohlídky aneb když Hašek prováděl. Večerní procházka slibuje setkání s Jaroslavem Haškem, Švejkem i Raimundem z Lichtenburka, Kateřinou z Landštejna a mnoha dalšími. Prohlídky začínají dnes v 19 a ve 21.30 a je nutné se předem přihlásit. Na Roštejně se předvedou členové divadla Karla Čapka z nedaleké Třeště. Už po deváté připravili představení o zakladatelích hradu rodu pánů z Hradce. Hrané prohlídky nazvali Proslávu zlaté růže a přenesou v nich návštěvníky do 14. století. Účinkuje více než 50 herců ve věku od 2 měsíců až po více než 80. Prohlídky začínají v 10 hodin, poslední je o 16:30 a hlavně potrvají dnes, zítra i v pondělí. A zítra začínají dvoudenní středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem. Šermíři ukáží návštěvníkům, že meč není jen kus železa. Uvidíte také bramborové divadlo ve sklepení, tržiště plné pokušení a lidová řemesla. Příjemný letní a prodloužený víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Děkujeme a já ještě dodám, že všechny tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Tak se podívejte a hezkou zábavu přejeme.
2: Léto na hradě Orlík nad Humpolcem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Tak to byl Brian Adams na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, a teď už tu máme také aktuální zprávy, přináší je Jaromír Kulhánek.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Obchody můžou zůstat v neděli i v pondělí otevřené. Svátek Cyrila a Metodě ani den upálení mistra na Husa nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musejí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno nebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Stát už za letošek vybral od řidičů na poplacích za dálniční známky přes 5 miliard korun. Nejvíce prodalo 10denních známek, po nich následovaly ty roční. Zámecký areál v Třebíči oživí po celý víkend tradiční svatoprokopská pouť. Návštěvníci se můžou zabavit řemeslnými trhy, vystoupením kejklířů, kostýmovanými prohlídkami baziliky i dobovými atrakcemi. Je připravený i doprovodný program pro děti v zámeckých příkopech a na nádvoří. V Íránu dnes začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo z rakví bude do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šítským věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mašhad. Fotbalisté Jablonce si nakonec po vyřazení Karviné zahrají druhé předkolo konferenční ligy. Definitivně se tuto informaci jablonečtí dozvěděli ve čtvrtek. A přidáme předpověď počasí. Ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Doprava v kraji je v tuto chvíli plynulá, bez nehod nebo aktuálních dopravních problémů. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: O síle ticha, samoty a hledání vnitřního klidu si v dobrém dopoledni povídala Hela Dvořáková s americkým spisovatelem Peterem Shastou. Poslechněte si inspirativní rozhovor už za pár minut.

0: dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dospívala Marcela Holanová, je 5 hodin 39 minut. Včera jsme v dobrém dopolední přivítali amerického spisovatele Petra Shastu. V rozhovoru s Helou Dvořákovou mluvil o tichu, samotě i o tom, proč je dnes pro mnoho lidí tak těžké na chvíli vypnout. Co se stane, když si dovolíme být opravdu sami se sebou, bez telefonu, hudby nebo podcastu, tak to uslyšíte právě teď.
1: To je velmi dobrý postřeh. Sám to často vidím v kavárnách nebo na ulici. Mladí lidé se procházejí s mobilem před obličejem a ani nevědí, že jsou poblíž hory Shasta. Je to nádherná hora. Stačilo by, aby se podívali nahoru a doleva a hned by ji uviděli. Když by se podívali doprava, je tam další hora. Ale oni to nevidí. Vidí jen text a videohry, které zrovna hrají. Je to docela smutné. Když se ale naučíte sklidnit svou mysl, po chvíli zjistíte, že přímo ve vás probíhá hra, která je mnohem krásnější a mocnější než cokoliv, co vidíte na obrazovce mobilu. Chvilku to však trvá. Je to jako když se učíte pracovat s novým programem.
2: Říkám si, jak z toho tedy vystoupit? Z toho pohlcení tou současnou moderní technologií. Co když se rozhodneme to zkusit? Jak začít, aby člověk dosáhl toho, jak vy říkáte, zmiňovaného programu, aby se naučil s ním pracovat?
1: Právě tady přichází na řadu sklidnění mysli. Já tvrdím, že nejjednodušší způsob, jak toho dosáhnout, je pozorovat svůj dech. Nesnažíte se ho nějak ovládat. Jen pozorujete nádech a výdech, tedy zvedání a klesání hrudníku. Nezrychlujete ho ani nespomalujete. Prostě ho jen pozorujete. Vzestup a pokles. Vzestup a pokles. A pak najednou přijde myšlenka, že je to hloupé a že se vlastně nic neděje. Je to jen myšlenka. Nechte ji být. Řeknete si, mám trochu hlad. Zajímalo by mě, co je v lednici k jídlu. I to je jen myšlenka. Nechte ji odplynout. Napadne vás. Myslím, že bych měl někomu napsat. Je to opět pouhá myšlenka. Nechte ji být. Takhle to zkrátka nechávejte plynout. Vraťte se zpět k dechu, klesání a zvedání hrudníku. Když to děláte dál, začnete postupně cítit teplo v hrudníku a uvědomíte si, že vědomí, které vás udržuje naživu, je zakotveno právě tam.
0: Už dnes po 11. hodině vám nabídneme sobotní sestřih toho nejzajímavějšího z pořadu Dobré dopoledne Českého rozhlasu Vysočina. Uslyšíte také rozhovor s primářem zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, panem doktorem Michalem Pačiskou, o tom, jak zvládnout tropická vedra. S doktorkou Alexandrou Vosátkovou a Klárou Roterovou představíme program pro děti a dospělé, když držíš otěže, a Jana Kožichová doporučí inspirativní prázdninové čtení. A nejen to, tak si to určitě nenechte ujít.

0: Je právě 6:15. Ladíte Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám pohodové vstávání a pojďme se podívat, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Teploty se teď na Vysočině pohybují mezi 8 a 12 stupni, Černovice hlásí 9 stupňů, Moravské Budějovice 12 a v Přibyslavě 10. Ráno má být skoro jasné nebo i jasné. Během dne se pak bude oblačnost postupně zvětšovat a večer už bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví přehánky nebo slabý déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat bude mírný, hlavně na jihovýchodě kraje, přechodněji čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout. Tak to tedy vypadá z předpovědi počasí na 4. červenec.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla Lucie Vondráčková, blíží se 6. hodina. Pokud byste chtěli vědět, jaká je budoucnost lidstva, několik čísel a zajímavostí, teď nabídne v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás. Věděli jste, že obavy z přelidnění planety měli lidé už koncem 18. století? Konkrétně v roce 1798 varoval britský ekonom a pastor Thomas Malthus před katastrofickým hladomorem, přestože tehdy planetu neobývala ani miliarda lidí. Podobné vize šířil v 60. letech 20. století americký biolog Paul Ehrlich. Jehož kniha Populační bomba podnítila drastické vládní programy a nucené sterilizace v rozvojových zemích. Populace skutečně prudce rostla. Z 1 miliardy v roce 1804 na dnešních 8. Současná data ale ukazují, že tempo růstu se dramaticky zpomaluje. Zatímco v roce 1963 činil roční přírůstek 2,3%, dnes klesl pod 1%. Za tímto zvratem stojí paradoxně úspěchy průmyslové revoluce, lepší hygiena, medicína a především vzdělání žen. Ve vyspělých zemích, jako je Itálie či Jižní Korea, už dávno nedosahuje porodnost hranice 2,1 dítěte potřebné pro udržení stavu. Hlavním tahounem tak zůstává subsaharská Afrika. Ovšem i tam se s rostoucí životní úrovní očekává pokles porodnosti. Podle OSN dosáhneme 10. miliardy kolem roku 2057, ale poté se trend zřejmě obrátí a lidstvo začne poprvé v historii pozvolna vymírat.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Na náměstí v Telči vyměnili energetici víc než půl kilometru kabelů. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Historické centrum Telče bude mít stabilnější dodávky elektřiny. Energetici dokončili na náměstí Zachariáše z Hradce výměnu desítek let starého kabelového vedení. Práce vyšly na víc než 4 miliony korun. Technici vyměnili víc než půl kilometru kabelů. Uvedl to mluvčí společnosti E.ON Lubomír Budný.
2: Obnova kabelového vedení v historickém centru Telče byla nezbytná, zvláště kvůli stáří původních kabelů, které pocházely ze 60. až 80. let minulého století. Nové rozvody tak výrazně zvýší kvalitu a stabilitu dodávek elektrické energie v této lokalitě.
0: Meteorologové varují před klíšťaty. Na většině území je jejich aktivita na 4. stupni z 5. To znamená vysoké riziko. A situace se v příštích dnech ještě zhorší. Upozorně na to Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu.
3: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo dole na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to trošku jako i s tou teplotou a se srážkama. Čili my jsme teď měli takový suší období.
0: Lidé by proto v příštích dnech měli dodržovat preventivní opatření. Měli by používat repelenty a po návratu domů z přírody by se měli důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy. Slováci dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
4: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží dvě kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do 4. kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Krejčíková už jeden duel proti krajance na turnaji zvládla, když porazila Nikolu Bartuňkovou 6-2 a 7-5.
1: Počasí.
0: V Třebíči a Hubenově teď mají 10 stupňů, v Libici nad Doubravou 8, ráno bude skoro jasno nebo polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte v brněnském směru dálnice D1 na 162. kilometru u Velké Býteše. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto a podobné to je také v opačném směru na 112. kilometru u Jihlavy. I tam buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jestli jste ochutnali kvašenou zeleninu nebo kysané mléčné výrobky a neudělali vám hned dobře, vědci radí, zkuste je znovu. Proč? Tak to povíme už za pár chvil v našem vysílání.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: 6:12, hladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, přejeme vám hezké vstávání a dobré sobotní ráno. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem, odhadují vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
2: Je to nějaký fyzikální jev,
3: ano,
2: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír, fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: My vědci rádi říkáme titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Český rozhlas.

0: Aktuální čas 6 hodin 17 minut a vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Turistické trasy už nevedou jenom skrz Vír na Bystřicku, ale i okolo něj. Správce tamních skalních ferat vytvořil dva zcela nové okruhy. Od dneška se na ně můžete vydat podle značek, s mapou nebo s aplikací. Více o tom uslyšíte už za 5 minut.
1: Počasí.
0: Navíc má být poměrně příjemné počasí, třeba na procházku, i když bude trošku větrno. Aktuální teploty teď je na Vysočině 8 až 13 stupňů, ve Velkém Meziříčí 8, v Dukovanech 13 a v Telči aktuálně 11. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne se bude oblačnost postupně zvětšovat a večer už pak bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví také přehánky nebo slabší déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat bude mírný hlavně na východě kraje. Přechodně i čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neústupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: na Vysočině.
1: Při dnešním setkání rodáku otevře Vír na Bystřicku nové turistické okruhy. Nově tam totiž v přírodě vede kratší modrá a delší zelená trasa. Pokud se ale někdo neorientuje podle turistických značek, může si cestu otevřít v aplikaci. Kromě nových okruhů si lidé v telefonu prohlédnou taky plánek ke stávající ferratové adrenalinové trase po skalách.
2: Pěší turistika je kolem Víru docela vyhledávanou aktivitou. Teď si můžou lidé projít ale i nové okruhy, které propojují různé stezky v jeden celek.
3: My ve Víru máme červenou trasu, modrou trasu, žlutou i zelenou. Všechny barvy klubu českých turistů tak se tady prochází. A když vlastně přes všechny ty stezky uděláte nějaký takový okruh, jako který jde kolem té obce, tak oni vytváří potom s tím okruhem křižovatky.
2: Popisuje autor okruhu a správce vírských ferat Slávek Matuška, že v podstatě pospojoval již stávající trasy tak, aby vznikla stezka, která začíná i končí přímo ve Víru. Nejdelší zelený okruh má 6,5 kilometru, s převýšeními a se zastávkami na vyhlídkách je to v podstatě celodenní výlet.
3: Kdo chce, tak to může udělat fakt krásnou celodenní túru se zastávkama na těch místech, anebo si to rozloží na dva dny. A to je vlastně takovej ten cíl pro toho, kdo se tady teďka chce živit turistikou, a tak zůstat tady vlastně v obci živý jenom cestovním ruchem, tak znamená trošičku ty lidi si tady podržet.
2: Podle Slávka Matušky jsou nové trasy jedním ze způsobů, jak získat místním ubytovatelům klienty na nocleh. Současně ale okruhy upozorní na řadu různých vyhlídek.
3: Ten Vír je taková arena a vy jdete a naproti už přes údolí vidíte místo, kde budete třeba za 6 hodin, nebo ne,
4: jo, jak za nějakou dobu.
3: Za 3, za 4 hodiny. A pak, jak na tom místě jste, tak zase vidíte to místo, kde už jste byla. Jestli opravdu tím okruhem budou chodit lidi, tak na sebe uvidí navzájem.
2: Trasa je samozřejmě značená.
3: Tak, jak to má klub českých turistů, aby prostě nebyla vůbec jako šance zabloudit, tak já samozřejmě jsem si trošku jako načetl tu jejich správnou metodiku značení. Ono to má nějaký jako pravidla toho, aby ten člověk ve správném úhlu viděl správnou značku, kterou má ze svého směru, když přichází.
2: Všechny okruhy budou ale i ve speciální aplikaci, podle které se můžou turisté také řídit. V obci seženou případně zájemci také papírové mapy s vyznačenou cestou. Na vznik těchto materiálů přispělo vedení Víru z participativního rozpočtu. Pokračuje pirátský starosta Ladislav Stalmach.
5: Krátka tak jako zlepšujeme to okolí, nebo zlepšují si občané to okolí, správně řečeno, protože přicházejí s vlastními nápady, pak o nich musí přesvědčit ty hlasující. A projekty, které dostanou nejvíce hlasů, tak je pak realizujeme z obecních prostředků.
2: Právě mapové podklady, ať už tištěné nebo v aplikaci, jdou tedy z obecních peněz. Vedení Víru dává vítězným projektům až 200 000 korun. Z Víru Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jsou tu aktuální zprávy a přináší je Jaromír Kulhánek.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi milion odběratelů, zejména v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak značné komplikace ve výrobě, dopravě i ve službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů, jak potvrdila minulý týden mezinárodní expertní skupina. Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezonu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bike parky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Třeba na Šumavském Zadově se mezi novinkami objevily také horské káry, na kterých lidé jezdí po sjezdovkách. V Jihlavské zoo si dnes návštěvníci prohlédnou nové venkovní expozice. Na 11. hodinu je plánované slavnostní otevření výběhu pro kočky pouštní a karakaly u pavilonu žiraf. Návštěvníky čekají i komentovaná krmení zvířat nebo další program. V Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Fotbalisté Kolumbie postoupili jako poslední do osmifinále světového šampionátu. V zápase s Ghanou jim k vítězství stačil jediný gól. A ještě předpověď počasí. Ráno bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Zpomalte v pražském směru dálnice D1 za 113. kilometrem u Jihlavy. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Třebíčí začátkem týdne projel první noční autobus. Linku, která vyjíždí 4 minuty po půlnoci, si vyzkoušela i naše reportérka. A jaký je o ní zájem, zjistíme za chvíli z naší reportáže. Zůstaňte s námi.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívává Václav Necká, 6 hodin 38 minut. Lidé v Třebíči už nemusí o půlnoci schánět taxík nebo jinou soukromou přepravu, můžou totiž využít novou noční linku městské hromadné dopravy. Autobus vyjíždí 4 minuty po půlnoci od vlakového nádraží a za půl hodiny objede téměř celé město. První jízdu na začátku tohoto týdne měli pro sebe jen 2 cestující.
1: Dobrý večer, mohu se vás zeptat, neplánujete náhodou jet tou noční linkou?
2: Plánujem.
1: Skvělý, jsem ráda, že jsem tady jako potkala, do čím pojede. Kdybych se s panem řidičem povídala sama.
2: A to je dneska poprvý.
1: To je dneska poprvý, to začíná.
2: A jo, vlastně.
1: No. Tak já se svezu s vámi. Poprosím jména prvních pasažérů.
2: Čeněk Bouda.
3: A Vojta Kanta.
2: My jsme určitě už kolikrát nad tím přemýšleli vlastně, že proč to tady není, že to jakoby je škoda, právě když takhle v noci někam jdeme a vracíme se, tak buď to je, musíme taxíkem a dost často se ani nedostaneme do taxíku, takže to určitě je jako dobře za mě.
1: Kam vlastně jedete? Dlouho, kolik zastávek zhruba?
3: No já půjdu tak 5-6 myslím, takže přes půlku Třebíče, no, pěšky bych to měl třeba půl hoďky.
2: Já jdu vlastně až na konečnou, takže se teda svezu jako úplně oklikou, ale zase bych to měl fakt daleko jako pěšky, no, třeba 40 minut pěšky.
1: Tak to je ta linka pro vás jak dělaná?
2: Úplně perfektní právě, já jsem radost, jako fakt, že jo.
1: A zeptám se tak trošku drze, odkud jdete, že využíváte noční spoj?
3: No jdeme od kamaráda, byli jsme na pool party, takže...
4: V Horka domkách.
3: Takže i když nejsme tolik navádí teda, tak jako určitě to oceníme.
1: Já se jdu ještě vyspovídat pana řidiče, Novák Jakub. Jak jste si připravoval na první noční službu?
5: Je to takový nezvyk, že když jsme tady vlastně vždycky končili v 11 večer, tak to byl takový nezvyk, no, začínat takhle o půlnoci, no. Upřímně nečekal jsem asi úplně nějaký nával, protože, že jo, než si to tady jako trošku zaběhne, ale věřím tomu, že potom ty lidi jako to budou využívat, hlavně z těch vlaků, že jo, domů a tak.
1: Tak moc děkuju.
3: Nemáte vůbec zač.
1: Hezký zbytek večera.
3: Mám taky. Čau.
1: Noční linka, označená číslem 91, má i zpáteční trasu. Ze zastávky za Rybníkem vyjíždí před 16:00 ráno. O víkendu po 16:00. Z Třebíče Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Třebíčsku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je právě 6 hodin 45 minut, ladíte Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje, a my pro vás také zjišťujeme, jak to vypadá s počasím na Vysočině. Pojďme se tedy zeptat.
1: Počasí.
0: Podrobnosti má teď meteoroložka Jitka Kučerová. Já vás zdravím, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to tedy vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím?
2: Na obloze se nějaká oblačnost objevuje, ale v podstatě převažuje polojasno, možná chvílemi může jít obloha až do oblačna, ale je to takový, řekněme, přechodný vždycky stav. Pokud jde o teploty, tak ty jsou teď nejčastěji kolem 12 stupňů, no a vítr fouká od severozápadu až západu, zatím je nejčastěji slabý, ale jsou už i místa, kde fouká vítr mírný.
0: Jak to potom postupně bude vypadat během dne? Bude slunečno?
2: Částečně ano, hlavně v ranních a dopoledních hodinách by ještě mohlo převažovat polojasné počasí, ale znamená to i to, že už ta obloha může být až do oblačná. Právě té oblačnosti bude během odpoledne dál přibývat a tam už bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Zhruba někdy k večeru se mohou s nějakou zatím asi menší pravděpodobností i vyskytnout nějaké přehánky nebo slabší déšť, a to spíše v severní a východní části kraje, jak ta oblačnost, tak srážky budou patřit teplé frontě. Odpolední teploty nejvyšší 22 až 25 stupňů, no a vítr mírný během dne, hlavně na jihovýchodě kraje, přechodně i čerstvý severozápadní s nárazy tak do 50 km v hodině, a večer bude vítr částečně slábnout.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Na nejnižším stupni číslo 1.
0: A co nám slibuje neděle za počasí?
2: Neděle, ta už by měla být oproti dnešku s větší, mnohem větší pravděpodobností výskytu srážek. Už v noci, hlavně v severní a východní části kraje, se mohou vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, kránu budou srážky postupně od severozápadu přibývat, no a zítra převažující oblačno, občas i zataženo, a na větší části území se vyskytnou přehánky. Odpoledne to může být výjimečně také bouřka, večer by srážky měly většinou ustávat. No a teploty zítra ráno 14 až 11 stupňů, odpoledne 21 až 24, a zítra vítr sice svižnější, ale už jen mírný severozápadní.
0: Takže na výlet je potřeba přibalit do batůšku také deštník anebo pláštěnku. A já děkuji tolik, Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Mějte se pěkně, hezký den.
2: Děkuji, naslyšenou.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
3: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění, a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
4: Manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál, samozřejmě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hrado, řekni fór.
1: Na nádvoří Hradu Karlštejn potká Karel IV. Na mol opilého vojáka. Ten se potácí od studny k hradbám, helmu nakřivo. Meč tupí v ruce láhev vína. Vojáku, jak můžeš být ve službě takhle opilý?
2: Já slavím váš svátek, můj pane.
1: Ale vždyť dnes není Karla.
2: No není, ale je 4.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz

0: I hlavně o víkendech jezdí speciální autobusová linka pro turisty. Od hlavního nádraží je vozí po turistických cílech, jako je zoologická zahrada, Jihlavské podzemí nebo akvapark Vodní ráj. Jízda těmito spoji je pro cestující zdarma.
1: Autobus bude po turistické trase jezdit pouze po dobu letních prázdnin, každou sobotu a neděli. Spoje budou vyjíždět vždy ve 3:45 dopoledne a poslední jízda končí po 17:30 večer. Jízdní řád lidé najdou v aplikaci dopravního podniku nebo přímo na zastávkách, které turistický spoj obsluhuje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Náborový plat u policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 000 korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat o zhruba 5%. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něho mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
2: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 000 korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění, mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.
0: Metnarův předchůdce Vít Rakušan z hnutí STAN ale tvrdí, že vláda slíbila okamžité navýšení platů. Tak to podle něho kopíruje plán bývalého kabinetu. Rusko tvrdí, že dobylo východoukrajinské město Kostiantynivka. To je nejen významné průmyslové centrum regionu, ale také klíčový obranný bod na cestě ke strategickým městům Kramatorsk a Slavjansk, které stále ovládají ukrajinské síly. Moskva také uvedla, že kontroluje celou Luhanskou oblast. Ani jedno tvrzení ale neodpovídá mapám serveru Deep State, který situaci na frontě od začátku války monitoruje. Přesto ruský prezident Putin řekl, že se tak otevírá cesta pro další vojenský postup a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzení zatím nevyjádřil. Sport. Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v šance lize nahradí Karvinou, která byla vyřazená. Přijmutí nabídky komentuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
3: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
0: Dukla, která z první ligy sestoupila, nesouhlasí s rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění Artisu. Obrátí se proto na soud, řekl to majitel Pražanů Matěj Turek. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Moravských Budějovicích teď mají 12 stupňů, ve Vatíně 9. Ráno bude většinou polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Konají se tam tradiční farmářské trhy, Diagonála ale zůstává v provozu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a už za pár minut v něm otevřeme kalendárium. Mimo jiné zjistíme, kdy se uskutečnila první akce na Strahovském stadionu a jaká to byla.
4: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Vstáváte do slunečného rána, s vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. 7 hodin, 10 minut, právě teď je čas na kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes,
3: je sobota, 4. července. Svátek mají nositelé původem řeckého jména Prokop. S vámi je Petr Jungmann, hezký den. Prohlášení nezávislosti schválil americký kongres přesně před 250 lety, v roce 1776. Od té doby je 4. červenec státním a nejdůležitějším svátkem Spojených států. První akce na tehdy nově postaveném Strahovském stadionu se konala přesně před 100 lety v roce 1926. Konal se tam 8. všesokolský sled. Po pozdějších dostavbách se Strahovský stadion s kapacitou 220 tisíc diváků stal největším stadionem světa. Taky před 100 lety byla v Bologni založena italská motocyklová firma Ducati. Nevyrábí jen ďábelsky nadupané motorky, ale třeba i kola. Město v ruské enklávě Königsberg Královec bylo před 80 lety v roce 1946 přejmenováno na Kaliningrad. Krále Přemysla Otakara II., na jehož počest bylo založeno, ruským jménem připomíná pramálo. Chráněná krajinná oblast Moravský kras byla zřízena výnosem Ministerstva školství a kultury přesně před 70 lety, v roce 1956. Překvapivý a brilantní útok Izraelců v Ugandě na letišti Entebbe, operace Blesk, proběhla přesně před 50 lety v roce 1976. Jejím cílem bylo osvobodit 250 rukojmí z Palestinci uneseného letu Air France. Za pár minut bylo po všem a rukojmí byly v jiném letadle na cestě domů. V roce 1841 se v Chromči na Šumpersku narodil nejvyšší Čech v historii. Josef Drásal vyrostl na závratných 242 cm. Já přeju hezkou sobotu.
4: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 16 minut k tomu hladíte dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Užívejte sobotu. 12-letý Dan z dětského domova v Jemnici se těšil na fotbal a nové kamarády. Pořadatel, ale jemu a stovce dalších dětí z celé republiky na poslední chvíli tábor zrušil. Ředitelé podávají trestní oznámení a museli rychle schánět náhradní program. Podrobnosti o tom uslyšíte za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat na počasí. Teploty aktuálně 11 až 16 stupňů. Havlíčkův Brod 12, Jihlava, Hruškovy Dvory 13 stupňů a stejně tak je ve Vatíně 13 stupňů. Ráno je teď skoro jasné nebo jasné, během dne se bude oblačnost postupně zvětšovat a večer už bude převažovat spíše oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví přehánky nebo slabší déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni. Foukat k tomu bude mírný, hlavně na jihovýchodě kraje přechodně i čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 hodin 21 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. A kdo jezdí na dovolené nebo létá, tak jistě ví, že když už se na něco těší a pak to vlastně nedopadne, tak je to prozlost a je to zklamání. Víc než 100 dětí z dětských domovů takhle neodjelo na letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil ve středu, kdy měl začít první turnus. Potom přestal komunikovat. Opakovaně nereaguje ani na telefonáty reportérů Českého rozhlasu. Ředitelé dětských domovů zaplatili dohromady více než 100 000 korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli rychle zajistit pro děti náhradní program. V Jemnickém domově se na tábor chystalo 6 dětí, mezi nimi i 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: A na nové kamarády, nebo co bys tam rád dělal, kromě diskotéky?
1: Hrál nějaké hry, třeba fotbal.
3: No, pojďte se podívat, já vás to schválně provedu.
2: Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat.
3: Všude jsou plachty, všude je naprášeno.
2: V Jemnickém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Tak samozřejmě pro nás obrovský šok, že děti nikam neodjedou a děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábory jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
4: No, my nemůžeme ani na hřiště nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, jo, takže jsme byli rádi, že ty děti někam odjedou.
2: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Nic nenasvědčovalo tomu, že by se mohlo jednat o nějaký podvod. Takže na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: To z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na asociaci náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí, jo? Ale já jako s nejlepším svědomím musím říct, že bych asi nejednala jinak, jo? Protože jak si ověřit, že je to nečestnost toho člověka.
2: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 000 korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jemnice Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Jemnicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: vámi je Český rozhlas Vysočina a přinášíme aktuální zprávy. Je tu Jaromír Kulhánek.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Obchody můžou zůstat v neděli i pondělí otevřené. Svátek Cyrile a Metoděje ani den upálení mistra na Husa nepatří mezi vybrané dny, kdy velké prodejny musí ze zákona zavřít. Některé obchody ale mohly dát svým zaměstnancům na svátky volno nebo změnit otevírací dobu kvůli začátku prázdnin. Stát už za letošek vybral od řidičů na poplatcích za dálniční známky přes 5 miliard korun. Nejvíce prodalo 10 denních známek, po nich následovaly ty roční. Zámecký areál v Třebíči oživí po celý víkend tradiční svatoprokopská pouť. Návštěvníci se můžou zabavit řemeslnými trhy, vystoupeními ke kejklířů, kostýmovanými prohlídkami baziliky i dobovými atrakcemi. Je připravený i doprovodný program pro děti v zámeckých příkopech a na nádvoří. V Íránu dnes začíná veřejný pohřeb někdejšího nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Jeho tělo z rakví bude do pondělí vystavené ve velké teheránské mešitě. Pak se přesune do svatého města Kom a následně k šítským věřícím do Iráku. Samotný pohřeb bude ve čtvrtek v mauzoleu ve městě Mažat. Začíná 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod začne v Barceloně týmovou časovkou. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba i český mistr Matyáš Vacek. A přidáme předpověď počasí. Ráno bude skoro jasno nebo polojasno. V průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením počítejte ve Svratce na Žďársku. Po silnici 354 v Libušíně ulici se tam jezdí kyvadlově. Jedním směrem dopravu řídí semafory.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré ráno, Českého rozhlasu Vysočina pokračuje a už za chvíli v něm také otevřeme region rekordu a kuriozit s Miroslavem Markem. Do té doby si ale dáme nějakou pěknou písničku, Bodláky ve vlasech a Nezmaři, anebo právě teď je tady Hana Zagorová, Láskovítej.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina. Přejeme vám dobrou chuť k vaší snídani a otevíráme nebo zavítáme teď do Muzea rekordu a kuriozit, a to se psem, a o psech bude dokonce také právě teď dnešní Region rekordu a kuriozit s Miroslavem Markem.
1: Region rekordu a kuriozit.
2: Plánujete rodinný výlet a řešíte obvyklou otázku, a co se psem? V Muzeu rekordů v Pelhřimově je na to jasná odpověď. Muzeum patří k místům, kde jsou pejsci a další domácí mazlíčci vítáni. A to nejen v zahradě s obřími exponáty, ale i uvnitř obou expozic. Výlet tak nemusíte plánovat na etapy ani řešit hlídání. Přitom Muzeum rekordů nabídne superlativy přitažlivé pro děti i dospělé, stovky neuvěřitelných exponátů, lidské dovednosti na hranici možností, mini i maxi předměty a příběhy, které baví i inspirují. A teď si k tomu přidejte ještě čtyřnohé návštěvníky. Ti tu totiž nejsou jen v uvozovkách trpěni, ale mají zde i svou vlastní rekordmanskou sekci. Na fotografiích se tu seznámíte například s Artem, psem s nejdelšíma ušima. Každé jeho ucho měří 31 cm. Nebo s Fenkou Kory, skutečnou cestovatelkou. Se svým páníčkem Slávkem Králem projela autostopem 28 evropských a asijských států a společně urazili přes 40 000 kilometrů. A pokud vás zajímá, jak vypadá opravdový psí obr, mrkněte na nejtěžšího českého psa, anglického mastifa Uriáše, který váží 132 kg. A už jste někdy dostali pro svého psa do nějaké expozice doživotní psí voucher? I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: 44 minut hladíte dobré sobotní ráno Českého rozhlasu Vysočina. A za chvíli se dozvíme, jak si naše makovičky představují dovolenou a co by nám poradili. Zůstaňte s námi.
1: Počasí.
0: Ano, k tomu si pojďme dát také počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 13 a 16 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou a Velkém Beranově je právě 12 stupňů. Jaroměřice nad Rokytnou koukám 14 stupňů. Ráno bude skoro jasno nebo i jasno. Během dne se bude ale oblačnost postupně zvětšovat a večer už bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví přehánky nebo slabší déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupni a foukat má mírný hlavně na jihovýchodě kraje, přechodně i čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Irena Šarunová se dnes dětí ptá na dovolenou.
1: K čemu je dobrá dovolená?
2: Tomu, aby se uklidnil. Aby jsme si užili třeba prázdniny s mamkou a s tačkou. Seš někde třeba na chatě.
1: Proč si dospěláci v práci berou dovolenou?
3: Protože třeba chvíli si chtějí užít něco jiného a ne furt jen pracovat, tak si na chvíli vezmou dovolenou.
4: Co si užít děti, aby si děti užili zábavu.
1: Jak dospěláci o dovolené odpočívají?
5: Dá se dělat třeba, že se dá spěhat na holi, nebo někam jít, do lesa třeba na houby.
6: Můžeš jet na pláž.
7: Můžeš dělat úplně, co chceš, že třeba můžeš skákat v trávě, jet úplně do jiné země nebo tak.
8: Mohla byste dělat to, že třeba když bude hezky, nebude pršet, tak je třeba někam do Itálie k moři, nebo do Rakouska na Alpy, na hory, a nebo k těm velkým jezerám se kouknout.
9: Mohla byste si číst knížku.
10: Makovičky.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz
3: 8 hodin.
4: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Cenu za přínos kinematografii na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech převzal herec Dustin Hoffman. V románském kostele na Bystřicku vystavují mince a zásobní jámy z archeologických objevů. Na řeckém Rodu zemřel 19-letý Čech, srazil ho auto. Ráno bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek.

0: cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
1: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
0: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos.
2: Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
0: Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.
3: O tomto víkendu si lidé prohlédnou unikátní nálezy z Dolního Čepína Bystřicku. Archeologové je objevili při opravě kostela svatého Václava. Komentované prohlídky jsou naplánované na sobotu i neděli od 13 do 16 hodin. Představí středověké zásobní jámy, mince a další artefakty nalezené v okolí kostela z poloviny 13. století.
4: Kostel svatého Václava patří k nejzachovalejším románským stavbám na Vysočině. Archeologové v něm objevili celkem 5 zásobních jam z 13. století. Největší z nich sahá do hloubky 3 metrů. Mezi nejcennější nálezy patří také drobné mince z dob Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
3: Na ostrově Rodos zemřel 19-letý Čech, kterého v osobním autě srazil 61-letý Řek. S odvoláním na policii to uvedl řecký server Rodiaky. Neštěstí se stalo na silnici v pobřežní obci Afantu na severozápadě ostrova, po které šel mladík pěšky. Čech na místě podlehl svým zraněním. Řecká policie řidiče zadržela a zahájila proti němu trestní stíhání. Sport. Fotbalisté Argentiny jsou v osmifinále mistrovství světa. Cap Verde zdolali 3-2 v prodloužení. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který vyřadil Austrálii po penaltách 2-1. A do další fáze turnaje postoupila i Kolumbie, která přehrála Ghanu 1-0. Počasí. Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách teď mají 13 stupňů, v Dukovanech 15. Ráno bude většinou polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
3: Pozor, dávejte v brněnském směru dálnice D1 na 123. kilometru na úrovni Věžnice. Na krajnici tam stojí porouchané auto.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Za pár minut otevřeme pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součkou, kteří budou dnes mluvit o mučednické smrti mistra Jana Husa. A také otevřeme rozhlasový sloupek Českého rozhlasu Vysočina. A o čem bude? O mobilu. A o tom, jaká melodie budíku vám ráno pípá u uší. Zůstaňte s námi.
5: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Je 8 hodin 10 minut, vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, přejeme vám dobré sobotní ráno. Co všechno potřebuje moderní člověk pro to, aby v dnešní době vůbec mohl fungovat? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky a dozvíte se, jak by podle něj měla vypadat taková ideální aplikace do mobilu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Možná vás ráno mobil budí jemným tónem s názvem Lesní pohoda. Pokud ale jako já patříte k většině lidstva, vzbudí vás už o 2 hodiny dřív agresivním pípnutím, protože do schránky právě dorazila přelomová poukázka na depilaci zad. Za dalších 10 minut se mobil připomene s tím, že máte v práci poradu, a hned v zápětí vám oznámí, že dnes musíte zaplatit elektřinu, jinak strávíte zbytek roku při svíčkách. Na to, aby moderní člověk nezapomněl, jak má žít, si vytvořil celou plejádu připomínacích systémů. SMSky, e-mail, elektronický kalendář, WhatsApp, pracovní chat, soukromý chat, aplikaci na úkoly, aplikaci na správu aplikací na úkoly, papírový kalendář, pracovní diář, samolepící papírky, nápis na ruce propiskou a lísteček v peněžence s nápisem důležité. Nikdo už netuší, co je důležité, ale vykřičníky naznačují, že by mohlo jít o evakuaci státu. Když mně osobně přijde nějaké důležité upozornění, nerozmýšlím se a abych nestrácel čas, i hned ho přesunu z jednoho toho systému do nějakého jiného. Například, odevzdat daně si nejprve zapíšu jako budík do mobilu, pak je přesunu do kalendáře, pak pošlu sám sobě e-mail a nakonec to všechno odložím na zítřek, díky čemuž se daně přestanou týkat mě a začnou být problémem nějakého cizího, zodpovědnějšího člověka z budoucnosti. Podle zvláštního psychologického mechanismu je totiž naše budoucí já zodpovědnější a odhodlanější čelit výzvám současné civilizace než my. Budoucí já vstává v 6 ráno, pravidelně cvičí, třídí účtenky, je vegetarián a dobrovolně telefonuje na úřady. Ve skutečnosti je to ale úplně stejně líný člověk, jenom je starší a unavenější. Zajímavé je, že všechny ty připomínkové systémy vycházejí z předpokladu, že si moderní člověk nemůže na nic vzpomenout. Jenže moderní člověk si pamatuje úplně všechno. Neustále. Ve 3 ráno. A my, moderní lidé, ve skutečnosti nepotřebujeme další upozornění. Potřebujeme aplikaci, která nám jednou denně pošle zprávu. Klid. 3 z těch věcí nejsou skutečné problémy a tu 4. stejně nikdo kontrolovat nebude. Takovou aplikaci bych si stáhl okamžitě a instalaci odložil na zítřek.
1: Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 8 hodin 17 minut, ladíte Český rozhlas Vysočina. Jestli se dnes chystáte ze Žďáru nad Sázavou nebo z Havlíčkova Brodu vyrazit vlakem, možná získáte k čekání i koncert zdarma. Kapela Civilní obrana chce dnes na českých nádražích odehrát celkem 6 vystoupení. Více řekneme už za pár minut.
1: Počasí.
0: A teď ještě rychle počasí. Teploty se aktuálně pohybují mezi 14 a 17 stupně na Vysočině. V Třebíči právě 16 stupňů, v Humpolci 15 a Velké Meziříčí 16 stupňů. Ráno má být skoro jasno nebo i jasno. Během dne se bude oblačnost postupně zvětšovat a pak večer už bude převažovat oblačno, případně i skoro zataženo. Na západě a severu kraje se v noci objeví přehánky nebo slabší déšť. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 22 až 25 stupňů. A foukat má mírný, hlavně na jihovýchodě kraje přechodně i čerstvý severozápadní vítr, který bude večer částečně slábnout.
1: Každé dopoledne zpovídáme zajímavé hosty.
2: Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést.
1: Pokud vám něco uteklo, nevadí. To nejlepší z hostů Dobrého dopoledne si poslechněte v sobotu po 11. hodině.
3: Manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kluk jim to okamžitě ukáže, ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: skupina opět Radeček na Českém rozhlasu Vysočina krátce před 8:30. Pojďme teď na nádraží, protože na vlakových nádražích ve Žďáře nad Sázavou a také v Havlíčkově Brodě bude dnes živěji než obvykle. Obě místa se totiž zařadila do série koncertů skupiny Civilní obrana. Odehrají je přímo na nástupištích. Více o tom ví redaktorka Tereza Pešoutová, která je se mnou ve studiu. Já přeji dobré ráno.
1: Hezké ráno. Této jednodenní tour dala sama kapela název Šesterák. Na nádražích v různých městech odehraje totiž celkem 6 koncertů. Za necelou hodinu vystoupí na hlavním nádraží v Brně a pak už se vypraví směr Žďár nad Sázavou. Po představení v Havlíčkově Brodě mají ještě zastávky v Čáslavi a v Kolíně. A závěrečné finále bude večer na hlavním nádraží v Praze.
0: A proč jsou tam, nebo proč jsou ta vystoupení právě na nádražích?
1: No, protože kapela přijede vlakem a nejen její členové, ale i fanoušci. České dráhy totiž na tuto akci umožnily nákup celodenní jízdenky, se kterou můžou zájemci zvládnout všech těch 6 koncertů a ve vlaku doprovázet členy skupiny. I z toho důvodu budou podle zpěváka Marka Celíka vystoupení na každém z nádraží odlišná, aby někteří diváci neposlouchali stále to samé dokola.
2: My tam měníme písničky, protože hodně lidí, asi 80 lidí jde s náma vlakem, takže to budeme jako ten playlist obměňovat, ale jinak jako postavíme aparaturu a jdeme hrát, to bude stejný.
1: Část obecenstva si tak sebou kapela veze od Brna až po Prahu sebou.
0: Takže kapela v podstatě vždy vystoupí z vlaku, zahraje a zase odjede. I přesto je 6 koncertů za den poměrně hodně tedy.
1: To je a je to částečně i jeden z účelů téhle pojízdné série vystoupení. Skupina Civilní obrana totiž dnešní výpravou usiluje o zápis do České knihy rekordů. Konkrétně chce mít prvenství v nejvyšším počtu koncertů odehraných za jeden den.
0: Říká Tereza Pešoutová, já samozřejmě děkuji za informace. Pokud se tedy kapelu Civilní obrana potkáte, tak si ji pěkně užijte a my za chvilku přidáme aktuální zprávy.
3: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: To je úplná bomba, jako. To vám řeknu, tady toto je úplně, úplně den a noc. Žádný schody, všechno podobně.
2: Tady budou fungovat od úterý. Výjezd můžou urychlit i proto, že se nemusí, jako ze staré stanice, zdržovat průjezdem přes náměstí.
3: Tady se najede na tu 19, což je vlastně městský okruh.
2: Z Bystřice nad Pernštejnem, Daniel Zach, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
4: Prostoru nádraží Stokolejky v Kamenici nad Lipou jede nakladač. Na vidlích má těžké dubové pražce.
5: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
6: A přidáváme aktuální zprávy, s nimi je ve studiu Jaromír Kulhánek.
7: Půl deváté.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
7: Dnes je to právě rok od rozsáhlého výpadku elektrického proudu. Ten zasáhl asi milion odběratelů, zejména v severních, východních a středních Čechách, včetně Prahy. Způsobil tak značné komplikace ve výrobě, dopravě i službách. Příčinou blackoutu bylo několik nezávislých technických problémů, jak potvrdila minulý týden mezinárodní expertní skupina. Lyžařská střediska na Českých horách zahájila letní sezonu. Provozovatelé areálu otevírají lanovky, bikeparky i další atrakce a čekají na první silnější vlnu návštěvníků. Třeba na šumavském Zadově se mezi novinkami objevily také horské káry, na kterých lidé jezdí po sjezdovkách. V Jihlavské zoo si dnes návštěvníci prohlédnou nové venkovní expozice. Na 11. hodinu je plánované slavnostní otevření výběhu pro kočky pouštní a karakaly u pavilonu žiraf. Návštěvníky čekají i komentovaná krmení zvířat nebo další program. V Erfurtu dnes začíná sjezd krajně pravicové strany Alternativa pro Německo. Tamní úřady a policie se připravují na masivní protesty. Do hlavního města Durinska podle odhadů míří až 50 tisíc demonstrantů. Tenisky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová prošly do čtvrtého kola Wimbledonu a v osmifinále si zahrají proti sobě. Krejčíková už jeden duel proti krajence na turnaji zvládla, když porazila Nikolu Bartuňkovou 6-2 a 7-5. A přidáme předpověď počasí. Ráno bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
7: S omezením počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno za 86. kilometrem na úrovni Jiřic. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Za pár minut otevřeme pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a Dědou Součkou, kteří budou dnes mluvit tedy o mučednické smrti mistra Jana Husa. Zůstaňte s námi.

0: Tam je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pokud sedíte za volantem nebo někam míříte, tak šťastnou cestu přejeme. A teď už je na řadě pořad Bejvávalo s Miroslavem Markem a dědou Součku.
1: Bejvávalo.
2: 611 let uplyne v pondělí od upálení mistra Jana Husa, člověka spravedlivého, hájícího pravdu a bojujícího za nepravosti páchané z těch nejvyšších církevních míst tehdejší doby.
3: Mistr Jan byl prohlášen za kacíře. Ne proto, že by jim byť sebe menším činem nebo jenom slovem býti mohl, ale protože byl nepohodlný.
2: A tak si vyslechněme české volání po spravedlnosti, znějící ještě téměř půl tisíciletí poté, přesněji v roce 1904. Tedy.
3: Dnes končí se rok 489. od mučednické smrti mistra Jana Husa. Právě tak dlouho trvá spor národa českého s církví římskou. Ve výroční den umučení Husova tento spor rozjitřuje se znova jako rána nezacelená.
2: Oslavy pořádané uvědomělými poctivými Čechy na uctění památky kazatele betlémského pociťují se hierarchii římskou jako bodnutí do zlého svědomí. Toto zlé svědomí nemůže dojít pokoje ani bezmála po 500 letech.
3: Národ český oslavuje velikého syna svého s radostným a vděčným nadšením. Hierarchie římská zažehnává od sebe jeho stín s pocity nejnepříjemnějšími.
2: Zvláštní to zajisté zjev v dějinách církve římské.
3: Ze všech tisíců obětí, na jejichž zničení budova její rostla, Jan Hus pálí ji nejvíce. Hranice, jež na povel její dne 6. července léta páně 1415 vzplála na břehu Rýna, aby v popel obrátila smrtelné roucho velikého ducha Husova, nebyla uhašena ani všemi potoky krve prolévané od toho dne ve vlastech českých po 300 let. A hoří tam posud, plameny její šlehají k nebesům jako nejtěžší obžalova pro prolití nevinné krve spravedlivého.
2: Mezi národem českým a hierarchií římskou od té doby stojí nesmiřitelná postava Husova. Staletí prošla od onoho činu Kostnického, jejíž novověká nestranná kritika dějin kulturních nazývá justiční vraždou.
3: Dovedeme se i my dívati na nejbouřlivější příběhy století minulých bezvášně? Oželeliť jsme už velmi mnoho z někdejší slávy a velikosti naší vlasti a našeho národa. Avšak pro justiční vraždu spáchanou na Husovi žádáme zadosti učinění.
2: Revize procesu Husova v interesu římské církve samotné měla býti provedena už dávno.
3: Nemělo se čekat s ní, až z národa českého bude naléháno na její podniknutí a provedení.
2: Celý obsáhlý materiál, všechna koncilní akta, všechny okolnosti, zevrubná obžaloba, výslech a výpovědi svědků byly pohotově. Scházela toliko jediná věc, ovšem důležitá, totiž výslech obžalovaného.
3: A to vězí vlastní ráz odsuzovacího nálezu Kostnického. Mistr Jan Hus byl obžalován, odsouzen a umučen, nebyv připuštěn téměř ani ke slovu, jímž by se byl obhájil, jímž by byl vyvrátil lživá tvrzení obžaloby.
2: Odsouzení a zničení jeho bylo v koncilu Kostnickém ustanoveno dříve, než tam byl vstoupil.
3: Jakmile jen otevřel ústa, aby odpověděl žalobám, byl umlčen všeobecnou vřavou zhromážděných hierarchů. V největším spěchu a kvapu s provozem ze světa.
2: Píše v roce 1904 rozhněvaný český mluvčí.
1: Bejvávalo.

0: 8 hodin 46 minut a s vámi Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hrady a zámky dnes v noci ožijí historickými postavami a kde všude chystají program, to vám povíme už za pár chvil v našem vysílání. A teď se ještě pojďme podívat, jak bude.
1: Počasí.
0: Podrobnosti přináší meteoroložka Bára Kučerová. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Jak to tedy vypadá aktuálně nad Vysočinou s počasím a teplotami?
2: A většinou je na obloze oblačnosti málo, případně žádná. Více se zdá, že je zatím na západě, případně severu kraje. A teploty se pohybují nejčastěji mezi 15 a 18 stupni Celsia.
0: Jaký to bude mít průběh během dne?
2: Tady to počasí s malou oblačností postupně ustoupí a spíše oblačnému, případně i skoro zataženému počasí, a k večeru se pak mohou vyskytnout i přehánky nebo slabší déšť, a to spíše v severní a východní části kraje. Dnešní maximální teploty čekáme mezi 21 a 24 stupni Celsia a k tomu bude vát mírný a pak hlavně na jihovýchodě kraje přechodně i čerstvý severozápadní vítr s rychlostmi do 30 km v hodině, ale lokálně s nárazy 55 km v hodině, a vítr bude večer částečně slábnout.
0: Co se týče biopředpovědi, bude dobrá?
2: Ano, ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
0: A co nám slibuje neděle za počasí, se ještě pojďme podívat.
2: Už během noci bude stále, respektive převažovat oblačno a postupně zataženo, a pak hlavně v severní východní části kraje ty přehánky nebo občasný déšť. Srážky se budou postupně od severozápadu rozšiřovat na větší území kraje, budou přibývat. Zítřejší ranní teploty mezi 14 a 11 stupni Celsia a zítřek pak bude oblačný, občas i zatažený, na větší části území se vyskytnou přehánky. Odpoledne se může výjimečně objevit také bouřka a večer budou srážky povětšinou ustávat. Zítřejší maximální teploty očekáváme mezi 21 a 24 stupni Celsia. A zítra by měl vát mírný vítr severozápadní s rychlostmi asi do 25 km v hodině, ale v přehánkách může lokálně a na přechodnou dobu zesilovat.
0: Tolik tedy Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu o počasí. Já vám děkuji, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina a my víme, co se kde děje. Svatoprokopská pouť láká do Třebíče na Zámecký park a nádvoří, kde bude připraven program po oba dva dny. V sobotu i neděli tradiční slavnost je plná řemesel, historie a zábavy pro celou rodinu v unikátním zámeckém areálu, takže určitě zavítejte. A na další místa, kde se něco děje, nás teď pozve Dáša Kubíková.
1: Krásné ráno. Kdo touží vyrazit do tropu a prohlédnout si tamní zajímavou faunu, nemusí utrácet za dalekou cestu. Tento víkend stačí vyrazit do zámku Žďár nad Sázavou na zážitkovou výstavu nazvanou Cesta do pralesa. Živé tropické druhy žab, brouků, hadů, ještěrek si můžete zblízka prohlédnout ještě dnes a zítra od 10 do 5 hodin na třetím nádvoří zámku. Do Sněžného se vydejte, pokud máte rádi legraci na vodě. Sněženská lávka a neb cákání na kovárně jí slibuje. Dnes od 1 popoledni vypukne velký závod přes lávku nad hladinou rybníka Kovárna na kole s trakařem i ve trojicích. Vítězové se mohou těšit na pestré ceny a diváci na zábavnou podívanou. Tento víkend mají program na spoustě zámků i hradů v našem kraji. Například v Lipnici nad Sázavou zažijete lipnické noční prohlídky aneb když Hašek prováděl. Večerní procházka slibuje setkání s Jaroslavem Haškem, Švejkem i Raimundem z Lichtenburka, Kateřinou z Landštejna a mnoha dalšími. Prohlídky začínají dnes v 19 a ve 21.30 a je nutné se předem přihlásit. Na Roštejně se předvedou členové divadla Karla Čapka z nedaleké Třeště. Už po 9. připravili představení o zakladatelích hradu rodu pánů z Hradce. Hrané prohlídky nazvali Proslávu zlaté růže a přenesou v nich návštěvníky do 14. století. Účinkuje více než 50 herců ve věku od 2 měsíců až po více než 80. Prohlídky začínají v 10 hodin, poslední o 4:30 a hlavně potrvají dnes, zítra i v pondělí. A zítra začínají dvoudenní středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem. Šermíři ukáží návštěvníkům, že meč není jen kus železa. Uvidíte také bramborové divadlo ve sklepení, tržiště plné pokušení a lidová řemesla. Příjemný letní a prodloužený víkend vám přeje Dáša Kubíková.
0: Děkujeme a já ještě dodám, že všechny tipy najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. A to je tedy z dnešního dobrého rána na vše. S vámi se loučí Lídie Jakubičková a přeji vám dobrý poslech u dalších pořadů v našem vysílání. Po 9. to bude pořad mezi nebem a zemí. Naslyšenou příště.
2: Léto na hradě Orlík nad Humpolcem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Devět hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Ve Víru otevřeli nové turistické okruhy. Po deštích budou v Česku aktivnější klíšťata, varují předtím meteorologové. Slováci v referendu rozhodují mimo jiné o doživotní rentě pro premiéry. Bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné dopoledne přeje Jaromír Kulhánek. Na Bystřicku přibyly nové turistické stezky. Dva okruhy vedou kolem obce Vír. Vznikla k nim také mapa a aplikace, které obec zafinancovala z participativního rozpočtu. Okruh by měl do Víru přivést víc návštěvníků a hlavně na delší dobu, pokračuje starosta Víru Ladislav Stalmach z Pirátů.
3: Vždycky jsme to tak nějak vnímali, ten náš mikroregion Bystřicko, když ho zmíním, že to není příliš ani průmyslová oblast, ani zemědělská. Ta turistika je rozhodně možnost, jak můžeme dát místním obyvatelům smysl nějaké obživy, takže tu turistiku rozhodně podporujeme, chceme, aby byla

0: z přírody by se měly důkladně prohlédnout. I letos totiž podle Státního zdravotního ústavu mírně přibývá třeba případů boreliozy. Slováci dnes můžou rozhodnout o zrušení doživotní renty pro premiéry nebo obnovení elitních složek policie, které současná vláda rozpustila. Od vzniku samostatného Slovenska je to už 10. referendum. Platné ale bylo jen to o vstupu do Evropské unie v roce 2003. Důvodem byla nízká účast voličů, která se kvůli začátku dovolených očekává i nyní.
1: Na doživotní rentu mají v současnosti na Slovensku kromě prezidentů nárok také premiéři a předsedové parlamentu, pokud odslouží dvě kompletní funkční období za sebou. Tuto podmínku splňuje zatím pouze premiér Robert Fico. Ve druhé části referenda Slováci rozhodují o obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury. Obě složky se specializovaly na boj proti organizovanému zločinu a korupci. Zanikly v roce 2024 v rámci kontroverzní novely trestních zákonů. Aby byly výsledky referenda platné, musí se ho zúčastnit alespoň 50% oprávněných voličů. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští basketbalisté prohráli ve Stockholmu v kvalifikaci mistrovství světa se Švédskem 76-87. Šanci zajistit si postup do další fáze budou mít Češi znovu v pondělí, kdy v Brně hostí Estonsko. Počasí. V Pelhřimově a Hubenově teď mají 15 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 16. Bude většinou polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Pozorněte a hlavně zpomalte. V brněnském směru dálnice D1 na 159. kilometru na úrovni Nových Sadů. Po krajnici tam jdou dva chodci v reflexních vestách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
3: Pokud se vypravíte na prohlídku zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku, ukončíte ji docela jistě v zámecké kapli. Reprezentativní prostor přečkal časy válek i doby, kdy zámek fungoval jako domov důchodců či ústav sociální péče. Na návštěvu vás pozveme už za okamžik. Zavedeme vás také nad Moravský Beroun ke kapli Panny Marie Bolestné, která stojí v místě bývalého hradu. Vede k ní křížová cesta se zděnými kapličkami. Farníci z Jaroměře na Náchodsku oživili Mariánskou zahradu pro veřejnost a jak zjistil Karel Sladký, mají s ní velké plány. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes ho připravil Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji příjemné sobotní dopoledne.

0: Miroslava Žbirku jsme zahráli v úvodu této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Mariánská zahrada ožila díky farníkům v Jaroměři na Valech. Na Náchodsku se pustili do její obnovy. Upravili ji, vysázali tam květiny a na místě mají i další smělé plány. Se Zdenou Broukovou, která za obnovou duchovního místa také stojí, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Tohle místo úplně prapůvodně založil páter Zeba, který tady působil asi 25 let. A protože to je církevní pozemek, tak tady udělal takovou jako meditativní zahradu. Ale když páter odešel do Holohlav, o tu zahradu se nikdo moc nestaral, trošičku spustla, navíc tady některé rostliny přerostly, některé se vysemenily, takže jsme ji upravili do současné podoby s pomocí přátel, s pomocí rodin našich a s pomocí farníků, který nám věnovali spoustu květin a rostlin. A ještě máme spoustu dalších plánů, co bychom s tím chtěli dál pak zase udělat.
2: Je to nádherné místo, je volně přístupné?
1: Víceméně, protože je tady jeden pán, který chodí, když je hezky ráno otevírat a zase ji třeba kolem 5-6 hodiny večer zavře. Protože máme trošku o ní strach a jeden z plánů, který máme, je, že chceme vlastně ještě na té druhé polovině, která není oplocená, tak chceme udělat taky parkovou úpravu a lavičky, aby když není zahrádka otevřená, aby prostě byl aspoň přístup tam a bylo to tam připravené pro návštěvníky.
2: Když se turisté z celé republiky zastaví v Jaroměři právě přes léto, tak mohou. Vy jste říkala, že farníci se hodně zasloužili, že ji udržují, že díky nim tady nádherné květiny. No oni to tady úplně božský, musím říct. Co tady máte všechno?
1: Původně jsou tady dřeviny jako magnolie, šeříky, liliovník, tulipánokvětý akát a teď jsme dosazovali denivky, kosatce, cibuloviny, orlíčky. V podstatě by to tak jako mělo kvést celoročně. Hortenzie, ty jsou takové jako základ, ten kříž tady ve prostřed je vlastně hortenzie a růže. Náš pan zahradník, který trošku vymýšlel nějaký koncept, tak nám tady vymyslel takovou jako symboliku, že tamhle v rohu jsou dva tysy, což by měly být rostliny, které rostly u pekelné brány, to je to peklo. Za nimi bychom chtěli instalovat takovou fontánku nebo pítko, vodu jako očistnou, vlastně moc vody jako očistec a okolo pak jsou vysázeny bílé lilie a konvalinky. Bílá barva by vlastně měla symbolizovat čistotu, měla by symbolizovat ráj. A v té druhé části zahrady bychom chtěli pak na podzim vysadit jabloň, okrasnou tedy, ale měla by symbolizovat ráj a strom poznání a rajské jablko.
2: No je to tady takové uklidňující, je to takové místo meditací určitě. My jsme teď taky na lavičce, takže tady lavička je možné si sednout. A tady před námi je socha.
1: Socha Panny Marie, ikonograficky je to Imakuláta, Panna Maria na nebe vzatá, což je socha, kdy Panna Maria má kolem hlavy 12 hvězd a stojí většinou jakoby na země kouli a pod nohama se jí plazí had, jakože symbol, že Panna Maria přemohla zlo, přemohla hřích.
2: Pokud budete mít cestu přes Jaroměř nebo budete přímo v Jaroměři, zastavte se v Mariánské zahrádce.
1: Tak.
2: A když bychom měli říct, kde ji najdou přesně posluchači?
1: Je to ulice na Valech, po schodech dolů a hned pod budovou děkanství je zahrádka.
2: Nádherná, udržovaná, za to patří díky farníkům a taky Zdeně Broukové. Tak ať se daří, ať vám to tady všechno roste, kvete a krásně voní.
1: Děkujeme.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl obdržel ve Vatikánu od papeže Leva 14. pálium, součást slavnostního liturgického oděvu vysokých církevních představitelů. Stalo se tak v pondělí při mši v bazilice svatého Petra v rámci slavnosti na počest svatých apoštolů Petra a Pavla. Papež tradičně v tento den žehná pália pro arcibiskupy metropolity, kteří byli do úřadu jmenováni v uplynulém roce. Tentokrát papež požehnal pália 35 arcibiskupům metropolitům z celého světa, mimo jiné z Polska, Spojených států či Austrálie. Pália jsou bílé, vlněné stuhy zdobené křížky a vyjadřují odhodlání každého pastýře vzít na svá bedra bratry a sestry, kteří jim byli svěřeni. Archeologické nálezy v pozdně románském kostele svatého Václava v Dolním Čepí na Žďársku přiblíží komentované prohlídky o tomto víkendu. Návštěvníci si budou moci prohlédnout i dvě z pěti zásobních jam, které byly podle odborníků vyhloubené ve 13. století a byly s největší pravděpodobností na obilí. V kostele byly objeveny při průzkumu prováděném při opravách památky. Při výzkumu byly nalezeny také drobné mince Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Prohlídky v kostele budou dnes a zítra od 13 do 16 hodin. Opravy kostela začaly vloni, už má například opravenou střechu. Obnova střechy a fasády kostela svatého Petra z Alcantary v Karviné Dolech, známého jako Šikmý kostel, skončila. Práce vyšly na 7 milionů korun. Většinu pokryla dotace z evropského programu Spravedlivá transformace. Zbytek zaplatila farnost Karviná Doly, především z výnosů ze vstupného na komentované prohlídky. Stavební firma z kostela začátkem dubna odstranila eternitovou krytinu z 90. let. Nahradila ji pálená střešní taška. Součástí stavebních prací byla i obnova fasády, kterou dlouhodobě poškozuje naklonění stavby způsobené poddolováním a oprava přilehlých hrobek. V době letních prázdnin se komentované prohlídky konají každý pátek, sobotu a neděli od 10 do 18 hodin a sezóna potrvá do konce října. I tato dobrá zpráva dnes našla své místo tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Bohatě zdobený interiér, luxusní oratoře, pozoruhodný skříňový oltářík. Tohle vše si člověk prohlédne v zámecké kapli na raně barokním zámku v Hošťálkovech na Bruntálsku. S kastelánkou Andreou Šírovou prostor navštívila redaktorka Petra Štrimplová.
1: Zámecká kaple je původní prostor, který je velmi zdobný. Dostane se sem návštěvník v rámci návštěvnického okruhu, té prohlídky. Kastelánka Andrea Šírová popíše, jak vlastně ten prostor vypadá.
2: Ano, v naší zámecké kapli končí prohlídky, je to vlastně taková třešnička na dortu, jak já říkám. Prostor, ve kterém stojíme, tak jak byl postaven a vyzdoben v roce 1767, tak ho dneska vidíme. Je vlastně zázrak, že přežil doby válečné, poválečné a komunistickou. Autentické je nejenom výzdoba, jako co se týče štuků a nástěnných maleb, které nám tady dokládají takové vlastně mramorování, umělé mramory, když nebyli tak bohatí, aby to obkládali, tak se snažili to aspoň těmi iluzivními mramory vyzdobit.
1: Iluze je dobrá, ale musím říct.
2: Je. Ale je tady vlastně i původní vybavení, vlastně vidíte tady orámování oken oratoří, je tady skříňový oltářík, jsou tady původní barokní varhany, které byly teda i zrestaurovány v roce 2021, takže jsou plně funkční. Tady jsou zase protějšek těch oken oratoří, jsou dva velké rámy dřevěné, vyřezávané s olejomalbami a samozřejmě v čele hlavní oltář, který je teďkom chudáček takový trošku oholený, protože je v procesu restaurování,
1: ano.
2: Takže středová část s tím svatostánkem, ta zcela chybí, ta je v dílně restaurátorů, ale ta horní část, ta je velmi, si představte potom tu velmi zdobnou část, jsou tam zlacené řezby, jsou tam vázy, andělé, takže na tuto krásu se můžeme těšit snad za nějaké 3-4 roky, ale postupně na tom pracujeme.
1: Vy jste zmiňovala, paní Kastelánko, ty oratoře, čemu sloužili?
2: To byly místnosti, vytápěné místnosti,
1: ano.
2: Opět, takže tušíme, že to bylo pro panstvo.
1: Fogo.
2: Ano, měli tam teplíčko a odtud sledovali bohoslužby. Takže hezky z teplíčka, z takových vlastně, představíme si to jako balkónek, zasklený balkónek, a odtud sledovali bohoslužby, které se tu konaly jistě.
1: Velmi zdobný tento orámování té oratoře, no a potom jednou je ten skříňový, nebo jak se tomu říká správně, oltáříček, a ano. To je taky jako detail práce.
2: Určitě tam nemám k tomu moc informací, protože je to ještě prohlášeno jako movitou kulturní památkou. Tady ten skříňový oltářík, tak to mají vlastně nazváno. Je tady pravděpodobně druhotně vložen, nebo minimálně ty dvířka, protože vlastně, když to zavřete, tak tam je jenom zeď, a zase myslím, jo, tak vlastně i na té okenici, kterou když zavřete a zamknete ho, tak je to mramorování, že to tady zase pokračuje.
1: Zdi, ano.
2: Ano. A na těch dvířkách zevnitř, to otevřete, tak jsou tady ne modlitby, ale vlastně v každém tom rámečku jsou nějaké verše, takové citáty by se dalo říct, a jsou francouzsky psané.
1: Aha, tak kdo umí francouzsky, tak si tady počte, těch rámečků je celkem 12 v obou těch křídlech velmi zdobně vyvedených z té vnitřní strany. To je taková jakoby stylizovaná mřížka zlacená, v tom jsou ty rámečky s těmi veršíky. No, tehdy si s tím asi jako dali pěkně práci, bylo to ceněné, cené je to i dnes. Oltářík. A kaple je dnes v provozu, koukám, že máte výzdobu, tady se asi odehrávají obřady svatební.
2: Ano, kaple je stále vysvěcená, takže vlastně je tady možnost konání jak církevních, tak civilních obřadů, takže se tady konají svatby, byly tady i dvoje křtiny, i pohřeb jsme tu měli a samozřejmě využíváme kapli i k koncertní činnosti, většinou na podzim.

0: Také Věru Špinarovou jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí na vlnách Českého rozhlasu. Novým prostorem pro evangelizaci se staly mezi mladými křesťany The Chosen Clubs, které vznikají pod Křesťanskou akademií mladých. Jedná se o nový způsob přiblížení Ježíše Krista srozumitelným a inspirativním způsobem mladým lidem, a to pomocí populárního seriálu The Chosen. Jeden takový klub navštívila a s manželi Hanou a Matyášem Hajkovými si v novém kostele Církve bratrské v Litomyšli povídala redaktorka Víta Balcarová.
1: Paní Hajková, povězte mi, co je vlastně Chosen Club?
2: Chosen Club je setkávání lidí z různých generací. Vznikl tady v České republice, ale navazuje na seriál, který byl vytvořen v Americe. Je to seriál The Chosen, který můžeme zhlídnout na platformě Netflix anebo i samostatné platformě The Chosen. Je o životě Ježíše Krista a měl takový úspěch ve státech, že u nás v České republice Křesťanská akademie mladých tento seriál vzala a vytvořila pro něj celý takový klub. Takže jsou vytvořeny materiály pro ten seriál a pro to setkávání a ke každému dílu jsou různé otázky, můžeme se sdílet v rámci té skupiny a trávíme čas spolu a přemýšlíme i nad tím seriálem, nad tím příběhem a o životě Ježíše Krista.
1: Obracím se na Matyáše Hajka, který je vedoucí tady toho klubu. Jak to tedy bylo a je u vás?
3: Tak my jako klub pro mládež fungujeme už x let. Doteď jsme připravovali různé programy, ale potom se naskytla tahle příležitost, kde vlastně je takhle hezky připravený program, kterého se dá chopit a společně diskutovat nad těmi díly seriálu. A tak jsme toho využili, takže teď jdeme vlastně primárně tohle sledování.
1: Jaká je věková kategorie?
3: Jsme otevření věkově 13 až 20 let. V tuhle chvíli a v dalším roce plánujeme otevřít Chosen Club i pro dospělé.
1: Jak si tedy mám představit váš páteční večer, když budete promítat?
3: Půl hodiny před samotným začátkem sem naběhnou děcka z klubu, aby připravili závěs, který jsme krásně pomalovali, Chosen Club, a připravujeme jídlo a různé další věci a materiály. Pak jsme už připraveni na to, aby mohli se přidat vlastně i hosté a spolu s námi mohli si na začátku zahrát nějakou hru, aby se mohli s námi víc třeba seznámit. Různě to inzerujeme, kdokoliv se chce přidat, tak určitě může.
1: No a když skončí promítání, co je dál?
3: To je vlastně ta hlavní část, že máme připravené otázky, které postupně promítáme a spouštíme vlastně diskuzi společnou nad každou z těch otázek, která se vztahuje k příběhu, který jsme viděli, i vlastně k dalším věcem, které najdeme v Biblii a které se pojí s tím dějem dílu.
1: A jedna dobrá rada nakonec?
2: Tak Křesťanská akademie mladých se rozhodla uspořádat i takzvaný The Chosen Net, přeloženou síť čistě pro ty vedoucí, kteří mají zájem jakoby do toho klubu se zapojit. Vlastně od toho kamo, té Křesťanské akademie mladých, máme i hodně materiálu, oni to mají všechno i na stránkách, dá se to objednat za úplně symbolický peníz, anebo vám to pošlou i jakoby do kostela přímo na adresu, takže je to z jejich strany velká podpora.
1: Tak já vám přeju, aby vám ta chuť a elán vydržela co nejdéle.
2: Děkujeme.

0: V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás nyní máme jeden případný prázdninový tip na výlet. Křížový vrch nad Moravským Berounem má výšku 616 metrů. Na jeho vrcholu stával hrad. Dnes tu najdeme kapli Panny Marie Bolestné, jejíž stavbu inicioval malíř a sochař Lubomír Dostál, který žije v nedalekých Horních Loděnicích. Ke kapli teď zamíříme s kolegyní Ditou Vojnarovou.
1: Opravdu se to stalo tak, že se byli seznámeni s projektama, které na tu stavbu byly udělané a který arcibiskupská umělecká komise odmítla. A to mě teda tak rozčílilo. Ne, že to odmítla, že ty návrhy byly tak slabý. No. Protože jsem se znal s farářem, tak jsem mu nabídl, že zkusím udělat teda návrh podle sebe, jak si myslím. Protože to místo, kopec nad městem, ten park, starý stromy, křížová cesta, že? To zasvěcení té stavby, tak to je tolik podnětů inspirujících, že se z toho snad je možné něco udělat. No.
2: Vypráví sochař a malíř Lubomír Dostál, jak vznikal tedy ten váš návrh?
1: To bych asi mohl snad přečíst z toho letáku, co jsem vydal.
2: Bereme do rukou leták s fotografiemi, který k tomu vyšel.
1: Základním tvarem kaple je rotunda, tradiční forma vrcholových sakrálních staveb v našich zemích. Kaple je 13. zastavení křížové cesty. Ježíšovo tělo po sejmutí z kříže spočívá na klině své matky. Děj křížové cesty se odehrá na hoře Golgotě. V aramejštině znamená tento název lebka nebo místo lebek. Mě ještě k tomu napadá, že jsem někde taky četl, že dokonce ta hora má tvar lebky. Tak pozor, tvar lebek, protože na Golgotě byly prováděny popravy, zde byl také ukřižován Ježíš. Tvar lidské lebky je promítnut do půdorysu kaple. Tři kříže v průčelí stavby jsou připomínkou ukřižování Krista a dvou lotrů. Lucerna na vrcholu kaple má tvar královské koruny Panny Marie.
2: Ta kaple je vlastně 13. zastavením a můžeme bez nadsázky říct, že jste tam v podstatě každý kousek držel v ruce?
1: To jo, to se muselo všechno vynosit po 50-metrovém schodišti.
2: Tam tedy už nebyly žádné zbytky po nějaké původní stavbě v tom místě?
1: Byly tam zbytky gotické, středověké hrádek, tam byl nějaký. Takže část těch kamenů, z kterých je ta podezdívka, tak ty jsou vykopané z těch základů. Mimochodem jsem tam vykopal keramickou lampičku gotickou. A to je jenom taková miska s takovým protažením, tam se dával olej a knot se tam položil.
2: Jak jste uvažoval o vnitřních prostorách, výzdobě?
1: Tam by měla být samozřejmě socha, pieta, jinak asi by to bylo jenom bílé stěny.
2: Strop, když se podíváme, ten je dřevěný a to se díváme do té koruny.
1: Jo, no on to právě není dodělaný ještě, že v části některý by měly být zabedněny, až dostala by jenom ta hvězda. A z ní by byl taky zabedněný ještě ten světlovod, takže by to tak celý svítilo. No teď to tak nevyniká.
2: A kdy bývá kaple otevřená, tušíte?
1: No nebývá nikdy otevřená a dokonce je tam teď zakázaný vstup, protože je v havarijním stavu, protože tam 15 let prší a ty krovy jsou napadený dřevokaznýma houbama.
2: Ta křížová cesta byla původně dřevěná, ale v polovině 19. století se ta jednotlivá zastavení změnila také na takové malé kapličky.
1: Mm-hmm. V roce 1989, nebo po vlastně, když se začali jezdit rodáci, tak se rozhodli, že ty kapličky byly zdevastované, tam u některých byly jenom základy, tak oni to sponzorsky opravili všechno.
2: A je pravda, že v roce 1989 se původní stavba zbořila, aby se postavil nový televizní vysílač na tomto místě?
1: Bylo to tak a všude to takhle klidně uvádějí, že byl potřeba televizní vysílač. Ona ta křížová cesta původní vrcholila křížem právě a pak se scházelo dolů k té kapli Panny Marie Bolestné. No a protože tam to místo už není, ti iniciátoři té stavby vymysleli, že by se ta kaple postavila nahoře. Přímo na vrcholu toho kopce.
2: Takže ona má nové místo.
1: Jo.
2: Kaple Panny Marie Bolestné stojí ve výšce 616 metrů nad mořem v místě bývalého hradu Moravský Beroun.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Daniel Ženatý, farář Českobratrské církve evangelické. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Už je zase tady. Nikoho se neptal, dostavil se. Červenec. Prázdniny, léto, dovolené. A také Konstantin a Metoděj a s nimi mistr Jan Hus. Je prospěšné, že se tvrdošíně rok co rok připomíná jejich přínos českému i světovému myšlení. Je dobré si s překvapením uvědomovat, že jsou nám inspirací stále čerstvou a překvapivě aktuální. U Konstantina a Metoděje je přínosný především jejich důraz na vzdělání. U mistra Jana Husa především důraz na pravdu. Vzdělání. Také máte dojem, že se význam vzdělání zlehčuje? Na jedné straně po něm sice toužíme, chceme, aby děti a vnuci měli ty nejlepší školy. A na druhé straně přihlížíme, jak se prosazuje myšlení, hlavně ať do toho ti vzdělaní nemluví. Jen věci zdržují, vidí pořád nějaké komplikace, každému je přece jasné, jak to je, nač se tedy ptát na názor vzdělaných? No, zajímavé ovšem je, že to přestává platit tehdy, když se jedná o zdraví. Zdraví mé a zdraví mých blízkých, pak chceme toho nejvzdělanějšího, toho, který tomu rozumí. Před krátkým časem uplynulo 150 let od smrti Františka Palackého. Ve svém posledním veřejném slově, krátce před smrtí, říká: nechť nemyslí naši mladí, že když budou vlastenčit, že to dostačí. Vzdělávat se musí sebe i celý národ. A když s pravou vzdělaností pracovat budou, pak nemám strachu o naši národnost a o národ náš. A nějak to souvisí i s husovským důrazem a bojem za pravdu. Cítíme, jak rezonují jeho slova, protož věrný křesťané, hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti, neboť pravda tě vysvobodí. A říká mimo jiné také od ďábla. Milí posluchači, červenec je tady, a s ním vše, co k němu patří. Tak ať se nějak prospěšně prolne krásný letní čas s respektem ke vzdělání a touhou po pravdě. Vše dobré vám přeje Daniel Ženatý.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Zoo Jihlava otevírá nové expozice pro pouštní kočky a karakaly. Vláda chce do roku 2029 navýšit nástupní platy policistů a hasičů na 50 000 korun. Fotbalisté Argentiny porazili Kapverdy v úvodním kole play-off mistrovství světa 3-2 po prodloužení. Bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V jihlavské zoo si dnes návštěvníci prohlédnou nové venkovní expozice. Na 11. hodinu je plánované slavnostní otevření výběhu pro kočky pouštní a karakaly u pavilonu žiraf. Návštěvníky čekají i komentovaná krmení zvířat nebo další program, jak přibližuje tisková mluvčí zahrady Simona Kubíčková.
2: Bude tady muzeum Vysočiny, naši kamarádi z Robinsona, z Muzea rekordu, řemeselná dílna a mnoho dalšího. Takže na australské louce bude taková velká plocha, kde se bude něco dít.
0: Náborový plat u policistů, hasičů nebo příslušníků vězeňské služby by měl dosáhnout 50 000 korun v roce 2029. Vláda ho chce každý rok navyšovat o zhruba 5%, potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO. Platy se podle něho mají navyšovat všem příslušníkům, nejen nováčkům.
3: Dneska ten nástupní plat je kolem 42 000 korun, takže my, když to takto rozdělíme, já si myslím, že to bude pomoct. Já vím, že řekněme ten platový vývoj, že se to mění se i průměrná mzda, ale tohoto chceme docílit.

0: a dobytí dalších oblastí na Donbase. Kyjev se k tvrzením zatím nevyjádřil.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Kapverdy 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
2: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
0: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovstvích světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví také Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Košeticích teď mají 17 stupňů, v Přibyslavi 16, bude většinou polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, přidá se mírný, přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Konají se tam tradiční farmářské trhy. Diagonála je ale v provozu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
3: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fredky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
1: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michná, Miroslav Effenberger.
2: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně a postupně se ta vášeň přetavila až v takové šílenství naše a tím, že jsme potřebovali tu plochu podstatně zvětšit, aby se to, co tady je, všechno semka vešlo, tak jsme vybudovali tady toto krásné místo s jezírkem. Máme tady i největší palmy v České republice, které mají přes 10 metrů.
1: Jak zvládají exotické rostliny naše zimy?
3: Tím, že už se klima mění, řekl bych v náš prospěch, tak většina rostlin, co dovážíme, tak jsou velice odolné. Dovážíme rostliny převážně ze severního Španělska, takže když to řeknu, olivovníky u nás bez problémů vydrží do minus 12 stupňů.
2: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
1: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
2: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
1: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
2: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
1: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
2: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníků.
2: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
0: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně zcvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé zcvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky? To je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený, klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 cm.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do grilování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem, a tím bude plzeňský šéfkuchař Martin Havlík.

svýho klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, oškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský gril, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéfkuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.

0: Hospodářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hníjí brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu. Což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhkorády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr, tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Reportéři Českého rozhlasu Vysočina jsou s vámi všude, kde se děje něco zajímavého.
1: Zhruba 120 pacientů z různých oddělení hraje na zahradě areálu Jihlavské psychiatrické nemocnice. Z Jihlavy Veronika Bartes-Vohradíková, Český rozhlas.
0: Hlásíme se vám z celé Vysočiny, z míst, kde žijete.
2: Eva Pařilová je polovinou dvoučlenného kuchařského týmu, který vaří ve školní jídelně Malotřídky v Obratani na Pelhřimovsku. Vypadá to, že dětem chutná.
3: Jak kdy a jak co?
2: Chutná vám tedy?
3: Dobrý.
2: Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Jsme jediné rádio s týmem reportérů na Vysočině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
4: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
4: V románském kostele na Bystřicku vystavují mince a zásobní jámy z archeologických objevů. Asi pětina lidí šla do penze jako nezaměstnaná. Filadelfie ruší kvůli horku většinu oslav Dne americké nezávislosti. Bude převážně polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kluhánek. O tomto víkendu si lidé prohlédnou unikátní nálezy z Dolního Čepína Bystřicku. Archeologové je objevili při opravě kostela svatého Václava. Komentované prohlídky jsou naplánované na sobotu i neděli od 13 do 16 hodin. Představí středověké zásobní jámy, mince a další artefakty nalezené v okolí kostela z poloviny 13. století.
5: Kostel svatého Václava patří k nejzachovalejším románským stavbám na Vysočině. Archeologové v něm objevili celkem 5 zásobních jam z 13. století. Největší z nich sahá do hloubky 3 metrů. Mezi nejcennější nálezy patří také drobné mince z dob Přemysla Otakara II., Jana Lucemburského a Václava IV. Adéla Boháčová, Český rozhlas.
4: Zhruba pětina Čechů chodila do penze z úřadu práce. U předčasných penzí to jsou 2/5. Vyplývá to z analýzy Ministerstva práce, která se zaměřila na roky před COVID-19 a zkoumala motivace lidí k předčasnému odchodu do důchodu. Nejčastěji se lidé do evidence úřadu práce hlásili zhruba rok před penzí. Podle analýzy tento postup část z nich zvolila kvůli finanční podpoře od státu, která jim pomohla překlenout zbývající čas před penzí. Dřívější konec kariéry často urychlovali i zdravotní problémy. Ve Filadelfii zrušili kvůli horku většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jednou z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají.
6: Je to horší než je v Tampě na Floridě, co bydli.
7: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí Dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský

0: Třebíči teď mají 20 stupňů, v Černovicích a Bystřici nad Panštejnem 18. Bude většinou polojasno, v průběhu dne už spíš oblačno, nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni, přidá se mírný přechodně čerstvý severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S omezením počítejte na dálnici D1 ve směru na Brno za 86. kilometrem na úrovni Jiřic. Silničáři tam průběžně uzavírají odstavný pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Hezký den při poslechu Českého rozhlasu Vysočina, to vám po 11. hodině přeje Hela Dvořáková. Sobotní sestřih z hostů Dobrého dopoledne je připravený, já doufám, že vy také, tak co nás tedy čeká? Nabídneme vám rozhovor s primařem zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina, Michalem Pačiskou. Povídat si budeme s Alexandrou Vosátkovou a Klárou Rotrovou o programu pro děti a dospělé, když držíš otěže. Jana Kožichová nám pro změnu nabídne zajímavé knižní tipy na letní čtení. No a David Štěpánek společně s Ondřejem Obejdou nás seznámí ze Santýnyho stezkou. Tedy přesně vydáme se do kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. A v pátek byl naším hostem americký spisovatel Peter Mount Shasta. I rozhovor s ním si rozhodně nenechte ujít. Co udělá s naším tělem 40 stupňové vedro?

0: Co udělá s naším tělem 40-stupňové vedro? Co se děje uvnitř našeho organismu, když teploty atakují rekordní hodnoty? Kde už hrozí kolaps a jak se správně chránit? O tom všem jsme si v pondělním dobrém dopoledni povídali s primařem zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Michalem Pačiskou.
1: Já bych řekl, že hodně. Je to prostě fungování na vyšší výkon. To tělo potřebuje intenzivněji chladit a člověk se potí, ztrácí vodu, ztrácí minerály. Cítíme to sami na sobě všichni. Jsme takový oťáplý, nemáme ty reflexy takový, jaký máme mít. Objevily se různý únavy, bolesti hlavy a tak dále. A pak samozřejmě z naší strany podcenění té situace a nedoplňování těch tekutin, protože to je dost často velký problém a základní příčina našich různých obtíží.
0: Kdo tě ve vedrech jako profíka a záchranáře překvapuje nejvíc? Jsou to mladí sportovci nebo seniori?
1: Ani mě to tolik nepřekvapuje, protože to je trend nebo věc, se kterou se setkáváme často, jsou to seniori samozřejmě. Malé děti, když mají žízeň, tak si dost často řeknou, není v tom problém. Seniori většinou ztrácí pocit žízně. To neznamená ale, že ztrácí potřebu vody. Oni tu vodu potřebují, ale prostě to nevnímají. Navíc mají spoustu léků, různých chronických onemocnění a neméně důležitá je i taková zhoršená soudnost, vlastně zhodnocení té situace, která je do nějakého problému může dovést. To znamená, je potřeba opravdu na ně dbát a opravdu se jim věnovat, protože velice často se teďka, zvlášť v posledních horkých dnech, vyjíždí k seniorům, kteří právě podcenili situaci nebo si ji úplně neuvědomili.
0: Je třeba dobré během toho léta, ty už si to lehce naznačoval, opravdu dbát na to, abychom doplňovali ty minerály, třeba nejenom dodržovali ten pitný režim.
1: Samozřejmě voda je základ a při klasickém jídle, když člověk dostatečně jí, pije pestrou vyváženou stravu, tak ty minerály se doplňují sami jako takový. Ale v okamžiku, když se extrémně potí, tak samozřejmě nějaké minerály, nějaké jontové nápoje nejsou žádný problém, naopak. Ale zase nic se nemá přehánět, všechno má být nějakou střídmostí a u té vody je to hlavně množství, objem té vody, protože dost lidí podceňuje množství vody, které by mělo vlastně přijímat.
0: V těch tropických dnech, jak už jsme o tom hovořili, jsou tou rizikovou skupinou seniori. Ale když člověk se opravdu spálí u vody, leží na tom sluníčku poctivě a potom se jde vykoupat, to rozpálené tělo, ta studená voda, jaká tam může být reakce i u nás lidí kolem 40 let?
1: No je to podobné, jak když jdeš ze sauny do studeného bazénku, že jo? Prostě to tělo je v nějakým stavu, je rozžhavený, pak najednou vlastně se šokově schladí a může tam dojít třeba těm podobným věcem, který třeba u rizikových osob můžou vyvolat třeba až srdeční selhání, protože najednou to tělo nárazově pracuje, to srdce pracuje proti zvýšenému odporu toho těla, ty cévy najednou z toho roztaženého horka se vlastně stáhnou, to srdce začne se výrazně zatěžovat a může dojít až k zástavě toho srdce. To znamená, ten člověk nejenom když celý den ležíš u té vody, ale když třeba přijedeš uřícená na tom kole, je to věc, která už je standardně dlouhodobě popisovaná, já si na to pamatuju z dětství, z knížek Jaroslava Fuglara, takže je potřeba, aby člověk se v klidu vydýchal, trošku sklidnil to srdíčko, protože jednak pracovalo proti námaze, při té jízdě na kole nebo nějaké podobné. Potřebuje se sklidnit, aby mělo dost síly na to, aby pracovalo proti té zvýšené námaze při tom šokovém schlazení toho těla.
0: Pomůže třeba taková lehká sprcha, než jdeme do té studené vody?
1: Pomoc to může. Zase nastartuje už nějaký procesy na tom srdci, to tělo se neschladí takovým šokem, takže ano, pomoc to může.
0: Celý rozhovor s primářem zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina Michalem Pačiskou najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut vám pro změnu prozradíme, jak může pravidelný kontakt s koňmi pomoci dětem najít větší klid, sebevědomí a taky zdravé hranice. Víc nám o tom řekne paní doktorka Alexandra Bosátková a Klára Rotrová.

0: tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Posloucháte sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. Tento týden jsme vám představili také seberozvojový program Když držíš otěže. Mými hosty byly paní doktorka Alexandra Vosátková ze spolku Dorado a taky Klára Rotrová z nadačního fondu Rossio, které nám přiblížily, jak může práce s koňmi podpořit osobní rozvoj, psychickou pohodu i budování zdravých vztahů.
1: Není to klasický výcvik, jako někteří znají ze stáji nebo tak. Je to jenom o tom, že děti vodí koně. Ale není to jenom vodí koně. Oni vodí půl tuny živé hmoty s krásnýma očima a chlupama, kterou ty děti často milujou a chtějí koně objímat a chtějí s ním být v kontaktu. Na druhou stranu často mají strach, obavy. A už jenom na tom vodění je vidět podle chování koně, jak ty děti na tom jsou. A jak na tom jsou ve smyslu svého vnitřního klidu, jak na tom jsou ve stavění si vlastních hranic, jak na tom jsou v sebedůvěře, v sebevědomí ve smyslu vědomí si sami sebe a svého těla a jak na tom jsou se svými hranicemi. Dá se to lehce poznat na tom koni, protože ten kůň, jak rozumí nebo nerozumí tomu dítěti, jak to má, podle toho se chová, tak blízko chodí, tak rychle je schopen reagovat na to, jak se to dítě zastaví nebo rozejde, jestli za ním půjde, jestli ho bude následovat, jestli tam to sebevědomí je, anebo jestli naopak se zastaví a za tím dítětem jít nechce.
2: Jakou roli v tom hraje ten kůň? Je právě ten kůň tím ukazatelem těch aktuálních nálad, že podle toho, jak on se zachová, pak následně vy poznáte, jak je na tom to samotné dítě?
3: Jednoznačně. Kůň je zrcadlo. Kůň nikdy nelže, nikdy nesoudí a nikdy nedělá věci na schvál. A vždycky naprosto přesně ukáže vnitřní stav člověka, který ho vede, ať už je to dítě nebo dospělý. A cvičené oko to okamžitě může odečíst a může nastavit situaci tak, aby ten člověk, třeba to dítě, aby si mohl nějakým způsobem zjistit, že by to šlo třeba jinak. A okamžitě si zkusí jak. Takže když vezmu modelovou situaci, vedete koně třeba mezi dvoma kuželama a úkol zní zastavit tam. Vy zastavíte, ale kůň jde dál. Jde dál, jde před vás a vůbec nerespektuje, že jste řekla zastavit. A teď najednou si ten človíček uvědomí, jako kurňa, co se děje? Já tady stojím a je jasný, že máme stát a ten kůň na to úplně kašle a jde dál. Co teda dělám špatně? Ale tam není o to špatně. Tam jde o to, že ten člověk není v kontaktu s tím, co má, kdo je se svojí opravdu vnitřní silou. A ve chvíli, když ten kontakt udělá, tak ten kůň to okamžitě odzrcadlí a začne ho poslouchat na myšlenku. A to jsou chvíle, kdy ten člověk se pravidelně rozpláče, protože se dotkl svého pravého já.
2: Pro koho je tenhle program určen? My tady hodně hovoříme pouze o dětech, ale je to opravdu jenom pro děti?
3: Není tomu tak. Program původně jsme měli koncipovat pro děti, ale ukázalo se, že když tam chodili rodiče, tak oni sami vyjádřili touhu si to s tím koněm taky zkusit. A nakonec se ukázalo, že bude škoda nabízet ho pouze dětem. A máme takové skupinky, například individuály pro rodiny. To znamená, třeba je nějaký problémový dítě, jakože problémový úvozovky, že jo? Prostě nesedne do konceptu té rodiny úplně, nevidí rodiče celkem, jak se k tomu postavit. Takže potom přijde rodič s tím dítětem a najednou se ukáže, úplně jednoznačně se ukáže, o co jde. A pokud oba dva chtějí. A ty děti většinou chtějí. Oni ty děti na to prostě přijdou. Oni na to prostě přijdou, tak jako přijdou na to, jak začít chodit, tak přijdou i na tuhle tu záležitost. A automaticky ji optimalizují. U těch dospělých je to někdy trošičku složitější. Další naší otevřenou klientelou jsou různí podnikatelé, lidé se syndromem vyhoření nebo těsně před ním, lidé, kteří jsou přetížení ve hlavě a potřebují se vrátit k tělu, k obyčejným věcem, jako prostě dotknout se zvířete, který je živý, přesně jak říkala Klárka, a u kterého je potřeba být spojený se sebou, jinak to prostě fungovat nebude. No a potom třeba manželský páry, když hledají cestu jak dál a nemůžou třeba nějakého důvodu rozklíčovat, kde ten problém je, ten kůň jim to okamžitě ukáže. Ale okamžitě. A zase záleží na tom, jak to potom uchopí dál samozřejmě. To už je na nich.
2: A teď úplně vidím hromadu lidí, jak utíká k těm výběhům, hladí si ty koně. Aby...
3: ty koně tak zase tak jednoduchý to není. Bez Klárky by to nešlo.
0: Celý rozhovor s paní doktorkou Alexandrou Vosátkovou ze spolku Dorado a taky Klárou Rotrovou z nadačního fondu Rossio najdete na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Už za pár minut vám ale nabídneme zajímavé tipy na letní čtení. Třeba právě na vaši dovolenou.

0: Jakou knihu si vzít na letní dovolenou, ať už k moři, na chatu, nebo jen tak? Tak tohle byla otázka na Janu Kořichovou z knihkupectví Kosmas Jihlava, která si s odpovědí hravě poradila.
1: No, to by mohly být třeba letní povídky, které by se mohly na dovolenou hodit. Jejich hrdinové bloudí mezi koupališti, chatami a přímořskými penziony a zároveň balancují na hraně zásadních životních rozhodnutí. Třeba románek s plavčíkem, šílený vodácký výlet s rodinou, vyvolávání duchů nebo oběšenec objevený při noční bojovce. Humor střídá mrazení v zádech. 13 renomovaných českých autorů, jako například Petra Dvořáková, Jaroslav Rudiš, Jiří Hájíček, Jana Poncarová, Marek Epstein a Petra Klabouchová přispěli povídkou právě do tohoto letního souboru. A humor bych určitě hledala v knížce od Dominika Lanzmana, který je známý svými deníčky moderního fotra. A tentokrát napsal knížku Rodinné výlety a jiné zlé věci. Je to zpověď muže, který se pravidelně ocitá na místech, kam nepatří a kde by ani být neměl. V rámci rodinné pohody se totiž nechá uvrtat do různých báječných dobrodružství, kde se mu dějí zlé a temné věci a právě o ty zlé a temné věci se vždycky rád podělí. A to vše s humorem sobě vlastním.
0: Když se teď zaměříme na nás, ženy, protože my rády čteme o letních dovolených, připravili jste si něco pro nás?
1: Mám tady několik typů. Prvním je Ordinace, to je název novinky oblíbené Petry Dvořákové. Je to román z života praktického lékaře, který má až příliš dobré srdce a naštěstí má i dobré lidi kolem. Ale pacienti a Rýma se neptají, jak doktorovi zrovna je. A nic není snadné ani za dveřmi jeho ordinace. Je tu Patrikova obezita a jeho neohrabané proslovy. Naštěstí se stačí postavit problémům čelem a život bude zase krásný. Uh-huh. A nebo snad ne. Pak nějaká romantika. Uh-huh. Romantický útěk na sluncem zalitou Madeiru. To je román Ostrov zalitý sluncem od Kate Frostové. Hlavní hrdinka Tabita dostane příležitost starat se o dva domácí mazlíčky v luxusní vile na věčně rozkvetlé Madejře. Po bolestivém rozchodu už rok utíká z místa na místo, hlídá domy, pečuje o zvířata a snaží se zapomenout na minulost. Na ostrově jí okouzlí nejen dvojice roztomilých psů, ale i charismatický rav, který se z ničeho nic objeví uprostřed noci a převrátí její život vzhůru nohama.
0: To zní taky dobře.
1: To je vyloženě romantický odpočinkový příběh nejen pro čtenářky Jenny Colganové nebo Julie Kaplinové. Uh-huh. Matky a dcery od Eriky James je citlivý a emotivní román o lásce, ztrátách a o odvaze otevřít srdce novým začátkům. Pro Naomi a její dvě dcery byl domov vždy bezpečným přístavem. Praktická Marta zoufale touží po dítěti a snaží se udržet svůj život pod kontrolou. Volnomyšlenkářská Willow naopak stále hledá samu sebe i místo, kam by skutečně patřila. A když do Naomina života nečekaně vstoupí muž z minulosti, začnou se otevírat vzpomínky, které měly zůstat navždy pohřbené.
0: Pokud si říkáte, že byste raději dali přednost nějaké letní detektivce, v tom případě vysočina.rozhlas.cz, právě na tomto webu najdete i celý rozhovor s Janou Kořichovou, kde v knižních typech na léto samozřejmě pokračujeme. Už za pár minut vás ale pozveme na Santýny hostesku.

0: Ve čtvrtek jsme vám v Dobrém dopoledni představili Santýnyho stezku a její novinky. Hostem byl ředitel destinační společnosti Koruna Vysočiny David Štěpánek společně s kastelánem kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, Ondřejem Vobejdou. A proto se nabízela otázka, co vás před 3 lety přivedlo na Vysočinu?
1: Třetím rokem máte pravdu, byla to víceméně taková náhoda. Já jsem dlouhá léta pracoval vlastně v Litomyšli na zámku, měl jsem tam potom už na starosti návštěvnický provoz a víceméně na Vysočinu jsem se přiženil. No a vyšlo to tak, že moje předchůdkyně zrovna otěhotnila, ve farnosti scháněli někoho, kdo by se ujal prázdného místa a já jsem tak víceméně se k tomu dostal jako trošku slepý kouslím, tomuhle tomu. Na druhou stranu rozhodně toho nelituju, protože Santýny to je opravdu fenomén. Kostel má úžasnou atmosféru, ať už jste tam na jaře, v zimě, v kterékoliv denní dobu, samozřejmě nejlépe doporučit svítání, případně západ slunce. A je to úžasně inspirativní místo, takže já se tam užívám. On se mi tam líbí.
0: No, kostel na Zelené hoře je vrcholem Santýnyho tvorby. Čím podle vás ty návštěvníky fascinuje a setkáváte se s tím, že přicházejí s něčím a odchází úplně s jiným pocitem?
1: Věřím tomu, že ano. Čím fascinuje, věřím tomu, že vlastně po těch, je to jedna z mála památek, když vlastně ty návštěvníci vyrazí někam na zámky, na hrady, tak jsou to v podstatě stavby, kde vám jakoby ukazují tu minulost. Zatímco kostel na Zelené hoře pořád žije. On vlastně po celých těch 300 let slouží jako to duchovní centrum, kde se slouží mše, lidé se tam chodí modlit, lidé tam chodí prosit o pomoc svatého Jana Nepomuckého. Takže věřím tomu, že tahle ta atmosféra tam dýchne. A zároveň, když se podíváme do té historie, jak vlastně místní žáráci o kostel hodně stáli, jak jim vlastně, jak jsou na něj hrdí, tak je to něco, na co můžu být hrdý nejen já, ale myslím si, že i celá Česká republika, že máme takovouhle stavbu. A právě my tady v UNESCO. A myslím si, že návštěvníci tenhle ten pocit si tam můžou odnést a šířit možná nějakou dobrou náladu vlastně dál do společnosti.
0: No, ono se mluví o tajemné symbolice. Tak co by při návštěvě rozhodně návštěvníci neměli přehlédnout? Na co se třeba soustředit?
1: Já myslím, že ono to tajemství se Santýnym je takové poměrně oblíbené kliše, že to samozřejmě se tlačilo hodně v poznávání těch různých číselných hříček, které vlastně do těch staveb vkládal. Na druhou stranu, ono není úplně nic moc tajemného vlastně, pokud známe legendu o svatém Janu Nepomuckém, kterému vlastně ta celá symbolika je tam podřízená. Primárně tedy 5 hvězdám, které se objevily nad jeho mrtvým tělem, potom samozřejmě odkazy na Boží Trojici, Otce, Syna a Ducha Svatého, takže trojky tam nacházíme často. A samozřejmě nejlépe se to protne v hlavním oltáři, který je v podstatě koncipovaný jako vyzdvihnutí Jana Nepomuckého do nebes, který stoupá držen anděli až tedy k tomu Božímu oku.
0: Celý rozhovor věnovaný Santýnyho stezce najdete i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Za pár minut vám pro změnu nabídneme rozhovor s americkým spisovatelem Petrem Mountshastou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Posloucháte Sobotní sestřih toho nejlepšího z hostů Dobrého dopoledne. V pátek jsme si povídali s americkým spisovatelem Peterem Mountshastou. Hovořili jsme o osobním rozvoji. Peter strávil hodiny času v tichu i samotě. Mně ale připadá, že lidé se dnes ticha doslova bojí a neustále ho přehlušují. Telefony nebo i různými podcasty. Co se ale stane, když s tichem začne člověk poctivě pracovat?
1: Povím vám jednu legrační historku. Sám jsem totiž dříve prožíval podobný pocit. Myslel jsem si, že je mnohem snazší sklidnit mysl v přírodě nebo u sebe v pokoji, když jsem úplně sám. Když jsem byl v Indii, šel jsem po ulici, kde na jedné straně byly obchody a panoval tam obrovský ruch. Na druhé straně ulice byla zeď ašrámu. Šel jsem záměrně po té tiché straně, protože jsem se chtěl vyhnout hluku u obchodů. Najednou vidím jogína, jak sedí přímo uprostřed chodníku na té rušné straně. Měl zavřené oči a meditoval. Chtěl jsem mu říct, poslouchejte, když přejdete ulici, je tam mnohem větší klid. Můžete sedět na chodníku, opřít se o zeď ašrámu a nebudou kolem vás proudit davy lidí. Nebudete muset poslouchat, jak se lidé dohadují o ceny. Pak mi ale došlo, že on moc dobře ví, kde je. To místo si vybral naprosto záměrně. Tato vzpomínka mi velmi pomáhá, protože já sám bydlím v poušti a ačkoliv jsou kolem mě domy, většinu času je tam obrovské ticho. Někdy ale z ničeho nic začne štěkat sousedův pes a soused z druhé strany se navíc rozhodne posekat trávník motorovou sekačkou, která dělá strašný hluk. V tu chvíli si říkám, že nemůžu meditovat, protože štěká pes a sekačka dělá hluk. Pak si ale vzpomenu na toho jogína, jak klidně sedí v tom největším shonu. Zkrátka to musíte nechat být. Prostě to jen přijměte s tím, že je to hluk.
0: Což mě přivádí k další otázce, že dnešní svět je plný úzkosti, rychlých zpráv a taky polarizace. Jaký je váš osobní recept na to, jak si zachovat tu chladnou hlavu a nenechat se vtáhnout do všudy přítomného strachu?
1: Právě v tuto chvíli máte možnost volby. Můžete být v depresi, můžete být naštvaní, nebo naopak vyjádřit lásku či moudrost. Každý z nás, kdo tento rozhovor právě teď poslouchá, má na výběr, jakou energii do světa vyšle. A energie, kterou vysíláme, zpětně působí i na nás. Cokoliv vyšleme, to se k nám vrátí. Je to jako ozvěna. Když vyšlu lásku, láska se ke mně vrátí. Můžete si třeba sednout do kavárny ve městě a jednoduše si říct, budu teď vysílat lásku. A pak už jen sledujete, co se stane. Je docela legrační, že za mnou takhle často přicházejí psi. Psi totiž cítí, protože si nepíšou zprávy na telefonu. A cítí to třeba i malé 5leté děti. Přijdou do kavárny s rodiči, zamíří přímo ke mně a podívají se mi do očí. Přesně cítí, co zrovna dělám. Cítí lásku. Za to ti starší, teenageři nebo rodiče, mají většinou telefony přímo před obličejem. Nejsou v tu chvíli v souladu se svým srdcem a s tím, co cítí. Ale ti, kteří v souladu jsou, moc dobře vnímají, že tu lásku vysílám. Pro mě osobně je to vždycky skvělý důkaz, že to, co dělám, je skutečné a že to funguje.
0: Celý rozhovor s americkým spisovatelem Peterem Mountshastou si můžete poslechnout i na našem webu vysočina.rozhlas.cz. Pro dnešní den se s vámi od mikrofonu loučí Hela Dvořáková. Přeji vám krásný víkend a v pondělí po 9. hodině se budu těšit opět na slyšenou.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz
3: 12 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
3: Kapela Civilní obrana projíždí Českem a koncertuje na nádražích. Vírmá nové turistické okruhy, může turisty udržet v obci. Ukrajina odmítá ruské tvrzení o dobytí východu ukrajinského města Kostiantynivka. Dnešní den bude zatažený, večer se lokálně objeví přehánky. Teplotní maxima 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Na nádražích Vežďáře nad Sázavou a Havlíčkově Brodě dnes koncertuje kapela Civilní obrana. Od rána do večera cestuje s fanoušky vlakem z Brna do Prahy a na šesti nádražích v republice odehraje svá vystoupení. Zrovna teď si písně poslechli na žďárském nástupišti, kde je i redaktorka Tereza Pešoutová.
4: Kapela Civilní obrana sem na žďárské nádraží dorazila i s desítkami fanoušků zhruba před půl hodinou. Další obecenstvo na ně čekalo přímo na nástupišti. Po rozestavení aparatury a poměrně rychlém nalezení nástrojů se rovnou pustili do koncertu. Vzhledem k tomu, že za chvíli jim zase jede vlak dál směrem na Havlíčkův Brod, kde chystají další vystoupení, tak tady ve Žďáře hrají poslední píseň. Kapela tímto jednodenním turné po nádražích cílí i na zapsání do České knihy rekordů za nejvíce odehraných koncertů v jeden den. Ze Žďáru nad Sázavou Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
3: Na Bystřicku přibyly nové turistické stezky. Dva okruhy vedou kolem obce Vír. Vznikla k nim také mapa a aplikace, které obec zafinancovala z participativního rozpočtu. Okruh by měl do Víru přivést víc návštěvníků a hlavně na delší dobu. Pokračuje starosta Víru Ladislav Stalmach z Pirátu.
5: Vždycky jsme to tak nějak vnímali, ten náš mikroregion Bystřicko, když ho zmíním, že to není příliš ani průmyslová oblast, ani zemědělská. Ta turistika je rozhodně možnost, jak můžeme dát místním obyvatelům smysl nějaké obživy. Takže tu turistiku rozhodně podporujeme, chceme, aby byla udržitelná.
3: Ukrajinský generální štáb popřel tvrzení Moskvy o dobytí klíčové Kostiantynivky ruskými jednotkami. Mluvčí štábu Andrej Kovalov podle serveru Ukrajinská pravda řekl, že ukrajinské síly pokračují v obranné operaci ve městě i na přístupech k němu. Kovalov ale doplnil, že zaznamenali případy, kdy do města pronikaly malé skupiny ruské pěchoty. Kostiantynivka leží na východě Ukrajiny. Má strategickou pozici na silnici, která vede k posledním velkým městům na Donbasu pod kontrolou Kyjeva.
0: Sport.
3: O postup do osmifinále Wimbledonu budou dnes v Londýně hrát tři Češi. Jiří Lehečka se utká se Španělem Munarem, Marie Bousková s Ruskou Samsonovou a Linda Nosková s Rumunkou Kirsteovou, která před časem oznámila, že hraje poslední sezónu kariéry. Podle Noskové jí takové rozhodnutí mohlo pomoci k dobrým výkonům.
6: Oznámila, ale já jí to moc teda nevěřím po tomhle roce. Je to asi jednoduchý, že z člověka to tak nějak spadne a hraje o hodně uvolněnějíc, sama to i vlastně říká.

0: Zelená vlna Vysočina.
1: Mezi Pelhřimovem a Humpolcem očekávejte zdržení klidně i 30 minut. Silničáři tam opravují vozovku a proto tam očekávejte zdržení.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Krátce po 12. hodině vás zdravím od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Přeji vám příjemný poslech, dobrou chuť k obědu a vyhlašuji, že začínají písničky pro Vysočinu. I dnes vám budeme plnit vaše přání, třeba na telefonní lince 22 155 49 99, jako každý den mezi 12. a 13.
0: Písničky pro Vysočinu s Jožou Koláře.
2: No a než splním první přání, je tady Petr Kotwald, který říká, že kde kdo je dál. Já nevím, kde jste, ale hlavně, že jste s námi. Přeji vám příjemný a pohodový letní prázdninový den.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: Ale můžete využít i další cesty, které vás spojí s naším studiem a vaším oblíbeným hitem. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčku a čárek a to všechno poslat na číslo 90 01 04. Jedna zpráva stojí rovné 4 koruny. A také internet funguje vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář písniček pro Vysočinu. První přání je z SMSky, prosím, zahrajte mé přítelkyni Iloně od Petry Černocké písničku Pouštím po vodě proutí. Pro radost a pohodu děkuji Standa. Já také děkuji a písničku posílám.

Další přání je z našich webových stránek. Dne 2. července 2026 nás opustila naše milovaná maminka, manželka, babička, sestra, prababička, teta a kamarádka Marta Nebehajová. Posílá mi do nebe písničku, kterou měla moc ráda. Je to od Věry Špinarové, Jednoho dne se vrátíš, napsala paní Dana.

A v takovém pomalém rytmu budeme pokračovat v dnešních písničkách pro Vysočinu, protože i další song, který budeme hrát, je zkrátka takový z kategorie ploužákových, jak se říká na diskotékách. Prosím o zahrání Půlnoční dámy od Chrise Normana. Díky, Soňa z Jihlavy. Tak to je další SMS, která dorazila. Já jsem jí přečetl. No a Chris Norman se svým typicky chraplavým hlasem zapěje písničku, která se jmenuje v originále Midnight Lady.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit další přání. Hezkou sobotu 4. července. Dnes ve Spojených státech slaví Den nezávislosti 250 let existence. Mou maminku Jarku napadla skotská melodie, kterou zná z různých amerických filmů a je známá i z české verze. V české verzi Valčík na rozloučenou. Může být v jakémkoliv provedení. Prokopům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rádia a všem posluchačům napsala Silvie z Prahy. Tak já jsem přemýšlel, kterou verzi dát a nakonec jsem vybral Královské skotské dragouny. Snad se budu

Dobrý den, zahrajte prosím letní a pamětinskou písničku Zelené pláně, kterou v roce 1964 naspíval Josef Zíma. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji panu Jarkovi Dotřeště za hezkou hudební vzpomínku a posílám.

Krásné poledne, prosím o písničku Novo Giorno od Andrea Bocelli jen tak k prázdninové sobotě všem pro pohodu a připomínám zítra od 13 hodin sportovní areál Nový studenec, dětský den, putování s večerníčkem. Srdečně zveme malé i velké. Akci pořádá sbor dobrovolných hasičů Horní studenec. Děkuji Jana. Já děkuji paní Janě Culkové, zdravím jí, přeji krásný víkend, ať se akce vydaří a Andrea Bocelli posílám.

Koníčky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Další přání z SMSky, zahrajte prosím Léto od skupiny Rybičky 48 pro všechny, kteří si užívají léto a prázdniny. Díky, Jana. No tak jo, nevidím v tom problém, je tady léto, tak se to pojďme připomenout, abych tak řekl, abychom to měli černé na bílém. A k tomu ještě v rádiovém éteru. Hezký poslech.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. Poradíme s chovem fredky a zaměříme se na údržbu zahradního grilu.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
2: A pojďme splnit přání paní Marie. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je Marie z Havlíčkobrodska. Přeju všem pěkný den, slunečný, je to lásky a dávám zahrát pro dobrou náladu od milovaní Naděnky Urbánkový. Svítá nad velkou louží, to je moc pěkná písnička.
2: Mhm. Dobře, tak ji posíláme, co všem líbí a vám přeji krásný víkend, prodloužený, letní.
3: Ano.
2: Užijte si ho, naslyšenou.
3: Vy taky, děkuju, nashledanou.

0: většina dnešních písniček pro Vysočinu je taková pomalá, pohodová, občas je smutná. Je to prostě jen a pouze na vás, jakou si vyberete, takovou vám zahrajeme. Jaká bude dále znít, to nám řekne Pavla, která je na telefonu. Dobrý den, vítejte v našem vysílání.
1: Dobrý den. Já bych přijala si písničku Nápis od Ivety Bartošové, protože tu písničku jsem viděla i naživo, takže je moc hezká.
0: To je pravda. Iveta Bartošová krásně zpívala a je fajn si ji připomenout. A pro koho bude ta písnička, komu ji pošleme?
1: Bylo by to pro všechny, ale hlavně pro mýho bývalýho manžela, protože dneska má narozeniny.
0: Dobře. Tak tady je Nápis a Iveta Bartošová. Mějte se hezky, díky za telefonát. Naslyšenou.
1: Taky. Naslyšenou.
0: 22 155 49 99. Telefonní linka i pro vaše hudební přání.

Zahrajte pro mého Marbulínka písničku Bosorka od Elánu. Mám ji moc rád a myslím na ní. Děkuji, Béďa. Tak písnička je připravená, vzkaz zazněl, no a teď už ty Elány můžeme poslechnout. Bosorka, 12 hodin, 48 minut. Písničky na přání pokračují.

Pojďme s dalším přáním. Dobrý den, zahrajte všem, kteří si užívají tuhle krásnou sobotu písničku od Heleny Vondráčkové Léto je léto. Díky moc, Jana Zihlavy. Tak to je přání, které dorazilo přes naše internetové stránky vysočina.rozhlas.cz a za vámi vyráží Helena Vondráčková.

že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

Čas je neúprosný, je tady poslední přání dnešních písniček. Dobrý den, zahrajte prosím Wonder od Kabátu. Zcela to vystihuje můj minulý týden, napsal neznámý pisatel nebo pisatelka. Já se omlouvám, tuhle písničku od Kabátu nemáme, tak aspoň radci v práci snad udělají radost. Další písničky pro Vysočinu zase zítra mezi 12 a 13 hodinou. Moje maličkost se s vámi ovšem neloučí na tak dlouho, protože úderem 13. hodiny nás čeká zámecké léto a po 14. hodině dobré odpoledne s Jožou Kolářem. Přeji vám hezký poslech.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Turisté v Jihlavě se bezplatně svezou autobusem do zoo i akvaparku. Velkomeziříčská kostelní věž dostane po 30 letech novou fasádu. V Teheránu se loučí lidé s nejvyšším íránským vůdcem Chameneim, kterého zabil izraelsko-americký úder. Dnešní den bude zatažený, večer se lokálně objeví přehánky. Teplotní maxima 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. V Jihlavě o víkendech jezdí speciální autobusová linka pro turisty. Od hlavního nádraží je vozí po turistických cílech, jako je zoologická zahrada, jihlavské podzemí nebo akvapark Vodní ráj. Jízda těmito spoji je pro cestující zdarma.
2: Autobus bude po turistické trase jezdit pouze po dobu letních prázdnin, každou sobotu a neděli. Spoje budou vyjíždět vždy ve 9:45 dopoledne a poslední jízda končí po 17:30 večer. Jízdní řád lidé najdou v aplikaci dopravního podniku nebo přímo na zastávkách, které turistický spoj obsluhuje. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Kostelní věž ve Velkém Meziříčí obklopí lešení. Farnost začíná s její opravou. Kostel svatého Mikuláše leží ve středu Velkého Meziříčí a fasádu věže církev promění po 30 letech. Město přitom vymění zase ciferníky na hodinách, upozorňuje bezpartijní starosta Alexandros Kaminaras.
3: Po celou tuto dobu tady bude vynechaná vlastně dlažba, bude tady mezerovitý beton, což je povrch, po kterém se bude dát dobře chodit, a ta dlažba bude položena až po odstranění lešení, to znamená za 2 měsíce.
1: Iránci se naposledy loučí s nejvyšším vůdcem Alím Chameneím. Zahynul na konci února při cíleném izraelsko-americkém útoku hned první den napadení Iránu americkou a izraelskou armádou. Chameneí byl v 80. letech iránským prezidentem a pak necelých 40 let nejvyšším duchovním vůdcem.
4: Tisíce Iránců v černém se sešli v areálu velké mešity Mosala v Teheránu, kde je tělo Chameneího vystaveno. Mávali šítskými vlajkami, fotkami zesnulého vůdce i transparenty vyzývajícími k pomstě nebo násilí proti Spojeným státům a Izraeli. Podle agentury AFP se skandovalo taky smrt Americe, smrt Izraeli. Lidi vůdce oplakávali a bili se v hruď. Ceremoniálu, které budou trvat do pondělí, se podle úřadů zúčastní na 20 milionů lidí. Pohřeb bude ve čtvrtek ve městě Mašhad. Při útoku na Chameneího zemřela i jeho dcera, zeť, snacha a vnučka. Iránští teologové jako jeho nástupce zvolili Chameneího syna Močtabu. Dominik Tesár, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zdolali v úvodním kole play-off Cap Verde 3-2 v prodloužení a postoupili do osmifinále. Jejich dalším soupeřem bude Egypt, který po penaltách vyřadil Austrálii 2-1. Ve zbývajícím utkání porazila Kolumbie Ghanu 1-0 a čeká jí zápas se Švýcarskem.
0: Počasí.
1: V Třebíči mají 21 stupňů, v Hubenově 19. Během dne přibude oblačnosti, až se postupně zatáhne. K večeru se v severní a východní části regionu vyskytnou přehánky nebo slabší déšť. Teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na křižovatce u Červeného kříže u Jihlavy se střetla 2 osobní auta. Nehodu máme hlášenou i mezi Senožaty a Hrozněticemi. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Podle jakého klíče dávala šlechta jména svým dětem? Je na to nějaký jasný mustr, nebo každá rodina to měla jinak?
2: Určitě v každé rodině bylo nějaké jméno, které se tam jako co nejvíc opakuje. Samozřejmě některé rodiny, obzvlášť řekněme takové ty velké rodiny, potom třeba měly takového jako domácího svatého, který se pak opakoval ve všech jménech, ten takzvaný největší přímluvce. My kinští jsme si vybrali toho nejlepšího přímluvce, jakého vůbec můžeme vybrat, a to je Matku Kristovu, takže my se všichni jmenujeme Maria.
0: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
2: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny přivdáním se přes ženy se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje jak překvapivě Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a

0: Pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chinští na kinský?
0: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, to jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek v chinský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno v chinský zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát chinský.
2: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože to měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného skrz generace?
0: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní, a teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý, což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
1: jakou měli neřest?
0: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil, v Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
1: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
0: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
1: Už tehdy byly hypotéky?
0: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
1: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
0: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
1: A proč jste to koupili vy?
0: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil takový to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek Josef Kinský se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj starali vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, Sana vlastní sestra Máslat, nebo mídlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři, prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, a do obličeje. A vím, že mě to bylo strašně nepříjemné. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně, to jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýr, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše. Takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl. Ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený. Takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá a současně byla přísná. Moje matka Moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem za život zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká. Moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychována k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele, Josef Kinský, obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn. Další v pořadí, to ten řekl, si spadl z višně, Josef. Mě vůbec víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba jako trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako měl kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímalo, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mně to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začalo to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není kdy, opravuje se zámek. Takže tak to celé jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky, vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ta matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, tak říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil, ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Carmína Burana. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlon, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru. A je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlon a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlon, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlon, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: Myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavěl, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoli v moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
5: Není.
3: Tryskal. Takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtišších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravě do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 cm?
3: No, myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma.
3: Je to kniha jako stůl, tak bych člověk řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii i takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci. A on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste nestratil čest. Pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale helejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Jako. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců, pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek a ten říkal, kontesko, já vám to přeložím a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže a ten Lobkovič samozřejmě okamžitě vyzval na souboj, že jo?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: U Víru na Bystřicku jsou nové vyhlídkové stezky pro turisty. Jihlava opraví hráz rybníka nedaleko dvou základních škol. Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 000 000 korun. V noci občas zaprší kránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý den. Kolem Víru na Bystřicku vedou dva nové turistické okruhy. Vznikly propojením různých stávajících tras. Delší okruh má 6,5 kilometru, kratší necelé 2 kilometry. Cesta vede po významných vyhlídkách kolem obce. Prochází i přes hraběcí stolek, který se letos stal přírodní rezervací. Pokračuje autor stezek Slávek Matuška.
2: Já jsem v podstatě v toho byl páv, jako co všechno bude za omezení. Nakonec teda jsem udělal to nejlepší, že jsem zajel přímo do Jihlavy na Krajský úřad na životní prostředí a tam dvě milé dámy mě oznámily, že stezka vůbec není problém, pokud bude značená a nebudou tam jako žádný další prvky infrastruktury, lávky, cedule.
0: Hráz jihlavského rybníka Kalvárie čeká oprava. Leží na cestě od sídliště Březinky ke dvěma základním školám. Pevnější a bezpečnější hráz má zajistit injektáž za 3 miliony korun. Podle primátora Petra Ryšky z ODS je do budoucna ve hře i větší úprava okolí rybníka. Teď je ale pro Jihlavu prioritní oprava hráze.
3: Ta hráz jednak prosakovala, jednak tam byly nějaké kaverny, ale ne, že by to hrozilo nějakým propadem, ale jako musí se s tím něco už dělat.
0: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Argentiny postoupili do osmifinále mistrovství světa. Obhájci titulu porazili v Miami Capverdi 3-2 po prodloužení. Výkon ostrovní země, která má 500 000 obyvatel a hrála na světovém šampionátu poprvé, ocenil trenér vítězné Argentiny Lionel Scaloni.
7: Gratuluju Kapverdám k výkonu. My jsme ale věděli, že budou náročným soupeřem. Trpěli jsme, hodně jsme na hřišti trpěli. Zasloužili jsme si vyhrát, i když nám to soupeř rozhodně nedělal jednoduché. Zaměřil bych se ale taky na pozitiva. Náš tým se prostě nikdy nevzdává.
0: Útočník Argentiny Lionel Messi posunul dalším gólem svůj rekord v počtu branek na mistrovství světa. Má jich 20. V osmifinále se Argentina utká s Egyptem, který porazil Austrálii 2-1 po penaltách. Postup slaví taky Kolumbie po vítězství 1-0 nad Ghanou.
1: Počasí.
0: V Dukovanech mají 23 stupňů, Telč hlásí 21. Noc bude zatažená a na východě a severu kraje místy zaprší a kránu četněji. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na 124. kilometru dálnice D.

0: Tak jsme si na pánlavě dali víno a teď se přemístíme do jiné části naší republiky. Filmový festival jako velkolepá oslava narozenin. Tak včera začal jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Přijeli na něj světoví herci, o které festival podle organizátorů usiloval roky. Křišťálové globy na zahájovacím večeru převzali Dustin Hoffman a Maggie Gyllenhaalová.
1: Desátiny festivalu otevřela známá narozeninová melodie a další následovaly. Během 10 minut se na pódiu vystřídala asi desítka českých herců a zpěváků se skladbami upravenými.

0: jsem.
1: Tak na špic.
2: Chodil do kina.
3: A právě Marek Eben pak jako tradičně provázel večerem.
4: Když mi bylo 60, tak jsem se z toho zpamatovával do 62. Musíte všecky pozvat, nesmíte na všecky zapomenout. Pak jsou ti, které nechcete pozvat, ale musíte z nějakého důvodu. A doufáte, že nepřijdou.
3: Cenu prezidenta festivalu letos převzala herečka Maggie Gyllenhaalová.
5: Děkuji za inspiraci, za popud, stát se režisérkou a děkuji za tuto krásnou cenu.
3: Gyllenhaalová v řeči vzpomínala na to, jak studovala v Praze a jak ji tehdy zaujala.

0: Byla hra herců z divadla Na zábradlí. Tehdy ale netušila, koho sleduje.
1: Hráli experimentální verzi Racka, ale milovala jsem ji a doteď si ji pamatuji. A minulou noc mi řekli, co jsem nevěděla, že ten herec, který tehdy hrál Trigorina, byl Jiří Bartoška.
0: Hlavní host letošního ročníku, americký herec Dustin Hoffman, pak převzal cenu za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
2: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mně bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji.
0: Hoffman na festivalu taky uvede svůj průlomový film Absolvent z konce 60. let. Z Karlových Varů, Lucie Pávová, Český rozhlas.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Nemohli jsme volat, nenabili jsme si elektroniku, neodjeli jsme vlakem v Praze ani metrem, tramvaje zastavily uprostřed silnice. Právě tak přesně před rokem vypadal blackout, který zasáhl velkou část Česka. Co přesně se tehdy dělo a co problémy způsobilo? Za chvíli se k tomu vrátíme v našem vysílání.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: země.
1: Hříšná těla křídla motýlí zpívala v sobotním odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina Aneta Langerová. Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitl milion odběratelů, hlavně v Praze a ve středních, severních a východních Čechách. Minulý týden potvrdila mezinárodní expertní skupina příčiny výpadku. Šlo o několik souběžných a na sobě nezávislých technických závad. Správci přenosové a distribuční soustavy teď plánují investovat desítky miliard, aby se podobná situace jako vloni neopakovala.
2: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos, 60, ale i 70 nebo 90 minut zpoždění.
3: Někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce, někteří například s plechovkou piva.
4: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu Fidnerova v centru Liberce, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
5: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahů a řešit...
3: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Výpadek proudu na několik hodin postihl asi milion odběratelů. Kromě domácností zasáhlo průmyslové podniky.
6: Své technologie musela odstavit i společnost Lovochemie, která zásobuje město Lovosice teplem a teplou vodou.
3: Nebo i obchody, restaurace a kavárny.
7: Dáváme jenom co můžeme, co se týče pití. S maskou jsme museli uklidit do těch víc zmrzlých mrazáků, aby se to vlastně nerozteklo. Píšeme to do papírek, pak to snad domarkujeme a přijímat vlastně můžeme jenom hotovost, což skoro nikdo nemá.
3: Za výpadek mohl podle správce páteřní přenosové soustavy ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Minulý týden závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
3: Některá opatření ČEPS přijal hned po blackoutu, říká mluvčí Ondřej Krátoška.
9: Jednalo se například o mimořádné technické kontroly, nové scénáře pro výcvik dispečerů a oblast plánování provozu.
3: Podle ČEPS se budou nároky na dodávky elektřiny zvyšovat, a to na celém území Česka. S tím bude nutné posílit přenosovou soustavu a její kapacitu. ČEPS proto v následujících letech plánuje výstavbu nových dvojitých vedení velmi vysokého napětí v klíčových koridorech. Například modernizace transformovny Slavětice pak umožní napojení plánovaného nového bloku jaderné elektrárny Dukovany. A v Praze vzniká nová transformovna velmi vysokého napětí Praha Sever.
9: Nárůst potřeby elektřiny vyžaduje nový napájecí bod. Jinak by mohlo dojít k budoucímu poklesu spolehlivosti dodávek elektrické energie do hlavního města Prahy. Stavbu jsme zahájili v loni a se zprovozněním počítáme na podzim roku 2027.
3: Uvádí Ondřej Krátoška. V příštích 10 letech plánuje ČEPS investice do rozvoje páteřní soustavy ve výši zhruba 13 miliard korun ročně. Miliardové investice do modernizace sítí plánují taky distributoři. Jakub Vik, Český rozhlas.

0: I krátce po půl třetí a to je čas, abychom se ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina podívali za Miroslavem Markem a jeho světem rekordu a kuriozit. Mimochodem se dozvíte i to, že pokud zamíříte do Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, můžete si sebou vzít svého čtyřnohého kamaráda.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Plánujete rodinný výlet a řešíte obvyklou otázku, a co se psem? V Muzeu rekordů v Pelhřimově je na to jasná odpověď. Muzeum patří k místům, kde jsou pejsci a další domácí mazlíčci vítáni. A to nejen v zahradě s obřími exponáty, ale i uvnitř obou expozic. Výlet tak nemusíte plánovat na etapy ani řešit hlídání. Přitom Muzeum rekordů nabídne superlativy přitažlivé pro děti i dospělé, stovky neuvěřitelných exponátů, lidské dovednosti na hranici možností, mini i maxi předměty a příběhy, které baví i inspirují. A teď si k tomu přidejte ještě čtyřnohé návštěvníky. Ti tu totiž nejsou jen v uvozovkách trpěni, ale mají zde i svou vlastní rekordmanskou sekci. Na fotografiích se tu seznámíte například s Artem, psem s nejdelšíma ušima. Každé jeho ucho měří 31 cm. Nebo s Fenkou Kory, skutečnou cestovatelkou. Se svým páníčkem Slávkem Králem projela autostopem 28 evropských a asijských států a společně urazili přes 40 000 kilometrů. A pokud vás zajímá, jak vypadá opravdový psí obr, mrkněte na nejtěžšího českého psa, anglického mastifa Uriáše, který váží 132 kg. A už jste někdy dostali pro svého psa do nějaké expozice doživotní psí voucher? I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Na jižní Moravě dozrává pšenice a naplno začaly žně. Už za chvíli se v reportáži vydáme na pole v Josefovi na Hodonínsku, ale teď pojďme zkontrolovat počasí.
1: Počasí.
0: Bára Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu je připravena, aby nám podala všechny zásadní informace. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Jak to vypadá aktuálně u nás na Vysočině?
2: Tak oblačnost je stále relativně málo, respektive může být průsvitná, když je trochu více, že sluníčko by svítit mělo. Teploty se pohybují nejčastěji mezi 20 a 24 stupni Celsia a k tomu vane mírný a přechodně čerstvý vítr, ty nárazy se mohou blížit i k 50 km v hodině a ta běžná rychlost k zhruba 30 km v hodině.
0: Takže takové příjemné letní odpoledne bez nějakých zásadních extrémů, dá se říct.
2: Ano, akorát možná trošku víc větrnější, než by bylo příjemné někomu.
0: Ano, co nás čeká dnes a zítra?
2: Oblačnost by postupně měla přibývat, respektive se zahušťovat. Už večer se mohou vyskytnout nějaké přehánky nebo slabší déšť, a to spíše v severní a východní části kraje. A v noci potom se ty srážky rozšíří na větší část kraje, a to zhruba od severozápadu. Zítřejší ranní teploty očekáváme mezi 14 a 11 stupni Celsia a ten vítr by během noci měl foukat stále mírný severozápadní, ale už trošku méně intenzivní s rychlostmi zhruba do 20 km v hodině a zítřek potom převážně oblačný, občas i zatažený, na větší části území se vyskytnou přehánky, odpoledne se výjimečně může objevit také bouřka, večer by ty srážky měly většinou ustávat a zítřejší maximální teploty 21 až 24 stupňů Celsia a k tomu bude vát stále mírný severozápadní vítr.
0: Tak zítra to asi taky nebude úplně na koupání, ale já myslím, že těch horkých dnů jsme si užili ještě nedávno dost. Myslím se, že ještě nějaké určitě během prázdnin dorazí. Zeptám se i na pondělí, protože je svátek a máme volný den.
2: Pondělí bude podobné neděli, to znamená velká oblačnost, ta může být v pondělí i proměnlivá, ale stále zůstane ta velká. Na většině území se opět objeví nějaká přehánka nebo občasný déšť a i pondělní teploty zůstanou ani ne letní 20 až 24 stupňů Celsia a stále ten mírný severozápadní vítr.
0: Bára Kučerová, informace o počasí, děkuji za ně, přeji hezkou sobotu a těším se na slyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Zemědělci na Jižní Moravě se pustili do sklizně pšenice, ječmene nebo hrachu. Do žní se letos propisuje výrazně sucho, kvůli kterému zřejmě budou na některých místech výnosy nižší. Kombajny už vyjeli taky v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká tu klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
3: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
3: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
4: Takže naším úkolem je nyní sklidit pšenici ozimou. Sečeme nyní odrůdu borzalino, to je raná odrůda. My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklizeň ozimého ječmene.
4: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý šestiřadý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na Jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle, doplňuje Roman Zimák.
4: Některé odrůdy, ty pozdější hlavně, které tu vodu prostě tak jako nenapoutaly, tak mají zrno o velikosti kmínu, bohužel. Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále. Jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
4: Budeme rádi, když sklidíme prostě kolem 5 tun. Bude, jo, to je takový náš odhadovaný výnos, jaký by snad mohl být. Budeme rádi za těch 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder, především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franc, Český rozhlas.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích na mne čeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Český rozhlas Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Prazvláštní zvířata, fascinující pokusy s obyčejným papírem a další zábavné zázraky přírody. ČT2. Příběh francouzského markíze, který se stal jedním ze symbolů amerického boje za nezávislost. Premiéra filmu Lafayette. A ČT Art. Život svérázného grafika a kreslíře Vladimíra Boudníka a jeho neméně slavných a svérázných přátel. Boleslav Polívka ve filmu Něžný barbar. Sobotní večer s Českou televizí.
2: 15 hodin.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Čistírna odpadních vod v Červené Řičici bude mít vlastní zdroj solární energie. Havlíčkův Brod kvůli přetlaku psů zvažuje rozšíření útulku. Velkomeziříčský řecký večer se přesunul na koupaliště. V noci občas zaprší kránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Výstavba solární elektrárny začala v Červené Řečici. Město nechává panely instalovat na čistírně odpadních vod a zaplatí za to téměř 3,5 milionů korun. Po dokončení budou generovat 99 kW elektrické energie, řekl místostarosta Dušan Obranec za ODS.
4: Která bude víceméně se spotřebovávat na čistírně odpadních vod, co se nespotřebuje, budeme sdílet do našich městských budov. Měl by to být někdy do konce října zprovozněný.
2: Havlíčkův Brod modernizuje psí útulek v místní části Mírovka. Dělníci už letos stihli opravit střechu. Kvůli utíkajícím psům jsou také upravené ploty a bezpečí zaměstnanců nově hlídá kamerový systém. Podle místostarostky za ODS Marie Rotbauerové je v plánu i možné navýšení kapacit útulku.
5: Ty plány, které jsou, protože v jednu chvíli tady máme až 33 pejsků, což se skutečně stává několikrát do roka, tak uvažujeme o tom, že bychom si použili prostor vedle útulku pro rozšíření kotců, případně možná karanténa pro nově příchozí, případně i pro nemocné.
2: Řecká komunita ve Velkém Meziříčí oslaví tradiční řecký večer. Původně se akce měla konat v Jupiter klubu, ale je přesunutá na koupaliště Palouky. Tamto dnes od 18 hodin ožije řeckou kulturou, středomořskou kuchyní a doprovodnou hudbou kapely Prometheus. Ve Filadelfii zrušili kvůli horku většinu venkovních oslav dnešního 250. výročí americké nezávislosti. Jednou z mála akcí, které se ve městě i tak konat budou, je osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Francií a Paraguají.
6: Je to horší než je v Tampě na Floridě, co bydlí.
7: Čechoameričan Petr Starý přijel z Floridy užít si oslavy kulatého výročí dne nezávislosti na místo, kde ji Spojené státy vyhlásily. Město Filadelfie ale kvůli teplotám skoro 40 stupňů Celsia ve stínu vyhlásilo stav ohrožení a s ohledem na zdraví a životy lidí ruší většinu venkovních akcí. Francouzský fotbalista Désiré Doué ale ví, že on a další hráči ke zdejšímu osmifinále mistrovství světa musí nastoupit. V odpoledním horku na stadionu bez chlazení očekává, že hráči mohou mít i poruchy vědomí. Klimatologové už před turnajem upozorňovali, že kvůli spalování ropy, uhlí a plynu výrazně stoupá riziko zápasů v extrémních podmínkách. Z Filadelfie Jan Kaliba, Český rozhlas.
3: Sport.
2: Sprint na Velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý duel v Silverstoneu Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu. A na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Nejprve bude od 19 hodin českého času hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají.
3: Počasí.
2: V Pelhřimově je aktuálně 21 stupňů, v Moravských Budějovicích 23. Noc bude zatažená a na východě a severu kraje místy zaprší a kránu četněji. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Na hlavním tahu mezi Vladislaví a náměští nad Oslavou při odbočce na Studenec se stala hromadná nehoda 3 aut. Tak tam dávejte pozor.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Je krátce po 15. hodině a já vám od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina přeji příjemné pohodové sobotní letní a ještě k tomu prázdninové odpoledne. No samá pozitiva, co říkáte. Jak vás ráno budí váš mobil? Je to jemná melodie budíku nebo agresivní pípnutí zprávy dávno předtím? Poslechněte si, jak to má autor našeho dnešního rozhlasového slupku. Už za pár minut.
9: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Co všechno potřebuje moderní člověk pro to, aby v dnešní době vůbec mohl fungovat? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Jana Flašky a dozvíte se, jak by podle něj měla vypadat taková ideální aplikace do mobilu.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Možná vás ráno mobil budí jemným tónem s názvem Lesní pohoda. Pokud ale jako já patříte k většině lidstva, vzbudí vás už o 2 hodiny dřív agresivním pípnutím, protože do schránky právě dorazila přelomová poukázka na depilaci zad. Za dalších 10 minut se mobil připomene s tím, že máte v práci poradu a hned v zápětí vám oznámí, že dnes musíte zaplatit elektřinu, jinak strávíte zbytek roku při svíčkách. Na to, aby moderní člověk nezapomněl, jak má žít, si vytvořil celou plejádu připomínacích systémů. SMSky, e-mail, elektronický kalendář, WhatsApp, pracovní chat, soukromý chat, aplikaci na úkoly, aplikaci na správu aplikací na úkoly, papírový kalendář, pracovní diář, samolepící papírky, nápis na ruce propiskou a lísteček v peněžence s nápisem důležité. Nikdo už netuší, co je důležité, ale vykřičníky naznačují, že by mohlo jít o evakuaci státu. Když mně osobně přijde nějaké důležité upozornění, nerozmýšlím se a abych nestrácel čas, i hned ho přesunu z jednoho toho systému do nějakého jiného. Například, odevzdat daně si nejprve zapíšu jako budík do mobilu, pak je přesunu do kalendáře, pak pošlu sám sobě e-mail a nakonec to všechno odložím na zítřek, díky čemuž se daně přestanou týkat mě a začnou být problémem nějakého cizího, zodpovědnějšího člověka z budoucnosti. Podle zvláštního psychologického mechanismu je totiž naše budoucí já zodpovědnější a odhodlanější čelit výzvám současné civilizace než my. Budoucí já vstává v 6 ráno, pravidelně cvičí, třídí účtenky, je vegetarián a dobrovolně telefonuje na úřady. Ve skutečnosti je to ale úplně stejně líný člověk, jenom je starší a unavenější. Zajímavé je, že všechny ty připomínkové systémy vycházejí z předpokladu, že si moderní člověk nemůže na nic vzpomenout. Jenže moderní člověk si pamatuje úplně všechno, neustále. Ve 3 ráno. A my, moderní lidé, ve skutečnosti nepotřebujeme další upozornění. Potřebujeme aplikaci, která nám jednou denně pošle zprávu. Klid. 3 z těch věcí nejsou skutečné problémy a tu 4. stejně nikdo kontrolovat nebude. Takovou aplikaci bych si stáhl okamžitě a instalaci odložil na zítřek.

0: největší hit a také zároveň vzpomínka na Sinead O'Connor. Nothing Compares to You, sobotní odpolední vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Turistické trasy už nevedou jenom skrz Vír na Bystřicku, ale i okolo něj. Správce tamních skalních ferat vytvořil dva zcela nové okruhy. Ode dneška se na ně můžete vydat podle značek, s mapou nebo s aplikací. Více si poslechněte za chvíli.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: V sobotu se vydáme po stopách Karen Blixenové. Jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack. Jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu?
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

nešahej na mě, nešahej na mě, dejte svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Tak, neskončili jsme. To byl Pokáč. Nešahej na mě, 15 hodin 22 minut. Český rozhlas Vysočina.
2: Léto na Vysočině.
1: Před dnešním setkání rodáků otevírá Vír na Bystřicku nové turistické okruhy. Nově tam v přírodě vede kratší modrá a delší zelená trasa. Pokud se ale někdo neorientuje podle turistických značek, může si cestu otevřít v aplikaci. Kromě nových okruhů si lidé v telefonu prohlédnou taky plánek ke stávající feratové adrenalinové trase po skalách.
3: Pěší turistika je kolem Víru docela vyhledávanou aktivitou. Teď si můžou lidé projít ale i nové okruhy, které propojují různé stezky v jeden celek.
4: My ve Víru máme červenou trasu, modrou trasu, žlutou i zelenou. Všechny barvy klubu českých turistů tak se tady prochází. A když vlastně přes všechny ty stezky uděláte nějaký takový okruh, jako který jde kolem té obce, tak oni vytváří potom s tím okruhem křižovatky.
3: Popisuje autor okruhu a správce vírských ferat Slávek Matuška, že v podstatě pospojoval již stávající trasy tak, aby vznikla stezka, která začíná i končí přímo ve Víru. Nejdelší zelený okruh má 6,5 kilometru, s převýšeními a se zastávkami na vyhlídkách je to v podstatě celodenní výlet.
4: Kdo chce, tak to může udělat fakt krásnou celodenní túru se zastávkama na těch místech, anebo si to rozloží na dva dny. A to je vlastně takovej ten cíl pro toho, kdo se tady teďka chce živit turistikou, a tak zůstat tady vlastně v obci živý jenom cestovním ruchem, tak znamená trošičku ty lidi si tady podržet.
3: Podle Slávka Matušky jsou nové trasy i jedním ze způsobů, jak získat místním ubytovatelům klienty na nocleh. Současně ale okruhy upozorní na řadu různých vyhlídek.
4: Ten Vír je taková arena a vy jdete a naproti už přes údolí vidíte místo, kde budete třeba za 6 hodin, nebo ne, jo,
5: jak za nějakou dobu.
4: Za 3, za 4 hodiny. A pak, jak na tom místě jste, tak zase vidíte to místo, kde už jste byla. Jestli opravdu tím okruhem budou chodit lidi, tak na sebe uvidí navzájem.
3: Trasa je samozřejmě značená.
4: Tak, jak to má klub českých turistů, aby prostě nebyla vůbec jako šance zabloudit, tak já samozřejmě jsem si trošku jako načetl tu jejich správnou metodiku značení. Ono to má nějaký jako pravidla toho, aby ten člověk ve správném úhlu viděl správnou značku, kterou má ze svého směru, když přichází.
3: Všechny okruhy budou ale i ve speciální aplikaci, podle které se můžou turisté také řídit. V obci seženou případně zájemci také papírové mapy s vyznačenou cestou. Na vznik těchto materiálů přispělo vedení Víru z participativního rozpočtu, pokračuje pirátský starosta Ladislav Stalmach.
6: Krátka tak jako zlepšujeme to okolí, nebo zlepšují si občané to okolí, správně řečeno, protože přicházejí s vlastními nápady, pak o nich musí přesvědčit ty hlasující. A projekty, které dostanou nejvíce hlasů, tak je pak realizujeme z obecních prostředků.
3: Právě mapové podklady, ať už tištěné nebo v aplikaci, jdou tedy z obecních peněz. Vedení Víru dává vítězným projektům až 200 000 korun. Z Víru Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
2: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Je krátce po půl čtvrté, na to je čas k tomu, abychom o našem víkendovém vysílání udělali velké otočení dozadu a ne pohled do minulosti nás čeká v pořadu Bejvávalo speciál. Miroslav Marek a děda Souček nám připomenou výročí upálení mistra Jana Husa.
1: Bejvávalo.
2: 611 let uplyne v pondělí od upálení mistra Jana Husa. Člověka spravedlivého, hájícího pravdu a bojujícího za nepravosti páchané z těch nejvyšších církevních míst tehdejší doby.
3: Mistr Jan byl prohlášen za kacíře. Ne proto, že by jim byť sebe menším činem nebo jenom slovem býti mohl, ale protože byl nepohodlný.
2: A tak si vyslechněme české volání po spravedlnosti, znějící ještě téměř půl tisíciletí poté, přesněji v roce 1904. Tedy.
3: Dnes končí se rok 489. od mučednické smrti mistra Jana Husa. Právě tak dlouho trvá spor národa českého s církví římskou. Ve výroční den umučení Husova tento spor rozjitřuje se znova jako rána nezaselená.
2: Oslavy pořádané uvědomělými poctivými Čechy na uctění památky kazatele betlémského pociťují se hierarchii římskou jako bodnutí do zlého svědomí. Toto zlé svědomí nemůže dojít pokoje ani bezmála po 500 letech.
3: Národ český oslavuje velikého syna svého s radostným a vděčným nadšením. Hierarchie římská zažehnává od sebe jeho stín s pocity nejnepříjemnějšími.
2: Zvláštní to zajisté zjev v dějinách církve římské.
3: Ze všech tisíců obětí, na jejichž zničení budova její rostla, Jan Hus pálí ji nejvíce. Hranice, jež na povel její dne 6. července léta páně 1415 vzplála na břehu Rýna, aby v popel obrátila smrtelné roucho velikého ducha Husova, nebyla uhašena ani všemi potoky krve prolévané od toho dne ve vlastech českých po 130 let. A hoří tam posud, plameny její šlehají k nebesům jako nejtěžší obžalova pro prolití nevinné krve spravedlivého.
2: Mezi národem českým a hierarchií římskou od té doby stojí nesmiřitelná postava Husova. Staletí prošla od onoho činu Kostnického, jejíž novověká nestranná kritika dějin kulturních nazývá justiční vraždou.
3: Dovedeme se i my dívati na nejbouřlivější příběhy století minulých bezvášně? Oželeliť jsme už velmi mnoho z někdejší slávy a velikosti naší vlasti a našeho národa. Avšak pro justiční vraždu spáchanou na Husovi žádáme zadosti učinění.
2: Revize procesu Husova v interesu římské církve samotné měla být provedena už dávno.
3: Nemělo se čekat s ní, až z národa českého bude naléháno na její podniknutí a provedení.
2: Celý obsáhlý materiál, všechna koncilní akta, všechny okolnosti, zevrubná obžaloba, výslech a výpovědi svědků byly pohotově. Scházela toliko jediná věc, ovšem důležitá, totiž výslech obžalovaného.
3: A to vězí vlastní ráz odsuzovacího nálezu Kostnického. Mistr Jan Hus byl obžalován, odsouzen a umučen, neby připuštěn téměř ani ke slovu, jímž by se byl obhájil, jímž by byl vyvrátil lživá tvrzení obžaloby.
2: Odsouzení a zničení jeho bylo v koncilu Kostnickém ustanoveno dříve, než tam byl vstoupil.
3: Jakmile jen otevřel ústa, aby odpověděl žalobám, byl umlčen všeobecnou vřavou zhromážděných hierarchů. V největším spěchu a kvapu s provozem ze světa.
2: Píše v roce 1904 rozhněvaný český mluvčí.
1: Bejvávalo. Ten kratičký

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Vládo, řekni fór.
1: Kráčí paní okolo pískoviště, kde si hraje chlapeček s traktorem a brouká si Tlaktolku, jeď, jeď tlaktolku, jeď. Paní to nedá, zastaví se a povídá chlapci. No prosím tě, takovej velký chlapeček a ještě neumí říkat r, měl by se stydět. Chlapeček jen procedí skrz zuby. Starej se o sebe, ty stará čarodejnice. A ty jeď tlaktolku.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Máme se co říct, zpívala Jitka Zelenková v 15 hodin 55 minut na vlnách Českého rozhlasu Vysočina. Dnes odpoledne se můžete těšit na životní příběh herce, který se zapsal do povědomí dětí i dospělých. Vyprávět vám ho bude Patrik Rozehnal v pořadu Hvězdné návraty a půjde o Josefa Bejvla. Dozvíte se, kdy se narodil, kolik divadelních scén vystřídal, než zakotvil v městských divadlech pražských, i to, jak se točil seriál Chalupáři. Nabídneme také jeho scénky, písničky a filmové ukázky. To vše po 16. hodině, po 17. potom stopy fakta tajemství. No a po 18. se na vás opět budu těšit v Dechovkách pro Vysočinu. Mějte s námi příjemné a pohodové sobotní odpoledne.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Jihlava opraví hráz rybníka nedaleko dvou základních škol. U Víru na Bystřicku jsou nové vyhlídkové stezky pro turisty. Karlovarský filmový festival ocenil amerického herce Jesseho Eisenberga. V noci občas zaprší, kránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Hráz jihlavského rybníka Kalvárie čeká oprava. Leží na cestě od sídliště Březinky ke dvěma základním školám. Pevnější a bezpečnější hráz má zajistit injektáž za 3 miliony korun. Podle primátora Petra Ryšky z ODS je do budoucna ve hře i větší úprava okolí rybníka. Teď je ale pro Jihlavu prioritní oprava hráze.
2: Ta hráz jednak prosakovala, jednak tam byly nějaké kaverny, ale ne, že by to hrozilo nějakým propadem, ale jako musí se s tím něco už dělat.
1: Kolem Víru na Bystřicku vedou dva nové turistické okruhy. Vznikly propojením různých stávajících tras. Delší okruh má 6,5 kilometru, kratší necelé 2 kilometry. Cesta vede po významných vyhlídkách kolem obce. Prochází i přes hraběcí stolek, který se letos stal přírodní rezervací. Pokračuje autor stezek Slávek Matuška.
3: Já jsem v podstatě v toho byl pav, jako co všechno bude za omezení. Nakonec teda jsem udělal to nejlepší, že jsem zajel přímo do Jihlavy na krajský úřad na životní prostředí a tam dvě milé dámy mě oznámily, že stezka vůbec není problém, pokud bude značená. A nebudou tam jako žádný další prvky infrastruktury, lávky, cedule.
1: Americký herec Jesse Eisenberg převzal v Karlových Varech cenu prezidenta festivalu. Uvedl svůj film Dvojník, který je adaptací Dostojevského novely. Ředitel festivalu Krištof Mucha vyzdvihoval přímou a jednoduchou domluvu s hollywoodskou hvězdou.
4: A za 3 minuty mě pípnul e-mail a tam bylo: ahoj, to je Krištof, tady Jesse, nemůžeme to vyřešit sami spolu.
5: Americký herec Jesse Eisenberg pak sliboval, že napíše všem divákům, kteří se mu přes agenta ozvou. Ve velkém sále hotelu Thermal uvedl svůj starší film Dvojník, který podle něj dost vychází z evropské kinematografie.
6: V Americe je stále těžší natáčet tenhle typ filmů, které mám tak rád. Jsou to filmy lidské, prapodivné, se středním rozpočtem. V Evropě se takové filmy stále natáčejí a daří se jim tady dobře.
5: Jesse Eisenberg v Karlových Varech taky potvrdil, že příští týden dostane polské občanství. Těšil se na to, že bude moc častěji natáčet právě ve střední Evropě a ještě víc spolupracovat i s mezinárodním festivalem. Z Karlových Varů Martin Balucha, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V Londýně porazila Rusku Samsonovou ve 3 setech. A fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v šancelize nahradí Karvinou, která byla vyřazena. Přijmutí nabídky komentuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
7: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
1: Dukla, která z první ligy sestoupila, nesouhlasí s rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění Artisu. Obrátí se proto na soud, řekl to majitel Pražanů Matěj Turek.
0: Počasí.
1: Ve Žďáře nad Sázavou je 22 stupňů, v Novém Rychnově a Černovicích 21. Noc bude zatažená a na východě a severu kraje místy zaprší a kránu četněji. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Výjimečně se objeví bouřka. Teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené na Vysočině žádné nehody, tak šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
8: Dnes začnu výsledky jednoho zkoumání. Podle vědců totiž existují dva druhy smíchu. Upřímný a falešný. A je jasné, že ten první má léčivé účinky, zatímco ten druhý, hraný, člověka spíš dostane do psychických problémů. Jestli máte od přírody dar pořádně se od srdce zasmát, máte vyhráno. Díky smíchu jsou totiž lidé šťastnější, zdravější, atraktivnější, družnější a lépe se s nimi spolupracuje. Snad nám to půjde i dnes, v dalším dílu našeho pořadu. U dalšího kousku vás tedy zdraví i dnes Patrik Rozehnal, který přišel, abyste se mohli zasmát.
9: Jak on to taky zadarmo nedělá?
8: No, takhle to vypadá, že snad beru miliony.
9: No, tak to snad ne, ale postarat se o sebe umí zas jinak, to se nebojí.
8: To se nebojím a taky toho, že by snad dnes nebylo veselo s mužem, který se narodil 7. června roku 1906.

0: filmu.
1: Tak pro čestné uznání to já jsem.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hele, co mu dát takovej diplom, jako dostal náš sbor od svazu požární ochrany?
3: Ale kšt, potichu, bude písnička pohádková.

s písničkou jdu jako ptáček. Ptáčku vyleť až nad obláček. Zaspívej tam sluníčku, tuhle naši písničku, ať na cestu nám pěkně svítí, nemračí se ani chviličku. Já s písničkou jdu jako ptáček, někdy spadnu na nos, to se ví. Jen si začnu zpívat jako ptáček, hned mě všechno přebolí. Kdo se nerad usmívá, ten je starý protivá. Hej, na světě je přece krásně, tralalala.

s písničkou jedu jako ptáček. Hije, hije osličku. Už mě domů nese můj ušáček, pospěšme si trošičku. To se děti podiví, až nás oba uvidí. Hej, vyženeme bídu z domu, už nám nesmí do dveří tralal.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Bavit nás dnes bude Josef Bejvl, který se narodil v Lomnici nad Popelkou. Byl synem poštmistra a už od dětství se věnoval divadlu. Láska k prknům, která znamenají svět, i proti otcově vůli, přivedla mladého Josefa už v roce 1925 k venkovským kočovným společnostem, kterých vystřídal celkem 19. A tak mezi lety 1925 až 1939 hrál třeba u ředitele Karla Želenského, Karla Jičínského i Josefa Burdy. Ve 30. letech prošel také divadly Uranie, Vršovickým Jiráskovým divadlem v Praze a nakonec i Brněnským zemským divadlem a od roku 1951 až do konce svého života hrál v městských divadlech pražských. Jestli stále váháte, odkud tohoto muže znáte, tak vám prozradím jednu z jeho nejslavnějších rolí a také si ji pustíme. Vzpomínáte ještě na pohádku O Bušku z pytle ven režiséra Jaromíra Pleskota? Kdo pak tam potulnému pocestnému nabízel imaginární jitrnici? No přece hostinský Josef Bejvl.
2: Pozdrav pánbu, muzikanti.
3: Pozdrav pánbu, pane hostinský. Říkal jste muzikanti?
2: Říkal jsem muzikanti.
3: Ať se koukám, jak se koukám.

0: Vidím jen jednoho. A to jsem já sám.
1: A ten druhý ti vytrubuje přišel. Jsem já ale čtverák. Co? Chtěl bys? Víš?
0: Je, ta voní.
1: Když si zaplatíš, můžeš jich spořádat celou mísu.
0: Já nemám peníze.
1: Nevadí, já ti dám zadarmo dobrou radu. Bez peněz do hospody nelez. A domy, už to

0: Když už jsme u toho pohádkového světa, nezapomeňme i na takové filmy jako O medvědu Ondřejovi nebo Jak se Franta naučil bát. I tam si Josef Bejvl zahrál. A v obou filmech to byl dřevorubec. Tak teď ta ukázka z pohádky Jak se Franta naučil bát. Režie Jaroslav Mach.
1: Já musím dál do světa. Ještě jsem se nenaučil bát.
2: Já bych se vsadil, že tam zůstaneš.
3: Když jsem viděl, jak se koukáš na to děvče, tak...
1: No, líbila se mi. Moc.
4: A proč tam na ně nepočkal, aby si to řekl?
2: To jsem nemohl. Kde pak, to jsem nemohl.
1: Proč pak?
2: Protože jsem se bál, že by se zlobila.
4: Ale dí, jak ty se zbál?
2: Hrozně jsem se bál, že by se mi vysmála. Bál jsem se, že by se mi vysmála. Bál jsem se. Já se bál. Poslechněte. Já se bál. Tak já jsem se to přece jenom naučil.
4: No vidí, tak už nikam nemusíš. Sever se a hajdu zpátky do mlejna.
2: K veruce. Kde pát? Já mám teď vážně strach.
4: To by bylo pěkný. Když se naučil bát, tak se musíš naučit ten strach přebát.
2: Neříkal jsi sám, že člověk má umět všecko?
4: Tak na co čekáš? Držte mi palce!

0: Josef Bejvel byl originálním představitelem osobité, robustní a jak se také mezi odborníky říká, bodré komiky. Komické role podtrhoval svým temperamentem, šibalstvím, zvláštním vysokým hlasem a také menší, zavalitou postavou. Na tu kdysi mimochodem vzpomínala i v jednom z rozhlasových pořadů jeho kolegyně, herečka Stella Zázvorková.
1: Jak to říkal pan Bejvel, když mu nařídili, bylo mu asi 67 let, a oni mu v Lázních nařídili redukční dietu. On, jak byl vždycky takový, se podíval na toho lékaře a povídal, pane doktore, co si to dovolujete? A ten lékař říkal, pane Bejvle, mistře, my chceme, abyste tady byl dlouho. A on se na něho zadíval, povídal, víte co, na to se můžete, pane doktore, vykašlat. Já tady chci být krátce, ale dobře.
0: Teď už se přesuneme ale mezi dospělácké filmové ukázky. Je před námi film Tři přání režisérů Jana Kadára a Elmara Klose. Hrdinou je Petr Holeček, právník, který pracuje jako obyčejný úředník v účtárně stavebního podniku, protože jeho strýc byl souzen a odsouzen. On i jeho žena mají malé platy, žijí společně s rodiči a malým Petříkem ve starém Pavlačovém domě na Žižkově. To vše je zdrojem neschod, ze kterých mu ale pomůže kouzelný dědeček, kterého potká jednou ráno cestou do práce v trolejbusu. I ten mu do cesty přihraje povýšení. Jak k tomu dojde? No prostě zařídí, aby na oko přijel k němu do práce řidič ministra a pozval ho na ryby. Tím řidičem je samozřejmě kouzelný dědeček sám. Co na to, pane ředitel? Toho hraje právě Josef Bejvl.
2: Vy doopravdy jezdíte se soudruhem ministrem každou sobotu na ryby?
3: Kdo vám tohle říkal?
2: Tam, přece jeho šofér.
3: Ministru?
2: Ano.
3: Děda. Pane doktore, dneska musíme dřív vyjet, jede se až na Šumavu.
4: Soudruhu řediteli, zdůrazňuji, že za nic nemohu.
5: Prosím, prosím, to přece nestojí za řeč. Všechno je v naprostém pořádku. Mohl jste přijít sám a říct si, že ano. Nebo jste si myslel, že to bez vás tady v sobotu nepůjde, co?
3: No a teď běžte, běžte.
5: Ministři na radě čekají.
3: Ale já... Jak čas práci, soudruhu řediteli.
5: Čas práci.
3: Pane doktore Honem, jinak to bude na mě.
5: Slyšíte? Tak jsou druzi lovu zdar a ať jsou aspoň takovýhle. Vy tajnostkáři.
3: Já přesto připomínám.
6: Naschledanou.
5: Naschledanou.
3: Prosím vás, dejte mě osobní kartu toho Holečka.

0: tichý, skromný chlapec.
1: Prosím.
0: Jak málo někdy známe své vlastní lidi, soudružko.
2: A tak se stalo, že jsem byl povýšen.
3: Je na čase si dopřát další písničku. Pozor, tentokrát bude zpívat Josef Bejvl sám. Ukázka je z pořadu Bejvávalo.

ist ja wie du, dein skvětu vyrušilo. Jednou, když do Prahy přilétla vesna, stromy, když kvetly v zahradách, Tadeáš, aby dům nevzbudil

0: Scooby-Doo, ten skrytu vyrušilo.
1: Před chvílí Josef Bejvl jako zpěvák. Za okamžik jako herec televizního seriálu.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si totiž v úspěšné detektivní sérii nazvané Hříšní lidé města Pražského. Objevil se hned ve druhém díle jako taxikář. Ten, který se domnívá, že viděl pachatele, po kterých Rada Vacátko a jeho tým ze čtyřky pátrají.
3: Tak spuste.
4: No, tak tady v tom zvláštním vydání píšou, že z toho krámu vyšli nějaký dva lidi. Jeden velký a jeden malej. A já chci ohlásit, že jsem zrovna teď vez takový dva chlapi, jednoho velkýho a jednoho malýho. Doberou na nádraží. Právě jsem se vrátil a koupil jsem si ty noviny.
3: No tak to je od vás velice správné.
1: Hříšní lidé města Pražského vzbudili hned po své televizní premiéře v 69. roce velký rozruch. Byl to ve své době totiž hodně ceněný seriál. Kriminální povídky Jiřího Marka pak dokonce vyšly i knižně a měly stejně velký úspěch u čtenářů jako seriál u diváků. A je s podivem, že policejní archívy, které byly tehdy hodně hlídané, byly tomuto muži zpřístupněny. A mohlo tak vzniknout dílo, do kterého se právě teď vrátíme, abychom zjistili, jak to bylo s pachateli. Vzpomene si na ně Josef Bejvl?
4: Já jsem si jel o mrktu a tam zrcátku cestou. Ono taky, co má člověk pořád cestou dělat.
3: No jo. No co takhle? Jak vypadali, myslím, jako oblek?
4: No tak šoufl oni nebyli.
3: No.
4: Ale elegance nějaká to zas taky ne. Oni byli tak spíš takový hogo-fogo frajeři, jestli víte, co ti myslím.
5: A proč jeli do Berouna, to nevíte?
4: Jo, to nevím. Hned, když nasedali, tak jsem jim povídal, že to bude jako drahý. Ale ten velký tlustej na to, že já bych neměl péči.
3: No, tak nám je teď hezky popište, oba tedy, myslím, napřed toho menšího, no, tak jak...
4: Jo, tak ten malej byl takovej žlutej až do hněda. A měl takový ty oči. Já si myslím, že to ani nebyl náš člověk.
6: Čum jsem? Ono teda, pane Rado, ono by se mohlo jednat o nějakýho Frantu Božka, který mu galérka říká... Čum jsem, protože on opravdu vypadá jako Číňan nebo Japonec. A malej je taky.
3: No dobře, no. A co ten druhej, ten? Jako ten velký, podle vás?
4: Ten velký.
3: No, vypadal.
4: Tak ten velký byl takovej tlustej.
3: No.
4: A tak byl velký, že když seděl ve voze, hlavu měl až u střechy. A pořád se smál. Přitom mu bylo vidět zlatý zuby.
7: Byly to tyhle?
4: No. Pokažte. Já vlastně nevím, já jenom vím, že byli zlatý a že se mu blejskali v hubě.
7: A co vlasy? Nebyl on takovej...
4: Jo, jestli chcete říct, že byl dozrzavat, tak to byl. Toho jsem si všimnul, když si dal dolů čepici a utíral si pot.
7: A vlasů měl hodně?
4: No, ani ne. Spíš...
7: Málo?
4: Jo, tak.
7: A teď pozor, co tadyhle?
4: No jo, sakra, počkejte, teď si vzpomínám, na čele on měl jizvu. A jak tak byl udejchaný, tak byla celá červená. To jsem slyším dobře, to jo.
7: No tak to je jasný. Valínek Václav, vulgo tlustej Venca. Ten nebezpečný lump, pane Rado.
1: Doplním ještě, že režii měl tehdy Jiří Sekvenc. Domovskou scénou Josefa Bejvla v dobách jeho největší kariéry byla Městská divadla pražská. Ale v roce 1959 hostoval i v Pražském národním divadle jako Josef Habsperk v Našich furiantech Ladislava Stroupežnického. Výtečně se ale uplatnil i v charakterních a všemi mastmi mazaných komických postavách českého i světového repertoáru. Byl popelářem Alfrédem Dulitlem v Pygmalionu a My Fair Lady, loupežníkem Sarka Farkou v Drdově hrádkách s čertem, starým Pištorou v Langrově obrácení Ferdiše Pištory, starým Lízalem v Mariše, Falstafem ve Veselých paničkách Vincorských a ve spoustě dalších rolí. My se vrátíme ale do filmu. Ten staví na úspěchu dalšího televizního seriálu Tři chlapy. Tentokrát to jsou ale tři chlapy na cestách. Vyrazí autobusem na cestu po českých zemích a navštěvují nejrůznější zemědělské závody. Jak je tam přijmou? Pustí je tam? To trochu záleží i na Josefu Bejblovi. A taky režisérovi Oldřichu Lipském.
8: Štěpák! Špatně! Všecko špatný! Musíte prominout, já vím, že jste byli ohlášeni, ale my už 3 dny nikoho nepřijímáme.
9: A proč? Něco nakažlivýho? Karanténa nebo?
8: Ale to ne, ale naše zootechnička nechce o žádný návštěvě ani slyšet. Představte si, má o celý procento větší úhyn, než má v plánu a než mají všechny okolní farmy.
9: Prosím vás, nešlo by to nějak poprosit? Mě by zrovna tohle strašně zajímalo.
8: To bych vám ani nedoporučoval, ona je hrozně divná. Minulý týden vyhodila i našeho obvodního veterináře.
9: Ale...
8: No a co vám mám povídat? Sedí tam ve dne v noci.
9: Kde?
8: No tady v našem přijímacím prvním pavilonu.
9: A co tam dělá?
8: To je to. Nic. Jen sedí, kouká do jednoho místa, jo? Teda pravda, tu a tam něco zapíše, že? Ale jinak, co vám mám povídat? Moje stará už i tam začala nosit obědy.
1: Josef Bejvl byl úspěšným komikem, což se projevilo i tím, že ho mnohokrát zvali do nejrůznějších estrádních pořadů. Nejen rozhlasových, ale i televizních. Takže se objevil třeba i v pořadu Kavárnička u zvonečku, kde si zahrál scénku s Helenou Růžičkovou a Jiřím Lírem. Tak abych vás uvedl do děje. Sedíme v kavárně, manželé Helena Růžičková a Josef Bejvl si něco objednali a u druhého stolečku posedává Jiří Lír, který začne pokukovat po Heleně Růžičkové. Ta začne flirtovat, ovšem manžel si tak něco po dvou si povídá.
10: Sakryš. To je špatný.
1: A luští u toho křížovku.
10: Tak nevím, co myslíš, drahouš? Mám obětovat dámu? Nemám obětovat dámu?
11: Obětuj dámu.
10: Jak myslíš? Ale teď. To byl tak.
12: Sakra. Miluji vás. Ten blbec vedle, to je váš muž.
10: Ale teď.
11: Jsem počestná žena.
10: To jo.
11: V sobotu nemohu?
10: Tak to ne.
11: Snad v pondělí odpoledne.
10: A jo, ono by to šlo.
11: Probůh, buďte opatrný. Ten blbec vedle je můj muž.
10: Tak to jo. To jo. No vidíš. Vidíš, jak to jde.
13: Pardon, promiňte laskavě. Nechci vyrušovat, ale... Promiňte.
14: Ano, tak co děláte, člověk?
13: Ano. Porazil to pindíka. Tady vedle táhne. Je tady, prosím pěkně, volné místečko.
11: Ano. Myslím, že tady máme volné.
13: Děkuji vám.
14: Ano, to je po partii.
13: Děkuji vám.
14: Uložte figurky.
11: Ano.
14: Tady budete mít místečko habaděj.
13: Děkuji vám.
14: Drahouši, musíme pamatovat na Navrátila.
11: Ano.
14: Bude se balit. Pane Vrtní.
15: Prosím.
14: Platím, nebo se ztratím.
15: Už jsem tady, prosím. Taková 4 pívečka, prosím.
10: Jak to? To bude nějaký umyl, ne? Já jsem měl jedno pivo. Žena měla jedno pivo. To jsou dohromady dvě. A počkejte, sakra, tady jsou popletený tácky. Můj tácek má tady ten pán vedle. Oni si ho pořád se ženou podstrkovali.
11: Ale to jsou jenom pro to. Tady vůbec v žádném případě se tak smějí, vůbec
12: se jde. Mluvíte laskavě, ale já vůbec
11: budu čem. Vezme
16: a ti nekecej. Co mě budete vykládat? Vy jste na svůj tácek napsal, že jsem blbec a to je tady hle ten tácek s těma čtyřma pivama. No. Na mém tácku je napsáno, že žena v sobotu nemůže. Tak se dobře podívejte a dejte sem
11: to. Ale co byste měli dělat, co lidé budou brát? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat?
16: Co jsem měl dělat? Co jsem
11: měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl
10: dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Co jsem měl dělat? Odpoledne. Buďte oprt. Opatrný. Kolka, ty škrábeš to jednoho. Opatrný. Ten blbec vedle je můj muž. A dvě piva. Žádný čtyř. Tohle je můj tácek. To psala moje žena. Ten blbec vedle jsem já. Jedno pivo měla ona, jedno jsem měl já. Přece nejsem blbec. A tady, prosím, podívejte se. Miluju vás a čtyři piva, jo. Miluju vás a... No, teď je to jasný, prosím. On miluje mou ženu a má čtyři piva. Teď je to jasné jako packa. On miluje a má čtyři, já jsem blbec a mám dvě. No ne?
16: Herbun, teď mě to došlo. Co mi to děláš? Co to děláš?
12: Promiňte, promiňte, ale
1: po filmovém úspěchu Zdeňka Podskalského u filmu Světáci se rozhodl, že natočí jakési volné pokračování, podobnou komedii, tentokrát ale vražednickou. Dostala název Ďábelské líbánky. Byla natočena na Úsvitu normalizace a vědomě opustila jakékoliv spojnice s dobovou realitou. Režisér se tu odal spřádání nejrůznějších výstředních zápletek. Hlavními hrdinkami jsou dvě ženy, které soupeří o muže. Jednou z žen je i Jana Brejchová, která vyrazila s Vlastimilem Brodským na chalupu na Šumavu. Jejím majitelem je mimo jiné i Josef Bejvl. A jsme u večeře, u jídla a dodávám otráveného.
17: Mladá paní mě dneska k vaření pomalu ani nepustí.
18: Dneska musíme Ryšánkovi trochu přilepšit.
17: Vybral jste si dobře. Na jedné straně je to přece jenom vědecká pracovnice a ona umí zadělávat i na knedlíky.
18: Něco takového jsem ještě neviděla. To jsem dělala skoro sama, že?
17: No,
18: abyste vy byla taková boubelka.
19: Jen mu nandejte, mladá paní, on to potřebuje. A kluci... On to jak...
17: Pane Madrindáček.
19: On se potřebuje nadlábnout. Jak to tak merčím, on si to dneska zaslouží, kruci tyrknu.
2: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Dobrou náladu rozdává na vlnách Českého rozhlasu, aspoň doufám, Patrik Rozehnal, ale hlavně Josef Bejvl, na kterého vzpomínáme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na filmovém plátně se objevil krátce po válce. Snad vůbec nejkvalitnější filmovou rolí bylo jeho účinkování ve filmu Soudný den režiséra Karla Steklého. Čeští filmoví diváci si ho ale patrně nejvíc pamatují z role lakotného hostinského z filmové pohádky O Bušku z pytle ven. Ukázku už jsme si pouštěli. V pozdějších letech ale už hrál jen drobné a epizodní role. Stvárňoval často různé dědečky, úředníky, dělníky a také vrátné. Mimochodem, toho si zahrál a docela úspěšně i v komedii Oldřicha Lipského Jáchyme, hoď ho do stroje. Byl to vrátný v tělocvičně, který tak trochu pomáhal chytit i pana Koudelku.
2: Řekni jim, Bohušku, že sem vždycky přijde. A bezdůvodně, to prosím zdůrazni. Bezdůvodně mě napadne. Řekni, že už tu byl dvakrát a vyhrožoval, že se zas vrátí. Vždyť je to blázen.
3: Pojď sem. Počkej. Blázinec. Blatníky. Vysmototechna.
4: Pane docente, volali z tělocvičny, že tam ten Koudelka neustále chodí a pere se bezdůvodně s jedním zaměstnancem.
5: Je, František.
6: Jasný případ inzultační mánie. Holna Valota. Ale tentokrát jedu osobně s vámi.

0: Nebyla po mně schánka.
1: Ale hochu, hochu, zápasy už dávno skončily.
0: Tak fajn.
2: Karlíku, pozor, už je tady zas. Já opakuji. Karlíku, Karlíku, pozor, už je tady zas.
3: Kde je?
2: Teče nahoru.
3: Počkat, počkat. Co má na sobě?
2: Je v zápasnickým. Má to kimono.

0: Karlíku, tak už ho mají. Já opakuji. Karlíku, tak už ho mají.
1: Diváci a posluchači budou znát určitě Josefa Bejvla i z rozhlasu. Třeba z takových her jako Mikeš, Revizor, Aktíku, Bajaja, Paní ministrová, Ferda Mravenec, Vyhrávala kapela, Silnice, Tygr, Lakomec, Lásky, žal a smích, V obětí ochechule a dalších. My se ale vrátíme do filmu, tentokrát do série ze 70. let o jihomoravském vínu. Snímek se jmenuje Bouřlivé víno. Josef Bejvl si tu zahrál vinaře, za kterým přijeli lidé z Ostravy požádat o pár lahví na svatbu. On má málo, tak poprosí souseda. Aneb, jak napálit Ostraváky s šizeným vínem? Slušelo by se ještě dodat, že film vznikl v roce 1976 díky režiséru Václavu Vorlíčkovi.
2: Dobrý den.
3: Dobrý.
2: Sopa.
3: Rádi bychom koupili trošku vínka, viděl, tak 15 litrů.
2: Moment.
3: Pojď.
2: Ty, kvasnička. Přijeli z Ostravy. Potřebuji trochu na švarbu. A já mám sotva tak pro sebe.
4: Kolik?
2: Asi 15 flašek.
4: 15. Vem to místo.
2: Děkuji. Posaďte se.
4: Děkuji. Dej jim okoštovat, já to přichystám.
2: Jo. Tož poslušte si.
4: Prosím.
2: Děkuji. No.
5: Tak, na zdraví.
2: Zdravíčko.
3: Na zdraví.
5: To je ale víno. Sladké jako cumel.
2: No, není špatné. Je vidět, že tomu rozumíte?
3: Mně to bude stačit.
4: Pro boha, co jim to? To máš fuk, Jožko.
6: Tak, tady to máte. Jsou po 16.
5: Vidíš, v krámě je za 19.
6: No to ještě neví, co kupujete, víte?
5: To je pravda.
3: Tady je to ze záruku.
6: No tak z tohle sudu vám klidně záruku můžu dát, je to moje směska.
2: To teda je.
1: Josef Bejvl byl, jak už jsme řekli, herec s výrazným komediálním talentem, který velmi často vystupoval po estrádách a v estrádně laděných televizních pořadech. Byl oblíbencem i Zdeňka Podskalského, který ho párkrát obsadil i do svého televizního zábavného pořadu Kabaret u dobré pohody. Tentokrát mu přiskl opět Helenu Růžičkovou a scénka se jmenovala Sňatkový podvodník.
7: Slečna Violka Drobná!
5: Dobrý den!
2: Nečí to, co? Tak co, budu potrestat nebo vyznamenám?
8: Slavný soude! Tento bezcitný, nebezpečný svůdce nalákal mě a setřel můj dívčí pel. Zneužil mé mladické neskušenosti.
2: Slavíčku, můj ptáčátko, moje koňadro, kolibříko můj sladký, tak si se mnou nemluvila. Tenkrát, onen májový večer, když jsme se seznámili, vzpomínáš ještě na ten blahý lásky čas?
9: Paní svědkyně, vy jste toho člověka krmila?
8: Ano, ano, slavný soude. Pekla jsem mu buchty, no řekni, řekni tady, prosím. Panu soudci, jaké byly moje buchty, no? Jaké?
2: No, tady ty byly. Pardon, promiň, tady ty byly. Hrozný, pane předsedo. Takhle jsem si doma roztoukal klasníkem a drobil si je do kafe.
8: A likér jsem mu dávala, slavný soud. Ano, likér.
2: Jen jednu skleničku. Já ani víc nechtěl, to by mi tak scházelo, abych tohle viděl dvakrát.
9: Počkejte, počkejte, vraťme se k věci.
2: Prosím.
9: Sliboval jste manželství a svůj slib jste nedodržel.
2: Pardon, dovolte, abych se ohradil. Tedy je pravda, že jsem Violce slíbil manželství, ovšem pod jednou podmínkou. Ať řekne, pane předsedo, pod jakou podmínkou?
8: Ano, slavný soude, sliboval mě manželství pod podmínkou, že vyhraje první cenu v Matesu.
2: No, prosím, a vyhrál jsem? Nevyhrál, pořád na to čekám.
8: To jsem na mě.
2: Co chceš dělat, drahá?
8: Že tvůj slib stále ještě platí.
2: No, samozřejmě, přece nemluvím do mě.
8: Ach, ty můj.
2: Ježiš, to je jako když mi sebe kraj ta tigrovita. Pane předsedo, buďte klidný, já matce se nesázím. Děč, vzduch. Miláčko, všem nevím, kdo teď bude s tebou sedat na kanapíčku, držet tě za ruku, když mě zavřou do temné žalářní kopky.
8: Ach ne, ne, ne, bože, to jsem nechtěla. Slavný soude. Beru žalobu zpět.
9: Prosím.
8: Viktorek se ke mně vrátí. No, peču mu boh, ty milou.
2: Nevyhrožuj, tady se všechno zapisuj.
8: Ach, ty můj.
2: Ach, ty můj.
8: Ty můj sladký ničemu. Poroučím se, pane předsedo. Má úcta. Slečno. Počkám na tebe před soudem.
2: To jsou radost.
1: Je čas, aby nám Josef Bejvl zase zaspíval. Písničku uslyšíte v zápětí.
10: Pane,

Faruška, Hlásníková dceruška, byla pana jako kvítek, útlých boků štíhlých lítek, inu jako z obrázku, stvořená jen pro lásku. Mládencové z celé čtvrti milovali až k smrti, každou noc ti šmiháci dělali

na svého mládenečka, který vklous do srdéčka, když šla jednou poraní. Od Ignáce zkázání, vždy když hlásný 12 troubil, ve věži se s panou snoubil, v komůrce s ní poseděl, aby hlásný nevěděl.

k panence. Místo 12 troubil 10, mládenec si ani nese, když mu za ty moresy chtěl vykrákat pačesy. Milenci v svém velkém bolu chtěli skočit z věže dolů, ale ta věž od oka zdála se jim vysoká.

0: dolů nepustí. Že jim všecko odpustí. Mládenci dal panu krásnou a s ní i tu trounu hlásnou s milostivou dispensí. Odešel pak na penzi.
1: Dál pokračuje náš pořad, se kterým vzpomínáme a dáváme hold herci Josefu Bejvlovi.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si mimo jiné i v Chalupářích. Ve slavném televizním seriálu, který se natáčel v létě 1974 na Příbramsku, ve Višňové. Vesnici, která byla vybrána nejen pro svou malebnou polohu, ale i pro výstavnost a estetickou úpravu obce. A co je pro dnešek pozoruhodné, že tehdy stál seriál 12 milionů korun. To by dneska nestačilo možná ani na jeden díl. Josef Bejvl si tu zahrál starousedlíka a když v hospodě řešili, co dát Bohoušovi jako dárek, zapřemýšlel také, jak je to vlastně s titulem Zasloužilý umělec. Mimochodem, on sám ho dostal už v roce 1966.
3: Ale chlapi, stejně zajímalo by mě, jak to je, když se jmenujou ty zasloužilí umělci.
4: No to někdo podá návrh. Jako tuhle makovec, že jo?
3: Sedíte, co pak makovec je ve vládě.
4: No právě, to já myslím jako příklad. To se mi to navrhují organizace. Tak to přijde do vlády, vláda to projedná, schválí, ministr jim to potom předá, ale to jste přece museli vidět v televizi, ne?
3: Co pak tohle známe? Ale já myslím jako tohle, víš?
4: Co?
3: No, kolik to hodí? Co oni na to berou?
4: Nic. To je čestný titul.
5: Jsem tě.
4: Čestnej.
5: To by se tak někdo drál.
6: Pojďo.
5: Čestnej.
3: Prachy. Co, jak jste neviděli, že to berou v takový ty, jako rouře? Aha. Proč asi?
6: Roura, to je pouzdro.
7: Utrál.
6: No, na ten diplom, tam to mají napsaný. Že jo?
3: No, jestli. Viděla jste někdy, že by to nějaký ten umělec tam veřejně rozbalil?
6: Na co?
3: Kdo ví, co v tom je? Když fotbalisti vyhrajou nějaký zápas a dostanou skleněný pohár, tak ho taky hned zvedají nad hlavu, aby každý viděl, že je prázdný, že v něm nic není.
7: A když dostanou plechový pohár, tak ho taky otočej takhle dnem nahoru, aby bylo vidět. No.
3: A přitom stejně všichni víme, že berou od zápasu za gol, kalorní, za tréninky. No a to je klub, který žije z příspěvků. Takovej ministr, ten musí mít přece daleko větší možnosti.
1: Když se seriál Chalupáři natáčel, tak ve vesnici nesměli štěkat psy a jezdit traktory. Na herce se ve Višňové na Příbramsku nevzpomíná jako na nafoukané herce. Ale na druhou stranu kontakt s obyvateli nijak zvlášť nevyhledávali. V pauzách hráli karty a popíjeli, protože se natáčelo pouze za sluníčka. A podle pamětníků to bylo tehdy opravdu hodně horké léto. Ve Višňové se natáčely jenom exteriéry, tedy ne záběry z hostince ani vnitřek Humlovy chalupy, kterou filmaři trochu poničili, to proto, aby zapadala do jejich konceptu vesnického domku. Takže místo železného plotu postavili ten dřevěný, který znáte z obrazovky. V seriálu je také autobusová zastávka na místě, kde ve skutečnosti nebyla. A v hostinci tam pak měli herci maskérnu a něco, co bychom dnes nazvali jako catering. My se ale vrátíme do seriálu a opět za tvorbou dárku pro Bohouše.
3: Potřebuju obraz na dárek, víš. Musíme se nechat vidět.
8: Teda jako dokdy?
3: No do večera.
8: No stejno to já bohužel nemám nic hotovýho. A do večera nemůžu jen tak něco, to nejde prostě, to nemůžu takhle tak snížit.
5: A děti, prosím tě, to bys mě otrávil. Nemám nic hotovýho.
8: No nemám, no.
3: Počkej, co je tohle tady, no třeba?
8: No tak to si u mě nechal dělat jeden vododráhy, ale 250 kámu bylo moc, tak mi to tu nechal. Pěkný, co?
3: To je... Že se mu ani nedivím.
8: Cože?
3: No ale že seš to ty, tak stovku ti za něj dám.
8: Jste dobrý.
3: Ovšem tu mašinu budeš muset přemalovat, víš? Tohle je vysloveně železničářský obráz.
8: Teda strejdo, já nevím, jaký vy máte představy. Pomalování? Ale já nemůžu z lokomotivy udělat krajinku nebo moře, to dá rozum.
3: Já na tobě taky nežádám, abys maloval Vysoký Tatry nebo Máchovy jezero, že jo?
8: Tak.
3: Pojď sem. Hele, tady přimaluješ, přimalni tady dvě srnky. Jedna, jak se pase, a druhá, jak se kouká.
8: Jo, kouká, jo. No. To je výborný. Zátiší, výborný zátiší. Lokomotiva se srnkama. Už jste někdy viděl srnky utratit ještě ke všemu, když tudy zrovna v tu chvíli projíždí lokomotiva?
3: A viděl jsi už někdy srnky na Benešovský dálnici třeba?
8: No, oni na Benešovský dálnici jsou srnky.
3: Aby nebyli, prosím tě. Ty tam mají svou vlastní značku. A ve skoku, aby uskočili, když jedou automobily. A je tam daleko větší provoz, než tyhle ty tvý trati.
8: A pro koho to je?
3: Pro Bohouše.
8: Je pro Boha.
3: Na tu dnešní poslavu, víš?
8: Ale Bohuš přece dostává orchestrion. Ne.
3: No to je zas jiná. Hele, ten obraz bude za naši rodinu.
1: Takový byl tady seriál režiséra Františka Filipa. My se ale ještě na chvíli jedním budeme zaobírat, také slavným, z pera Jaroslava Dítla. Mluvím o slavné nemocnici na kraji města. Právě v tomto seriálu jsme totiž Josefa Bejvla, kterému se dnes věnujeme, mohli vidět naposledy. A to jako nemocničního zřízence. Tuto roli vytvořil krátce před svou smrtí v roce 1978. Tak si ji poslechněme.
9: Jaký loket se bude operovat? Jaký loket? Ten je přece už v pořádku, ne? Teď má přijít na řadu noha.
10: Něco se tam nepovedlo, tak se to bude dělat znovu. To se stává.
9: Že to se nesmí stávat, tohleto. Kvůli tomu, že vy si tady ze mě chcete udělat pokusnýho králíka, tak já tady budu o rok díl, jo? To teda ne, zavolejte primáře.
10: Pan primář není přítomen.
9: Tak někoho, kdo ho zastupuje.
10: To je doktor Strossmayer.
9: Tak toho.
10: Prosím.
11: Mladí muži, neberte si to tak. Oni pro vás chtějí jen to nejlepší.
9: Helejte, nemontujte se do toho, mě to nezajímá, táto.
11: No.
1: Takový byl tedy Josef Bejvl. Na filmovém plátně, v rozhlase, v divadle a na televizních obrazovkách. Vzpomínat na něj můžeme jako na šibalského dědečka, muže, který dokázal pobavit, a jako málo který herec i zpívat. Dodám ještě, že Josef Bejvl odešel 10. července roku 1978 v Praze. Měsíc po svých 72. narozeninách. Pro dnešek odchází od mikrofonu i Patrik Rozehnal a těším se příště u dalšího pořadu.

0: Písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Dvě nádraží na Vysočině dnes ožila živou hudbou. Velkomeziříčská kostelní věž dostane po 30 letech novou fasádu. Dustin Hoffman na Karlovarském festivalu uvedl svůj film Absolvent. V noci občas zaprší kránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem. Dobrý den. Nádraží v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou dnes ožily koncerty kapely z civilní obrana. Hudební skupina se rozhodla zapsat do České knihy rekordů s nejvíce vystoupeními za jeden den. Od rána do večera tak jedou vlakem z Brna do Prahy a koncertují na nádražích v celkem 6 městech.
2: Aneta a Lucka přijeli s kapelou na nádraží ve Žďáře nad Sázavou vlakem z Brna, spolu s nimi i desítky fanoušků. Další čekají na koncert přímo na nástupišti. Od rána do večera jich skupina stihne odehrát 6.
3: My víme jenom, že s námi jede tak jako stovka vlakem, je tam docela dobrý mejdan po vlaku a plus ještě přijíždějí lidi vlastně na ty nádraží. A ono vždycky po ránu to bývá těžký, si musíš nic stávat, tak se jim nechce.
2: Vysvětluje zpěvák Marek Celík, že větší účast bývá při odpoledních koncertech v Havlíčkově Brodě, Čáslavi, Kolíně a v konečné stanici na hlavním nádraží v Praze. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Kostelní věž ve Velkém Meziříčí obklopí lešení. Farnost začíná s její opravou. Kostel svatého Mikuláše leží ve středu Velkého Meziříčí a fasádu věže církev promění po 30 letech. Město přitom vymění zase ciferníky na hodinách, upozorňuje bezpartijní starosta Alexandros Kamenaras.
4: Po celou tuto dobu tady bude vynechaná vlastně dlažba, bude tady mezerovitý beton, což je povrch, po kterém se bude dát dobře chodit, a ta dlažba bude položena až po odstranění lešení, to znamená za 2 měsíce.
1: Řecká komunita ve Velkém Meziříčí oslaví tradiční řecký večer. Původně se akce měla konat v Jupiter klubu, ale je přesunutá na koupaliště Palouky. Tamto dnes od 18 hodin ožije řeckou kulturou, středomořskou kuchyní a doprovodnou hudbou kapely Prometheus. Americký oscarový herec Dustin Hoffman v Karlových Varech uvedl film Absolvent. Na hollywoodskou hvězdu čekali i dnes u červeného koberce stovky fanoušků.
5: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
6: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
5: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas. Sport.
1: Marie Bousková se probojovala do 8. finále tenisového Wimbledonu. Rusku Samsonovovou zdolala ve 3 setech. A sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Druhý dojel v Silverstoneu Lewis Hamilton ve voze Ferrari. Třetí skončil Lando Norris z McLarenu. Počasí. V Havlíčkově Brodě mají 23 stupňů, v Černovicích 21. Noc bude zatažená a na východě a severu kraje místy zaprší a kránu četněji. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Výjimečně se objeví i bouřka. Teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jsem rád, že víkendové prázdninové odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Od jehož mikrofonu vás zdravím. Už za pár minut se vydáme po stopách Karen Blixenové, jejíž příběh proslavil film Vzpomínky na Afriku, oceněný 7 Oscary. Meryl Streepová, Robert Redford, režisér Sydney Pollack, jedna z největších filmových romancí 20. století. Kdo ale skutečně byla tato žena? Jak nacházela sílu přežít velké rány osudu? Dozvíte se v dalším díle pořadu Stopy fakta tajemství.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: Topy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. Vzpomínky na Afriku Karen Blixenové.
1: Vstupuji do světlého pokoje. Zelené stěny, bílý strop. Velká okna. Stůl, jehož desku drží masivní podstavec. Okolo jsou židle, spíše tedy křesla. Na stole váza s čerstvými květinami. Knihovna. Velká kamna. Každý krok, který po dřevěné podlaze udělám, provází vrzání. Zvuky dávají místu jistý punc tajemnosti. Tak tohle je prostulý zelený pokoj. Své jméno dostal podle venkovní zahrady a také podle venkovní ptačí rezervace, která má rozlohu 15 hektarů. Když udeřila zima, která dokáže být tady v Dánsku dost nepříjemná, paní domu se vždy stěhovala ze severního křídla právě sem, do tohoto pokoje. Vnímám vůni květin. Ty jsou ostatně v každém z pokojů rozlehlého domu stojícího už od 17. století v dánském Rungsetlundu. 23 kilometrů od Kodaně. V čele stolu vidím tmavé křeslo. Sympatická průvodkyně mi dovolí, abych se do křesla na chvíli posadil. Učiním tak. A představuji si muže, který v něm kdysi sedával. Jmenoval se Dennis. Dennis George Finch Hutton. Sedal takhle v blízkosti ženy svého srdce. Pozdější majitelky tohoto domu v Rungsetlundu Karen Blixenové. A bylo to v Africe. Nedaleko pohoří Ngong Hill.

0: Vzpomínáte? Měla jsem farmu v Africe, na úpatí vrchu Ngong. Dnes již proslulá slova, která otevírají pomyslnou oponu filmového příběhu Vzpomínky na Afriku. Jedinečného filmu Sydneyho Pollacka z roku 1985. Lovec Dennis v podání Roberta Redforda. Karen stvárnila Meryl Streepovou. Byla to právě Meryl Streepová, která později v jednom rozhovoru s nadsázkou a úsměvem vzpomínala.
1: Jak jsem zaslechla, Sydney se domníval, že sice jsem velmi dobrá herečka, ale nebyl si jistý, zda jsem dostatečně sexy. Já totiž nevěděla, že právě tohle tvoří významnou část postavy Karen Blixenové. Svým způsobem to byl milostný příběh. Ale abych to zkrátila, šla jsem tedy na konkurs. Oblékla jsem se do něčeho velmi levného, ale z hluboké

0: tím výstřihem. No a vyšlo to.
1: Snímek Vzpomínky na Afriku získal celkem 7 Oscarů, včetně hlavní ceny za nejlepší film, za nejlepší režii, za nejlepší scénář. Lidé byli ohromeni. Lesdo se ptal, kdo vlastně Karen Blixenová byla. Opravdu prožila všechno to, o čem film vypráví? A zájem diváků se začal čím dál více upínat k dánskému ostrovnímu městu Horsholm a především k jeho čtvrti Rungsetlun, kde stojí, jak už víme, historický dům ze 17. století. Právě v tomto domě, dnes je tu muzeum, se totiž Karen Blixenová narodila. Bylo to 17. dubna 1885. Už ten vstup do tohoto domu je zážitkem. A co třeba, když procházíte jednotlivými pokoji? Vidíte nábytek, který si Karen přivezla ze své farmy v Africe. Odevšad na vás dýchá atmosféra doby. A také neobyčejný příběh ženy, která se po 17letém pobytu v Africe se zlomeným srdcem uzavírá mezi stěny tohoto domu, aby se pokusila vypsat se ze svého bolu. Psaní je pro ní lékem a spásou.
2: Narodila se jako Karen Dinesenová. Její otec Wilhelm Dinesen byl spisovatel a armádní důstojník. Matka pocházela z rodiny bohatých rejdařů. Karen byla druhá nejstarší v rodině tří sester a dvou bratrů. Vyrůstala pod silným vlivem svého volnomyšlenkářského otce, lovce a dobrodruha, který vedl k lásce ke knihám, k přírodě. Netušila, že to bude právě její otec, který v ní vyvolá celoživotní trauma.
1: Čteme v dokumentu umístěném v muzeu, jak později v New York Times napsal držitel Pulitzerovy ceny, spisovatel a kritik John Updike, malá Karen byla otcovou oblíbenkyní a důvěrnicí.
2: O to větší rána pak pro holčičku byla, když Wilhelm, jehož kariéra v politice i v literatuře nabrala vzestupnou tendenci, ale který se již delší dobu potýkal s duševními problémy, spáchal sebevraždu oběšením. Bylo to krátce před Kareninými 10. narozeninami.
1: Skutečnost však byla ještě drastičtější. Karenin otec pobýval rok mezi Indiány z kmene Ojibwe. Indiánce, se kterou tu žil, se posléze narodilo dítě. Když se otec Karen Blixenové vrátil do Dánska, navázal další vztah se služebnou. I ona záhy otěhotněla. Pak se u Viléma objevila syfilída. Výčitky svědomí a pokračující duševní choroba ho přiměli k sebevraždě. Malá Karen nemohla tušit, s jakou krutostí jednou právě syfilis zasáhne i do jejího života. Na svého otce však nikdy nezanevřela. V čase dospívání byla prý posedlá postavou svého mrtvého otce a představou, že do ní sestoupily jeho ideály a romantický duch.
2: Když ve svých 20 letech publikovala několik příběhů v dánských časopisech, bylo to pod pseudonymem Osceola. Osceola tak se jmenoval Wilhelmův pes, se kterým otec a dcera chodili na procházky. V roce 1934 však dánskému tazateli vysvětlila, že si vzala pseudonym se stejnou motivací, jako si její otec zvolil pseudonym Boganis, aby se mohl svobodně vyjadřovat, dávat průchod své fantazii. V mnoha věcech se podobám svému otci, řekla.
1: Psal John Updike a přidal zajímavou souvislost. Počátkem roku 1914 se téměř už 28letá Karen vdá za švédského aristokrata a také svého bratrance Brora Blixena. Byl stejně jako její otec neklidný, nepraktický, za to ale vždy kavalírský. Přestože měl být pro Karen nevěrným a málo spolehlivým mužem, dali dva významné svatební dary. Udělal z ní baronku a vzali do Afriky. Ale nepředbíhejme. Jaké bylo Karenino dětství? Už brzy se u ní projevoval výrazný vypravěčský talent. Dokázala prý vyprávět dlouhé a naprosto originální příběhy. Ještě jako dítě začala své příběhy psát. inspirovaly dánské lidové pohádky a islandské ságy. Rovněž se věnovala výtvarnému umění. Studovala ve Švýcarsku, kde se naučila dobře francouzsky. Navštěvovala uměleckou školu v Kodani a posléze Královskou dánskou akademii výtvarného umění. Absolvovala studijní cesty do Paříže, Londýna, Říma. Byla vždy svá, osobitá. Bylo jedno, co si o ně myslí okolí. Však také na sklonku života, ve skvělém dánském dokumentu, Anne von Lobzow a Markuse Mandela, Karen Blixen mimo tento svět, vzpomínala.
3: Když mi bylo asi 17 let, měla jsem už představu o svém životě. Měla jsem svou vůli. Když jsem začala malovat na akademii v Kodani a později v Paříži, zvolila jsem si první motto svého mladého života. Navigare necesse est, vivere non necesse.
1: Karen Blixenová tak připomněla výrok římského vojevůdce Pompeja, jehož úkolem bylo zajišťovat zásobování Říma. Znamenalo to vyplout s nákladem obilí navzdory bouři na moře. Tedy plouti jest nutno, žíti není nutno. V přeneseném smyslu slova žít můžeme, ale plout musíme.
2: Je 2. prosinec 1913. 28letá Karen opouští svět dětství a dospívání. Jejím cílem je britská východní Afrika, pozdější Kenya. O pár týdnů později se v Mombase vdává za svého bratrance z druhého kolena, barona Brora Blixen-Finekeho, muže mimořádného šarmu. Autorka jedné z biografií o Karen Blixenové, Linda Donelsenová, o něm řekla.
4: Byl to člověk, kterého měl každý rád. Energický, milý, plný legrace. Sama Karen Blixenová v dopisech vzpomínala, jak ji obětavě ošetřoval, když onemocnila nebo se zranila. Myslím, že to byl člověk s dobrým srdcem a tato jeho velkorysost se projevila v tom, že byl sukničkář. O Bror Blixenovi se tradují nádherné legendy. Údajně, když šel na safari, měl ve svém stanu dvojitou postel. Protože prý manželka každého lovce, který s ním cestoval, chtěla s Brorem spát. Obdivoval ho dokonce i Ernest Hemingway.
1: Říká se, že se Bror stal před obrazem velkého bělolovce Roberta Wilsona, kterou známe ze slavné Hemingwayovy povídky Šťastný život Francise Macambera. Díky bohatému finančnímu zázemí si novomanželé pořizují svou první farmu. Leží v oblasti Velkých jezer. I když tu původně chtěli chovat dobytek, rozhodli se pro pěstování kávy. Protože Karen věří v budoucnost, kupuje záhy další kávovou farmu. Nachází u Nairobi, známe z filmu Vzpomínky na Afriku. Karen je Afrikou doslova uchvácena, však také později napíše.
3: Právě tady se člověk ocitl v pozici, kdy mizely všechny možné konvence. Tohle byl nový druh svobody, který jsem do té doby nacházela pouze ve svých snech.
2: Pátrání Stanislava Motla po osudech Karen Blixenové, pravé hrdinky slavného filmu Vzpomínky na Afriku, pokračuje.

0: Vypukne první světová válka. Boje zasáhnou také východní Afriku. Hoří tu boje mezi Brity a Němci. Brod slouží v lítkách, pohybujících se podél keňské hranice s německou Tanganykou. Karen pomáhá s přepravou zásob. Farma se ale potýká čím dál větším nedostatkem pracovníků. Zásoby se tenčí. Aby tomu nebylo dost, přijde dobyčí mor a katastrofální sucho. Bror Blixen podniká čím dál odvážnější a riskantnější finanční transakce. Stále více se zapletá do dluhové pasti. A právě v čase těžké válečné doby je u Karen diagnostikována nemoc syfilis. Ve filmu Vzpomínky na Afriku prožíváme s hlavní hrdinkou scénu, kdy se Karen od lékaře dozví krutý ortel.
1: You've got syphilis.
2: Vy máte syfilis, říká lékař.
3: That's not possible.
2: To není možné, zděsí se Karen.
1: Your husband is not ill.
2: Váš muž není nemocný, ptá se opět doktor.
3: No. Not the last time I saw him.
2: Když jsem ho naposledy viděla,
3: it
2: tak nebyl.
3: Three months ago. He's on the border with Delamere. He would have come home.
1: Well, these cases vary. He may have just a touch.
2: To není u každého stejné. Jeho to asi zasáhlo lehce, řekne opět lékař a pokračuje. Vy jste vážně nemocná. Měla jste styk jenom s ním? Karen mlčky přikývne.
1: Is he the only possibility?
3: Yes.
2: Musíte se teď vrátit domů a léčit se. Léčba je obtížná, ale už mají lék.
3: Arsenic. And if I'm not cured, then I would be insane.
2: Když se nevyléčím, zblázním se, je to tak, rezignovaně řekne Karen.
1: You ought to go soon.
2: Musíte rychle odjet, nařizuje lékař. A chci vidět vašeho muže.
3: And what are my chances?
1: About even, I'm afraid.
2: Na otázku, jakou má při léčbě naději, lékař odpoví, tak poloviční.
0: Karen dává na radu lékaře a odjíždí zpět do Dánska. Ještě průběhu cesty podstupuje léčebnou kůru rtuťovými tabletami. Do Dánska přijíždí s těžkým zánětem krku a úst a s anemií. Lékaři konstatují, že jde o otravu rtutí. Absolvuje další drastickou léčbu. Rtuť střídá salvarsan, neboli také arsfenamin, což je organická sloučenina arzénu. V roce 1995 publikoval profesor na lékařské univerzitě v Kodani Karl Wiesmann stať, kterou nazval neurosyfilis, neboli chronická otrava těžkými kovy. Celoživotní nemoc Karen Blixenové. Píše tu mimo jiné o tom, jak měla mít drastická léčba pro Karen Blixenovou celoživotní následky.
2: Od 90. let 14. století se léčba syfilis skládala z těžkých kovů, nejprve rtuťových a později arzénových a vismutových přípravků. Zdravotní problémy, se kterými se Karen Blixenová měla ve stáří potýkat, byly výsledkem otravy těžkými kovy z různých léčebných postupů.
0: Karen Blixenová však léčbu zvládne. Vrací se zpět do Afriky. Je plná nových sil, nových plánů. Je duben 1918, když je představena vysokému muži s podmaněvým pohledem. Je to Dennis Finch Hutton, britský aristokrat, lovec africké zvěře. Je mu 31 let. Je o 2 roky mladší než Karen. Takhle ho popsala v biografii o Karen Blixenové Linda Donaldsonová.
4: Byl miláčkem své matky a miláčkem všech, které potkal. Vynikal ve zpěvu, kresbě a mimice, v poezii a vyprávění příběhů, v kriketu, fotbalu a golfu. Vypadal dobře, s plnými rty a dobře definovanými rysy aristokrata. Byl vysoký 6 stop a 3 palce. Měl světlou pleť své matky, jahodové blondýny. Mnozí zaznamenali jeho kočičí ladnost pohybu a neobvyklý lovecký talent.
0: V roce 1920 podává Bror žádost o rozvod. Oba začínají žít odděleně. Karen se stále více zbližuje s Denisem. Ve filmu Vzpomínky na Afriku ho hraje, jak každý ví, Robert Redford. S Brodem se Karen rozvádí v roce 1925. To už je Denis, součást jejího života, jejího srdce. Svému bratru, Tomasi Denisenovi, Karen napsala.
5: Věřím, že jsem s Denisem svázána už na věky. Milovat zemi, po které kráčí, být beze slov šťastná, když je tady. A trpět bolestí horší než smrt, když odejde.
0: Karen pokračuje ve své práci na farmě. Denis v její farmě vytváří svou základnu. Odchází a zase se vrací. Později si Denis pořídí soukromý letoun. Dvoumístný dvouplošník. Karen vždy trpělivě čeká na okamžik, kdy na obloze zabourá si letadlo. To už ví, že se Denis vrací. I když třeba jen na pár dnů. Oba pak prožívají vzácné okamžiky. Z gramofonu, který Denis Karen věnoval, si pouštějí hudbu, kterou pak dlouhé chvíle společně poslouchají. Hodně si ji vyprávějí, jak napsal již citovaný John Updike.
2: V osobě svého hezkého milence Denise Finch-Huttona se poprvé setkala s plnohodnotným intelektuálním partnerem, který ji brilantním a hravým způsobem inspiroval. Podněcoval její inteligenci, její vypravěčský talent. Ráda se považovala za Šehrezádu a v Denisovi potkala svého sultána.
0: I když Denise Karen i po letech označovala za lásku svého života, o jejich vztahu se stále spekuluje. Podle některých svědectví během společného života s Denisem Karen dvakrát potratila. Objevily se zprávy, že Denis patřil mezi muže, kteří mají, kulantně řečeno, rádi obě pohlaví. Na druhou stranu je známý jeho vášnivý vztah s Beryl Marghamovou, dobrodružně založenou trenérkou dostihových koní, také odvážnou pilotkou, která se stala prvním člověkem, jenž bez mezipřistání překonal Atlantik. Spisovatelka Linda Donaldsonová v jednom rozhovoru prohlásila, že film Vzpomínky na Afriku uspokojuje sice romantickou mysl, ale není úplně pravdivým zobrazením života Karen Blixenové.
4: Ve filmu vidíme, že Finch-Hutton je vylíčen jako její inspirace. A víc než to, že je nám dáno z filmu věřit, že byl zodpovědný za její spisovatelskou kariéru. Že Karen Blixenová by ani ve snu nic nenapsala, než vstoupil na scénu. Ale to je velmi daleko od pravdy. Psala už od mládí, vlastně od dívčího věku.
0: Karen bojuje o to, aby farma, která je životně důležitá také pro původní obyvatele, jsou to zejména domorodí Kikujové, kteří tu po staletí žijí, přežila kruté roky hospodářské krize. Nepodaří se jí to. V roce 1931 se farma ocitne v dražbě. Karen se rozhoduje k návratu do Evropy. V té době již její vztah Denisem ochladl. I tak si zůstávají blízcí. Pro Denise si však přijde smrt. Stane se tak 14. května 1931. Toho rána vzlétl z letiště. Dvakrát obletěl letištní plochu a pak náhle se zřítil k zemi. Letadlo okamžitě vzplanulo.
5: V kopcích na prvním hřebeně v oboře tam bylo místo, které jsem v době, kdy jsem si ještě myslela, že zemřu v Africe, označila v Denisově přítomnosti jako svůj budoucí hrob. Jednou večer, když jsme se dívali z mého domu směrem ke kopcům, Denis poznamenal, že by tam chtěl být také jednou pochován. Od té doby, když jsme si někdy vyjeli do kopců, Denis říkával, pojďme až k našim hrobům.
0: Psala Karen Blixenová ve své knize Out of Africa. Ve filmu Vzpomínky na Afriku, kdy Meryl Streepová přečítá nad Denisovým hrobem báseň anglického klasika Alfreda Edwarda Hausmana, patří k něm vůbec nejdojemnějším.
6: Byl čas, kdy jsi všechno vyhrával, kdy dav tě zdravil, dav ti přál a kdy tě na svá ramena ulice zvedla nadšená. Byl čas, kdy jsi všechno vyhrával.
0: Karen Blixenová se vrací usazuje se v rodném domě Rungtetlundu. Svému bratru Tomasovi napsala, že začala dělat to, co ona, její sourozenci obvykle dělají, když nevědí, co dělat jiného. Začala jsem psát knihu. V roce 1934 publikuje pod jménem Isaac Dinesen knihu Sedm gotických příběhů. U nás je kniha známa pod názvem Sedm fantastických příběhů. Kniha vychází v angličtině, ve Spojených státech. Kniha se stává senzací. John Updike psal.
2: Tato autorka se objevila v centru pozornosti jako jedna z nejmalebnějších a nejokázalejších literárních osobností století. Žena, která měla styl a jejíž vyprávění mělo pozoruhodně vážnou a zářivou formu.
0: V roce 1937 následuje její nejslavnější kniha, její memoáry, Out of Africa, u nás známé Vzpomínky na Afriku. Kniha se rovněž stala inspirací pro americkou spisovatelku Judy Turmanovou. Podle ní pak vznikl scénář ke zmíněnému Oscarovému filmu. Sláva Karen Blixenové překonává hranice Dánska, dokonce i Spojených států, když Ernest Hemingway obdrží v roce 1954 Nobelovu cenu za literaturu, poznamená, že tato cena by měla patřit spíše Karen Blixenové. Ta, přestože je čím dál více sužovaná nemocemi, následek její dávné léčby syfilidy, absolvuje v roce 1959 několika měsíční turné po Spojených státech. Potkává se tu mimo jiné s Marilyn Monroe a s jejím manželem, dramatikem Arturem Millerem. Stává se celosvětovou celebritou. Stále píše, vznikají její další literární díla. To už se ale drží jen silou vůle. Váhy klesá na neuvěřitelných 29 kilogramů. Při životě ji drží umělá výživa. Umírá na podvýživu 7. září 1962. Je jí 77 let. O víc než 20 roků později vstoupí do Karenina rodného domu v Dánsku také její představitelka ve filmu Vzpomínky na Afriku Meryl Streepová. Novinářům pak řekla.
6: Nejdojemnější okamžiky jsem prožívala u oken orientovaných na jih. Karen Blixenová sem prý chodívala takřka každý večer. Dívala se směrem, kde tušila Afriku, Keňu. Přemýšlela o té zemi, o lidech a o farmě, kterou tam zanechala. Je známo, že jednou řekla, mám pocit, že ať budu v budoucnu kdekoliv na světě, budu stále myslet na to, jestli v Ngongu prší.
0: Hrob Karen Blixenové leží nedaleko jejího domu v Rungsetlundu. Je to jen pár minut cesty krásným lesem. Paní Karen odpočívá ve stínu vzrostlého buku. Místo pokrývá deska, na které čteme prostý nápis. Karen Blixen. Tisíce kilometrů odtud, v Africe, nedaleko Nairobi, Ngong Hills, odpočívá pod vysokým obeliskem Dennis Finch-Hutton. Oba jsou tak daleko od sebe a přece jsou vlastně spolu. Láska, kterou prožili, je totiž mocnější než dálky. Je mocnější než čas. Je dokonce mocnější než smrt.
7: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: A dnešní rubrika Co v učebnicích nebylo se vypraví do fascinující zvířecí říše. Jak rychle nebo naopak pomalu převádějí na svět své potomky některé zvířecí druhy. Právě to nám už za chvíli přiblíží Martin Písařík.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že samice žraloka límcového si na narození potomka musí počkat 3,5 roku? Tahle pariba jakoby byla zapomenuta v čase. Vyskytovala se na Zemi totiž už před 80 miliony let a podobá se dávno vyhynulým druhům. Jde o hlubokomorského tvora, který obývá otevřená moře a oceány. Žije například ve východním Atlantiku, v okolí Japonska, Havaje nebo Nového Zélandu. Žralok límcový je rekordmanem v březosti, která u něj může trvat až 42 měsíců. Vědci si to vysvětlují tak, že žije ve velké hloubce, kde jsou nízké teploty vody, což zpomaluje metabolismus a tedy i vývoj mláděte. Na souši jsou nejvytrvalejší slonice, které svá mláďata nosí obvykle 22 měsíců. Naproti tomu přeborníky v rychlosti plození mláďat jsou vačnatci. Třeba příslušník této třídy, nazývaný oposum, je březí jen 12 až 13 dnů. A pravděpodobně nejrychleji přivádí svá mláďata na svět vakomyš písčitá, které k tomu stačí jen 11 dnů. Ustálený příměr množí se jak králíci bychom tedy mohli nahradit větou množí se jak vačice.
0: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.

0: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Havlíčkův Brod kvůli přetlaku psů zvažuje rozšíření útulku. Čistírna odpadních vod v Červené Řečici bude mít vlastní zdroj solární energie. Česká policie zadržela 51 lidí kvůli podvodnému call centru v Istanbulu. Škoda přesahuje 500 000 000 korun. V noci občas zaprší, k ránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Tomáš Kolátor. Havlíčkův Brod modernizuje psí útulek v místní části Mírovka. Dělníci už letos stihli opravit střechu. Kvůli utíkajícím psům jsou také upravené ploty a bezpečí zaměstnanců nově hlídá kamerový systém. Podle místostarostky za ODS Marie Rotbauerové je v plánu i možné navýšení kapacit útulku.
2: Ty plány, které jsou, protože v jednu chvíli tady máme až 33 pejsků, což se skutečně stává několikrát do roka, tak uvažujeme o tom, že bychom si použili prostor vedle útulku pro rozšíření kotců, případně možná karanténa pro nově příchozí, případně i pro nemocné.
1: Výstavba solární elektrárny začala v Červené Řečici. Město nechává panely instalovat na čistírně odpadních vod a zaplatí za to téměř 3,5 milionu korun. Po dokončení budou generovat 99 kW elektrické energie, řekl místostarosta Dušan Obranec za ODS.
3: Která bude víceméně se spotřebovávat na čistírně odpadních vod, co se nespotřebuje, jak budeme sdílet do našich městských budov. Mělo by to být někdy do konce října zprovozněný.
1: Čeští policisté společně s tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří v Istanbulu provozovali podvodné call centrum. Organizovaná skupina se při telefonátech vydávala za policii nebo pracovníky České národní banky. Mezi zadrženými je i 6 Čechů.
4: Podvodníci přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Využívali k tomu padělané služební průkazy nebo technologie pro vytváření deepfake videí, vysvětluje mluvčí Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakub Vinčálek.
5: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky. Vznikla škoda přesahující 500 milionů korun.
4: Česká národní banka upozorňuje, že s klienty jiných bank nikdy nekomunikuje napřímo. Dodává Zdeňka Hildová z České bankovní asociace.
6: Nevolá klientům komerčních bank, aby nějakým stylem nutila vybírat peníze a vytvářela obavu toho, že někde se něco děje.
4: V případě podezření na podvod by se lidé měli obrátit na svou banku nebo na policii na lince 158. Anna Millerová, Český rozhlas.
1: Tisíce lidí v Iránu se v hlavním městě loučí se zemřelým nejvyšším duchovním vůdcem Alím Chameneím. Truchlící davy se shromáždili v areálu velké teheránské mešity Mosala. Někteří lidé hlasitě plakali a tloukli se do hrudi. Jiní skandovali hesla proti Spojeným státům nebo Izraeli. Na obě země, které Irán na konci února napadly a Chameneího zabili, mířili truchlící i transparenty. Chameneí stál v čele Iránu skoro 37 let. Státní pohřeb bude trvat celkem 6 dní, z toho 3 dny v Teheránu.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne osmifinálová fáze. Od 19 hodin českého času bude hrát Kanada s Marokem a od 23 hodin Francie s Paraguají. A Rada světové atletiky prodloužila zákaz účasti Ruska i Běloruska ve svých sportovních soutěžích. Důvodem zůstává válka na Ukrajině, která trvá přes 4 roky.
0: Počasí.
1: V Jihlavě mají 22 stupňů, v Počátkách anebo Bystřici nad Pernštejnem 21. Noc bude zatažená a na východě a severu kraje místy zaprší a kránu četněji. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Výjimečně se objeví bouřka. Teploty se dostanou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V Helenině u Jihlavy v Halkově ulici máme hlášenou nehodu. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Je krátce po 18. hodině a to je čas pro dechovky pro Vysočinu Českého rozhlasu Vysočina. Já vám přeji příjemný a pohodový poslech a připomínám linku telefonickou do našeho studia 22 155 49 99. Tak už víte, jaká písnička vám dnes udělá radost?
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Dechovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A telefonní linka je obsazena a ve své moci jí má paní Alenka ze Zvonějova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Tuničko. A vás zdravím taky srdečně. A prosila bych písničku Orchidejí pár. A bylo by to taky pro vás. A pro manžele Hodovi ze Želiva. A Jarušku Krpálkou taky ze Želiva. A potom bych to zkusila ještě Markovi z Lanžhota. Taky poslat písničku od nás tady. Přeji mu hodně zdravíčka, spokojenosti, radosti a hezký poslech té písničky, krásné.
1: Dobře.
2: A já vám děkuji mnohokrát za zavolání, za vytočení a děkuji mnohokrát a hezký poslech. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký večer.

0: Honza z Brna i dnes bude vybírat z našeho bohatého dechovkového archivu a já ho tím pádem právě teď vítám v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj Joško, ano, budu vybírat z dechovkového archivu a vybral jsem písničku s Jižanama, jmenuje se Pro Jižany a pošluju tobě a pro ty moje všechny kamarády, tu celou velikou partu od Botelova až po Lanžhot, Kubovi do Jihlavy do taxíku, manželům Lečekstovým do Skály, Lídě do Kališť, Pepovi do Chřenovic, Joškovi do Herálce a všude tam, kde ti moji kamarádi jsou.
0: Výborně, tak všechny určitě moc a moc zdravíme a věřím, že písnička udělá radost. Měj se hezky, ahoj.
1: Děkuju, Joško, ahoj.

0: Jarda Zlačic během dnešního dne stihl spoustu zajímavých věcí. Kavárnou počínaje a srazem veteránu konče a stihne i zavolat do dechovek pro Vysočinu. Jardo, ahoj.
1: Ahoj, Jožko. Dnes oslavuje krásné narozeniny Anička Jelínková z Kamenice. Aničko, já bych ti chtěl popřát hlavně hodně zdravíčka, štěstí, pohody a spokojenosti. Pozdrav platí také pro manžela Láďu. Vybrali jsme tam ze školu směsku s domažickou dechovkou, která se jmenuje Olivo Olivo. Mm-hmm. Doufám, že se ti bude líbit. Jožko, písničku se taky doufám s Aničkou a s Láďou užiješ taky.
0: Určitě. Díky moc, měj se krásně a přeji hezký večer. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, Jožko, ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A do Dechovek pro Vysočinu se můžete zapojit hned několika způsoby. Třeba přes telefonní linku 22 155 49 99 nebo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz, tam je formulář Dechovek pro Vysočinu. A nebo napište krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a váš text na číslo 90 011 04. Pište v maximální délce 150 znaků a bez diakritiky, tedy bez háčků a čárek. Další přání je z internetu. Zahrajte pro mého andílka s ďáblem v těle písničku Za tu horu, za vysokou od Jošky Černého. Děkuje Béďa. Tak já zdravím Béďu i andílka, písničku posílám a na vaše přání se pochopitelně také moc a moc těším a čekám. Joška Černý, Za tu horu, za vysokou.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je v tuto chvíli obsazená a já zdravím Václava Doželiva. Hezký podvečer.
1: Hezký večer, Jožo, tobě a všem, kteří poslouchají tento krásný pořad. Mě by všem zahrát jen tak pro radost, kteří poslouchají, písnička je pro tebe.
0: Děkuju.
1: Bude i pro Zdeňka do Těchorazu a Pepu Brávka do Brtné u Želíva. A kamarády, všechny dechovkový kamarádky, děkuji za zahrání, šťastnou se si domů a zase neslyšenou. Písničku jsme vybrali spolu malý oči černovlasí od Dobravanky.
0: Mm-hmm, je připravena. Tak a se všem líbí, díky za telefonát, hezký večer.
1: Ahoj.

Krásný den, prosím o písničku Nejhezčí kraj od Veselky pro paní Václavu Kubu z Těšenova k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně zdraví, štěstí, spokojenost, rodinnou pohodu, boží požehnání a radost z vnuka Filipka. To ti přeje rodina Jedličková. Tak já se k té krásné gratulaci připojuji a Veselka s Nejhezčím krajem, jak bysmet.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A také Jirkou Prokopem, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožo, já tě taky zdravím. A zdravím všechny kamarády, posluchače. A dneska musím dát zahrát dodatečně, že jo, Slávce do Třebíče, teď ona to je, že jo, ona je teda má svátek na tu Jaroslavu, no koho by to napadlo v tom fofuru, já to neposlouchá prvního. Takže Slávko, všechno nejlepší, pohodu, zdravíčko, prosím tě, pokud možno, ať se daří. A pošlím to tam nahoru tomu tvýmu Standovi, viď. Ale určitě na tebe myslí, viď, a nerad tě opustil, no, teď víš, holka. Tak jo, tak to, že to pištěníku pošleme tam. Pak ještě jedný spolužačce Jaroslavě do Hradce Krpákový. Pak tady mám nějaký dluhy. Posílám Mílovi do Hořepníka, Vaškovi do Kozích vršků. Tak to tam už i Vaškovi do Želiva potká volat zrovna Lubošovi do Máče. A s Vačkou posíláme písničku do Kvěčína, Janě a Květoslavovi. No a co jsem to teda chtěl, a co ten Prokop teda, kolik máme jich tolik teda říká těch křesní jména? No. To není možný, že to někdo takový jméno má krásný.
1: Ano, říkal jsi, ať zkusím zjistit, kolik je Prokopů, tak na Vysočině je Prokopů zhruba 60 a v celé České republice zhruba 14 stovek.
2: Ty, brudě, no tak to je teda, mě se vždycky smáli, vidíme, škole příjmení, ono, Prokop něco, Prokop, no, teď to znáš, no.
1: Výborně, tak jo, Jiříku, měj se krásně, díky za telefonát.
2: Jasný, díky, jo, že ho tak
1: posíláme
2: to tam pustám, jo.
1: Posíláme čtyři páry bílejch koní, měj se hezky.
2: A i to pro tebe samozřejmě, jo, že taky to je automatika.
1: No. Ahoj.
2: Ahoj.

všechno nejlepší k zítřejším 83. narozeninám pro pana Jiřího Parkana z Pelhřimova. Hodně štěstí, zdraví a pohody přeje celá rodina. Prosíme zahrát něco od Lipkovanky. Tak doufám, že myslivecká láska se bude líbit. Také gratulujeme a přejeme všech

Hezký podvečer. Prosím o písničku Červená sukýnka pro naši milou paní učitelku Marii Zajíčkovou do Humpolce k jejím zítřejším narozeninám. Paní učitelka připravila pro život v budíkovské malotřídce hodně žáků, kteří na ně stále vzpomínají, a tak jí i jejich jménem přeji hodně zdraví a dobré pohody. Vám děkuji za odvysílání a přeji hezký zbytek víkendu. Podepsána Marie Žáčková. My se k přání přidáváme a pro paní učitelku Marii Zajíčkovou hrajeme Červenou sukýnku. Bešovkou.

panem Jožomé, vnučce Sárince a lásce Lucince, kdyby to klaplo, prosil bych, u kláštera stojí kámen a taky pro Jirku do Zdislavic, díky Vašek. Tak to je další písemné přání a píseň ta určitě všechny výše zmíněné potěší. Přichází s ní Krajenka.

Prosím o písničku Tvé vlasy kvetou, maminko, pro paní Turkovou, která má dnes 87. narozeniny. Zdraví a štěstí jí přeje Lída. A písničku posílám, i když už nesplním její konkrétní přání, také všem chatařům do údolí radosti, které zdraví, mě zdraví, tedy Jarka. Tak, Valdau Finka, Tvé vlasy kvetou, maminko, je tečka za dnešními dechovkami pro Vysočinu, které jsou na svém závěru, ale ty další se chystají a budou tady zase zítra mezi 18. a 19. hodinou a těší se na vás už teď Joža Kolář. Ovšem moje maličkost vám bude dělat společnost už po 11. hodině, čeká nás pořad Pojďte s námi do zoo, tentokrát už ovšem bez soutěže, protože je tady čas na letní reprízy, mezi 12. a 13. si zahrajeme nějakou tu písničku na vaše přání, po 13. zámecké léto, letní speciál pro milovníky historie, no a po 14. si budeme užívat dobré odpoledne s Českým rozhlasem Vysočina. Vězde návraty nebudou chybět po 16. hodině s Patrikem Rozehnalem, po 17. přijde pořad Stopy fakta tajemství, no a po 18. jak už bylo zmíněno a řečeno, dechovky pro Vysočinu. Užijte si večer, mějte se krásně, zítra se na vás budu zase těšit.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Je 19 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dvě nádraží na Vysočině dnes ožila živou hudbou. Dustin Hoffman uvedl na festivalu v Karlových Varech film Absolvent. Ruský útok na ukrajinský důl zabil jednoho člověka. Drony útočily i na zařízení na těžbu zemního plynu. V noci občas zaprší, kránu a zítra přehánky už četnější. Teplotní maxima 24 stupňů. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobrý večer. Nádraží v Havlíčkově Brodě a Vežďáře nad Sázavou dnes oživily koncerty kapely Civilní obrana. Hudební skupina se rozhodla zapsat do České knihy rekordů s nejvíce vystoupeními za jeden den. Od rána do večera tak jedou vlakem z Brna do Prahy a koncertují na nádražích v celkem 6 městech.
2: My tam máme tady kuločky. Takhle spozdáli, si pěkně sledujeme, přesně.
3: Aneta a Lucka přijeli s kapelou na nádraží Vežďáře nad Sázavou vlakem z Brna, spolu s nimi i desítky fanoušků. Další čekají na koncert přímo na nástupišti. Od rána do večera jich skupina stihne odehrát 6.
4: My víme jenom, že s námi jede tak jako stovka vlakem, je tam docela dobrý mejdan po vlaku a plus ještě přijíždějí lidi vlastně na ty nádraží. A ono vždycky po ránu to bývá těžký, si musíš ještě stávat, tak se jim nechce.
3: Vysvětluje zpěvák Marek Celík, že větší účast bývá při odpoledních koncertech v Havlíčkově Brodě, Čáslavi, Kolíně a v konečné stanici na hlavním nádraží v Praze. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Herec Dustin Hoffman uvedl na Karlovarském festivalu projekci snímku Absolvent. V něm strávil v roce 1967 nervózního mladíka, kterého svádí starší žena. Byla to jeho první filmová role a získal za ni nominaci na Oscara.
5: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. Už byl tehdy přesvědčený a říkal, dobře, nejde to natočit, nedá se nic dělat. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Po ruském útoku na ukrajinský uhelný důl v Dněpropetrovské oblasti zemřel jeden člověk. Informovala o tom energetická společnost DTEK, podle které je dalších 5 lidí zraněných. Ukrajinská státní energetická společnost Naftohaz uvedla, že ruské drony útočily taky na zařízení na těžbu zemního plynu v Poltavské oblasti. V Záporoží údery na obytné budovy zranily 8 lidí, včetně 2 dětí.
0: Sport.
1: Tenistka Marie Bouzková prošla do 8. finále Wimbledonu. Rusku Samsonovovou porazila ve 3 sadách. V Londýně bojuje o postup Jiří Lehečka. Tam je stav zatím vyrovnaný, 2-1 na sety pro českého reprezentanta.
0: Počasí.
1: V Pelhřimově je 20 stupňů, v Dukovanech 22. Noc bude zatažená a místy zaprší. Zítra mraky na nebi zůstanou a na většině území našeho kraje spadnou nárazově srážky. Teploty 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Hezký večer.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ať už na dnešní večer máte naplánováno cokoliv, vězte, že vysílání Českého rozhlasu Vysočina pokračuje dál. Za pár okamžiků třeba s folklorním notováním. Jože Kolář přeje od mikrofonu příjemný a pohodový poslech.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem existujícím od 13. století budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a spolu.

0: vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky, spí v kempu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hudcí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnější. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
1: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

0: A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová byla jeho maminka. A právě o ní se rozhodla Věra Fenclová připravit program s názvem Můj milý člověče. A Věru Fenclovou jsem po udílení cen zachytila a vyspovídala. Já vám gratuluji, paní Věro, já vám velmi gratuluji. A rovnou musím začít. Všichni vědí, že vy jste dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus. Alena Skálová pro vás vytvořila několik čísel. Mě by velmi ale zajímalo, v čem změnila ona vás jako ženu, jako choreografku, v čem ona změnila vaše vnímání folkloru nebo přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Je jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze, v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.
0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
2: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdeme na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
2: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do Strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folklóru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
1: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení, proč

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce Strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškyřík, dobrý den, z Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné, já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny a sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě, každý jsme úplně s jinama, jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové, to by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbalovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškyříka, bychom se s letošním Strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přál, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionu. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Já tady už žiju tak dlouho, že občas si říkám, když mě někdo řekne, ty jsi cizinec, říkám, jo, cizinec se stávám, když nevím, kam patřím. Ale protože tady žiju, sem patřím, tak cizincem nejsem. Jmenuji se Maxim Medida.
2: Říká sebevědomě náš dnešní host. V rozhovoru nám přiblíží Benin, africkou zemi, kde se narodil, a možná vás překvapí, odkud čerpal své znalosti o našem státu. Příjemný poslech přeje Goranka Oljača.
1: Přijel jsem v roce 88, 3. září, studovat novinářinu.
2: Jméno herce Maxima Medidy je dobře známé především v českém divadelním prostředí. Během své kariéry vystupoval na jevištích celé řady divadel. Začínal v divadle Y, později hrál v Minoru, divadle ABC, divadle Bez hranic, Národním i v Klicperově divadle.
1: Tam jsem hrál 11 let nebo 12 let, jinak tam pořád jezdím. Protože tam mám dvě sochy, které byly udělány kvůli nějaké přestavení, a vždycky mě někdo odtamtud píše, že mě viděl v divadle, tak to mě potěší vždycky.
3: Novinářina se nějak ztratila, i když oficiálně my jsme kolegové, že jo?
1: No, vystudoval jsem žurnalistiku jako by sportovní komentátor v televizi, tak to vůbec nedělám, ale stává se, že někdo, třeba v Francii, jak se nějaký článek, jestli nějakou informace, já musím to napsat, nebo také z našeho státu Beninu, no, však je nějakou informaci, ale jinak ta novinářina je úplně okrajově. Kromě toho, teď máme o sportu podcast o fotbalu, který děláme mezi námi, no, což je nová forma, jakoby, informace.
3: Rok 1988 je především rok z minulého století. Vy jste už občanem České republiky?
1: Ano, ano, už jsem občanem České republiky a žiju tady déle než v státu Beninu, kde jsem se narodil. Já jsem z 12 dětí, z toho 4 chlapí a 8 žen. My jsme vždycky říkali, že tam máme ženský parlament, jo, a my chlapi, tak jsme se snažili jakoby participovat, jo, dělat to, co říkají ty ženy. Takhle to fungovalo, dokud jsem neodjel. Teďko no, nemůžu říct přesně, jak to funguje, akorát, že s rodinou jsme pořád v kontaktu, no. A jsou po celém světě taky. V Beninu tam zůstalo pár, s kterými jsem každý den v kontaktu.
3: Pochopila jsem, že u vás v rodině byla parlamentární demokracie. Opravdu ženy měly rovnocenné postavení?
1: U nás v Africe každá rodina má svoje tradice. I jsou rodiny, kde ten muž je jakoby hlava zase, jo. Ale u nás, kde jsem se narodil, tím, že jsme tam měli ty Amazony, žena má tam jako přední místo v rodině. Většinou je to, že žena je ministr finance. A jak se to říká, kdo má ty finance, asi no, židí všechno.
3: To platilo i v případě tatínek maminka?
1: Ano, určitě, protože tatínek byl zemědělským inženýrem, ten pořád byl někde na poli. Tak z toho důvodu maminka byla ta, která všechno židila. A aby vám řekl, no všichni jsme se báli maminky. Protože byla tak hodná, že když zvědá hlas, víme, že něco není v pořádku a musíme všichni už se schovat. No.

0: Z ženského parlamentu, jak vtipne říká rodine Medvedových, odešel Maxim Medveda ve 23 letech. A teď přijde překvapení.
1: A by vám řekl pravdu. Kdysi v Africe jsem poslouchal Radio Prague International. Až do dneska ještě vysílá a my jsme vždycky posílali, jaká frekvence funguje, jaká nefunguje a tak dále. A když jsem studoval dějepis a zeměpis, jsem se zajímal o těchto státech, které jsou na druhé straně toho bloku. A vždycky můj sen byl, abych normálně byl v Radio Prague. A dokonce mě furt doma nazývali Čekoslovaky, Čekoslovaky, Praga. Pak když už byla ta příležitost studovat opravdu tu novinářinu, tak já jsem ani neváhal. Protože v tom momentě jsem mohl jít do Francie, do Kuby, do Ruska ještě. No ale vybrali jsem Českou republiku a opravdu nelituju. To byl můj sen prostě, no. To byl stipendium vlády, jo. A proto i po revoluce my jsme neměli žádný problém studovat dál v klidu.
0: Potvrdili se té představy o Československu, když jste sem přišel?
1: Když jsem přišel, první věc, co mě překvapilo, je to na letiště. My jsme museli z letadla a už tam byla zima, nebo foukalo. Protože my jsme odjeli a bylo 29, jsme si vzali jenom košily a flanely a tak dále. A jsme se krásně oblékali a teprve tady jsme zjistili, že no, tak to není vhodné. Další věc je to, že i jsme jeli do Marinské lázny. Bylo to, že musíme tam čekat, až opraví Poděbrady. Jo, a tam už měli zakázány nosit boty. Před dveřma musíme sundat boty, pak vzít ty baškory a tam už jsme si říkali, tak nebude to sranda. No. V Africe tak my nosíme furt baškory. Jo, to bylo v září a už foukalo a my jsme si cítili, že je zima. A musíme sundat ty boty před, kde je zima a pak dovnit, jo, tak no, pak jsme jeli do Poděbrad potom.
0: A tam jste zažili první zimu opravdovou a sníh?
1: No. Dokonce jsme si fotili a psali jsem mamince a ona mi řekla, prosím tě, hlavně v tom se neválej. Já jsem říkal, že tady padá normální led, že jak máme v Africe fabriky na led. No a že to tady padá, nikdo neví, co s tím, to padá všude. Jestli by to nebylo možné posílat nebo něco a tak dále, to byla taková sranda. No.
0: A jak dlouho jste byl v Poděbradech?
1: My jsme tam byli asi 9 měsíců, byla to jazyková škola. No.
0: A potom už jste se stal studentem žurnalistiky v Praze, že jo?
1: Ano.
0: Dnes si povídame s hercem Maximem Medvedou o jeho migračnej skúsenosti. Do Prahy neprijel studovať damu, ale žurnalistiku na Karlovej univerzite. Za chvíli uslyšíte, jakou nečekanou událost zažil brzy po svém príjezdu.

0: pak hned v listopadu přišla revoluce.
1: A jak jste se díval na tu revoluci? Zúčastnil jste se jako student na národní?
0: Bylo to, že my jsme dostali pokyny z ambasády, že si nemáme do toho vůbec ples, že máme chodit do školy a tak dále. Všechno bylo zrušeno jakoby a pak jsme začali jakoby šikny znovu. A bylo to opravdu hezký moment.
1: A byl jste na ulici?
0: Byli jsme tam několikrát, akorát, že jsme nevěděli co, protože jsme si říkali, dobře, ty naši nechodí do školy, nebo tam chodí, aby tam něco se dělo. A pak na kolej, vždycky jsme měli každý večer nějakou schůzku, jak to půjde dál a tak dále. Pak po týdnu a nějak mám pocit, že už se do toho dali šikny a pak už to bylo úplně velké. No. Nebyli už to jenom studenti, už to bylo pracující lidi a všechno. Už to měli úplně jiný.
1: Tak jste se dostal i na Václavské náměstí.
0: My jsme se tam dostali, jsme tam chodili se podívat, jak se to děje. Protože jako novinář, být u toho, kde něco se děje, to má být jako první věc, co novinář má dělat. Má být u toho, o tom referovat, aby potom řekl, jo, byli jsem tam, viděli jsem to svýma očima, můžu o tom mluvit. No.
1: A jak jste vy jako cizí student vnímal tu změnu? Pocítil jste, že se opravdu něco ve vztazích mění i na té fakultě?
0: Ono se to tam změnilo. A hned po té revoluce šlo o to, že už ten způsob na ty studijní oddělení bylo úplně jiný. To nebylo už direktivní, že máte tohle dělat nebo nemáte tohle dělat. Třeba já jsem měl několik příležitost jet mimo České republiky na stáže a tak dále. I když ta druhá strana občas nechtěla, protože mě vždycky považovali jakoby cizincem, ale ta fakulta vždycky v tom mě vyslala vstříc, že prostě on je jeden z nás, pokud on nepůjde, my taky nepřijdeme. To znamená, že je to Čech a jede z naší fakulty. Tím to končí. A opravdu, zažili jsem to několikrát. No.
1: A bylo to fajn?
0: Bylo to fajn. Já jsem si říkal, no tak cítím se tady dobře.
1: V podstatě jste asi byl spokojený, jak to studium probíhá a vystudoval jste.
0: Ano, vystudoval jsem se a měli jsme to štěstí, že jsme byli jakoby skoro první promoce. My jsme první bakaláři, první magistři, pak jsme mohli dělat postgraduální a tak dále a tak dále. A já tu fakultu vzpomínám dobře.
2: My a oni.
1: Jak se objevilo to divadlo na vlně těch dobrých vztahů?
0: Divadlo se objevilo asi omylem.
3: Osudový omyl přišel v Soběslavi. Na plese pořádaném pro diakonii se měl Maxim Mededa představit malým dětem jako živá ukázka pestrobarevnosti našeho světa. Setkání vyvolalo velké nadšení, splnil kamarádovi svůj slib a shodou okolností se seznámil s produkční divadla Ypsilon. Slovo dalo slovo a...
0: Tak já říkám, kdysi v Beninu jsem hrál divadlo a náš prezident tam byl. A byl to marxista a tak dále, od té doby už nikdy jsem nebudu hrát divadlo. Pak po roce skoro přijdu do práce... A tam mám napsáno, Maxime, zastav si ve Psilonce, máš roli. Tak jsem si tam zastavil, režisér si na mě podíval, řeknete nějakou větu, řekli jsem, všichni tam si smáli, protože s tou mou češtinou oni tam úplně lehli. No a takhle to začalo, no, v roce 99.
1: Jaká to role byla?
0: Role byla voják. Francouzský, že? A byl jsem šéf voják.
1: Takže tu bylo několik vět, nejenom jedna.
0: Byla několik vět, no. Tam byly slova, která mi nešly, tak jsme to nějak opravili, aby mi šlo na jazyk, no.
1: Jak se to dál vyvíjelo?
0: Režiséři začali nějak mě všimnout. My jsme si udělali jeden festival, ten o lidských právech.
1: Aha.
0: A pak z tohohle začalo, že mě normálně vzal jakoby do minoru. Pak už to šlo. A pak šel do Hradce Králové. No a pak ty další divadla, třeba Ústí nad Labem, nebo v Národním divadle a tak dále a tak dále a tak dále. Až do dneska. No.
3: Nebo jinak řečeno, do letošního roku Maxim Mededa se stal laureátem ceny Tvůrčí Afrika, která je udělována osobnostem dlouhodobě a významně přispívajícím k rozvoji kulturních vztahů mezi Českou republikou a zeměmi Afriky, Karibiku a jejich diasporami. Děkuji za věnovaný čas a věřím, že nás v pokračování rozhovoru čekají další zajímavá témata z jeho života. Od mikrofonu vás zatím zdraví Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Klíšťata budou v Česku v nejbližších dnech aktivní, varují meteorologové. Olomoucký kraj investuje na Jesenicku do rozšíření výjezdových základen pro záchranáře. Tenisté Nosková, Bousková i Lehečka postupují do osmifinále wimbledonské dvouhry. A počasí v Česku zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Meteorologové v České republice varují před klíšťaty. Na většině území republiky je jejich aktivita kvůli větší vlhkosti na čtvrtém stupni z pěti. To znamená vysoké riziko. A situace se v nejbližších několika dnech na některých místech ještě zhorší.
2: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
3: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro lymskou boreliozu Kateřina Kibicová.
4: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
3: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Dopravní policie nabádá k dodržování bezpečné vzdálenosti mezi vozidly. Bezpečný odstup je takový, když řidič stihne zareagovat na náhlou změnu rychlosti nebo zastavení vozidla před ním. Podle mluvčího dopravní policie Jana Straky si řidiči mohou pomoci takzvaným pravidlem dvou vteřin.
5: Vezmu si nějakou překážku, sloup, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za dvě vteřiny od toho vozidla přede mnou.
0: Olomoucký kraj připravuje velkou modernizaci výjezdových základen pro záchranáře v Jeseníku a Javorníku. Současné prostory už totiž nevyhovují. Podle mluvčí hejtmanství Evy Knajblové kromě toho také vznikne zcela nová základna, a to v Mikulovicích.
6: Mikulovice kraj vybral kvůli lepší dostupnosti. Nová základna umožní rychlejší výjezdy nejen na Zlatohorsko, ale i směrem na Vidnavu. V Jeseníku vznikne větší výjezdová základna, která bude zároveň sloužit jako školící centrum pro krajské záchranáře. Půjde o investici za zhruba 150 milionů korun. Nové základny by měly začít fungovat do roku 2030.
1: Sport.
0: České tenistky Linda Nosková a Marie Bousková postoupily do osmifinále wimbledonské dvouhry. Mezi muži pak uspěl i Jiří Lehečka. Už ve třetím kole naopak vypadly dvě obrovské favoritky turnaje. Jelena Rybakinová z Kazachstánu a také loňská vítězka Iga Świąteková z Polska.
1: Počasí.
0: Do Česka míří déšť, v noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně na většině území občasný déšť, pouze na jihozápadě republiky srážky ojediněle, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojediněle bouřky, večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Maxima zítra většinou mezi 19 a 24 stupni, pouze na jihu Moravy až 26. Mírný severozápadní až západní vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer částečně zeslábne.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na západě Čech, na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov za Plzní za nájezdem na dálnici D5 na rychlostním úseku silnice havarovala dvě osobní vozidla. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořad Zámecké léto. Dobrý večer a příjemný poslech.
1: Zámecké léto.
7: Vítám vás a zvu vás do malebných východních Čech. Rád bych vás i Patrika Rozehnala pozval na místo, kde žije moje rodina už od poloviny 19. století. Zvu vás do Kostelce nad Orlicí, do nádherného klasicistního zámku, kterým vás rád provedu a prozradím i pár zajímavostí z naší rodiny.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: František Kinský se už podruhé rozhodl, že nám představí šlechtické rodiny, soukromé majitele historických rodových sídel a krásné zámky, které můžete přes léto sami navštívit. A jak už zpíval Stanislav Hložek, těch speciálních návštěv zámků bude celkem 9.
1: Zámecké léto.
0: A začneme u něj doma. V Novém zámku v Kostelci nad Orlicí, kde bydlí hrabě Mária František Jan Emanuel Silvestr Alfons Kinský z Vchynic a Tetova. To je jméno, co říkáte? Kdo u nich v rodině měl vůbec to nejdelší?
2: Já nevím, určitě, já si myslím, dovedu si představit, že třeba můj dědeček, ale nevím ho všechna. Můj otec ani neznal všechna svoje jména. Takže zatím jako z toho, co víme, z toho, co známe, tak jsem asi nejdelší já.
0: Čím to?
2: Protože to je jediný, co si pamatuju.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: takže my se všichni jmenujeme Maria.
1: Není to zvláštní mít pro chlapa jméno takovéhle?
0: No, není, ale je to tak. U nás se příchodem rodiny Mensdorf do naší rodiny, přivdáním se přes ženy, se najednou začaly množit Alfonzové. Velmi často je to, že se vlastně ty jména objevují ob generaci. Dědeček se jmenoval Bedřich Karel, jeho vnuk se jmenuje, jak překvapivě, Bedřich Karel, což je zrovna třeba v našem případě. Můj dědeček se jmenuje František, já jsem František, takže takhle se ta jména tam jako velmi často objevují. No a pak jsou to jména, která si tam obyčejně, tak jako která najednou vypadají, jako kdyby přišla odjinud, tak to jsou jména, která, je to svátek příslušný k tomu dni, který třeba dostáváte jméno svatého v den vašeho křtu nebo v den vašeho narození. A pak jsou to právě ty různě se tam přidávající prababičky a pradědečci a tak dále, takže ta jména tam nesete prostě průběžně dál.
1: Kdo zkomolil poprvé, v které generaci to v chinští na kinský?
0: To byl Vilém Kinský. On byl jeden ze 30 direktorů stavovských, jsme prosím v době stavovského povstání, a on po prohrané bitvě na Bílé hoře prchá do Saska. To znamená do německy hovořícího prostředí, protože do té doby vlastně česká aristokracie mluvila mezi sebou česky. Němčina nebyla jazykem aristokracie české. A pro německy mluvícího člověka, který nezná češtinu, je zhluk hlásek v chinský z Vchynic prostě absolutně nevyslovitelný. Takže on to příjmení, to první, to vlastně to rodové jméno Vchynský, zjednodušil gramaticky a byl první, který se začal psát kinský.
2: Jako první použili přídomek z Vchynic synové Bohuslava z Žernosek, který převzali od názvu vesnice a tvrze, které se nacházely nedaleko Lovosic. Mezi nejvýznamnější představitele rodu Kinských patří třeba hrabě Jan Oktavián, kníže Štěpán Vilém nebo nejvyšší kancléř Václav Norbert Oktavián, který je posledním společným předkem všech nynějších Kinských.
0: Myslím, že kdo byl taky jako určitě velmi laskavý a skvělý člověk, byl kníže Rudolf Kinský, což je starší bratr prvního majitele Kostelce. No a pak už se dostanu k těm nejbližším, pak se dostanu ke svému dědečkovi a ke svému otci, kterých si jednoho vážím víc než druhého a druhého víc než prvního.
1: Říká se, že některé vlastnosti i zjev člověk dědí ob generaci. Vnímáte to, že máte něco z toho dědečka víc než státy?
0: No, musím říct, že nevím. Protože kdybych měl něco po svém dědečkovi, tak bych byl vlastníkem geniální paměti, protože on si pamatoval úplně všechno, já už nic si nepamatuju. Kdybych byl po svém otci, byl bych majitelem geniální paměti, protože to měl můj otec a já ji nemám. Takže nevím. Ale ještě ke všemu jsem ani nezdědil výšku, takže jako já nevím, co jsem po nich zdědil, protože oni oba byli dvoumetroví. Takže tam potom byl můj bratr a já mám pocit, jestli ten můj bratr neměl lepší paměť než já. No, na mě se nedostalo.
1: Bratr byl vyšší nebo menší?
0: Bratr měl 2,4 m. Bratr byl tak o tolik vyšší, že jsem prostě při rozhovoru s ním hleděl vzhůru.
1: A vy taky zas tak malý úplně nejste, ale to... Kolik měříte, Františku?
0: Myslím, že teďka samozřejmě měřím míň, ale když jsem byl tak v tom těch nejlepších letech, tak jsem měřil, poctivě jsem měřil 189. A protože mě bylo hamba nebýt jediným kinským, kosteleckým kinským, který nemá 190, tak jsem si vždycky, myslím, tak jako leholince při měření malinko nadnášel, aby to těch 190 bylo, ale mám pocit, že poctivých to nikdy nebylo.
1: Mimochodem, jakými vlastnostmi oplývají kinští? Mají něco společného?

0: společného skrz generace?
1: Na to musím říct jednu generální charakteristiku, kterou používal můj dědeček. A ten vždycky říkal, do té doby, než se krev kinský smísila s krví kerpenů, byli kinští malí, oškliví, zlí, ale chytrý. A od té doby, co došlo k tomu smísení těch dvou krví kerpenů a kinských, od té doby jsou kinští vysocí, krásní, hodní. A teď použiju slovo svého dědečka, ale blbý. Což samozřejmě není pravda, nebyl to ani on, ani můj otec.
0: Jakou měli neřest?
1: Já musím urputně přemýšlet, co měl můj dědeček, co měl za neřest. Byl kuřák. Můj dědeček celý život kouřil. Cigarety přestal kouřit v okamžiku, když zjistil na jedné z mnoha svých cest po světě, ještě před první světovou válkou, ještě před tím, než se oženil, v Egyptě se prodávaly, v té době se prodávaly cigarety, kterým se říkalo egyptky, a byly baleny v krabicích po stovce. A přestal kouřit cigarety v okamžiku, kdy zjistil, že tu krabici vykouřil za den. Tak pak přestal kouřit cigarety a do konce svého života kouřil fajfku nebo lulku. Podle toho lulka to je krátká, fajfka je dlouhá. A já mám můj otec, jestli měl můj otec nějaké neřesti, byl vášnivý sběratel všeho krásného, ale to není neřest, to je přece krásná věc, bavit se nádhernými věcmi.
0: Tak já nevím, jestli třeba někdo něco prohrál v karbanu, nebo měl nějaké jiné vlastnosti, nebo třeba nespolehlivý, nebo kdo ví?
1: No tak měli jsme jednoho strýčka, což byl, ten se jmenoval Wolfgang, to byl v generaci mého pradědečka, to byl mladší bratr mého pradědečka, který za svůj život nadělal takový dluhy, že když se jeho starší bratr rozhodl, že je za něj uhradí, tak musel dokonce na kostelec uvalit hypotéku, protože neměl dostatek peněz v hotovosti a prodávat samozřejmě kvůli bratrovi nechtěl.
0: Už tehdy byly hypotéky?
1: Už tehdy byly hypotéky, ano. Už tehdy se dalo v pance půjčit peníze a ručit svým vlastním majetkem za to.
0: Mimochodem, tenhle dům, ve kterém dnes jsme, říkáme dům, pro vás je to dům, zámek, nový zámek v Kostelci, tak ten byl postaven čistě z peněz, které kinští měli, anebo si taky na to brali půjčku a muselo se to splácet?
1: Já nikdy jsem nikde nenašel žádný záznam, že by se kvůli výstavbě tohoto domu brala jakákoliv podpora. Ten kostelec na Torlicí koupil dědeček toho stavitele tohoto domu, v kterém sedíme, což byl kníže Josef Kinský, a ten to koupil od rodiny, která se jmenovala Kavriány, což byli tehdejší majitelé Kostelce, a ti zcela určitě prodávali proto, protože ten majetek není dostatečně velký na to, aby byl atraktivním způsobem dělitelný. Ono, ty Kavriáni byli čtyři bratři. Takže proto se asi rozhodli, že to prodají a rozdělí si radši peníze.
0: A proč jste to koupili vy?
1: Protože kinští zrovna v tu dobu, myslím, že to byl čtvrtý kníže Kinský, myslím, že tehdy o to měl zájem, nebo projevil zájem, protože vlastnil hnedka vedle, nebo nedaleko odsud, panství Choceň. Takže koupil nejbližší další panství, když bylo na prodej, tak určitě to prostě bylo zajímavý pro něj. Rozšířil to državo ve východních Čechách, co měl, protože oni vlastnili Heřmanův městec, Choceň, Kostelec tady ve východních Čechách, ve středních Čechách, potom Zlonice, kde tehdy bylo to sídlo, kromě toho palác ve Vídni, palác v Praze, a pak samozřejmě velký rozsáhlý panství Česká Kamenice a tam nahoře. On ten knížecí majorát byl poměrně rozsáhlý.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes jsme na návštěvě u hraběte Františka Kinského na jeho zámku v Kostelci nad Orlicí. Jeho tatínek, Josef Kinský, se narodil už v roce 1913. Jako malý na zámku ale příliš času nepobyl. Nejdřív se o něj staraly vychovatelky, pak domácí učitel a po dosažení 10. narozenin ho, jak bývalo zvykem, rodiče poslali do internátní školy v Alpách do Bavorska. Jeho starší bratr jel dokonce až do Švýcarska.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Kostelec nad Orlicí.
2: Pak vlastně kromě toho nejstaršího, který po svém otci převzal jako správu rodového majetku, tak pak každý musel vyrazit někam do života jinam. A tak můj otec tehdy odešel do Ústí nad Labem. Jsme v období ještě před druhou světovou válkou, otec je ročník 13, do Ústí nad Labem, do firmy Schicht, což byly slavné to tukové závody, sestra Máslat, nebo mýdlo s jelenem, to jsou ty slavné produkty továrny Schicht. No a jenom, aby si někdo ještě dovedl představit, nastoupil na půl roku jako volontér, se tomu říkalo, což bylo zaměstnání na zkoušku bez mzdy. Takže vy jste půl roku pracoval na zkoušku bez mzdy. A když jste se osvědčil, tak vás teprve zaměstnali a dostal jste mzdu. Takže jak si teďka někdo představí, že přijde někam a první, na co se ptá, kolik bude brát, tak to tehdy tak nebývalo.
1: Takže toho zámku v Kostelci si tolik neužil váš otec?
2: Vlastně ne, a ani ti jeho další bratři prostě sjížděli se sem jenom při svátcích. Normálně pánové museli hezky pěkně pracovat, žádný poflakování.
1: Co vy potom, vaše dětství, Františku, byl jste spíš rošťák nebo mazel?
2: Já si myslím, když na sebe tak hledím na fotografie, tak jsem byl, když jsem byl úplně malý, tak jsem byl takový docela oplácaný. Jako na mé postavě se žádná bída 50. let neukazovala moc. Byl jsem statné to dítě. Já jsem byl spíš hodný, jenom jsem měl jednu takovou vadu, že když jsem se něčím, nějakou hrou zabral příliš dlouho, tak jsem zapomněl na čas. Takže já měl permanentní problémy s včasnou docházkou domů ze hřiště. Protože se řeklo, přijdeš domů, přijdeš v 6. A pak se mi někdy stávalo, zvlášť v letních měsících, že jsem viděl ze hřiště v 8 hodin, jak se z dálky blíží postava mého otce, která mi jde připomenout, že už jsem měl být 2 hodiny doma. Vždycky to bylo nepříjemné. To myslím byla taková jako zásadní moje neřest. Vzpomínám si, že když jsem jednou svému spolužákovi dal první pěstí, jako klasickou pěstí, do obličeje a vím, že mě to bylo strašně nepříjemný. Že doteď cítím ten hrozně nepříjemný pocit, že jsem vlastně udělal něco hrozně, hrozně špatně.
1: Mimochodem, zůstaly některé výchovné prostředky z těch dřívějších dob, co se u Kinských drželo, i ve vašem případě, že byste pocítil to, jak se vychovávala mládež a děti tehdy?
2: No tak samozřejmě, ano, přetrvávali jako mohutně. To jo, a to bylo to klasické, to jsme prožili všichni, každý jeden, to jsou ty slavný tyšmanýrn, to je to chování u stolu, že jo. To jsme měli všichni, to bylo úplně absolutně pravidlem, seď pořádně a furt něco a drž to pořádně a proč to děláš tak komplikovaně, když to je tak jednoduše, takže to jo, to všichni.
1: Dobře, ale dřív byly i ty vychovatelky, ti učitelé, to už jste asi neměl.
2: Ne, samozřejmě, já už jsem žádné vychovatelky neměl. Bylo možná, že by mě to docela bavilo to mít, ale neměl, ne, já už jsem byl pod kuratelou svých rodičů, teda nejdřív své matky, protože otce jsme doma neměli, ten byl zavřený, takže pod dohledem mé matky a moje matka uměla být nesmírně laskavá, a současně byla přísná. Moje matka moje matka připomínala v případě nějakého ručního napomenutí, abych to řekl takhle, připomínala hada. Ona útočila bez vyzvání. Vy jste dostal facku, ani jste netušil proč. Jako. Cák, je, a pak jste si teprve uvědomil, co jste provedl. Jako. Ona nebyla taková, jestli to uděláš ještě jednou, tak. Ne, z ničeho nic, plác, a měl jste jí přes celý ksicht. Takže, jak říkám, ona útočila jako had. Ale jinak byla úžasná, těch hadích útoků jsem zažil opravdu jenom pár.
1: Prý ale byla taky legendárně krásná.
2: Já to samozřejmě můžu posoudit jako syn. Byla nádherná. Ale když se teďka dívám na její fotografie a tak, ona musela být nesmírně přitažlivá. Ona byla vysoká, moje matka byla jako sošná. Měřila těch 176 nebo takového něco, což bylo na ženu tehdy jako hodně. A měla krásný tmavý oči, ona byla jediná vlastně s hnědýma očima u nás doma. Vždycky bylo líto, když nám koukala do těch našich modrých kukadel, tak vždycky bylo líto, že vlastně se ta její barva těch hnědých očí nikdy neprosadila a vždycky říkala, furt ty Kinský modrý v oči, proč ne taky jednou nějaký krásný hnědý, ale to prostě není, no. Ne, ona byla opravdu, všeobecně se o ní jako Onety, ona se jmenovala Bernadetta, říkalo se i Nety. Onety se hovořilo jako mimořádně krásné ženě, to je pravda. Můj otec měl velký štěstí.
1: Věděla to?
2: Vy si nedovedete představit, ona byla krásná už jako dítě. A když jsme tak jako mluvili jako o výchovách a o takových věcech, jaký to bylo, tak moje matka byla vychovávána velmi přísně. Moje matka byla vlastně vychovávána k tomu, že projevovat emoce, to se nedělá. A vlastně by na vás nemělo být vidět žádné jako výrazné pohnutí, ano, smát se a tak, ale jako nějaké zásadní změny nálad. Jako moje matka pohřbila svého syna, tak jako to je jedna z věcí, která je pro matku to nejhorší, co může být, protože je to její dítě. A já ji neviděl plakat. Vůbec. Moje matka uměla udržet absolutně kamennou tvář. A to bylo z té výchovy, kterou měla. A navíc, všichni v domě, kde ona byla nádherným dítětem se skučeravými vlasy, ohromným hnědý oči, byla krásná, tak byl přísný zákaz vyslovit před ní, že je hezká. Nikdo nesměl před ní říct, ty seš hezká. To byl jako absolutní zákaz v rodině, aby náhodou nespichla. Jo, takže to bylo, a dokonce se to jako ještě při tomu kompenzovalo trošku, že když se o ní před ní mluvilo, tak se o ní dokonce mluvilo jako, že je taková trošku pomalejší, že jo, jako to prostě bylo tak, no. Takže ona, co se tohodle týče, že to celý přežila bez mindráku, klobouk dolů před ní, byla to silná osobnost.
1: Po únoru 1948 byl tatínek současného majitele Josef Kinský obviněn, souzen ve vykonstruovaném politickém procesu a zatčen. Skončil v Jáchymovských uranových dolech. František Kinský v té době žil s maminkou u dědečka v rodovém sídle v Kostelci nad Orlicí. Bylo jim povoleno obývat pouze dvě místnosti, ale v roce 1951 byli vystěhováni úplně. Přes odpor orgánů památkové péče a kulturní veřejnosti byly do hlavní zámecké budovy umístěny provozy vznikajícího výzkumného ústavu pro chov prasat. Na konci 80. let minulého století byl zámek téměř před zhroucením.
2: Můj otec byl trošku pesimista vždycky. A tak na to pohlížel jako s takovým jako odstupem, byl důchodce, měl svou chalupu, byl spokojený. No a pak přišly ty restituce, tak toho okamžitě samozřejmě zaujalo, protože když se objevila ta možnost jako vzít si kostelec zpátky, tak samozřejmě ano. Jenom se chtěl vyhnout jakýmkoliv komplikacím a tak to udělal tak, že navštívil postupně své sourozence, kteří byli starší než on, protože respektoval to rozhodnutí jeho otce, protože tím, kdo už během války a tak se stal správcem, byl jeho nejstarší bratr, tak vyrazil za nejstarším bratrem do Londýna a řekl, hele, je tady tahle možnost, jdeš do toho. Ten řekl, promiň, ty jsi se zbláznil, já jsem 40 let žil jinde, teď nemůžu se, jako, ne, můj život je jiný a jinde. Dobře, tak fajn, další v pořadí, to ten řekl, jsi spadl z višně, Josef. Mě vůbec, víš sám, že jsem jako ještě měl, tam byl třeba takový trošku vyhraněný nebo komplikovaný vztah syna a otce. Víš, že jako mě kostelec někdy jako, že jsem byl radši vždycky pryč, než abych byl v kostelci. Tak dobře, tak to převezmu já, ale převezmu to pouze já. Jo, jistě. Trošku přehlídl svého mladšího bratra, dobře, ale on byl třetí v pořadí, jak jsem to já. Mladší bratr, který žil v Americe, ten by vůbec o to nezajímal, takže jako ani v nejmenším. A pak jsem přišel a ten první pohled v tom domě, to bylo jako opravdu pro mě, za mě, ať ten dům spadne, mě to je jedno, co se s tím stane. Na tohle to jedno potom začíná ten jeho příběh o tom, že samozřejmě mu to jedno nebylo a začal dělat všechno pro to, aby ten dům se zase stal z popela. No.
1: Tatínek Františka Kinského navázal na tradici Kinských v Kostelci a rozhodl se postavit úplně novou cihelnu a pálit cihly z vlastní hlíny. Z výtěžku z prodeje plánoval platit opravu svého zámku. Půjčil si tedy závratných 50 milionů korun a dal se do práce.
2: A tak koupil tehdy, bylo, jak já vždycky říkám, byl mladý, bylo mu 80, což je ten pravý okamžik začít podnikat. No a začal to dobře vydělávat a začalo to fungovat. A to byly ty peníze, z kterých se začala generovat oprava. Ještě ke všemu otec byl ten typický podnikatel, že nejdřív vracím dluhy a pak teprve si užívám, což v jeho případě nejdřív vracím dluhy a co mi zbyde, to vracím do zámku, který opravuju. Ne, že jedu na Bahamy, ne, to není nikdy, opravuje se zámek. Takže tak to celý jako vlastně začalo. A ta kostelecká cihla je pořád úžasná, já ji mám rád, já ji miluju, protože my máme poměrně vysoký obsah železa ve spraši a proto je kostelecká cihla pořád ta krásná červená. Není týdne, abych se v cihelně nezastavil, abych v tom tak rád, takový, mi takový určitá míra hluku jakási. A jak se ta hlína sype do těch násypek a tak dále. Pak vidíte to těsto, vlastně, z čeho se ta cihla dělá. A mám to rád a jdu rád okolo té pece, a tak si člověk na ní šáhne. A hrozně rád mám a dělám to taky vždycky, když vyjede ten peční vůz a zrovna tam, jako u toho jsem, tak tam je taková schránčička a v té schránce je velká matka. Taková ten matka, šroubomatka, jo. A tu pak vemete a tak jako poťukáte na tu cihlu a tam musí zvonit. To je zvuk, který miluju, že vemu tu matku a tak tjong, tjong, tjong, zabouchám na tu cihlu a teď jako to zvoní, říkáte, výborně, skvělý výrobek, tak to mám rád.
1: Saháte si někdy i na ten dům, na zámek?
2: Jakože bych šel okolo a pohladil ho, nedělám to už teď, ale dělával jsem to. Fakt jsem to dělal, že jsem šel okolo a tak jsem jako položil na něj prst a jel jsem takhle, jako bych ho cítil, ten dům. Už to nedělám, ale dělal jsem to, že jsem si ho hladil. Ano.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Zámecké léto a vyprávíme si příběh Kosteleckého zámku a Františka Kinského. František Kinský během svého života vystřídal řadu zaměstnání. Pracoval jako projektant, asistent produkce a režie v České televizi a pak na dlouhý čas zakotvil u reklamy. V roce 2003 převzal správu rodového majetku po svém otci. Dnes bydlí v budově naproti zámku, v bývalých hostinských pokojích. A u svého rodinného sídla pořádá i různé kulturní akce. Na konci července to bude třeba novozámecké hudební léto s koncertem se slavnými sbory z oper a Karmína Burána. A na konci prázdnin, v sobotu 29. srpna, bude v Zámeckém parku probíhat Food Festival, na kterém se s velkým programem a autogramiádami VIP osobností představí také pochoutkový rok Českého rozhlasu. Říkám si, má vůbec František Kinský čas odpočívat? Já být jím, tak si nejraději lehnu s knížkou do pohodlného křesílka, takového, na které si můžete natáhnout i nohy.
2: A to je takzvaná dlouhá židle, neboli šezlong, jak se tomu říká. To je ta židle, kde si vyhodíte nohy nahoru a je vám tam, je to nejpohodlnější kus nábytku, jaký existuje. A já k tomu mám vztah už jenom z toho prostého důvodu, protože na jednom z obrázků akvarelů, které vznikly krátce poté, co se rodina nastěhovala, tak v tom pánském pokoji, pán domu, Josef Kinský, to dole napsáno pod tím obrázkem, právě sedí v tom šezlong a rozpráví se svými přáteli. Nevím, jestli to je to, ten šezlong, který tady stojí dva v prostoru, ale jako dovedu si představit, ano, teď jsem se nastěhoval a první kus nábytku, co si strčím do baráku, je prostě pohodlná židle.
3: Já jsem si vždycky myslel, že to je nábytek pro dámy, takže i pánové mohli.
2: I v pánském pokoji byl šezlong, samozřejmě. I pán sedí na tom a kouří fajfku.
3: Bývalo zvykem si dát přes den takzvaně 20, nebo to bylo proti bontonu?
2: Helejte, můj dědeček, který měl absolutně pravidelný způsob života, tak dopolední spánek patřil k jeho úplně naprostému pravidlu. Stával už ve 4 hodiny nebo kdy, vždycky v 7 hodin do kostela. Po kostele šel nakoupit, miloval chodit nakoupit, s bandaskou šel pro půl litru mlíka a takové věci tady po kostelci. A pak snídaně, anglická, taková ta dlouhá, vydatná. Moje matka vždycky říkala, když mu chtěla dát něco k obědu, ne miláčku, já jsem bohatě snídal. A moje matka vždycky říkala, tak bohatý to nebylo, ale trvalo to dlouho. A pak si zapálil fajfku, lulku a četl si. Tak dlouho, dokud ji nevykouřil. Pak odložil, zavřel oči a pravidelně hodinku, hodinu a půl spal.
1: Svůj dům, barvy šenbrunské žluté, zámek v Kostelci nad Orlicí, František Kinský miluje. Dokáže o něm krásně vyprávět. Ví třeba i, jak je zámek vysoký?
2: Nikdy jsem ho neměřil. Několikanásobně vyšší než já.
3: Kdy naposledy přijel sem k zámku kočár tažený koňmi?
2: A myslím, že nějaká svatba takhle dorazila a to je tak 2-3 roky zpátky.
3: Kolik koní tu bývávalo ustájeno?
2: Podle stání bych řekl až do 10.
3: Je to nějaká místnost bez oken?
2: Ne.
3: Propukl tu někdy požár?
2: Zaplať pánbu, ne.
3: Ani historicky?
2: Ne, ani historicky. Nikdy tady nehořelo. Přestože tady hořely otevřené ohně v krbech, zaplať pánbu, nikdy tady nehořelo.
3: Kolik tu máte schodišť?
2: Jedno velké vnitřní, jedno vstupní a jedné z baltři.
3: Řemeslník, na co se nejhůř schání pro zámek?
2: Na cokoliv.
3: Byl jste někdy na střeše zámku, úplně nahoře?
2: Ano. V době, kdy se stavil, tak jsem si vylezl až ke komínům. Ale teďka už bych tam nelez.
3: Měl jste strach?
2: Ne, okolo bylo lešení.
3: Které květiny patří k zámku? Jsou nějaké, které jsou s ním spojené typicky?
2: Každopádně, myslím tím hlavně Ano, zámek stojí v parku a ten park má bledule a rododendrony. A teď i růže.
3: Jste trochu i zahradník?
2: Já musím říct, bohužel ne. Já nemám zelený prsty.
3: Jaké psí plemeno je spojené s rodem Kinských?
2: Hrubosrstý jezevčík.
3: Jak to vzniklo?
2: Moje babička byla strašně slavná chovatelka psů. Měla chovatelskou stanici, která se jmenovala Stradina. Kromě jiného byla první irské vlkodavy, kdo v Čechách vůbec choval, byla moje babička. Ale ten pes byl buď münsterlenský ohař, anebo hrubosrstý jezevčík. Já si pamatuju hrubosrsté jezevčíky.
3: Do kterých míst se bojíte chodit?
2: Já mám pro strach uděláno, nebojím se nikam.
3: Kde byste chtěl mít umístěnou jednou svoji bystu?
2: Už je tady jedna, nikoliv moje bysta, ale při vjezdu na parkovišti je pomník chovatelům prasat. Tak možná, ne, netrpím slavománii, žádnou bystu tady mít nechci.
3: A třeba ji budou chtít jednou vaši potomci, tak abyste doporučil místo.
2: Tak ať si ji dají kam chtějí.
3: Kde to nejvíc klouže?
2: Po Kaiserbartu dolů.
3: Kde máte na zámku televizi?
2: Nemám.
3: Který strom v parku je nejstarší?
2: Já bych řekl, že to jsou v dolní části parku duby, který už tady stály dřív než ten zámek. Ale co se horního parku týče, tady je několik stromů, kterým je 200 let, což znamená, byly založeny společně, nebo ten park je založen společně se zámkem. Takže nejviditelnější je 200letý platan stojící v louce.
3: Kolik je na zámku obrazů?
2: Nikdy jsem je nepočítal, hodně. Tak zkusím 100. Už jenom proto, protože jenom na Vrátilu je tady, myslím, asi 28, protože je sbírám.
3: Kolikátá generace v pořadí Kinských jste vy, Františku?
2: Kosteleckých? Já musím počítat. Myslím, že jsem 7.
3: To je šťastný číslo?
2: No právě proto.
3: No a provázíte rád, protože vy máte i ty prohlídky hodně dlouhé. Pořád vás to baví?
2: Kdyby mě to nebavilo, tak to nedělám. Mě to musím říct, že je mi těch návštěvníků líto, že mě to tak baví. Ale už jsem zkrátil, už to umím za 2,5 hodiny.
3: Provedete i nás?
2: Zcela určitě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Těm, kteří přijmou teď mé pozvání a poslouchat vydrží dál, pár příběhů dám z těch, které, jak znám, jsem prozatím nepovídal. Všechny jsem slyšel a ten pocit mám, že málo který z nich se stal. Tak raději hned to říkám už teď, aby nikdo neřekl, že jsem lhal.

0: Bejradě. Jen ještě jednou teď připomínám, že málo který z těch příběhů se stal. A to pro případ, že někdo by snad tvrdil, že jsem vás nevaroval.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Zamířili jsme do východních Čech, kde najdete zámek Kostelec nad Orlicí. Ten byl postaven v letech 1829 až 1833 podle plánů vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Prohraběte Josefa Kinského, kterému nevyhovoval starý, chátrající zámek ve městě. Nový zámek stojí uprostřed krásného anglického parku nad srázem nad řekou Orlicí. A před jeho kdysi hlavním průčelím, dnes obráceným na východ, najdete i velkou kašnu nebo jezírko, jak to nazvat.
3: To je výmysl mé babičky.
4: Babička milovala vodu, plavání nebo?
3: Já nevím, asi mám pocit, že se někde inspirovala, nebo jí to přišlo takový zvláštní, že ta terasa, protože vlastně za tím jezírkem už je přirozená terénní vlna a to se ta terasa vyšší v toho údolí, se pruceláme dolů na úroveň té řeky, což je divoká Orlice, a taky to přišlo tak jako určitě, že by to mohlo hezky vypadat před tím domem.
4: Babička byla zakladatelkou dnes tolik populárních hotelových bazénů s takovým, jak říkají, nekonečným horizontem.
3: Přesně tak. Úplně to tak vypadá. Ano, ona je první, která postavila bazén s nekonečným horizontem.
4: A ten vodotrysk, co tam máte, ten byl z té doby taky, nebo?
3: Ten vodotrysk tam samozřejmě byl a teď zrovna tryská, nebo ne tryská?
4: Teď
3: není.
4: Tryskal,
3: takže on byl součástí toho celého už od samého začátku. Nebyla to jenom ta klidná voda, je ta spodní, ta čeřená voda je ta horní.
2: Zámek v Kostelci nad Orlicí můžete navštívit během léta denně, kromě pondělí od 10 do 17 hodin. A když budete mít štěstí, provede vás i někdo z rodiny Kinských a ukáže vám 14 krásných místností. Jednou z těch nejtěžších je zámecká knihovna s více než 6000 svazky. Která kniha je tou největší?
3: Největší kniha, tak velká, je zcela určitě Cesta po horním a dolním Nilu od francouzského akademika Devona. Devon byl předsedou Francouzské akademie věd v době Napoleonovy a doprovázel Napoleona na jeho cestě do Egypta. Cesta na válečné výpravy do Egypta. A při té příležitosti viděl jako poprvé egyptské památky, tak se zamiloval do toho, že to všechno, co bylo vidět, on nekopal, ale co bylo vidět, tak zaměřil, zakreslil, tedy nechal a velké množství těch egyptských památek odvezl do Francie, proto má Louvre jednu z největších sbírek staroegyptského umění vůbec na světě, což je právě ta věc toho Devona. Egypťani mu to, myslím, až doteď nemůžou zapomenout. No a to jsou docela řádně těžké a řádně velké knihy. A navíc jsou mimořádné tím, že to je první vydání z roku 1802. A kam moje paměť a kam má představa o historii rodiny vede, tak fakt nemám tušení, koho napadlo si koupit v roce 1802 první vydání této Devonovy cesty po horním a dolním Nilu.
4: Nebyl to někdo z učitelů, kdo chtěl, aby budoucí mladý Kinský ovládal historii?
3: Nedovedu si to představit. Opravdu netuším, pro mě je to takový naše tady zámecký zjevení.
4: Musí tady vážit opravdu několik kil, odhaduju, a rozměrově, no tak kolik to může být? To je tak aspoň 50 na 80 centimetrů?
3: No myslím tak zhruba 50 na 80, když bude zavřená. rozložená, má jako rozevřená, má poctivý metr.
4: To vám zabere běžný stůl doma.
3: Je to kniha jako stůl, tak bych řekl.
4: Když vidím i zbraně tady, napadá mě, zažili kinští někdy v historii takové ty souboje? Že někdo urazil někoho, vyzval?
3: Já dokonce vím, že při nějaké příležitosti dokonce byl i můj dědeček vyzván k souboji, což znamená patrně v té době, když byl jednoročním dobrovolníkem, mladí rozdivočelí důstojníci, a on ten souboj odmítl. Jako ano, ono se dalo přijmout výzvu a nebylo nikdy nutné jako po sobě opravdu střílet, protože v podstatě jste neztratil čest, pokud byste k tomu souboji přišel a jak vy, tak váš protivník vystřelí do vzduchu, to je v pořádku. Zúčastnil jste se souboje.
4: Co bylo důvodem toho druhého na souboj vyzvat tehdy?
3: Blbost, v mnoha případech naprostá blbost, ale hejte, existuje jeden, který bohužel nevím, kdo to byl, ale vím, kdo teda byl vyzván na ten souboj. A to byl taky, když to člověk říká teďka, tak jako je to opravdu úplně nesmysl. Kvůli tomu se člověk neměl ani poprat. Dámy, jak jistě víte, to je někdy taky ještě před první válkou někdy. Tehdy bylo naprosto běžné, že na plese jste měl takzvaný taneční pořádek a tam jste se mohl zapsat, že ty orchestry hrály podle toho tanečního pořádku a vy jste se do toho tanečního pořádku zapsal na tanec k té mladé dámě na tehdy a na tehdy. A protože to byly tak jako, někdy to byly deníčky, tak ty dámy si tam třeba od těch pánů nechali něco vepsat. A jeden z těch pánů byl Lobkovic a napsal tam heslo Lobkoviců. Pomni popel seš a popel budeš, jo. Ta dáma jako do toho hleděla, říká, že samozřejmě nerozuměla česky, se zeptala, jako co to znamená, a přiskočil právě ten jehož jméno mě vypadlo, můj otec by ho věděl, tak jako známý vtipálek, a ten říkal, Kontesko, já vám to přeložím, a přeložil to do němčiny a řekl, ich bin ein Popel und wer immer ein Popel sein. A v němčině popl znamená suché z nosu, že jo? Takže ten Lobkovic se samozřejmě okamžitě vyzval na souboj. Že?
2: Rodovým heslem Kinských je Bůh, čest, vlast. Ta slova dokážou obsáhnout tolik věcí a myšlenek. František Kinský při nich často myslí nejen na svou rodinu, blízké, ale na Čechy vůbec. Co by jim přál, aby jim bylo dobře?
3: Víte, že to je hodně těžká otázka, protože samozřejmě, že si všichni strašně přejí, aby se měli dobře. A já bych jim samozřejmě přál, aby se měli dobře. Já doufám, že se budou mít dobře. Ale musí si uvědomit, že to nejde samo. A já přeju Čechům, aby pochopili, že nemají věřit každému slibu. Protože slib, to vás nic nestojí. Ale dar vás něco stojí. A na dary musíte mít.

rod Kinských, je jedním z nejvýznamnějších aristokratických rodů v naší zemi. Příslušníci se do našich dějin zapsali zvlášť jako mecenáši věd, umění a důležitých národních institucí. Svou zemi milovali, ctili a kultivovali. Tak, jak to dělá dnes František Kinský, který nás v dalších týdnech vezme za příslušníky dalších rodů na jejich rodová sídla. Buďme jako oni, hrdí na svou vlast.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Množství vody v půdě dosáhlo v části Moravy kriticky nízkých hodnot. V Praze je ode dneška výluka metra na lince C a potrvá týden. A počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu častý déšť, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. V půdě na Hané a také v části jižní Moravy je kritický nedostatek vody. Vyplývá to z aktuálních dat projektu Intersucho. V Olomouckém a Jihomoravském kraji kleslo nasycení půdy vodou pod 10%. Podle Miroslava Trnky z Intersucha množství vody v půdě klesá setrvale zhruba od května. V posledním týdnu je ale situace nejhorší.
2: Klesá pod hodnoty, které jsou blízké nebo dokonce nižší než je takzvaný bod vadnutí. To znamená, že rostliny až do hloubky jednoho metru v půdě najdou velmi málo vláhy. Oni samozřejmě mají kořeny často ještě do větší hloubky, takže to přežívají, ale naprostá většina kořenového systému je v té svrchní vrstvě.
0: Situaci mírně zlepšily srážky v první polovině tohoto týdne. V části Moravy ale pršelo méně nebo se jí bouřky zcela vyhnuly. Pražské metro ode dneška nejezdí v části linky C, a to kvůli obnově zabezpečovacího zařízení. Dopravu v úseku nádraží Holešovice Pražského povstání zajišťují autobusy s označením XC. Výluka potrvá do příštího pátku 10. července, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Podrobnosti o výluce se cestující dozví třeba z letáku na zastávkách, v autobusech a tramvajích, ale třeba i zhlášení ve vozech. V ulicích jim pomůžou informátoři v reflexních vestách.
0: Přesně před rokem zasáhl část České republiky rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo přibližně milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
4: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
5: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
6: Podle těch posledních... Na dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
7: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu.
5: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh několika na sobě nezávislých technických událostí. Závěry potvrdila i mezinárodní expertní skupina ve své zprávě, ze které citujeme.
8: K události došlo po nečekaném poklesu výroby v části sítě po jinak zvládnutelném pádu vodiče. Během několika minut snížení výroby způsobilo přetížení sítě.
5: ČEPS plánuje v příštích letech investovat zhruba 13 miliard korun ročně do stavby nových rozvoden nebo posílení vedení. Jakub Vik, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Maroka jsou velmi blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. V 98. minutě utkání vedou nad Kanadou 3-0. Druhé dnešní osmifinále mezi Paraguají a Francií začne ve 23 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme převážně velkou oblačnost, oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle bouřky, večer hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek, zítřejší maxima většinou mezi 19 a 24 stupni, na jižní Moravě až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 opatrně na výjezdu z Prahy směrem do Brna na úrovni odbočky na Průhonice. Na 6. kilometru stojí osobní vozidlo a kamion po nehodě v odstavném pruhu. Jeďte velmi opatrně. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná Hobby magazín. Příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
9: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vážení kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás na tuto sobotu připravili? Tak nejprve navštívíme zahradu plnou exotických banánovníků, olivovníků, citrusovníků a palem. To se vám bude líbit. Potom poradíme s chovem fretky a zaměříme se také na údržbu zahradního grilu. Nebude chybět několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři to bude o česání třešní. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Exotická zahrada v Přibicích u Brna je oázou, kde máte pocit, že jste v jiné, skutečně exotické zemi. V jezírku se prohánějí barevní kapři, voda zurčí a kolem vás je řada zajímavých rostlin, které znáte jenom z času své drahé zahraniční dovolené. S mikrofonem se za pěstiteli i nadšenci pro nevšední zeleň vypravila naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová.
2: Banánovníky, 400letý olivovník, citrusy, kiwi, čínské datle, melouny a třeba i 80 druhů palem. Tohle všechno se skrývá v exotické zahradě v Přibicích, kde mě vítá dvojice odvážných mužů, Jiří Michna a Miroslav Effenberger.
3: Ten nápad vznikl už možná před 30 lety a doma už jsme si pěstovali svoje fíkovníky, různé druhy palem a podobně,

0: Jeden z těch nejzajímavějších kousků je takzvaná medová palma, to je Jubea chilensis, je to chilská palma. Ona zvládá taky teploty kolem minus 10 až 12 stupňů na list, je bez poškození a plodí nádherné plody ve velikosti menší švestky, které mají právě tu medovou příchuť.
1: Mají Přibice s ohledem na to, že to je nejsušší místo na Moravě, ideální podmínky k pěstování exotických rostlin?
0: My se posunujeme s tím klimatem tak, že to, co bylo před 30 lety v severní Itálii, máme dneska tady u nás. Vydrží bez problému granátové jablko, které tady dozrává do výborné zralosti. Už koncem srpna uvidíte v naší zahradě zralé plody. Máme tady kaki, čínské datle, potom asiminu, což jsou vlastně indiánské banánovníky. Toto všechno jsou jakoby exotické plody, které tady se dají pěstovat. Nemají tady tolik škůdců, tak jako ve své domovině.
1: Právě ta péče celoroční o ty rostliny, radíte lidem i na co si dát pozor?
0: Dalším zásadním činitelem, který může negativně působit tady na ty rostliny, je zvýšená vlhkost, a to zejména v tom zimním chladném období. Pokud odejdou, tak zpravidla vždycky tady u nás v naší oblasti odejdou na to, že jim odehní kořeny.
1: Jsme ve skleníku a teď momentálně se díváme na co?
0: Tady vidíte po jednotlivých letech, jak ty rostliny vypadají. Jo, takže je to běh na velmi dlouhou trať, je potřeba mnohem víc trpělivosti. U té palmy to trvá mnoho i desítek let, než třeba poprvé vůbec vykvete.
1: Najdeme tady i vaši vlastní odrůdu fíkovníku.
0: Ano, je to odrůda pálava, kterou máme po mém strýci, který v obci Perná na Pálavě ji pěstoval už minimálně od roku 1960 a je to odrůda, která už se tam daleko dřív pěstovala.
2: Bez nadšení by se tomuto projektu asi nedařilo. Pokud si chcete užít pohodu ve stínu palem a zažít příjemný výlet na jižní Moravu, exotická zahrada v Přibicích má v létě otevřeno ve všední dny od 10 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 13 hodin. Co nás čeká za chvíli? Tak pustíme se do odpovědí na vaše telefonické dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy. Máme tady první dotaz a píše nám posluchač Libor z Meziměstí. Asi před 15 lety jsem si na zahradě zasadil třešeň Prunus avium. Dorostla do velkého stromu a každý rok je obalena květy. Většinou ale dozraje pouze několik třešní. Asi před 4 lety jsem se radil v zahradnictví a doporučili mi každý podzim rozházet na zem po obvodu koruny stromu hořký borax a na jaře ve dvou fázích udělat postřik stromu přípravkem Topaz 100 EC. Dále jsem měl na zahradě arboristu, který udělal odborný prořez. To bylo před 3 lety. Stav se trochu zlepšil, ale stejně bylo třešní jenom pár. Loni na podzim jsem zase rozhodil borax, ale na jaře jsem už postřik nedělal. Třešeň opět bohatě kvetla, objevily se první malé plody, ale většina z nich se postupně scvrkla a opadaly. Přikládám několik fotografií, na kterých je vidět celý strom i nedozralé scvrklé třešinky. No a my jsme o odpověď na tento problém požádali pardubického zahradníka Františka Hlubockého a ten nám doslova napsal: dle mého názoru už zbývají jenom dvě možnosti. Třešeň kvete v době, kdy už není v okolí žádná v květu a tudíž nemá žádného opylovače v blízkosti, anebo bude mít asi podobného škůdce, jako mají švestky, tedy pilatku. Tam pomůže postřik i hned po odkvětu. A ještě jeden malý doplněk, tady píše František Hlubocký. V minulých dnech jsme se byli podívat nedaleko nás v Pardubicích, kde ty ptáčnice rostou, a jsem si téměř jistý, že opad plodů má podobný důvod jako u švestek. Tady to bude nejspíš vrtule třešňová, takže by mohl pomoci postřik na mladé plody. Tady jich bylo napadeno také dost. Tak snad jsme trochu pomohli. A máme tady další dotaz.
1: Můžu v Pardubicích pěstovat nektarinku, nebo bude lépe broska?
0: Tak s tím by nám mohl poradit Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.
2: No je to na uvážení. Jestli máte zahradu někde, kde jsou kolem spousty brzkvoní a velmi dobře dozrávají a jsou krásné, sladké, chutné, pak si vysaďte nektarinku. Ale jestliže máte zahradu a začínáte s ním a široko daleko není nic z takových, řekněme, teplomilných peckovin, radši si vysaďte broskev, abyste nebyla zklamaná.
0: A ještě jeden dotaz tady máme a na to se naši posluchači, zahrádkáři, často ptají.
3: Zda se keřičkovi rajčata zaštipují, nebo jak asi?
0: Na správné zaštipování rajčat, což se může právě v těchto dnech hodit, jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
4: Tak já bych jenom chtěl říct, že k zaštipování rajčat můžeme otevřít téma, které jeden uvidí takto, druhý úplně obráceně. Já osobně bych vám doporučil u keřičkových rajčat ty rajčátka nezaštipovat, nechat je tomu svému růstu a tomu svému vývoji, maximálně potom někdy ke konci toho léta, začátkem podzimu, tak bych se snažil o to z toho keříčkového rajčete vylámat, vyštípat ty listy nebo ty výhony, u kterých víme, že i kdyby tam prostě ten květ vykvetl a ty rajčátka začala růst, že už stejně nedozrají do konce té sezony a spíš bych se na to podíval tak, ať ta rostlina má dostatek tepla, sluníčka a síly na to, aby vyživila ty plody, které tam do konce té sezony můžou dozrát. Na ten podzim nebo ke konci léta bych se na to podíval tímhletím způsobem.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Křeček, morče, zakrslý králíček, užovka nebo cvrčci. Prostě nejen děti chtějí doma chovat kde co. Možná se rozhodnou, nebo rozhodnete, pro domestikovaného tchoře, tedy pro Fredku. Tuším, co vás napadne jako první, naše hobby redaktorka Jolana Nováková také tak nějak nakrčila nos a zaběhla se zeptat na to podstatné k odborníkům.
2: Smrdí Fredky, to je otázka, kterou si asi položí každý, kdo by si chtěl Fredku pořídit. A tak jsem zašla za Magdalenou Šlikovou z klubu chovatelů a příznivců Fretek, která má s chovem bohaté a dlouholeté zkušenosti, abych jí tuto otázku položila.
3: Mokrý pes, tam ten pach je taky docela výrazný, takže ano, Fretky mají svůj pach.
2: Co budu pro Fretku potřebovat? Něco k jídlu, něco pro zábavu a asi klec.
3: Ideální je chovat Fredku v kleci. Pokud ji máme na volno, tak v bytě opravdu na ní číhá hodně nebezpečí. Fredka je zvídavá a vleze všude, je schopná vlézt na okno a vylézt otevřenou ventilací ven. A protože Fredky nemají odhad výšky, jsou schopné skočit třeba ze třetího patra a ty následky potom bývají fatální.
2: Prostě když nejsme doma, tak pobyt a pohyb Fredky by měl být zabezpečený. Klec by měla být dostatečně velká, alespoň metr na 80 a na 50 centimetrů.
3: Musí být vybavená záchůdkem, na který se Fredka naučí velmi rychle chodit. Musí být vybavená napáječkou, závěsnými hamaky a miskou s granulemi. A k těm granulím ona musí mít přístup 24 hodin denně, protože na rozdíl od psa ona není schopná se takzvaně předspat.
4: A vy jste říkala závěsnými, cože?
3: Hamaky. Jsou to závěsné pelíšky. Milují různé prolézačky, igelitové tašky, hračky, ovšem musíme dávat pozor na hračky gumové, protože většina Fretek gumu má moc ráda ji žvíká a rozkousá a je schopná kousek té gumy sežrat, ucpe se jí střevo, pak to taky nedopadá dobře.
2: Fredka je spáč, prospí klidně 20 hodin denně, to jí někteří z nás asi závidí, ale alespoň na 2 hodiny bychom jí měli pouštět ven z klece a věnovat se jí, protože je to hodně kontaktní zvířátko. A ještě mě napadá otázka. Pořizují si lidi častěji kluky nebo holky?
3: Já bych neřekla, že to je takhle. Já třeba vždycky jsem měla samce. Protože ten samec po té kastraci tak jako zmedvídkovatí, je víc mazlivější a holky jsou takový jako neřízený střely. Prostě se samičkou fakt se nenudíte, no ale ono se nenudíte ani se samcem.
2: Směje se předsedkyně klubu chovatelů a příznivců Fretek Majda Šliková.
1: No a já už jenom dodám, že reportáž, máte-li tu možnost, najdete také na webu našeho pořadu. A za chvíli se pustíme do krylování, tedy jak na to, a bude to s odborníkem a tím bude plzeňský šéf-kuchař Martin Havlík.

do klína, někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Wow!

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Když je všechno hotové, práce udělána, pak začíná odpočinek a tím je v těchto dnech určitě grilování, které se stalo dalším českým národním sportem. Ať už na klasických grilech na dřevěné uhlí nebo na grilech plynových, Martin Havlík, šéfkuchař Gourmet klubu Bezejmená a také učitel odborných předmětů na hotelové škole v Plzni na Borech, griluje velice rád. Vedle domu má velkou pergolu s posezením, kuchyňskou linkou a vším, co je ke grilování zapotřebí. Tam ho také navštívil náš hobbyredaktor Jirka Šobr a chtěl vyzvědět několik rad o údržbě grilu, tedy jak na to, jak často by se měl gril čistit.
2: Asi průběžně, protože sice negrilujeme po celý rok, ale pokud ten gril je na zahradě a máte tam nějaký život, podívejte, my tady máme teďka spoustu pilu, i na podzim nebo na jaře je aktivní hmyz, který vyhledává jakýkoliv zbytečky, tak já doporučuji vlastně průběžně. Používám plachtu úplně neznačkovou za 120 korun z nějakého e-shopu, aby se to nevolepilo tím pilem, aby si tam sršní nebo vosy neudělali pěkně hnízdečko na jaře. No a před tím spuštěním prostě sundáte plachtu a základně očistíte.
3: To není grill, to je Rolls Royce.
2: Prostě od toho prachu, případně od nějakých napečení, nepoužívám zase žádný speciální nářadí, prostě drátěný krtáč. Pokud máte teda nějaký smaltovaný rošty, tak je lepší mosaznej nebo na obyčejnou litinu klidně nerez. Mechanicky očistíte ten zbytek napečenin, případně zase obyčejnou špachtličkou na sádru, poškrábnete. No pak se musí samozřejmě taky šáhnout dovnitř, protože pod ty rošty nám padá spousta věcí, které pak můžou začít hořet. Takže jednou za čas, neříkám po každém grilování, ale krásně mechanicky odstranit ten bordílek, který by vám tam potom mohl chytit při tom grilování, když do toho nakape nějaká ta mastnota, případně takový ty kryty na hořáky očistit a pak samozřejmě ideálně jednou za čas pořádně vypálit, nechat pěkně zavřený, zapnutý naplno, ať se to vypálí a pak zase trošku mechanicky dráťákem anebo nějakým starým hadrem, já tady mám vyřazený roztrhaný ručníky, pak se to očistí. No a u těch obyčejnějších kovových grilů zase ošetřit jedlým olejem, takže pěkně do sucha očistit, natřít olejem, trošku vypálit a vlastně máte připraveno.
3: Máte krásný obrovský grill, můžete grilovat jak na hlavní ploše, tak i na vedlejších.
2: Já mám určitě rád tu plnou litinovou desku, která pěkně naakumuluje teplo. A když dělám třeba plátky masa, tak napřed z prutka na té litinové desce to zatáhnu a pak to dopejkám pomalejš na těch mřížkách. A na té litině se dělá v létě třeba i ta cuketa dobře. Malinko tuku, ono se to nepřilepí, trvá to chviličku, ale zase to je pak chutný a pro rodinu ideální.
3: Ono je tam potom výhoda ta, že si můžete regulovat právě i teplotu, což u dřevěného uhlí dost dobře nejde.
2: Je to tak, to má zase svý jiný kouzlo, to dřevěný uhlí, přeci jenom to tomu přidá trošku takovou tu vůni lepší a tu kůrčičku, ale praktičtější na ovládání určitě ten plyn.
3: Já si myslím, že naši posluchači nepohrdnou pořádným kusem uzeného nebo zauzeným párkem či klobásou, kterou koupíme a mnohdy ani tu udírnu ty uzeniny neviděli.
2: Je to tak, tady to můžete vylepšit nějakým pomalým ohříváním, pokud je libový, tak určitě bych doporučil nějakou marinádu, super je třeba s přidáním švestkových povidel a pak už teda jenom nepřipálit, ty párečky pak zase můžou trošku na vyšší teplotu.
3: Přiuzujete také?
2: Taky občas, je to opravdu jenom zaudit, tenhle ten grill je kombinovaný dřevěný uhlí nebo plyn a na tu vanu, která se dá nad hořáky, se dá přihodit štěpka, ale ono to hodně utíká, ten kouř a i ta teplota rychle klesá, není to klasická udírna, ale zaudit se to dá navonět hezky.
3: Štěpku v tom plechu namočíte a dáte na ty hořáky?
2: Tady nedávám namočenou, ona má tak ten centimetr, to jsou opravdu centimetrový kostičky, tak 3 mm tlustý, takže spíš to rozpálím, hodím tam štěpku, snížím plamen, aby to nechytlo plamenem a pak ji nechám doutnat a musí se teda každých třeba 10 minut přihodit kousíček.
1: A od Martina Havlíka, šéf kuchaře Gourmet klubu Bezejmená, tady mám ještě dvě rady. Při každém zauzování se od štěpek na zauzovací vaně vytvoří vrstvička dehtu. Tu čistit nemusíte, ničemu neškodí. Pozor si ale dávejte u grilu na dřevěné uhlí. Uhlí hoří hodně dlouho, stačí ale poryv větříku, vylétnou jiskřičky a můžete zapálit třeba suchou trávu v okolí. Proto gril po skončení grilování vždy dobře uhaste. Zbydou-li v popelu kousky nezhořelého dřevěného uhlí, tak to skovejte, nechte vyschnout a můžete to použít znovu. Popel z dřevěného uhlí se hodí k pohnojení zahrádky. Nás už čeká po písničce jenom zahrádkářský kalendář a tam se pustíme do trhání, nebo lépe do česání, ale úplně nejpřesněji do stříhání třešní.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Rybářský kalendář.
1: Všude je sucho a kdo chodí občas do lesa, tak si možná všiml, že potoky tečou čůrkem. Takže tu mám pro vás jednu nadějnou pranostiku na 10. července, to bude až v pátek, a je to svátek sedmi bratří a to se říká, že prší-li na sedm bratří, sedm neděl střecha neuschne. A také se říká, to je horší pranostika, déšť na sedm bratří, hní brambory. Tak snad u vás bude pěkně a brambůrky budete mít jedna báseň. Nastala sklizeň třešní a višní. Na jihu dozrávají také meruňky a našel jsem jednu radu a ta praví, že třešně ze stromu se neškubou, ale odstřihávají. Pokud si totiž urvete krátké větvičky, polodonoše, tak příští rok bude úroda menší. Nebo dokonce zahradníci radí udělat letní prostřih třešně tak, že větve odstřihnete a pak teprve oberete na zemi. Také řešení. Nemusíte šplhat po žebříku. Mám jednoho kamaráda, co natahoval ruku pro poslední dvě hrušky nahoře na stromě, na větvi a spadl z toho žebříku a zlomil si obě nohy. A další zajímavá rada. Jestli nechcete, aby se vám odpařovala rychle zemina okolo ovocných stromů, tak tam sypejte v kruhu okolo kmene posekanou trávu. Prý si takto obložené stromy potom budou mlaskat blahem. Tady to přirovnání jsem objevil někde na internetu. Což je mnohdy snůška nesmyslů. Oni totiž zahradníci varují, že pod takovou tlející vrstvou trávy se mohou držet různé plísně a kdo ví co ještě, a že to tomu stromu moc prospívat nemusí. Pokud ze stromu spadne nějaké ovoce na zem a jsem u toho u nás na zahrádce dříve než moje rodina, tak to zásadně dávám do sudu na kvas, protože co zahrádkář, labužník připraví přes léto, tomu bude dělat radost v zimě v podobě třeba chutné slivovičky, hruškovice nebo kalvadosu. A tady to je důležité. Kořenová zelenina v těchto dnech potřebuje hodně vláhy. Naopak cibuloviny nemají vlhko rády, takže až budete zalévat a zalévat a zalévat, tak je dobré na to pamatovat. Co bude příště v Hobby magazínu? Zaměříme se na datle, fíky a kaky na vaší zahradě. Poradíme, jak se stát rybářem a vypravíme se do obchodu nakupovat skutr. Tedy na co si přitom dát pozor. A jsou tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby. Mailíkáři adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší. Artur Kubica.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Velké obchody v celé České republice zůstanou po oba sváteční dny otevřené. Vedení radnice v Prostějově pokračuje v přípravách výstavby nového plaveckého bazénu a počasí zítra převážně velká oblačnost, k tomu časté přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný večer. Obchody o velikosti přes 200 metrů čtverečních mohou zítra i v pondělí zůstat otevřené, a to i přesto, že jsou státní svátky. Zákon o prodejní době v maloobchodě se na ně totiž nevztahuje. I tak by si lidé měli před nákupem otevírací dobu vždy ověřit.
3: Svátek Cyrila a Metoděje ani den upálení mistra Jana Husa nejsou na seznamu vybraných dní, kdy obchody ze zákona zavřít musí. I tak je ale možné, že některé prodejny dají svým zaměstnancům volno. Rozhodnutí je na provozovatelích. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si lidé měli otvírací dobu dopředu ověřit. Lišit se může i kvůli začátku prázdnin. Podle Prouzy totiž na nákupy v létě chodí méně lidí. Josefína Báčová, Český rozhlas.
2: Zástupci prostějovské radnice chtějí zhruba do měsíce vypsat výběrové řízení na firmu, která ve městě postaví nový plavecký bazén. Práce by mohly začít v zimě nebo nejpozději v příštím roce. Řekl to Českému rozhlasu náměstek primátora Jiří Rozehnal z hnutí ANO. Město podle něj počítá s investicí více než 700 milionů korun. Každý další měsíc ale tato cena narůstá.
4: Bohužel meziroční růst prací ve stavnictví je 5-13%. Díky té ropné krizi ten růst je daleko větší a my každý měsíc vlastně toho prodlení, což nastalo půl roku zpoždění, tyhle ty záležitosti smutné, které nastaly, na nás to přišlo na nějakých pěkných pár milionů korun, které bohužel musíme zaplatit navíc.
2: Rytířské turnaje a představení uvidí také zítra návštěvníci hradu Valdštejn v Českém ráji. Každou hodinu je čeká vystoupení šermířského a divadelního souboru Nostra Ex. Zájemci si mohou prohlédnout také novou stálou expozici barandovských kostýmů, které se objevily v nové pohádce Princezna stokrát jinak. Upřesní Radim Štícha ze správy hradu.
5: Hrad Valdštejn se stal vůbec první památkou, která má kostýmy z této pohádky v zápůjčce. Kostýmy doplňují interiéry klasicistního domu a návštěvníci mohou nahlédnout i do zákulisí filmové tvorby. Výstava potrvá do konce srpna. Sport.
2: Fotbalisté Maroka postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Kanadu porazili 3-0. Od 23 hodin se bude hrát další dnešní osmifinále Francie-Paraguay.
0: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy postupně, na většině území s občasným deštěm, jen na jihozápadě republiky srážky ojedinělé. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 11 stupni. Zítra přes den oblačno až zataženo, na většině území déšť nebo přehánky ojedinělé bouřky. Večera to hlavně na Moravě a ve Slezsku ubývání srážek. Zítřejší maxima mezi 19 a 24 stupni. Na jihu Moravy může být až 26. Mírný severozápadní až západní vítr místy s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer zeslábne.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na silnici číslo 27 z Plzně do Klatov. Mezi nájezdem z dálnice D5 a sjezdem na Dobřany je po nehodě dvou osobních vozidel stále neprůjezdný levý jízdní pruh. Zpomalte tam. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Právě začínají hvězdné návraty. Přejeme vám příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
6: Často říkáme s Píchou, že jsme jako Češi národem humoristů. Oháníme se takovými jmény, jako je Havlíček, Hašek, Poláček, Jirotka a další. Ale platí to o nás i dneska? Jsem přesvědčen, že ano, a důkazem je i tento pořad s už stovkami odvysílaných dílů. A to vždy s jednou osobností českého humoru. Ten seznam dneškem rozšíříme o další jméno a doplníme i o důkazy. K poslechu vás srdečně zve Patrik Rozehnal.
7: Říkal jsem si, dneska přijdou jenom skalní.
6: Proč myslíte?
7: Televize je totiž fotbal.
6: Já myslel, že řeknete kvůli muži, který se narodil 9. července 1943 v Praze. Mluvím o vás. Ale ono to bude tím počasím venku, co?
7: Teplo, žár.
6: Tak si dopřejme další porci klasiky českého humoru. Nachystány jsou ukázky z televize, rozhlasu i filmových komedií.
7: To všechno vám umožní odreagování, jaké může poskytnout pouze hladovému jídlo, žíznivému roušek, básníkovi čistý list papíru a neukojenému žena.
6: Prosím vás, jak jste na tohle přišel?
8: To jsem viděl v televizi.
6: Tak pane Čechu, tady jste v rozhlase a začíná pořad s vámi, s Františkem Ringo Čechem.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Jsem rád, že František Ringo Čech už k nám dorazil, tedy díky písni. Mimochodem, tento muž má tolik přívlastků jako snad nikdo jiný, kdo v našem pořadu už byl. Nazvat ho můžeme scénáristou, zpěvákem, hercem, spisovatelem, malířem, fotbalistou, muzikantem, principálem, kapelníkem, ilustrátorem, komikem a třeba i bubeníkem. Ale v téhle chvíli je i naším hostem, protože usedá k mikrofonu pořadu
1: Hvězdné návraty.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím všechny posluchače a zvu je k poslechu našeho vynikajícího programu.
0: Už víme, že jste se narodil 9. července roku 1943 v Praze, ale co ještě nevíme, čím byli vaši rodiče?
2: Můj tatínek byl profesionální hudebník, absolvent Vídeňské konzervatoře na housle a moje maminka byla švadlena.
0: Šila i na vás doma?
2: Já jsem maminku jako švadlenu nikdy nezažil, protože ona byla vlastně

0: Já i brácha měli hudební sluch, můj brácha dokonce absolutní, tak bylo jasné, že se budeme věnovat hudbě.
1: Co tedy rozhodlo, že jste začal studovat toho radiomechanika a televizního opraváře?
0: Protože můj tatínek měl tatínka v té Vídni, to byl umělecký truhlář, který zastával názor, že teda člověk by měl dělat něco pořádného, než se věnuje umění, tak tatínkovi řekl, že ho bude podporovat na konzervatoři, když se vyučí truhlářem. Tak tatínek se u svýho tatínka vyučil truhlářem a když dostal výuční list, tak šel na konzervatoř a vystudoval jí. No a samozřejmě nechalo ho, inspirovalo ho to, přestože já jsem v mládí slyšel na dědečka výtky a zlobení, co to vlastně, jak ho připravil o 4 léta učení, tak mě pak udělal úplně to též. Se to opakovalo, akorát mi chtěl polepšit, tak mě nechal vyučit televizním mechanikem a radiomechanikem.
1: No a my se teď do televize, nebo raději do filmu, také podíváme. Na začátku 80. let ho totiž do své úspěšné komedie obsadil i Dušan Klein. Ano, jak svět přichází o básníky. František Ringoček se tu představil jako muzikant, zpěvák, ale pozor, také jako vedoucí sauny, kam přichází i Štěpán a Candy.
2: Co to je?
3: Nemluvit! Pravidelně dýchat! Musí se vám prohřát! Musí se vám prohřát v plicích krev a kosti!
2: On nás zavřel! Otevři, Paganini! Nebo co vyrazím?
3: Vaše poznámka svědčí o tom, že ještě nemáte prohřáté hlavové kosti. Dávám vám ještě 2 minuty k dobru, chlapci.
2: Hajzl. Ten bude hrát divadlo, i kdyby byl hluchoněmej.
4: Za tenhle horor mu to vystavím politicky a nevykroutí se. Bude fidla třeba i na jevišti. Mrzák.
3: Ještě minutu, chlapci.
4: Takový morbidní nápady může mít jen vygumovaný, vykastrovaný eunuch Bouchal.
2: Stejně neumíš hrát na housle, ty srabe.
3: 4, 3, 2, 1.
5: Tak to vidíte, chlapci. Zbaveni bolestí střev a zubů, trudovitosti kůže. Odevzali jste špatné a přijali dobré v nejdemokratičtějším chrámu, jaký lidé postavili.
1: A zpátky do života Františka Ringočecha. Po vyučení odešel studovat na státní konzervatoř v Praze, kde vystudoval bicí nástroje u profesora Vlasáka
6: a folklor u profesora Pecky.
1: Františku, kde ale bylo to první profesionální setkání s hudbou?
0: No, nezapomeňte, že my jsme všichni začínali už ve škole, jo. To nám komplikovalo taky ty studia, protože už jsme začali vydělávat peníze. Já jsem velmi brzo začal hrát tradiční jazz. Hrál jsem u Smetáčkovců ve studijní skupině tradičního jazzu. Hrál jsem v Dixielandu Herberta Warda, amerického basisty. To mi dalo strašně moc. Takže vlastně hrál jsem při škole až do 3. ročníku, pak mě komunisti zavřeli do vězení, dostal jsem 3 roky za hanobení republiky, urážení představitelů strany a vlády a členů socialistické soustavy. To bývaly ty majáles na Petříně a já jsem je organizoval a taky jsem za to byl potrestán.
1: To je pravda. V roce 1965 ho během majálesu kdosi udal a František Čech strávil 4 měsíce ve vazbě. Podmíněně byl odsouzen za podvracení republiky na 3 roky vězení. Nicméně ještě týž rok dostal dispens a odjel do Spojených států. K tomu se také dostaneme, ale teď nás čeká ukázka ze zábavného pořadu Mr. GS, kde byl František Ringo Čech také hostem.
7: Dobrý večer, Pavel Genzer,
8: Jarda Sukálin
7: a Václav Krovka,
8: dámy a pánové, František Ringo Čech.
7: Já už duch, mám všechno, to víš, duch už snažím se být dobrý.
9: Ahoj.
7: Ahoj.
9: Díky.
8: František Ringo Čech. Vlastně ty se pohybuješ už dlouho, že jo, v muzice,

0: umění.
1: No, když jsem maturoval s Hermanovou.
2: Skoro.
0: Kdo tě objevil? Vím asi sám, jasně.
1: Geniové se objevují sami. Prostě přišel jsem, viděl jsem, zvítězil jsem. Přijdeš a vidíš, že jsi lepší než ty druhý. Ale zase, když jsi opravdu dobrý, neopovrhuješ těma druhejma. Prostě říkáš si, měli smůlu, jsou mým talentovaní, jsou trošku hloupější, blbečkové jsou to, ale mají právo na život stejně jako ty. A ty jsi tady proto, aby jsi je potěšil, aby si přines radost a za to dostal nějaký peníze od nich.
0: Ty jsi psal texty, že? Hodně textů pro písničky. To bylo jako takový, jako byly vtipný, s nadsázkou, ale dneska už takový texty nejsou.
1: No, víš, kolik jsem jich udělal, Geňo?
0: Nevím.
1: Si. Kolik jsem, pod čím jsem podepsaný? Typní číslo. Teď mi to vyjeli v rádiu z počítače. Přes 1300.
0: Textů?
1: Představte si, jak jsem byl dlouho ve studiu. Když si vemete muzik, jedna písnička, 4 minuty, jak jsem byl dlouho ve studiu? 1300×4.
0: Co jde?
1: Dobrý počtář.
0: No, vím, že no, když jsme ty tvoje nejslavnější texty, že? Nebo pro nás, jo?
2: Že no. Jsi dělal různý texty, že jo? Že jsi dělal pro Gota.
0: Nápoj lásky číslo 10.
1: Pro božskýho Karlušu jsem jich udělal 14. A pro něj je těžký dělat. To je samá dlouhá A, E, I, O. Jiný písmena, ne? Když děláš 14. text a furt jenom A, E, I, O.
2: No, to je dobrý hál, jo? Máš třeba vizážistu?
1: No, asi ne. Na co?
0: Ne, vypadá to jako, že jsi změnil jako image, řekl jsi jako dlouhý vlasy, zarůst, jo?
1: Ne, to je...
0: Je živej ten vizážista?
1: Vizážista. Vizážista je... Je zbytková profese změkčilý civilizace. Prostě, kdo se neumí učesat, je kretén. To je.
3: Tohle byla ukázka pod režijním dohledem Ondřeje Sokola. Ale když se vrátíme k té hudbě, Františku, která byla ta první skupina, kde jste se nějak projevil?
4: První skupina byla Dixielandová skupina Storyville Jazz, kde jsem se poprvé sešel v 16 letech s Ivo Pešákem a s Ivanem Látkem. My jsme hrávali, my jsme tak jako Beatles začínali spolu na škole, tak my taky jsme takhle hráli Dixieland a tradiční jazz, to byly moje začátky, no.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: František Ringočech nás dnes baví a společně s ním vzpomínáme i na jeho bohatý život.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za svůj život nahrál více než 32 LP desek a 217 těch krátkých. A hudební archív Českého rozhlasu eviduje více než 1300 titulů, u kterých najdete jméno Ringo Čech. Dozvěděli jsme se, že začínal v kapele s Ivanem Mládkem. Františku, kam jste ale pokračoval dál? Kam šel ten hudební vývoj? Jak jste se měnil?
2: Já jsem vyvíjel se muzika, vyvíjel jsem se i já. Ten tradiční jazz miluju, dneška mě velmi jaksi uspokojuje, ale chtěl jsem dělat hudbu živou, taky náhoda hodně. Mirek Klempíř, můj spolužák z konzervatoře, mě přivedl do skupiny, která se zakládala, a to byl Olympik právě. Tam jsem poprvé viděl Jandu, Chrastinu, Berku, Klempíře. Klempíř mě tam teda přivedl, no, takže jsem, a to se mi líbilo, rock'n'roll byl živá muzika, takže jsem začal hrát a taky jsem na to měl techniku, já jsem byl technicky velmi zdařilej, povedený kluk, a pak přišli Beatles a zcela jsem tomu propadl. Já jsem pyšnej na to, že jsem generace Beatles, to je největší kulturní událost minulého století.
0: Jak k vám pronikali tehdy Beatles v tom socialistickém bloku?
2: Jednak jsme poslouchali Luxemburg, Pavel Bobek ho dokonce nahrával, vedl si poznámky, kdo je hrál, jak se hrajou, hodnotil je. No a pak prostě tak poslouchali jsme zahraniční rozhlas a v Praze v kině u Hradeb byl týden anglického filmu a ten týden začínal, taky tam dávali zvětšeninu, no ale ten týden začínal perným dnem Hard Day's Night. A tak jsme šli, celý Olympik jsme si koupili lísky a já jsem tam úplně zešílel, když se ozval ten první akord, ten akord, a to je It's been a hard day's night. Já jsem myslel, že se mi to zdá, já jsem byl tak rozrušený a tak vzrušený, že vlastně v životě jsou tři takhle silný emotivní zážitky, jo. Právě jeden z nich je teda, to, když jsem viděl Beatles poprvé, Hard Day's Night, druhý, když Slávie vyhrála ligu ještě za Cypra poprvé, a potom Nagano, vítězství hokejistů v Naganu, to byly tři moje největší emotivní zážitky v životě. A to počítám v to taky svatbu a tak dále.
3: Máš nějaký zvíře na baráku?
2: No, měl jsem, ale já mám alarm, a když máš alarm, tak buď alarm nebo zvíře. Protože když máš zvíře, tak ho nemůžeš zapnout. Měl jsem kocoura Mikeši, a když jsem každý druhý den přijel, tam byla 158 se samopalama a za oknem Mikeš takhle. Tak...
3: Mikeš boták
2: asi. Jsem říkal, Mikeši musíš z baráku.
4: Co jsi s ním udělal s Mikešem?
2: No tak jsou lidi, kteří jedí zvířata. To je prostě... To nepřijde na zmar.
0: To byla krátká ukázka z pořadu Mistr GS z televize Nova. Františka Ringa Čecha si teď ale představíme jako malíře. Maluje už delší dobu. Dokonce vystavoval více než 50krát. Jeho obrazy jsou v soukromých sbírkách v galeriích v Praze, Paříži, Berlíně, Varšavě, Moskvě, Frankfurtu nad Mohanem, také ve Vídni, Torontu, Remeši, Lausanne, Lyonu, Tokiu, Kyotu nebo Madridu. Ale Františku, co vás k tomu vlastně přivedlo?
2: To je strašně dlouhý a přivedla mě k tomu v podstatě moje žena, která mi koupila v Holandsku, ovlivněná svým kolegou z Černého divadla Jiřím Andrlem, mi přivezla malířské potřeby a od té doby maluju, čili přes 35 let maluju a po těch 35 letech už vás začnou brát na vědomí, i jako naivistu. No. Tak malování vlastně ze všech činností, které vykonávám, mě nejvíc živí, ale nejvíc miluju literaturu, psaní knížek, to je, já miluju prostě knížky, no, přestože umírají jako takový, tak a já mám rád věci, které odcházejí, nakonec já už jsem taky na odchodu, tak prostě, tak já miluju knížku, já se cítím být literátem, víc než hudebníkem.
0: Dobrá, Tak odteď je tedy František Ringočech pro nás literát, ale také malíř, protože, jak řekl, ho to dobře živí. To i Karla Gotta. Oba se kdysi setkali v pořadu horoskopy činy Karla Šípa.
4: Františku, já jsem tě tady představil jako malíře, tady visí tvůj obraz, vlastně visíš vedle Karla Gotta. Já bych ale nic se chtěl zeptat naopak Karla. Karle, když tady vidíš Frantův obraz, ty jako znalec umění, mohl bys se k tomu nějak detailněji vyjádřit, protože vím, že malířství rozumíš, té technice nebo...
5: Ale to je nějak... Peter Bruegel.
4: Cože to je?
5: To je Bruegel.
4: Je to takový Bruegel, on nic jiného nemaluje, Franta. Takovej, nevyzná se v tom člověk.
5: To je spíš Frantův naivní pohled na ten Bruegel.
4: Ano, ale to snad není špatně,
5: Franta. To je ten tanec sedláků známý, kde jsou asi zakódovan ta přísloví.
4: Ano.
5: Myslím, že tady je to hlavou zeď neprorazíš, kdo jinému jámu kopá, je to tak. Ano, a pak je tady ten...
4: Chromý vede slepého,
5: holub na střeše, lepší bravec v hrsti a tak dále. Je tady ještě něco?
4: No,
5: a ty takový filozof, proč jsi vzal vlastně předlohu Bruegla?
4: Já to má zvláštní osud, zvláštní historii. Já jsem původně chtěl malovat Karlův most. A ten se tam nevešel, ale ten Bruegel se tam vejde, tak jsem namaloval toho Bruegla. A ty maluješ víc takhle klasiků, jako podle předlohy nějakých slavných obrazů. Proč to děláš, Františku? Ano, to je, jak směřujeme do Evropy, tak já se snažím ukázat, že ani Bruegel, ani Picasso, ani Rembrandt nebyli tak veliký, abychom my Češi to... To je dokonalá kopie, Karle. Ano. A levnější než ten Bruegel. A barevnější. Ano, ano. A kolik můžeš prozradit, za kolik tak by si prodal takovýhle obraz? 10 deka jako kilo svíčkový, to je moje cena. Ty nevíš, kolik stojí kysničkovány. Já taky ne.
5: Ne.
4: Františku, tady visí obraz Karla Gotta.
5: No.
4: Tebe pochválil, tak. Vyjádři se k jeho malířské technice a řekni nám, co se ti na tom líbí, co mu závidíš.
5: Řekni upřímně.
4: To je nádhera.
5: Co toho neumíš.
4: Teda, Karle, to je nádhera. Já jsem úplně konsternovaný. Můžu něco říct?
5: Ano. No, prosím.
4: Karle, ty nejseš jenom Goldene Stimme Ausprag. Ty seš Goldene Štětec Ausprag.
0: K majitelům obrazů Františka Ringočecha patří třeba režisér Roberto Enrico nebo herec Jean-François Balmer, tenistka Martina Navrátilová, prezident Václav Havel, herečka a ambasadorka Shirley Temple-Blacková, profesor Texaské univerzity dr. Rones Vostrovsky, bývala to i herečka Annie Girardotová anebo vnučka generalisima Franka. Nevím, jestli to byl záměr, ale jako milovník umění se František Ringočech představil i v hudební komedii pro mladé Mezi námi kluky, kde si zahrál jakéhosi kustoda v galerii umění. A byla to role zpívaná. No a co nás teď čeká?
6: Tak si teď umyjete uši a za 5 minut se sejdeme před internátem. A ve svátečním, aby bylo jasno.
0: Doplním, že režíroval Radim Cvrček.

0: teď už budeme pokračovat další písní Františka Ringo Čecha.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: František Čech. Tak se jmenuje komik, herec, muzikant, jak jsme řekli, hlavně literát. Ale mezi ta dvě jména se vkládá ještě jedno. Ringo. Františku, jak jste k němu přišel?
2: Když jsem přijel z Ameriky, tak jsem měl sem nový bicí Rogers. Já jsem chodil na hodiny k Buddy Richovi, k jedinému bubeníkovi bílýmu, běložskému, kterýho černoši jako uznávají. A tak jsem přijel do Prahy a vymykal jsem se tím nádherným nástrojem a tím, že jsem přijel z Ameriky, kde jsem strávil 14 měsíců a Jan Křídil Sýkora, hudební publicista, mě vyzval, že bych neměl mít jenom dvě jména, když jsem takhle významný člověk s bubnama a vrátivší se z Ameriky.
1: Tak jste si ho vybral sám, nebo někdo ho určil?
2: Já jsem Ringa napodoboval. Česal jsem si jako on, házel jsem vlasama jako on, hrál jsem jako on, držel jsem paličky jako on. A prostě takže přidal mi doména Ringo a já jsem na to byl pyšnej a už mi to zůstalo dneška.
3: To je zajímavý. Ať řekneš sebevětší pitomost, když to podáš náležitě vědecky, vždycky se najde nějaký blbec, který ti zatreská.

0: Neměl jste pak problémy s tím, že jste byl v té Americe?
1: Já jsem tam byl s Černým divadlem, takže já jsem tam byl oficiálně jsem pracoval jako člen Černého divadla Jiřího Sence. Takže s tím jsem problémy neměl. No, měl jsem problémy potom s vlasama, jako všichni za bolševika s rock'n'rollem byly velký problémy, ale tak byli jsme mladí, mladýmu člověku hodně věcí nevadí. Dneska bych se asi hodil mašly, ale tenkrát jsme se tomu smáli a bolševikovi jsme se posmívali. Tak nezapomeňte, že já jsem zažil bolševika, když už modral, když už se přestali zabíjet mezi sebou, už 50. leta byli pryč, přišli 60. 70. a to už bylo o něčem jiným.
0: V té Americe, když jste tam přijel, bylo něco, co vás překvapilo, na co jste nebyl připravený, nebo naopak udělal jste třeba nějakou chybu, kterou byste dnes už po těch zkušenostech napravil?
1: No já si do dneška nejsem jistý, jestli jsem neudělal chybu, že jsem se vrátil. I když vlastně já jsem zpět i s češtinou, jo, já si neumím. No ale pokud bych se naučil tak dobře anglicky, tak podívejte se Forman, jak prostě uspěl. To je naprostý totální úspěch. Hodně Čechů v zahraničí. No tak, ale chybu jsem udělal, že jsem místo, aby jsme se rozdělili, šli bydlet, já tam byl s manželkou, šli bydlet každý jinam, tak jsme celý ten svobod bydleli pohromadě, takže jsme byli v Češi v jednom baráku a místo, abych se pořádně naučil anglicky, tak jsme mezi sebou mluvili česky, takže možná, že jsem tam měl zůstat v tom Vegas a možná, že jsem se měl naučit líp anglicky, no.
2: To by se mu určitě hodilo i v jeho pozdější politické kariéře, protože v roce 1991 František Ringo Čech vstoupil na politickou scénu, a to jako nezávislý kandidát za KAN. Tehdy volby prohrál, ale po třech letech vstoupil do ČSSD a vyhrál pražské primárky. A konečně v roce 1996 se stal poslancem parlamentu České republiky a také členem jedné komise.
3: To nás hodně zajímá. Člen komise Západu Evropské unie v Paříži pro letectví a astronautiku.
4: Ano, nádhera. Bylo nás tam pět, Češi, ani jeden neuměl francouzsky. A já ti říkal, kuci, o čem to mluvěj? A oni říkali, my nevíme, pane poslanče, taky.
3: Takže nejenom, že jste neuměli francouzsky, ale ještě to bylo o letectví a astronautice. Takže
4: no to jsme věděli, že to je o astronautice. Ale
3: ty k tomu máš
4: jsme,
3: nějaký vztah?
4: Co si říkaj?
3: Ty k tomu máš vztah nějaký?
4: Ne, to se losovalo. Někdo, prostě, někdo
3: ale na tebe vyšlo tohle.
4: Někdo dostal astronautiku, někdo dostal životní prostředí, někdo uhlí, já jsem měl štěstí, že ta astronautika mě přišla, připadal jsem si jako, že jsem hodně dobrý. Potom jsem si, já jsem si ty spisy, měl jsem vyčítky prostě, že za peníze pracujícího lidu tam jenom čumím. Tak jsem si vzal ty materiály domů a že mi to dcera přeloží z francouzštiny a v Praze jsem zjistil, že jsem si vzal ty materiály z toho životního prostředí.
0: Když jsme u těch televizních pořadů, napadá mě Sešlost, Luďka Nekudy, to bylo období, kde vám také, nebo vás zakázali představit s tím ringem uprostřed. Je to tak?
1: Ano, já jsem byl dlouho FR Čech, F.R. Čech, tak všichni věděli, co je to R. Já jsem vlastně oproti třeba Rangers, kteří se museli změnit v plavce a dalších, jsem z toho vyšel poměrně dobře s tím FR.
0: Jak vzpomínáte na Luďka Nekudu?
1: Byl to velmi vtipný člověk, velmi kultivovaný, milej. Byl to můj kamarád. On miloval Suchýho, on se viděl v semaforu a myslím, že se taky hodně přiblížil té poetice malých. On je jeden z těch, který ještě uměli, jako třeba já dneska, nebo Uršula Kluková. Ona už nás moc není. My, co umíme dělat malý formy.
5: František R. Čech. Že by snad muž, který za každých okolností překvapuje? Ano! Ano, to je ten pravý slogan. František Čech.
6: Děkuji Luďkovi za takové hezké uvítání. Já akorát jsem chtěl vyjádřit takovou malinkou nelibost nad tím, že při tolika titulech, kterými mě poctil, zapomněl na ten, který já mám vlastně nejradši, a kterého si nejvíc vážím, a to je, že já jsem vlastně taky fotbalista, že já jsem hlavně fotbalista. Já se velice rád čistě a pečlivě oblékám na fotbal a jak vidíte, budím respekt. Když přijdu na hřiště, tak soupeř ten je z toho vedle. Hned mě taky hlídají tři, protože já jsem pravý křídlo klasický, tak mě hlídá levej back, levej half, i levý křídlo stojí u mě, nehnou se ode mě, říkají si, to je řízek. To bude jízda. Ale nic, přátelé, já tam stojím, podepisuju památníky, bavím se s lidma na tribuně, hledám čtyři lístky a tak pomalinku ode mě odcházejí a nakonec tam zůstanu sám. Na tu šanci čekám, v ten moment mi záložník posílá míč, bývá to zpravidla někdo z rychlejch záložníků, Jarda Satoranský nebo Roman z Kamene. Ten míč mi jde přes hlavu, já ho chytnu takhle, ňaf, o, to se nepovedlo, ale prostě takhle ho chytím v letu, pošlu si ho k rohovýmu praporku, tam ho doženu, tam zpravidla mě, přátelé, teprve taky dobíhá zmatený obránce. Já ale vím, že lidi přišli, zaplatili si, chtějí svoji zábavu, tak já se s ním vrátím, s tím obráncem před tribunu, tam ho zesměšním, dám mu dvakrát, třikrát jesle, utíkám zpátky k rohovýmu práporku, o tamtať centruju. Přátelé, centr je náhodně kopnutý míč. To je ten naservín, to je přinesený balón. Já totiž, jistě jste slyšeli, říká se tomu Didyho padající list. Já mám podobnou specialitu, málo kdo to umí kopnout. Těch 25 metrů z toho rohu do toho velkého vápna říká se tomu Čechův kravinec. Já vím, možná, že vám to přijde trochu vulgární, ale je to podle typického zvuku dopadnutí míče, páč on letí a udělá... Zůstane stát, neodrazí se. Je to těžký to tak kopnout. A z toho moji spoluhráči velice, velice snadno dávají branku. Když se stane, já i taková je to, že nejsou disponováni fotbalově, tak já se tam vracím pomalinku z toho křídla a ze země, přátelé, dám hlavou takovou pecku, že to se nedá chytat.
2: Mimochodem, poté, co se František Ringo Čech vrátil ze Spojených států, hrál 2 roky po jazzových klubech západní Evropy a po návratu domů do Československa založil i vlastní rockovou skupinu Shut Up. Současně se stal šéfem orchestru divadla Semafor v Praze, kde účinkoval v představeních Šimka a Grossmana. A jako hráč na bicí nástroje vystupoval i s Jiřím Šlitrem ve hře Ďábel z Vinohrad a s Rudolfem Roklem v pásmu Tak co, pane barone? Tak... Co si teď dát zase nějakou muziku?
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: téhle zahraniční písni od skupiny Queen of Hearts napsal český text František Ringo Čech a zpívala Barbora Lišková. A my se těm zahraničním písním budeme ještě věnovat i teď s Františkem Ringo Čechem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Když jste mluvil o tom, že jste si písně vybíral z těch cizích, to prostě šlo, že jste si řekl, tuhle udělám, vyrazil jste do vydavatelství a řekl, já chci dělat tohle.
3: No tak já jsem šel, doba byla taková, přišel jsem do Suprafonu, řekl jsem, chtěl bych točit ten a ten titul a natočili jsme ho. Ten text musel projít schvalovacím řízením. Většinou ty texty mě spíš vytýkaly to, že jsou lascivní a ubohý a primitivní a blbý, což bylo programový ode mě. Já jsem vždycky chtěl dělat takovou bluesovou, jednoduchou formu textovou, ale a ideologicky já jsem s nikým nebojoval. A když jsem chtěl vlézt bolševiky do prdele, tak se vždycky to bylo příšer, vždycky se tomu vysmáli. Když jsem třeba udělal text o utrpení černého lidu, chtěl jsem se zavděčit, mě byl nějaký malér se Schlegrem, tak jsem dělal text, jak bílý otrokář zabíjí černošský malý děti a jejich maminku snad taky zabije a oni všichni se smáli, mohli se potrhat smíchy, já to prostě neumím. V tom Supraforu se tomu smáli, nebo protiválečná píseň, když jsem napsal, hej Amíku, půjč mi píku, já tě píchnu do pupíku. Oni to nebrali jako protiamerickou píseň, takže, ale tohle to byly jen ojedinělý pokusy. Já jsem na tohleto pole, jako na pole kapitána Mynaříka jsem nikdy nevkročil.
2: František Ringo Čech byl také v polovině 70. let rozhlasovým redaktorem Mikrofóra. A na začátku 80. let začal dokonce organizovat a uvádět i rockové festivaly, třeba takový Beat Salon. A několik let intenzivněji zpíval a vystupoval také s karlovarskou skupinou Metronom. Tak mě napadá, Františku, ukradl vám někdo někdy námět na nějakou skladbu, píseň?
3: Ne, já naopak, já jsem kradl.
2: Komu?
3: Myslím, že chudák Karel Šíp, ten to odnes jednak se Schlegrem, čmajznul jsem mu Schlegra a myslím, že dělal nějakou písničku Moudrý strýček Véna se to jmenovalo. Bylo to o jídle, tak já jsem hned šel domů, udělal jsem písničku, jak co všechno jí. Takový blábol, prostě všechny jídla, které mě napadly, jsem seřadil. A to byla taková liga, že my jsme se na sebe nezlobili.
2: Když už jste narazil na toho Karla Šípa, kdy jste se potkali poprvé?
3: Já jsem zjistil, že existuje Karel Šípa Uhlíř, až když Pavel Chrastina za mnou přišel, říkal, hele, ty chceš se rozejít se Sodomou, chceš dělat rockovou, tvrdou muziku a já znám nějakého Schlegra, ten je stejně nespokojený ve skupině Faraon, která sice je dobrá, ale on nechce zpívat dráty pletací a René a Rudolf, chtěl by taky dělat rockovou muziku, tak nás seznámil v Dynakordu na Vinohradech. A hned jsme si s Jirkou Schlegrem padli do oka a řekli jsme si teda, že budeme dělat spolu a už za týden jsme byli Jirka u mě v kapele.
2: No a teď by mohla následovat logicky ukázka z Šípova pořadu Všechno party, kde byl několikrát hostem i František Ringo Čech. Dokonce i tehdy, když se mluvilo o počítači. Za režijním pultem byl tehdy Viktor Polesný.
4: Teď mě opravuje furt blbeček, já ho nemám rád. A mezi náma teď je takovej, to je válečný stav. My jsme teď jako, jestli jste viděli Válka Rozehových, než se zabili. Tak já třeba, on mě furt poučuje.
5: No.
4: Furt mi opravuje mi pravopis, to já nesnáčím.
5: On tomu rozumí. Počítač myslíš, ne Novotný.
4: Ne Novotný může, ale ten počítač furt mi podtrhává a já napíšu třeba Salvátor, Allende vypálil kulku dum-dum. A on mi napíše dum-dum. A já dám delete, dum-dum a zase dum-dum. Hrozný. Nebo napíšu mailoval. On mi to počkrtne a nabídne mi alternativy. Víte jaký? Aby si byl, jak je blbej. Mailoval mi potrh, miloval, mašloval, maloval. To je přece idiot. No, co je, a já napíšu třeba napíšu, dělám mu na schvály, jo? Napíšu, smrdíš čipovej hnuse a on to musí vytisknout, protože jsou, ale už na něm vidím, jak to dělá nerad. Jak se v něm ty koncový elektronky, ty, jak se mu ten transformátor přehrývá. Ale musí to vytisknout.
6: Ano.
4: A já říkám, počkej, ještě vypnu, poliju tě kafem. A když ho zapnu, on nebude vědět, kdo mu to udělal. No. A teďka já, dneska jsem mu dal ránu teda. Nechci se chlubit, mám nad ním trochu vrch. Jo. Napsal jsem mu před del pr.
6: Tak na té klávesnici.
4: Ano, ano. Ať vidí.
6: Já musím vysvětlit, že ty jsi si přines tenhle ten tahák, to má svoji logiku, protože ty jsi věděl, že tady mluvíme o počítačích.
4: To je obžaloba, to je zpět.
6: A ty momentálně píšeš nějakou knížku, nějaký cestopis, jestli...
4: Ano, my píšeme s Novotným cestopis.
6: Ano.
4: A já ho teda musím psát na něm.
6: Na počítači.
4: Na počítači, no a...
6: Ty mu nemůžeš přijít na jméno.
4: No, no protože to je, on mi, já píšu v pohodě a teď chci skončit a on mi napíše, chcete uložit změny? Jaký blbečku? Já jsem žádný nedělal. Já píšu svoji knihu. Jaký změny, pitomče? Tak ne, a on mi vymaže všechno, co jsem napsal za ten den. To není všechno. Pořád mě obtěží, najednou vyjede bublina. Jestli do 7 vteřin něco neudělám, ztratím všechny uložený data a neřekne co. A teď počítá 7, 6, 5, 4. A já udělám teda něco. Klik, všechno vymazaný. Já tu knihu píšu furt první 3 řádky.
2: V roce 1985 přestává být hudba pro Františka Ringo Čecha hlavní profesí a zakládá Čechovo prozatímní divadlo, jehož je protagonistou a ředitelem. Jde o divadlo autorské, napsal pro něj spoustu her, třeba Loupežníci na chlumu, Dívčí válka, Titanic, Smích se Shakespearem, Sjezd za vaše peníze nebo Oheň a voda. Františku, jak to tehdy šlo za socialismu založit divadlo?
3: Tak ono nezapomeňte, že komik... jaksi není co do vážnosti, nemáte takovou váhu, prestiž společenskou, tak jako spíš se nad váma, tak jako ušklívají. Na druhou stranu to má tu výhodu, že zase vám trošku dají pokoj. Já pokud jsem něco neprovedl, vyloženě se mi nějak nenasral, tak mě komunisti dali pokoj. Zkoušeli to třeba každý druhý, třetí rok přišel agent pro informace, jestli bych náhodou se nestal informátorem, já jsem na to měl poměrně slušnou obranu. Já jsem řekl svou druhu, já bych velmi rád, to prostě to dokonce považuji za svoji povinnost jako socialistického mladého socialistického člověka, abych střežil prostě společně s vámi ten socialismus, ale já se vám musím přiznat, já šíleně chlastám a já se vožeru všechno vykecám, já vyzradím vaše jméno a styčný důstojníky. Já prostě, když se vopiju, já vůbec nevím, co dělám, no tak to oni nade mnou vždycky mávli do koup, že ožralu do svých řad nechtěli.
4: Teď to spustíme a já vám přeju příjemnou zábavu. Díky.
2: Čeká nás tedy poslední ukázka a ta je z autorské hry Dívčí válka, kde si František Ringo Čech zahrál Ctirada. Šárku bude hrát Sabina Laurinová.
4: Už to bez ní nemůžu vydržet. Šárko, kvítečku, lásko moje milovaná.
7: Ach, Ctirade, ani nevíš, jak se mi po tobě stýskalo.
4: Mně taky, Šárko, mně taky. Pojď, půjdem spolu běhat do Březového háje.
7: Co zase běhat do háje? Vždyť jsme tam běhali včera. Já mám lepší nápad. Ctěrady, dej mi hubičku.
4: Fuj! Hubičku. Vždyť ještě nejsme svoji. A potom... mohla bys mít miminko.
7: Cože? Po hubičce, jo? Ty blbečku.
4: Jen nech bejt. Víš, co říká moudrý Lumír? Když Perun dopustí, i sukovice spustí. Počárko, půjdeme běhat do Březového háje a když tě chytím...
7: No když tě chytíš, tak co?
4: Ale já tě stejně nedohoním.
7: No tak ctěrade, co když třeba náhodou upadnu? Co když zakopnu a upadnu, co potom? No?
4: Když tě chytím, nemůžu říct, to je hrozně zprostý.
7: Tak ctěrade, já se teda otočím,
4: tak
7: jo?
4: Tak se otoč.
7: Tak.
4: Ale je to síla, Šárko.
7: Jen do toho, miláčku, jen do toho.
4: Když tě chytím, taková čuňárna. Musíš mi dát květinu.
7: Víš co, do toho háje si jdi sám.
4: A kam půjdeš ty, Šárko, kam půjdeš?
7: Nikam. Budu dnes sama doma. Našijeli na říp. Jestli chceš, můžeš přijít k nám.
4: Zbláznila jsi se, když vaši nejsou doma. Když jsou na řípě.
7: Na řípu jako na hradu.
4: Když říkám, když jsou na řípě jako na hradě. Šárko, co by tomu řekli sousedi?
7: Myslíš Germáni?
4: Ne, myslím sousedy na vedlejší větvi. Už to mám, Šárko. Půjdeme k vám do srubu a vezmeme s sebou Lumíra. Je takový moudrý. Budeme se od něho učit jeho slovanské moudrosti.
7: Moudrosti toho domýšlivého starého papriky? Nerozumí mu ani slovo, říká samý blbosti.
4: Hrložeš! Lumír je boží pěvec a jeho ústy k nám hovoří Perun a ostatní slovanští bohové.
7: Medovina z něho mluví a ne slovanští bohové, zvochla jste jednoho.
2: František Ringo Čech, náš dnešní host. Já mám pocit, Františku, že ať už děláte cokoliv, malujete, píšete, zpíváte, hrajete, že je pro vás vždycky důležitý humor.
3: Já mám pocit, že to tak má být, že to lidi nejvíc potřebujou. Umírání, týrání, teror, lidi toho mají plno, ale humoru je málo.
2: Tak já vám za ten humor, který máme my díky vám, moc děkuju, přeju hodně spokojených posluchačů, diváků a čtenářů a těším se zase někdy naslyšenou v našem pořadu.
3: Děkuju a hodně štěstí všem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. S vámi je Český rozhlas, Honza Macoun a na dálku z Prahy od mixážního pultu taky Petr Kubala. Tak jemu mávám a mrkám a vám taky přeji dobrý večer, pěknou noc, klid, pohodu, úsměv a hlavně konečně klid bez těch vašich obsesí, bez těch vašich úchylek.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Sobotní noční linka na téma moje úchylky. Mimochodem, aby to bylo kompletní, Borku, jsem rád, že posloucháš. No ne, je třeba vědět o tom, že i moderátoři ostatní tohoto pořadu poslouchají, vnímají a čekají na nějakou tu výzvu. Tak prosím, pěkně pojďme si.
2: Jen předat pomyslné žezlo. Protože tu příští noční linku pro vás bude moderovat Honza Macoun už za 22 hodin a 5 minut a jejím tématem bude, cituju, moje úchylka. Poslechnu si aspoň začátek.
1: No tak budu rád, budu moc rád. A jestli, Borku, posloucháš, zajímala by mě i ta tvoje úchylka. Nejenom od posluchačů. K tomu budeme říkat jakkoliv, o tomto dnes v následujících 2 hodinách vysílání bude. Ještě jednou zdraví Honza Macoun a posílám na úvod Ivonu Přenosilovou.
3: Tak

0: Máte nějaký divný zvyk? Rovnáte věci podle barev? Kontrolujete zamčené dveře? Vadí vám špatně zavřená skříň? Sbíráte podivné věci nebo mluvíte sami se sebou? Můžete taky čichat ke knihám? Milujete vůni benzínu? Máte vlastní hrnek? Hlídáte si své místo u stolu? No nedej bože, kdyby si tam sedl náhodou někdo jiný, to by byl velký malér. Možná ne, tak jako veřejně, ale v té vaší duši musí být hrozný hokej. Já se vás ptám, jakou máte úchylku a ven s tím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Noční linku otevírá Iveta. Zdravím vás, pěkný večer.
2: Dobrý večer, krásnou noc. Zdravím všechny posluchače, co mám ráda, co slyším. Tak, Honzičku Macoune, já vám něco povím. Já mám takovou uchylku, já miluju boty.
0: Boty, a má to nějakou boty. Konkrétní věc, jako boty z kůže nebo boty z falešné kůže?
2: Nádherný boty, já nevím, třeba od Batí, jo, ale byla jsem v Řecku a byla jsem mladá kočka, a koupila jsem si nádherný lodičky s vysokým podpatkem, takový růžový sametová kůže. Jo, to byly boty nádherný. Byly drahý. No. A já jsem si je přivezla z té dovolené z toho Řecka. A já miluji krásný boty, ale teď už nenosím ty vysoký podpatky. Jo, to bejvávalo. Bejvávalo, jo, když jsem byla mladá kočka. Já jsem nosila mini sukně, měla jsem krásné nohy a nosila jsem nádherné lodičky, třeba otevřený, zavřený, uzavřený, kožený, na vysokým podpatku. No kočka, jak bič.
0: Jo? Jinými teď slovy už se dá říct, že máte fetiš na boty.
2: Na boty, no. A ještě miluju krásné kabelky. Krásné kabelky, to je taky moje uchylka. Jo, nádherný kabelky. A
0: no,
2: je to
0: tak to
2: drahý.
0: Máme jako do úvodu docela dost co říct. V tom případě píšu si u vás. Iveta, boty a kabelky.
2: Ivetka,
0: ještě
2: boty,
0: se tam dá
2: kabelky,
0: něco dopočítat.
2: No, a potom ještě mám jednu uchylku. Krásný chlapi.
0: No tak děkuju pěkně, vidím, že jsme ve spojení hned. Takhle chlapa. Na úvod beru si to trochu osobně.
2: Když vidím krásného chlapa, musím mít malý zadeček, jo. Já jsem sportovala, já jsem byla taky krásná kočka. On musí mít krásné nohy a krásný zadeček.
0: Tak to asi mluvíte tady o mém kolegovi Petru Kubalovi, protože tady v tom závěru už jste si to trochu pokazila. V tom případě si myslím, že by to bylo dobré, kdyby jsme to uzavřeli taky písničkou, která je připravena od Karla Gotta, Marcely Holanové. Čau, lásko. Jo. Iveto, dobrou noc a děkuju.
2: To je dobrý. Zdravím všechny posluchači, já je miluju. Já je poslouchám. Tak, Honzičku Macovne, dobrou noc.

0: Dneska se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na takové státní zvyky, domácí rituály, takové drobné posedlosti a věci, které ostatní třeba nechápou. Někdo musí mít doma všechno přesně srovnané, jiný si schovává účtenky, krabice, staré časopisy nebo igelitky, někdo nesnese drobky na lince, jiný... No, moment, drobky na lince, já nesnáším úplně kolečka od nápojů, od těch sklenic. No tak to by mě nedořezalo. Teda spíš to by mě dořezalo, jakmile si toho všimnu, tak to umírám, moje duše přestává fungovat a nemůžu se soustředit. Ale někdo nesnese i jiné maličkosti, třeba někomu se takové ty věci zdají až kravinoidní, takové zbytečné, ale pro toho druhého můžou být součástí jeho vlastního světa dost podstatné a může mu to zničit v ten daný okamžik třeba náladu anebo soustředění, protože jakmile vidí, že něco není podle jeho správnosti, tak to může být docela pěkný faul. Telefon do studia 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Ještě jednou připomínám noční linka dnes při sobotě. Ano, sobotě 4. července 2026 na téma Moje úchylka. Před chviličkou jste taky slyšeli, před písničkou, předchozím vstupu, taky štěknutí, ano, tím se ozvala taky Bára, protože tu jsem nevzpomenul do vysílání, byl to mimochodem první historický okamžik, kdy byla slyšet do vysílání s tímto zvukem, protože jinak je hodná, spinká pod stolem, ale tentokrát si chrání svého pánička, který na dálku do Prahy zdraví a do České republiky. Tak pojďme k telefonu, kdo nám volá, dobrý večer. Já vás poslouchám.
1: No, tak jestli to jsem já.
0: No to jste vy, úplně celá vy, ale nevím která, protože vás je moc.
1: Takže to jsem já s delší odmlkou, protože jsem měla telefon zase kolaps s telefonem.
0: Nevadí, já mám možná kolaps připojení, jenom prosím představte se nám, ať víme všichni, kdo jste.
1: Jarmila z Vysočiny.
0: Zdravím.
1: A stišuju rádio hnedka.
0: Ano, prosím pěkně, nejenom pro vás, ale i pro ty, kteří jenom tak pasivně poslouchají a třeba se dneska přemůžou a zavolají rádio vypnout. Jarmilo, ven s tím, co máte za úchylku? Já si to potřebuji poznamenat.
1: Ježíš, já mám úchylek.
0: No tak prosím, já si otevírám úchylku.
1: A3. Já si myslím, že úchylky máme všichni. Všichni. A buď je to nevědomky, že si to třeba ani člověk neuvědomuje, nebo
0: No, my vám rozumíme, ale taky se nedokážu teď rozpomenout, ale chápeme se.
1: Ano. A s tím, že teda já mám uchylky už odmala.
0: No tak píšu si.
1: Takže já třeba, když jsem byla malá, tak prostě, když jsem šla někam po cestě, tak jsem viděla kamínek a prostě ten mi padl do oka, ten jsem musela mít, ať byl za plotem nebo kam, kdekoliv. To, když se mi to líbilo, tak prostě to muselo být.
0: Přemýšlím, že nejste kameníkem.
1: Ne, nejsem, ale jsem takovým sběratelem. Až někdy mi děti nadávají a teďka, jak mám tu nemoc vlastně, takovou dost špatnou, že mi tečou nohy, ale už se to uzdravuje. Zrovna teď mám tady nahoře, nad hlavou, abych to měla dobrý. Takže já mám takovou fantazii, že prostě když něco vidím, a i třeba staniol nebo něco, papírek od bonbonu, já vím, co z toho bude, já totiž dělám aranžma a já už vím, co, kam to dám, jenže hned se na to nedostanu, takže se to tady hromadí, ale jako dělám se dost, že to mě strašně naplně a
0: Taky vám rozumím, taky bych to nevyslovil.
1: Odreaguju a prostě dělám.
0: Ano. Ale. Už nejsme ve spojení s Jarmilou. Těch úchylek, která bylo, já si to znamenal, zdárně. Ale ty kamínky, vidíte, to by mě nenapadlo, že by na

někdo mohl mít nějaké duševní pnutí. A co vaše duševní pnutí, jaké máte? Zdravím všechny posluchače, ať už nás posloucháte v práci, doma na cestách nebo kdekoliv. Tady je Český rozhlas, Honza Macoun a hlavně vaše příběhy v noční lince dnes na téma Moje úchylka.

0: Honza Macoun na jedné straně, na té druhé Petr Kubala, ten to všechno odmačkává, technicky spojuje, doufám, že spojení vydrží a doufám, že se uslyšíme i s Brnem. Kdo nás tam poslouchá?
1: Dobrý večer, Honzíku. Tady Ludmila z Brna.
0: Má láska z Brna. Ludmila, dobrý večer. Povídejte.
1: Já vám řeknu, že já jsem byla odmala taková, že jsem přišla třeba domů z toho ze školy nebo z učení a vyslíkla jsem se a jak jsem si vyslíkla nádobí, tak jsem to nechala ležet. Moju mamku to tak strašně vytáčelo a že vždycky mě říkala, Ježišmarjana, já chcu, vždycky na mě volala, Liduša, pojď sem, okamžitě si to uklid, já chcu zvědavá, jaký bude tvoje, až se vdáš, jaký budeš ty mít domácnost. No tak to jsem si vzala k srdci a teďka jsem blázen, uklízím, pořád uklízím, jak jsem měla malý děcka a v těch 70 letech, tak tam byly moderní na pohovkách a na křeslách to leckýmo.
0: Ježišmarjano, to si teda, to byla hrůza dneska v očích.
1: No a takže já jsem to měla taky. A když jsem šla spát, tak jsem to všechno narovnala. Ráno vstanu, děcka byly tří vzůru než já, oni to poskákali. Oni do dneška, dneska je jim 50, kolem 50, a oni do dneška mi říkají, jako ty jsi byla blázen. My jsme chudáci museli sedět na zemi, aby jsme ti to nepomačkali.
0: Helejte, a dneska, když někam přijdete, nebo přijdete domů, když budu teda konkrétní, odhodíte to oblečení a necháte ho tam?
1: Ne, to nedělám. To ne.
0: Vysrabe.
1: To nedělám, ale já vám to řeknu, ale zase mám, já bydlím sama, takže mám uchylku, že si vykládám sama pro sebe. Ano. A to ještě, když jsem měla chatu, takže kousek, já nevím, třeba 20 metrů nebo 30 metrů ode mě měli chatu kamarádi a ten pán tam většinou jezdil sám a vždycky na mě volal. Lidu, no, pojď na kafe. A já vždycky, jo. A pořád jsem něco dělala. A on mi říká, co říkáš? Ježišmarja, ona si vykládá sama pro sebe. A já říkám, no co, když teď nikoho nemám, tak co? No a teď teda, když ke mně přijde kamarádka, takže já mám polštářky na čančany, jo, a ona přijde a říká, já si tady u tebe lehnu. A já říkám, jsi normální, Maruno? Tak to teda nepřišla na návštěvu, takže nebudeš mě tady kazit ty moje polštářky. A ona, a protože jde mě pokoj. Ona mě vám to rozháže, já jsem z toho tak nervózní. Až podejde, první si to zase všechno naskládám. A druhá, ta zase přijde na návštěvu, a nosí si oblečení. Ona přijde a převlíká se u mě.
0: Ale to je ještě v pořádku, to, že se převlíkne, to je ještě dobrý, ale my jsme třeba měli sousedy na proseku, ještě když jsem byl malý, Hruškovi se jmenovali, to si pamatuju do dneška, a když přišli na návštěvu, tak protože panu Hruškovi strašně, no vlastně nevím, jestli, no, tak snad to neposlouchá, ale tak trošku mu byly cítit nožky, tak no. Proto, aby měl vstupenku do našeho bytu, musel si vždy dát nohy do igelitového pytle.
1: No, a taky nesnesu ty drobky na té lince a nešla bych spát, když, já mám teda myčku, takže když tak si to nadkládám do myčky, ale nešla bych spát, kdybych neměla srovnaný polštářky, umytý všechno po lince, poskovávaný a teprve potom si můžu jít lehnout.
0: Až o vás řeknu, že byste byla opravdu dokonalé trošku hrábnutá, tak to byste ještě musela mít ve finále ty hrnečky daný ouškem doleva nebo doprava, do toho správného směru.
1: Jo, to mám.
0: Ježišmarja, tak vám hráblo taky, těší mě.
1: Hoziku, ale já vám něco řeknu. Já jsem ve znamení paní a pana je puntičkářka. A to je asi ono.
0: No, nevím, ale evidentně bychom se zabili. Zájemně. Moc děkuju za zavolání. Byly to hezké úchylky, na to mi nestačí ani A0. Děkuju, znamenám si, píšu si a co je ostatní. Milí posluchači, děkuju, že zavoláte už dopředu. Dobrou noc.

0: Každý člověk má nějaký vnitřní systém. Někdo ho přizná, někdo se tváří, že žádný nemá, jenže běžný život je plný takových těch malých pravidel, ze kterých se to všechno skládá. A ty si vytváříme kvůli klidu. Tohle bylo velmi neklidné, tohle mi připomíná, no to je vytáčený internet. Ahoj pane Honzo, ahoj pane Kubalo, mistře zvuku, já mám divný zvyk. Vystavuji si krabičky od telefonu a na zdi mám diskety a staré takové věci, které se dají pověsit na zeď. S pozdravem Lukáš z Železné Rudy. Lukáši, zdravím. Lukáši, disketa. To už dneska snad nikdo ani neví, co to disketa je. Že byly ty velké, na které se vešlo nic, a větší nic se vešlo na ty malé potom, nebo menší. Bože, to je pravěk internetový. No, dneska prosím vás, bavíme se na téma lidské úchylky nebo duševní úchylky, vaše úchylky. Říkejte tomu, jak chcete, třeba duševní porucha, to je ve své podstatě jedno, protože stejně ve finále to potom bude znamenat jedno a to samé. Třeba mám kamaráda a ten kamarád má rád maliny, jo, maliny. Dokáže jich sníst chlapec mnoho, dejte před něj kýbl malin. No vůbec, jako kdybych měl plantáž malinovou, vůbec si ho tam neberu jako brigádníka, protože on víc by sežral, než by si vydělal.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Malinové, pardon, to už jenom síla zvyku od kamaráda. Vidíte, a já na něj častokrát myslím, protože když jdu nakupovat a vidím někde něco malinového a může to být cokoliv, a začíná to malinovou štávou, kterou si mimochodem taky dokázal vylít po celé domácnosti, jenom protože je velký neštěka na otevírání čehokoliv. Taky myslím, že za historii, co se známe, jsem mu koupil malinovou vůni do zásuvky. Ten byt malinově provoněný vůbec nebyl, ale evidentně z toho vrněl blahem. Co všechno může být malinového, věřte tomu, že co uvidím, to koupím, protože už jenom pro tu prču tu stojí za to. Telefon do studia 731 800 900. Peťa Kubala, jakmile někdo zbystří, tak okamžitě bude ťukat, přepojí do vysílání, protože bych se rád seznámil i s těmi, kdo pasivně poslouchá. A třeba jen tak, jako se říká, ne, nebudu volat. No, to teda jako okamžitě zvednou telefon, ať už pevnou historickou linku, ťukejte, vytáčejte číslo, které jste slyšeli, anebo pište na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Kdyby vás zajímalo, co je mojí úchylkou, tak to bychom tady byli hodně dlouho. Myslím, že kratší bude písnička Michala Davida.

0: Sluchačka Jarmila by měla být na druhé straně. Zdravím vás. Kolega Petr Kubala mi stačil. Jana, tak on nejenom, že on mi neumí ani říct přesné jméno, kdo volá, tak to se omlouvám. Já ho zabiju, až ho uvidím osobně. Omlouvám se vám hluboce do Brna.
1: Ne, to nic se neděje. Nesnáším špinavé ruce.
0: Prostě no.
1: Je to hygienický návyk asi, jo. Doma vždycky přišli jsme domů, umyli jsme si ruce. Takže nesnáším svoje, nebo meju si častokrát, nebo několikrát za hodinu ruce. Ten pocit, jako že mám špinavé ruce, anebo i u ostatních. To jako asi je to úchylka, nebo spíš hygienický
0: návyk. Používáte takové ty vlhčené ubrousky?
1: No tak...
0: Používáte třeba vlhčené ubrousky, anebo nejhorším, jo?
1: No, ale jinak umej si ruce, přijdu domů, no, umej si ruce. Když se dívám na filmy,
0: kolikrát denně to...
1: No to nevím.
0: Kolikrát za den dokážete umýt ruce a kolik máte spotřebu mídla?
1: Ale to tak, kápnu si mídlo, to vůbec není podstatný, ale nebo si je opláchnout aspoň, no. Ale... Současných ve filmech.
0: Ale je to věc, která vás trápí, předpokládám.
1: No, trápí mě to, nebo ukazuju se ve filmech, inscenacích a kdekoliv. Přijde žena domů, ruce si neumeje, šahá na jídlo, šede do ledničky, já nevím co. Prostě nelíbí se mě to. No, tak to by byla jedna uchylka, no, možná hygienický návyk. A potom ano. Mě vadí... Zarostlí muži, kteří mají strniště, ani vous, ani nejsou oholení. Připadá mě to nedbalý, nehezký. Dělá je to starší.
0: Jako, no, tak, no, tak v tom nedbalé, případě buďte ráda, že na mě nevidíte.
1: No tak máte strniště, anebo trošku delší.
0: No mám, ale mám čisté ruce zase.
1: No... Tak aspoň to, no. Nedbalé oblečení.
0: Děkuju pěkně. Ano.
1: No, dobře, tak jo. Tak dobrou noc.
0: Ne, to je v pořádku. Omlouvám se případně za to, že když tak přeskočím, přemluvím nebo skočím do řeči, dneska to spojení je takové lehce opožděné, takže za to se případně omlouvám, i když někteří z vás to berete jako takovou tu nevrlou normu, když vysílá Honza Macoun. Každopádně dnes na téma sobotní noční linky, moje úchylka, ale dokážu to pochopit. Nečisté ruce a duševně je třeba si mít ruce a to už potom člověk možná ani nevědomky dělá, musí stále jít do té koupelny nebo k tomu umyvadlu, protože jinak hlava nedá pokoj. Je pravda, že ale dokáže hlava zazlabit i s jinými úchylkami nebo s jinými takovými zlozvyky, i když úchylka není zlozvyk. Jo? To zase je taky pravda. Na druhou stranu je to věc, která vás zaměstnává duševně. Budu rád, když zavoláte 731 800 900 anebo taky napíšete a píše vás poměrně dost. Už se na to dívám tady do systému. Ano, do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání píše se zde třeba. No, ahoj pane Honzo a pane Kubalo. Já jsem úchylný tak nejspíš na to, aby si lidi dávali cokoliv před ústa, když kašlou nebo kýchají. A na to jsem velmi alergický a někdy mi to i vyčítali, že jsem... s tím až otravný, ale já to učím i děti svých kamarádů, i v rodině, protože podle mě je to základ ve výchově dětí a měli by se to učit už od malička. A hned by bylo o hodně míň nemocí. Je nechutný, když stojí skupinka lidí povídající si a jeden z nich bez ruky a do celé té společnosti kýchne. To je podle mě vrchol, tak s tím všude otravuji a všichni tím prudím. A je mi to jedno, protože si na to potrpím. Vle, já nebudu kýchat teď. Rozumím vám, o co vám jde a čemu chcete zabránit. Na druhou stranu, když jsou nevychovaný, tak co s tím naděláte? Musíte zasáhnout. Jedině Pavel ze Židlochovic.

0: Kdyby se vám náhodou zdálo, že slyšíte z toho okolí tady z mého prostředí, ze kterého pro vás vysílám nějaké dunění, štěkání, případně kokrhání nebo dobrý večer, tak prosím vás, nelekejte se, otevřel jsem si okna a úplně to není nejideálnější, jak zjišťuji, tak berte to prosím jako letní omluvu jednoho prostého moderátora z Prahy, který nyní v Praze není, ale má v Praze spojku, která pustí do vysílání teď koho. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jarmila, Český Třebový.
0: Zdravím vás do Třebové, jak se tam máte?
1: No, máme se dobře, dobře se máme. Prší bez tak asi, jo. Ale chtěla jsem vám říct moji úchylku, která není
0: no, tak
1: stará.
0: S ní. No tak.
1: Na rozdíl ode mě, já jsem ročník 50 a moje úchylka je stará asi tak pár měsíců, nebo tak nějak. Ráda jezdím na kole a když jedu na tom kole, tak já sčítám všechna čísla, která jsou na autech. Jak je značka?
0: Ano.
1: No a to je moje úchylka, tak vždycky 7, 8, 5, 6, 3, šup. A když to nestihnu, tak se ještě otočím, abych si všechna čísla dala dokupy. A tohle dělám no. Já.
0: Počkejte, a to jako to jenom tak, to přišlo jako blesk z čistého nebe, nebo
1: ano,
0: jste učitelkou
1: ano,
0: matematiky?
1: Ano, z plezíru, z radosti, jenom že prostě jedu a zkouším to velmi rychle, to spočítat a to je
0: co děláte s těmi písmenky?
1: Písmenka ne, ty vynechávám.
0: Jenom tak ty hodíte někam do skladu, nevšímáte si. A co je výsledkem? Jenom to číslo, nebo sčítáte a
1: ano,
0: jako
1: prostě pršíte? Jedu a kolik jsem jich asi sešlo, nebo vidím řadu aut a říkám, tak tam bude 11 aut a je jich tam třeba 12.
0: No, tak, jak vás to moc zatěžuje v té hlavě?
1: Prosím?
0: Jak vás to zatěžuje, jako duševně, protože třeba jako může se stát, že...
1: Je to činí veliké potěšení.
0: Yeah,
1: já jsem
0: to
1: úplně
0: rád.
1: Vedle, jak já to spočítám a teďka jedu dál a mám další a další.
0: Kdybyste byla dobrá sčítačka provozu automobilů na silnicích nižších tříd, které se dělá, myslím, jednou do roka nebo dvakrát
1: do
0: roka.
1: No, a kdybych znala tak numerologii, že bych věděla, co znamená to výsledný číslo, tak to teda by bylo něco.
0: No, ale to vy máte za ten den, máte ale potom moc čísel, jako, nebo...
1: Nevadí. Já jsem úplně šťastný člověk, když to všechno spočítám. To je...
0: No, a teď jde o to, kdybyste to spočítala třeba babě, je to možný? Stane se něco v té hlavě?
1: A připomíná mi to Malýho prince, jak tam ten chlap pořád na týdenní planetě počítal.
0: No jo, tak to je...
1: Věc, ale to nevadí, mě to nevadí.
0: A je to hezká úchylka. Řekněme si na rovinu, ta nikomu neškodí a nikomu neublíží a ani vám v duši, protože evidentně z toho máte radost, jakmile dojedete do nějakého cíle.
1: Ano, moc děkuju, že jsem se dovolala, pane Honzo, je to super. Já se
0: děkuju,
1: dneska bavím,
0: fakt, že jo. Jo, já se jako bavím o trošku míň, protože nevím, vlastně nemůžu moc jako úplně zasáhnout do všeho, do čeho bych chtěl, ale počítejte si, udělala jste mi takovou radost,
1: klidně
0: že mám z toho úsiku.
1: Klidně mě vohodnoťte jako, ale klidně píďo.
0: Ne, já jsem spokojený v České Třebové, jsem rád, že posluchači nejenom poslouchají, ale taky volají a nejsou úplně normální, protože jinak bychom si neměli co říct.
1: Ano. Děkuji vám.
0: Já taky děkuji. Dobrou noc.
1: Jo, dobrou noc. Nashledanou.
0: A já ještě doplním, v případě, kdybyste chtěli zavolat, tak a nepamatujete si ta čísla, jo, tak ještě jednou, nejenom do Třebové, pojďme si připomenout linku do studia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Jinými slovy, páč to bylo krátké povídání, tak můžeme klidně přihodit ještě další, Péťo, kopni dalšího volajícího sem do prostoru našeho, ve kterém vysílá Noční linka, společné regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda. Dneska se bavíme na téma úchylka. Jo, nebo úchylky, kdo jich máte víc, klidně sem s tím. Jestli je to tak zásadní i pro mě, to vám řekne husí kůže i z mé jizvy po mé levé ruce, nebo na mé levé ruce. Zlomená ručička na třikrát, helejte se, dokážu odhadnout všechno. Dobrý večer, kdo nám volá? Haló, kdo je tam, kdo je na druhé straně? A neslyším nic. Určitě tam někdo je, zkuste aspoň vzdechnout. Ani to ne. Řekli by Němci, Schade, Péťo, Dáme jiného posluchače nebo posluchačku. Zkusíme mluvící, dokážeš to nějak zařídit? Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: Ano, kdo pak je tam?
3: No to jsem zrovna znova já, protože já se tady povídám. Mě se úplně vybil telefon, to je Jarno z Vysočný.
0: Ano, zdravím, takže zdravím, zdravím.
3: Já jdu stišit rádio, rychle.
0: Ano, máte to daleko?
3: No,
0: jo, vypadá to, že to je ještě do jiného patra. Ne, dobré. Tak povězte, jak to tam máte.
3: Já si tady tak povídám a pak říkám...
0: Ano, jste z dálky, jako kdyby na mě mluvil Krakonoš.
3: No, teď už jsou blíž,
0: No, já už jsem s vámi, já vás chci, tak povídejte.
3: No, tak. Já nevím, co jste ode mě slyšel naposled.
0: No,
3: já jsem tady povídala, jak mi se mě všechno hodí, protože dělám různé věci. A
0: ano.
3: Děti mi nadávají, že všechno, že jsem takový sběratel všeho.
0: Ano.
3: A že už bych měla přestat. Tak já vám tady vykládám, jak jsem tady co a co dělala, nebo co jsem si pozbírala. A říkám, slyšíme se a ono nic.
0: No,
3: jo.
0: Takže sběratelka čeho konkrétně?
3: Sběratel, třeba jdu po cestě a vidím tam pěkný kamínek, nebo odhozený papír, staniol, takže si to taky vemu, že jo, mám takový košiček nebo kabelku, tu nosím pořád. Ano. A musím, a jako dřív jsem nosila hůlky, jako klacky jako hůlku, takže se pěkně jako tohle, a když se nechci vohnout, tak si klacíkem do toho šťournu, a když se mě to líbí a vidím tam nějaký obrazec, tak to je moje, že jo.
0: No. A co s tím děláte potom? Jako kam to dáváte?
3: No, já mám totiž, ani když jsem neměla tu rekvalifikaci, já mám rekvalifikaci na aranžmá a pomáhám, že dcera je vyučená zahradnice a má taky hrad aranže, skate.
0: Ano, jako rozumím. Kur,
3: takže děláme vazby, různý svatby a to byl vždycky můj vášivý koníček, dělám různý vazby na dušičky a na Velikonoce a jezdíme po burzách nebo s přítelem vlastně.
0: A jo, no, jsem chtěl říct, a s těmi kamínky co? Jako to děláte komu potom radost?
3: No, když dělám vazbu nějakou, tak třeba osázím mísu s netřeskama, že jo, nějakou a dám tam kamínek, mušličku a prostě vezu to třeba paní sousedce do Brna, ta má to hrozně ráda. Jo, a když třeba nějakou kytku, jak jsem tuhle volala do rádia k vám, tak taky ty kytky, jak trhám po struhách, tak taky to nikomu dám prostě s tím, že teda má někdo radost, no.
0: Ale to takže u vás, ano, povídejte.
3: No, dopovězte, já to...
0: No, no, tak jenom jsem si říkal, že jako jestli to začíná kamínkami nebo dalšími věcmi, které máte ráda, které tak jako sbíráte, jako co by se vám v té hlavě odehrávalo, kdyby náhodou, nechci to převolávat, ale třeba...
3: Já mám takovou představivost, takovou velkou představivost, je prostě se mi hodí asi všechno, by se mi hodilo aj... Jo,
0: tím pádem ještě víc nabývá ta moje otázka, na kterou jsem se chtěl zeptat. Kdybyste vyhořela, tak to máte v duši, ale jako úplně, to byste měla guláš. Ještě
3: no,
0: větší.
3: No to guláš, no. A přitom si tak jako hodně pamatuju, jo. Já jako třeba žaba, tak jak se hrávalo za nás, za to táče, ještě když jsme chodili do Měšťanky, třeba ty čísla na autech, 2-2, neštěstí, 3-3, máte rád, 4-4, rande, jo, 5 polibek a takový. A nebo ty kopretiny, jak se trhalo, mám tě rád.
0: No,
3: to, ježíš, to, tím jsme se zabývali. A já jsem na to věřila, jít přes kanál, šlápnout, to neštěstí. To jsem se vyhybala, jak šel kříže. A 13. v pátek, no to je hrůza, katastrofa, černá fotka. A teď je to u mě, prosím vás, všechno naopak.
0: Fakt?
3: Já to prostě mám všechno naopak, jak ten můj organismus, jo. Takže a vůbec mi to nevadí a vždycky jsem telefon zvonila, já jsem letěla, když jsem se nepřerazila a teďka říkám, když mě někdo bude chtít a něco potřebovat, tak si zavolá znova.
0: No, ale čím to je, co se vám odehrálo v životě, že jste na to takhle přišla nebo jste dospěla do této fáze?
3: Prosím vás, mně se stalo totiž před 2 rokama, už musím říkat skoro, že jsem teda... byla s přítelem, co jsme se potkali v tom lese úplně osudově, kam jsem dostala, no teď to neřeknu to slovo, houbařskou. No.
0: Já teď si přemýšlím, co jste v lese mohla dostat.
3: No, přednášku, že všechny houby fialový jsou jedlí, což jsem nevěděla, jo. A to byl takový starší pán. A my jsme se potkali prostě, a on mi povídá, nebo já mu povídám, říkám, tak tam, abych ani nechodila. A on, ale jo, jen běžte. A já říkám, no jo, tak když už si to tam vyzbírám, už to tam byl, ale já jsem slepej, hluchej, já to víc nenajdu, než najdu. Tak jsme se takhle jako jenom pozdravili a on byl z Brna, musím říkat, byl z Brna už, i když je to hořký. A my jsme se potkali za chvilku zas a on povídá, já jsem viděl jen ty vaše bílé galoše, protože já jsem dělala v sejrárně a my jsme si mohli, když se jakoby to vyhazovalo do kontošu, tak jsme si je mohli na lístek vzít, jo. A já jsem je měla takový šikovný, široký, protože já trpím na křeče, když zouvám gumáky, protože tam jsem umývala a to tak mě brali křeče. Tak on, že viděl jen ty bílý gumáky. No a bylo to osudový opravdu, protože jsme se teda dali dokupy, byli jsme skoro 8 let spolu, s tím, že jsem s ním prožila tak krásný období, že za 34 let s mým ex-manželem jsem to vůbec nepoznala. No a bohužel teda mi odešel s tím, že teda se nechtěl dočkat toho, co ho potkalo s poslední manželkou, o kterou přišel, když mu umřela v nemocnici, ani mu to nedali vědět. No, takže takhle. A já jsem onemocněla, no. Abych vám to vysvětlila, a on měl strašný strach o mě. Takže, že jo, byl o 17 let starší, ale mě to vůbec nevadilo. My jsme se tak prostě doplňovali, my jsme spolu zaváželi, sekali dřevo, já jsem ho řezala, on ani řezat nesměl, to byla moje práce. Štípali jsme a prostě jsme byli tak sehraní všechno, jo. A hrozně měl radost, že jsem měla takový zvyky, jak oni třeba. Jeho brácha, on byl aj zlmňák, a když teda, protože jsou z Brna, a povídá, víš, já když najdu na cestě podložku nebo hřebík, to prostě mi tatínek říká, to si vždycky vem, to se ti může hodit. Jo. A tímhle jsem skončila takhle, jako s váma povídám, říkám, slyšíme se, a ono nic, tak mě napadlo, že mám hluchý telefon. No, a on se o mě totiž tak stresně bál, že prostě si radši vzal život, že se nechtěl dožít toho, že šel do nemocnice a prostě mu řekli, kam jdete, pane Zřídka Veselý. A ono za manželkou našla na operaci s kolenem. A prý, no ale manželka vaše paní už není. Takže šok jak blázen, že? A já jsem tenkrát skolabovala tady toho 21. srpna, to si pamatuju, protože nás okupovali Rusy, to se dobře pamatuje, 60. musím. A s tím, že teda se mi právě rozhodil celý organismus, protože on si vzal život.
0: Myslím, že už jsme se dostali úplně někam jinam v rámci povídání.
3: No,
0: já už navíc slyším...
3: To právě chci vysvětlit, no. To má souvislost. Takže prostě my jsme byli tak sehraní, že prostě jsme všechno spolu a za těch 8 let jsem prostě nepoznala víc radosti a to, i když jsem jako zase byla odříznutá od rodiny, jo. Takže všechno prostě, každý máme nějaký ty, aniž si to uvědomuje. Já mám rozkatulkovaný všechno prostě na ty vazby a všechno takhle, na co najdu. A s tím, že teda jsem si udělala rekvalifikaci, no a myslím si, že každý má tu uchylku a když tak si to ani neuvědomuje, že ji má, protože mu to nepřijde.
0: No, to je fakt, ale...
3: A já prostě mám takovou ještě fantazii, že vidím tamhle nějaký peříčko nebo něco a prostě taky musí být moje, když se mi líbí. Když se mi nelíbí, tak nic, jo.
0: No, myslím, že je velmi podobné teďka s proměnutím, že řeknu o mém psovi, o mé báře. Jednou přišla s peříčkem, který bylo přilepený na nosu a já copak? Byl holubý dům? Byl? Tím jsme skončili. Každopádně Brejlovec, který právě přijíždí do nočního vysílání Českého rozhlasu, vlastně nám předělí i tuhle vysílací hodinu, takže odjezd, děkuju za zavolání. A i já, skoro v uvozovkách a i zapomněl, jsem rád, že jste zavolala. Dobrou noc.
3: Tak jo, tak jsme si to trošku dopověděli a já všem přeju to nejlepší a ať mají krásný léto, kdo chce teplíčko, kdo chce, tak ať se chladí kde u pivečka, ve sklepě nebo v hospůdce.

0: Noční vysílání Českého rozhlasu a vítáme nový den.
1: Noční linka.
0: Uděláme si takový malý předěl toho, že dnes můžeme v tento okamžik přivítat neděli 5. července 2027. Dnes je den slovanských věrozvěstů Cyrila Metoděje. No, na Velkou Moravu v roce 863, jestli to říkám z hlavy, z hodiny dějepisu správně. Tam se nevydáme, tam moc daleko, ale co by mohlo být podstatně blíž, to je příjmená, se oslavují Janečkovi, milí Janečkovi. Zdraví, štěstí, spokojenost, lásky, hodně úspěchu, hodně nás, Českého rozhlasu a taky hodně bezproblémových úchylek, které vám úplně neobtěžují duši, protože když něco duši obtěžuje, to může být prevít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Trochu mi to vlastně připomíná, jak z vrchní prchni, kdy pan knihkupec, když se seznámí s nějakou ženou, tak si hned představuje, že je nahá. A když s tím přišel tenkrát k lékaři, tak nevěděl, co, tak pochlubil se s tím, co v duši trápí, a ten lékař na to odpověděl, no mě taky, že? No, podívejte se, úchylky anebo nějaké nutkání, které člověk v životě má a kolikrát už si to ani neuvědomuje, o tom to je v dnešním nočním vysílání. Tak máme na to ještě přibližně hodinu. Jsem s vašimi úchylkami. Těší se na vás, no, pro někoho, no, chtěl jsem to říct, ale neřeknu, vlastně mi došlo, že to by bylo úplně nevhodné, ale jo, ale někdo si to bude stejně myslet, úchyl macou. Nebo nevím. Pojďme za láskou.
2: Já včera ještě nosil blázna šat,

0: Já si to chtěl dneska s vámi udělat pěkné, tak jsem prosím vás to vymyslel tak, že budu vysílat zvenčí, ale netušil jsem, že bude tady někde disco party v našem okolí. Tak kdyby náhodou bylo slyšet tuc-tuc nebo štěknutí, což doufám, že už se nestane, protože teď už řeže, zařezává, ano, ano. Mé dítě, čtyřnohé, chlupaté, unavené, po celodenní cestě a chození, tak se za to případně omlouvám, ale to myslím, že jako jen tak dovysvětluji, ale co je teď důležitější, to je, že jsem rád, že volá Šárka. Zdravím vás, Šárko. Halo, slyšíme se?
1: Dobrý večer, tady Šárka.
0: Ano.
1: Já mám ráda, když přítel mi dává na prdel. Je to nádherný, ale je to erotický. Ale no, je to uchylka.
0: No, tak je to úchylka, to se jako nemusíme nalhávat, ale to je zase taková sympatická úchylka, ne?
1: Ano, je.
0: Ta se dá vykonávat v každém věku.
1: Ano, dá.
0: A přišla jste na tu úchylku, nebo tohleto, co vás vlastně baví, nebo co vlastně sedne, jak sedínka na hrnec do toho našeho tématu, tak to jste na to přišla až s ním, anebo už jste to měla dávno, dávno?
1: Jenom s ním.
0: Vidíte to, co my chlapi dokážeme?
1: No, asi.
0: No, dobrá, dobrá, dobrá. Slyšíme se nádherně. Jenom ještě jedna věc. Je fakt, že to je ale o nějakém porozumění, o nějakém duševním navázání a o umění komunikovat
1: ne,
0: třeba právě.
1: No ano, komunikovat, jestli to víc bolí, nebo je to příjemný, musí míň nebo víc, musí ženská říct, kolik
0: no,
1: chce
0: si teda. Přesně.
1: Jako tak.
0: Tím pádem já jsem chtěl doříct jenom tu věc, že je taky umění mluvit o tom, co člověk v sexu potřebuje a chce. Protože to, že něco chceme a jenom si to myslíme, tak to ta protistrana fakt neví. Takže je dobře, že o tom umíte mluvit.
1: Ano, umím o tom mluvit, řeknu, jo, já jsem mu řekla, musíš počkat. Není to hned, ono to nebolelo, ale tak, až to víc bolelo, tak říkám, já ti řeknu. Tak jsem říkal, ano, už to bolí, tak
0: no.
1: Trošku změrní.
0: Umění komunikace. Tak Šárko, děkuju,
1: ano,
0: zdravím do Brna a ať vám dá
1: zdravím
0: zase
1: Jarku,
0: i za mě.
1: Ještě.
0: Dobře,
1: zdravím
0: dobře.
1: Zdravím Jarku. Oni
0: ano,
1: vyjou,
0: děkujeme.
1: Zdravou,
0: posíláme pozdravení. No tak to je nářez, to chce jít do ordinace, ale já mám pocit, že teď tam mají obsazeno.
2: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
3: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
0: No, tak to chodívá. Doufám, že to bylo na 111 všeobecnou, nebo ne?
2: A nebo že chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. 2x2. Dva ráno. A večer.
0: Děkujeme pěkně i zde. Dobrý večer, pěknou noc, s vámi Český rozhlas, Honza Macoun. A zcela vážně, když se u toho někdy usmíváme, nebo to řekneme jen tak a rovnou, ať už to je rovnou z naší mysli, duše, nebo protože máme třeba takovou náladu, která mi to dovolí říct a odvážíte se, tak s úsměvem i zcela vážně. Zajímám se o vaše úchylky, které máte a je úplně jedno, co si pod tím představíte.

0: Dnes se ptáme na malé lidské úchylky, ne na nic temného nebo nebezpečného, ale na zvláštní zvyky, domácí rituály, drobné posedlosti a věci, které ostatní nemusí chápat. Hinku, zdravím vás. Povídejte, je to na vás.
1: Já zdravím vás a všechny posluchače a chtěl bych se přidat s mou trošku do mlýna.
0: No určitě, jsem rád za vaší úchylku předem.
1: Já jsem byl nějakým způsobem zatížený na správnou češtinu. A nejenom namluvenou, ale i písemnou formou, kdo mě jako nějakým způsobem zklamal, tak u mě ztratil kredit. Takže když já jsem si dopisoval s nějakými holkama, tak prostě došli k tomu, když jsem je posoudil, říkám, ježišmarja, ty jsi nám nasekala hrubek do dopisu, ztrácel jsem zájem. A dokonce jsem ještě to někdy udělal i tak, že jsem je opravil a poslal zpátky.
0: Jo, takový jste hrubián češtinářský.
1: Tenkrát to šlo, protože tenkrát stál dopis 60 halířů, že jo, takže to bylo jednoduché. Ale dneska by se to prodražilo.
0: No to chápu, ale zase na druhou stranu spousta lidí opravdu neumí psát, neumí češtinu, neumí správně skloňovat, neumí ypsilon, měkké i použít správně mne, no tak to už mi jde vlasy nahoru.
1: Neříkám přímo na vás, ale i někteří lidi z rozhlasu taky, kolikrát člověk poslouchá, říká, ježišmarja, ten tvar toho slova měl být úplně nějaký jiný. Ale to už prostě každý si musí zažehlit to svoje. No tak to byla, to byla
0: pravda,
1: taková ta moje úchylka.
0: Ano, chápu. A nejste v tom sám, to vám řeknu rovnou. Nejste v tom sám.
1: No tak to je dobře. Ale další, v té pozdější době už, když jsem začal brát sloky lásky, tak jsem si prohlížel děvčata, s kterýma jsem chtěl konverzovat, tak jsem říkal, musíš se dívat tak asi 25 cm pod bradu. Tak to jsem aplikoval a podle toho jsem se rozhodoval. Pokud ta dotyčná dáma byla obdařená, rozumíme si?
0: No jistě, já vám rozumím.
1: Tak podle toho jsem potom začal, ano, budu kolem ní obíhat jako ten kohoutek, ale každá tím obdarovaná nebyla. Ale já jsem měl tu zásadu, že prostě opravdu to, co jí Pán Bůh nadělil, nebo co jí příroda darovala, tak to je nejkrásnější okrasa toho ženského těla. Takže znám i některé, kteří se dokážou stydět za to, že mají krásně narostlý prsa. A to neuznávám. Já jsem teda měl manželku, bohužel musím mluvit už v minulém čase, tak měl jsem manželku a ta obdařená byla,

0: Já jsem byl pyšný na to, jak je obdařená pěkně.
1: Řeknu vám, vy jste mi, Hinku, vnuknul myšlenku, že bychom mohli probrat taky v Noční lince a teď bez nějakých, a to myslím zcela vážně, protože to myslím, že vlastně s tím tématem by si měli co říct, jak muži, tak ženy, ňadra, téma ňadra. No.
0: Kdo a jaké preferuje? To by byla dobrá téma.
1: Zkusíme to, já si to tady zapisuju, člověk to hned zapomene, takže děkuju vám, Hinku. Mimochodem jenom ještě doplňující otázka, vy jste sám v současné době, nebo ne, a v případě, že ano, jaká je průměrná délka vašich vztahů?
0: Já už jsem dneska bohužel sám, protože už manželka mi zemřela a od té doby, 3,5 roku jsem už sám a nějaký vztah nevyhledávám. Takže jako dílka vztahu se nedá posuzovat.
1: Ne, já jsem se jenom jako chtěl tak v hlavě ujasnit, jestliže v případě, že vás to celoživotně trápí, čeština a vnady, tak v té kombinaci, jestli se to promítá i do celého vašeho života vlastně, jestli na tom netroskotaly vaše vztahy, že to třeba mělo nějakou maximální délku, proto se na to ptám.
0: Tak tady to fungovalo v té době dřív, když jsme vlastně, mi bylo tamhle 15, 16, 17 let, takže když jsem vlastně ty vztahy vyhledával a nacházel, takže tam jsem to aplikoval, tuto posuzování těch znalostí, těch děvčat, ale potom jsem našel tu svoji a tam jsem ten problém neměl, protože manželka jako bez problému komunikovala s písomnou češtinou, i když tady tou naší, jak se říká to tím naším hantecem, ale úplně přímo hantec taky ne, to je tak pro Brňáky a blízké okolí. Ale prostě tou normální mluvou, ale nebylo to zase tak uměle artikulované, jako aby si kroutila slova přesně podle nějakého předpisu, to určitě ne. Ale bylo to tak, že mi to vyhovovalo a já jsem byl rád a celý život, který mě byl dopřán s ní strávit, tak byl příjemný a veselý. Určitě veselý, protože my jsme oba dva měli rádi veselý a dokázali jsme si i sami ze sebe udělat legraci a to je důležité, aby se to člověk ukázal.
1: A spisovně především. Dobře, děkuji vám. Moc vás zdravím, děkuji za zavolání a díky za vnuknutí možného tématu do dalšího vysílání. Ať se vám daří, dobrou noc.
0: Já doufám, že se mě podaří poslouchat Noční linku, až to budete jednou vysílat, protože to by mě velice zajímalo a měl bych sáhodlouhý rozklad do toho příspěvek. To.
1: Dobře. Už dopředu říkám, že do konce srpna to nebude, protože to už máme naplánováno, ale hlídejte si září, jo? Doporučuju.
0: Není problém, já poslouchám Noční linku téměř denně.
1: Děkujeme pěkně. A nejste v tom sám, tady zrovna koukám, dorazil příspěvek, ve kterém se píše Milá Noční linko, dvakrát kontroluji zamčení dveří, v současné době je můj zlozvyk úzkost, přeji si mír Maruška, ale ještě tady mám jeden a ten jsem, kde ho mám? No prosím vás, tadyhle byl. Že miluji Noční linku. No, tím jsem chtěl říct, že v tom nejste sám a jsme za to rádi, že vás je tolik. Tak díky. Takhle, kdyby ještě vlastně, odrazím se ještě od vaší bývalé ženy, milý pane posluchači, poslední volající, kdybyste bydleli v Praze, myslím si, že jako pokud by moje drahá polovička nevěděla, jakého rodu je Florence a pokud mi nedokáže vyskloňovat odolenou vodu, jo, tak to by asi náš vztah velmi rychle skončil teda. Jo, tam by to možná mohlo pohořet, to jenom jako upozorňuji, protože ne každý to umí, ale dost lidí taky neumí používat zkratky, jo, a to si řekněme na rovinu, mistr zkratka je Ivan Mládek.

0: zcela vážně se vás ptám, milí posluchači Českého rozhlasu, na vaše úchylky, které máte a které vás třeba tíží, ať už vědomky nebo nevědomky, ale prostě jsou součástí vašeho života. Mimochodem, píše Bedřich, dobrý večer, moje úchylka je šahat na věci, nábytek, televize, dveře a podobně. Nebo dávám do knihy staré sportky nebo šťastných 10, potom z toho dělám rozpis. Je teda pravda, že pořád dávám stejný čísla a pořád nic. Opravím stejná čísla, pořád nic. No, na tu televizi prosím vás pozor, nevíte, koho můžete pohladit.
1: Mě teček kolotoč, dá se do něj červotoč, poslechněte lidičky, chop!
2: Chocholoušek chocholatý s chocholouškou chce do chat.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Nevolejte, nebo volejte, ale potom, až to si popovídám s Hinkem. Zdravím vás.
4: Tady je Josef Janča z Malnovic u Zlína. Předem se
0: Ježiš,
4: omlouvám za to,
0: že... Ne, já se omlouvám. Já jsem si... Chápete, to mě řekne do ucha ten mistr zvuku z Prahy, Petr Kuval, vaše jméno. A já se ho napíšu blbě. Rozumíte tomu?
4: Já jsem si předem omlouvit, že já jsem vytočil číslo, jsem zjistil, že nemluvím. Ale
0: jo.
4: Budu se snažit mluvit.
0: No tak mluvte, teď vás posloucháme.
4: Moje úchylka je taková, že mám rád ženské chloupky.
0: No, a to...
4: Stalo se mi, že v počítači na Facebooku byla prostě ukázka ženy z chloupky pod paží.
0: Ano.
4: A já jsem to kliknul a od té doby mám na počítači, se mi to nabízí pořád všude, mám to desítky prostě žen, už mi to je omrzelé trošičku v této fázi. Desítky žen prostě, které mají oklupení.
0: Chápu.
4: Je to nevhodný příspěvek, který jsem vám sdělil do tohoto, do telefonu, že jo?
0: Ne. Takhle bych to fakt nebral a nedělal bych si z toho jako srandu, i když já si jako kolik natrýpnu, ale ne, to mluvím o sobě. To se může stát a to tak někdo v životě má a vy to tak máte a nemyslím si, že by to bylo terčem posměchu.
4: Mně připadají ty vyholené ženy, jak kdyby se člověk přátel s nějakou školačkou, rozumíte?
0: Ne, vy máte prostě rád takový to, jak pán Bůh stvořil ženu. Tak, jak je.
4: Tak, přesně tak.
0: Bez
4: natura,
0: žiletky.
4: Přírodní věci prostě, takže to vše.
0: No děkuju.
4: Rád, vaše číslo si pamatuju na spaměť. Rád volám tady místní Jarce Barboříkové.
0: Ano.
4: A dneska jsem usnul, byl přenos z Velehradu.
0: Ano.
4: V televizi. A hned potom jsem usnul a teď se probudil a zapl jsem si vás a jsem si říkal, jestli i takovou nevhodným příspěvkem můžu přispět, tak se snažím.
0: Je to vhodný příspěvek, takže děkuju za něj. Jarku jsem v životě osobně teda jako neviděl ani na webkameře, těžko říct, jestli má chloupky, či nemá, ale rozhodně, každopádně zdravím i jí, kdyby poslouchala a vás. Doufám, že vás to netíží, tahle ta úchylka. Doufám, že to berete jako...
4: Vůbec mi to nic nedělá prostě a... Ta paní Barboříková, to je ve Zlíně právě, já jsem ze Zlína, takže se známe poměrně dobře, jako víte.
0: Právě.
4: Ale chlopá, to nemá nic společného.
0: Děkuju za zavolání a hodně chloupku vám přeju. Dobrou noc.
4: S pánem Bohem, dobrou noc.

Posloucháte Český rozhlas, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas. Pohoda vás zdraví z improvizovaného studia Honza Maceon. Do Prahy zdravím Petra Kubalu, ale taky i vás, kteří voláte na dnešní téma, což je téma sobotní noční linky, která pokračuje druhou hodinou i v neděli. A to na téma moje úchylka. Řeknu vám teda, jste dost úchylní, děkuju. A hlavně děkuju za přiznání, ať už je to lehtivější třeba vaše vyjádření, anebo humornější. Já doufám, že to pochopíte, že nedělám si a předpokládám, že ani posluchači si nedělají ze všeho srandu, ale taky mají spoustu vážných věcí, které mohou tížit třeba na své duši, ale za to zavolání anebo napsání děkuji i Vláďovi, píše: Dobrý večer, nevím, zda už to někdo zmiňoval, mám úchylku kupovat věci po dvou. Nejde jen o sudý počet rohlíků, ale pokud jsou třeba v regálu dva poslední jogurty, nemůžu to tomu druhému jogurtu udělat. A musím je vzít tomu oba. A nejlépe i oba sníst najednou, aby ten druhý nezůstal v lednici sám. Snažím se o tom přesvědčovat i ostatní, aby si nabídli rovnou dva kusy, a to u výrobků, které jsou od přírody párové, například Mozartovy koule. Pěkný večer všem. I od mých dvou sibirských husky zdravíme i Báru, Vládě. Marta z Prahy 6 píše: Dobrý večer všem. Já od té doby, kdy se začalo mluvit o těch vysokých větrníků, tak když vidím v televizi pořad s hezkou naší krajinou, například jako Policie Modrava nebo Modrá krev, představují se tam ty větrníky a je mi z toho na nic. A taky nevím, jestli je to úchylka, nebo jsem závislá na noční lince. Marta Prášes. Marto, kdo by to řešil? A ještě přidám Michaelu. Dobrý večer, zdravím z Brna. Když jsem si dnes odpoledne přečetla dnešní téma, tázala jsem se manžela, zda u mě vidí nějakou úchylku. A zcela vážně mi odpověděl, že mojí úchylkou je přehnaná pořádku milovnost a záliba v uklízení. Nevím, zda je to záliba, ale něco mě stále nutí každý týden. To naše obydlí zvelebovat. Asi je to dědičné. Vzpomínám si, že jsem se zapřísahala, že ve své domácnosti to dělat nebudu, ale naopak, opak je pravdou, i když kliky necítím. Jestli si vzpomínáte, před 14 dny jsme spolu mluvili o tom, že mě čeká po 53 letech setkání s mojí bývalou láskou a já jsem slíbila, že o výsledku budu informovat. No, ono to trochu souvisí s mojí pořádku milovností. Mám ráda pořádek i ve vztazích a tak jsem byla ráda, že jsme si mnohé věci, jak já říkám, z pravěků spolu vysvětlili. Docela mi spadl kámen ze srdce. Dobrou noc přeje Michaela. No, Míšo, jste doufám ta Míša, o které jsem tvrdil, že pokud náhodou uvidí posluchači z Brna a blízkého okolí rudou zář, že se nemají děsit toho, že by to byl odraz rudé záře z Kladna přes Jihlavu až do Jižní Moravy nebo směr Jižní Morava. No, dopadlo to, doufám, aspoň dobře. No, píšete, spadl mi kámen ze srdce. No, mě by spadl i z toho žlučníku, ale ten už mi vyndali a ty kameny mám doma v lahvičce, tak já bych si ten s dovolením váš tam taky přidal. Míšo, ať se vám daří, děkuju.

0: praletí.
1: Noční linka dnes na téma Moje úchylka, tak vítejte v ordinaci Jana Macouna. Aleno, svěřte se z Ostravy doktorovi Honzovi. Nemám smlouvu s žádnou pojišťovnou, ale nebudu chtít žádný peníz. Pěknou noc přeji.
2: Ano. Takže dobrý večer, zdravím všechny vás, pana Honzo, všechny posluchače Noční suvy. Tak moje úchylka, která nastala čím dál jsem byla starší, dneska mám něco přes 80, tak je ta pořádku minulost, tady toto, jak se zmiňovala v tom dopise. Je to tak, že když jsem byla jako malá, ještě z rodiči bydlela kdysi, takže taky jsem utřela práva, maminka říkala, to utíráš jak po náměstí, že? No, tenkrát se to takhle jako nějak nedělala pořádně. I tati nebyl na přesnost, na takovou tu, až postupem času, až jsem byla, už jsem byla potom doma v důchodě, a čím starší, tím jsem prostě takhle přesně všecko muselo být. Pintry, jak to říkám.
1: Předpokládám, že máte speciální prachovku a speciální i prostředky pro to, abyste doma uklízela. Jedině lety ověřené, Alenou ověřené, když se vám dostane do ruky něco jiného, tak to nefunguje přece, že jo?
2: Ano, no já už teď jako spíš mě tak ty pečovatelky takhle něco jako dělají, takže to...
1: No blbě to dělají, to já vám řeknu rovnou, dělají to špatně.
2: Dělají to blbě, jsou chudáci, dělají to blbě, ale já jsem z toho na nervy. Pravda, mi třeba vadí, když horší vidím, ale vidím, že ten obraz na stěně visí trošku křivo. Už mi to vadí, musím ten obraz na to nás. I když pak nevidím, ale já to vidím. Já vidím.
1: No to jo.
2: No, záclona. No je to, já se tomu směju, ale já to přiznám, ale tak to je.
1: Je to hezký uklidit po uklízečce nebo po pečovatelce, která má pomoc v domácnosti. No to jste mi pomohla teda, opravdu.
2: No, a nebo i ta záclona, když prostě si to odhrná, teď to není přesně takhle nařasený. Není to tak, jak to má vyset, já to vidím. Říkám, když horší vidím, špatně vidím, ale prostě tady toto vidí. Všechno, nebo mám třeba přes stůl, konferenční takový, ne ubrus, jako tedy visí dolů a tak dále, on si to dneska nenosí někdo ubrusí, jakože i na stole, a takový ten ubrousek, a teď se něco na to položí někdo a teď to zhrne. A říkám, proba, to přesně vidí, že to zhrnu ten ubrus a už je hoň na střeše. Prostě to
1: já
2: tak,
1: vám
2: to
1: rozumím.
2: Tak,
1: ale no, jak já vám rozumím, úplně to je tak hluboký tohleto. Já nechci, aby to vyznělo, že já je zmus ode mě a že Macoun a tohle, ale jako moje domácnost, jako to je, já kdybych přivítal doma návštěvu, já radši kvůli tomu moc nevítám doma návštěvy, ne kvůli tomu, že bych měl absence blízkých, ale já jen moc nechci domů zvát, i když někdo dorazí a půjde na toalet, nedej bože, no, ta toaleta je základ třeba, jo. To u mě je tak, jako, že já nepozvu nikoho, když není... No. U mě můžete jíst i z těch šroubků od prkínka.
2: Ano, já to sami. Návštěva, no, když mě tak předličíká, říkám, pro boha, já určitě nemám koupelně to neavštěvo, já nemám to. Jednou s kamarádkou, už je zpátky hodně s kolegyní, říká, já si to vystavím. A říká, ty probál, já nevím, co mám všechno přesně. Ty musíš zůstat chvilku na té chodbě, já si to ještě zkontroluju, jestli mám všechno přesně. Pak jsem mu pozvala dál a to jsem si ještě nebyla jistá. No hrozné.
1: Jo, přesně, jo, ježiš.
2: Když to teď poslouchá, tak si řekl, že nejsem normální, já jsem normální, ale prostě na to jsem puntička.
1: Ne, takhle, i kdyby to Aleno nebylo normální, tak vám řeknu rovnou, já vám rozumím, soucítím s vámi.
2: Vy mi rozumíte, ano.
1: Já vám naprosto rozumím, naprosto, protože to je pro mě alfa omega všeho.
2: Ano, to jsem jako opravdu ráda, a hlavně vlastně, když muži, to mám taky rád, když jsou precizní, přesní a tak dále. To je výborný,
1: no,
2: to jsem teda...
1: Ale dala. Jako věřte tomu, že vás bych si domů nepozval, protože svědomím toho, co teď o vás vím, tak to, abych si vzal týden předtím dovolenou jako na ten úklid. Jo? A to bych já musel uklidit uklizení.
2: Ne, tak to zase tak neberte. Já jsem to teď přehen, já jsem mě to...
1: Neomlouvejte se, ne, je to normální, protože kdybychom to považovali za nenormálnost, tak už bychom museli někam do ordinace pro nějakou medikaci, ale ne, je to obsedantně kompulzivní porucha, prostě někdo to tak má a hotovo 20.
2: Někdo to tak má, ale ano, přesně.
1: Řeknu vám, já vám přesně řeknu, kdy jsem přišel na to v životě, že to jako není úplně normální, a nebo že to jako musím přijmout jako normálnost ve svém životě, a stalo se to, a to já vím naprosto přesně, když jsme si, ne z plezíru, že nevíme, co s penězi, objednávali po určitou dobu, asi 2 roky, k nám chodila paní, co uklízela. Paní uklízečka, výborná ženská, skvělá, v pohodě, ale já co udělal? Já jsem pravidelně předtím, než ona 2x do týdne přišla a měla jasně stanovené, co má dělat, tak jsem uklízel předtím, než ona přišla.
2: Ano,
1: a to, tam mně došlo, že to nebude úplně OK.
2: Ano, no.
1: Je, udělala jste mi radost, takhle skoro se závěrem noční linky, děkuju, jsem rád.
2: A ještě další, jenom stručně, co se týká těch čistých rukou, že když si před 30 lety jsem měla žloutenku typu A, tak od té doby já jsem má prostě čisté ruce spále, když někdo přijde, tam je umývalo umít, než kročí tady. To je tady ta uchylka, ale ano. Teď jsem velice ráda, pane Honzo, že budete mít ten pořád o tom jazyku českém. Já to bych velice ráda, se tam budu telefonovat, by se dovolala, až to budete mít tady to ten program, nebo tady to.
1: Ano.
2: Protože já tež na tu češtinu jsem opravdu, maminka lidské ještě na základní škole, diktáty mě dávala. Já dneska jsem říkal, to odolená voda, to je skloněvání úplně jednoduché. Ale budu velice ráda, až tady to na ten nabrnete jako program, a já se budu snažit od počátku na telefonu, abych se dovolala na to.
1: No tak snad to vyjde jako dneska. Zdravím do Ostravy čistotnou a hlavně vlastně část mého srdce, Alenu. Děkuju, dobrou noc.
2: Já taky moc děkuju, taky dobrou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Normálně se mi z Aleny zježily chlupy na rukou, nohou. Jo, pozor na to, pozor. Dneska z nočního vysílání na ty chlupy, že? Ochlupení, ale to je u mužů. My jsme probírali ženy. Ale no, díky. Normálně i chloupky na mé jizvě z mého pádu z koloběžky. Přes řídítka a trojitou zlomeninu, vidím to tam, jsou tam ty vrcholky hor. No, jsem vzrušen.

0: Velký Ostrava.
1: No,
0: to je pěkné nadělení. Teda milé nadělení, kdo pak nás tam poslouchá a kdo nám volá do noční linky.
2: Přeji hezký večer vám, pane Honzíku, a všem posluchačům. Tady je Miluška, Ostrava Zábře.
0: Už jsem to chtěl říct, to bude Miluše, Miluška. Miluško, povídejte, ano. Jak moc jste, jinak to by vyzdělo blbě, jaké máte duševní nedopatření, které vás tak jako...
2: Za prvé, bylo by toho hodně, ale za prvé sbírám kamínky a kameny. Sbírám je proto, že na ně maluji. Jinak vám chci říct, že včera jsem byla na poště a posílám vám malinkou zásilku. Potom mi prosím vás jenom odepište, tam jsem vám napsala kde. Na mail, jestli jste ten balíček dostala. No, děkuji moc.
0: Taky.
2: Jinak sbírám knoflíky. Když jdu ven a náhodou vidím nějaký knoflík, tak ho vezmu a minule už jsem si říkala, ale už to nebudu sbírat, už prostě. No, ale pak jsem se vrátila zpátky a ten knoflík jsem sebrala krásný, byl stříbrný. Sbírám fotografie herců zpěváků. Sbírala jsem hrnky s pokličkou. To spíše vypadá jako na námět sbírka, ale nechala jsem si jenom dva, ty nejdražší, měla jsem jich 150, tak jsem to všechno rozprodala. No, pak vystřihuji si vtipy z časopisu a z, tady, co chodí Zikádo. Vystřihuji si recepty, i když dnes už je mohu si najít v mobilu, ale nedá mi to.
0: No, to je stará škola, vyzrálá škola, ano. Která to dělá po starou.
2: Ano. A jsem ráda, že mám i nějaké, co jsem kdysi si koupila, že tam prostě perník a všechno, jak tam kdysi dělali. A prostě tam dobré čtení v těch receptech. Ještě je tam Přemek, podlaha a tak dále. No. A také jsem si to rozstřídila na recepty, které jsem si už udělala a na recepty, které jako chci udělat. No a dneska jsem...
0: Počkejte, tady no. Vás zastavím. Řekněte mi, které recepty odkládáte.
2: No tak jako odkládám, no různé. No. Neodkládám jako takhle, ale že... je chci udělat, ano.
0: No tak právě, a to chci, ještě to nebylo, to chci, máte je tady v komínku, budu někdy dělat. Tak které recepty, na které jste se necítila ještě?
2: No tak z hlavy teďkom nevím. Prostě to bych musela honem zajít pro tu krabičku. No prostě recepty, ale které dělám často, tak dneska jsem si dělala večeři a dělala jsem si guacamole. A bylo to, je to recept, kdysi byly takové knížečky, víte, takové malinké sešitky. A tam jeden pán jako má ten recept. No a tak já jsem si ho vystřihla, dala jsem si ho do folie a si ho nezaspiním, nepomástím, protože je to moc výborné. Jak se říká, muži vaří lépe a ten recept mi moc chutná. Někdo by řekl, mi strašně chutná. No, ale já to neříkám. A to je taky další úchylka, že když já někoho slyším říkat jako strašně hezky, hrozně krásně. A jedna spisovatelka dokonce v rádiu řekla, děsně ráda, no tak to jsem si říkala, no tak pane Bože. Takže ten pán, co říkal o jazyku českém, tak ano, to zase byl můj partner. Ten jazyk český úplně, když slyšel něco takového. No, to ale je jiné téma by bylo. To bude. No, ale já, když někoho slyším, že takhle mluví, no tak to je, jako tak bych řekla, taky moje uchylka, že já si nedám pokoj a prostě toho dotyčného, jako se ho zeptám. Tak když to bylo strašně krásné, paní říkala, já jsem si to koupila, to bylo tak strašně krásné. A já říkám,
0: Miluš je taková urejpaná trošičku teda potom, no, v tom případě.
2: Ano. A ona, paní se na mě dívala a třikrát se ptala, se mě ptala, proč si ho nemohla koupit, když to bylo strašně krásné. A na potřetí to pochopila. No, tak to je moje taková uchylka, ano, děkuju. Že jsem urejpana.
0: Děkuju. Miluše, musíme končit. Omlouvám se za to, jedna hodina se blíží, ale děkuju za vaše úchylné vyznání, moc mě to potěšilo, pobavilo. A k těm knoflíkům, kterými jste vlastně začínala, tak myslím, že se hodí pro nás línější šlapací stroj a o něm zpívají Zagorová, Vondráčková. Dobrou noc.
2: Jo. Dobrou noc, mějte se krásně.

Posloucháte Český rozhlas. Český rozhlas Střední Čechy má mateřská stanice, kde mě ale po následující týden neuslyšíte v ranním vysílání mezi 5. a 9. hodinou, což říkám i vám, posluchačům noční linky z jiných krajů. Zkrátka regionální stanice, která je moje mateřská, tak teď záskok dovolená. Takže ne od zítřka máme dovolenou, ale už teď ji máme. A já děkuji tímto do Prahy Petru Kubalovi, který to všechno odmixoval. Ano, odmixoval, odmačka, odtahal. Teď ho uslyšíte, jak se normálně kámen ze srdce spadnul, jo. Nervy, taky se mu je přidělal trošičku, ono to spojení nebylo úplně nejideálnější, ale dopadlo to. Tak moc za to děkuju nejen jemu, ale i vám a hlavně těm, kteří se provolali, napsali a hlavně sdělili, ať už vážně nebo s úsměvem, k dnešnímu tématu svoji úchylku. Tak děkuji ještě jednou, vážím si toho, protože bez vás by noční linka nebyla. Tu další noční linku má pro vás už dneska hodinu před půlnocí z Prahy Jitka Lukešová, moje bohyně. Jitko, zdravím, jestli posloucháš, já poslouchat budu. I v té Itálii. Samozřejmě i vy ostatní, kdo budete chtít přidat další témata do nočních linek, pište jan.macun@rozhlas.cz anebo klidně i na linka@rozhlas.cz. Všechno dojde těm správným moderátorům noční linky. Třeba i mě, Macíkovi. Zdravím vás, přeju dobrou noc, pěkné sny. Naše další společné setkání bude tuším 22. července po dovolené odpočatý do Růžova a snad i do Růžova vyspalí. Těším se na další vaše setkání spolu se mnou a s ostatními na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
2: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
1: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
3: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
1: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
3: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
1: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
3: To je kravina, to je blbost.
1: A jak byste si to představoval vy?
2: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
1: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
2: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
1: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, které ho pak provázely celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý.
3: Hnědý.
2: Hnědý, ano. Tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak už, pak to bylo moje povolání, ty punčocháče. Byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život. Ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí. Jednou pro vždy zůstane to princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.
1: Prázdniny trávil malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10x tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
4: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, že, co si bude říkat, no, tak to jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, promiň, už se to mota. Ona byla skvělá vypravečka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo, a ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. On říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase Hané, že jo. Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek. Já přes něho vidím až k nám na Hano. Naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila. A už si to metelila do té kuchyně. Já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala. Pavlíku, to je dobrá hospoda. Vylazila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
1: V Konici u Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
5: Tata, teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhleté situaci zachovat. Co když se vrátí tvoje manželka?
6: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty jsi jako nemůžu vyhádat.
5: Nechci mě, nerozdrejně mě to tam. Dobrý večer. Dáte si si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko.
6: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce,
3: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
5: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, Zlatovi?
3: Jak tedy tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám, prosím, rozumět?
5: Ty jsi to zatajil? Co? No Zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
3: Spolupracovat?
6: Co je to za bláboli, co to měli
5: za pitom? No tak si za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no. Nemoc, vidím.
6: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří, nevěří.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
6: Ne, ona, že teď se na ní

0: Počkej, já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. No, než já jim našli! Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
1: Co?
0: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
1: Prosím tě, nevěří,
2: to je podraz.
0: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
3: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
0: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
2: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
0: Ludva, no.
2: Cože, moment, promiň, no. Ludva, jaký Ludva?
0: No, můj Ludva. No,
2: ty mě chceš vyprovokovat?
0: Vůbec tě nechci vyprovokovat,
2: prosím. Moment, buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takové buchty peče jenom teta Anča.
0: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
3: On má Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
0: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
3: Já se sem vrátím, ale to není nikdy.
2: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov.
3: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane jeden prolhaný?
2: Kašenko, Ty ptáče, jedna! Ptáče, pitomá!
0: Co si to k ní dovoluješ? Běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No. Věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Bartoška, Jana Švandová, takový vrch jsme byli kolem toho 68. roku, takže na školu všichni vzpomínáme strašně rádi. Škola byla základ všeho toho. Já bych řekl, že to bylo nejhezčí období mýho života, tak se do té školy všichni rádi na ní vzpomínají a vrací se. Jirka Bartoška.

0: Tožka byl na vojně, si vzpomínám, taky byl na těch talentových zkouškách a vypráví se o něm taková historka, že přišel na ty přijímací zkoušky ve vojenském, v těm kopřivový, taková ta tlustá odporná uniforma. No a prej, jak se dávají u přijímacích zkoušek hercům, adeptům teda herectví, tak se dávají etídy, jo, aby se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě. Tak prej Jirkovi Bratoškovi dělal, zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslela, začala dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád z těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Protože já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví, ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují. Ale...
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky a neb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
2: Tak to já nechápu, že, tatičku?
3: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
2: Ano? Ach tak, vy myslíte naši dceru?
4: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
5: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Nashledanou.
2: Nashledanou. To jsou lidi dneska, víte?
5: To možné?
2: Je, naši dom. Tak co, co pak jste dostali?
4: Hovno.
2: Co? No tak to se mluví.
4: Máme naději, tak akorát na čtvrtou kategorii.
6: Za 10 let.
2: Co? Pánové!
5: Ano.
2: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
5: Já bych na sídliště stejně nešel.
0: To je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál Forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no, před ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, tréma, tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Suda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicent, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demétria. A tak zůstal v angažmá pod vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
6: Pojďte dál. Uvolněte se.
7: Děkuju.
6: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
7: Ano.
6: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
7: Vážně? To bych ani nečekal.
6: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
7: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
6: No, po čem?
7: Poslat?
6: No, o čem jiný?
7: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
6: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní,
7: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
6: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
7: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
6: Jak říkám, příběh funguje.
7: Ano.
6: Stručně řečeno je to
7: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
6: No tak sám bych to nevystihnul líp.
7: Ano.
6: Ale v tom právě vidím ten problém.
7: V tom hrobu?
6: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
7: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
6: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
7: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
6: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé. Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
7: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
6: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
7: Rozdíly? Jaké rozdíly?
6: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
7: Ani tak zcela moc nepřesně.
6: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
7: Jakože je černoch?
6: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
7: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
6: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
7: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
6: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama. Jaký rdousí nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
7: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
6: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátek.
7: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
6: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
7: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
6: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
7: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
6: Shakespeare, zajímavé!
1: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
8: On má takovýhle hlas, takhle mluví a takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to Pavla ta do toho tam tchýně, Pavla ta do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
9: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: slova pod kabátem schová. Rač teda, látky je dost, rač teda.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávníčka. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: K vašim službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hravěnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé.
4: Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávníčka princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10, 20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky, takový klasika. Tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. Já jsem říkal, já jsem hodně hrál. To se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil. A zalíbila se mu taky Libuška Šafránková. Tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo? Že říkal, umíš jezdit na koni? A říkal, no, u dědečka jsem na koni seděl, ale říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kůň je ušlechtilý, chytrý zvíře, jo. Kůň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na mě sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně mě bylo, jak se mě rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý kloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácený, byl takový spěněný ten kůň. A přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena a hnoje, takovej myšmáš. A já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co, a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím. Takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel. A takže jsem byl v tom hnoji s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele, fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!
6: A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A režisér Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šupa asi po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle si říkal, a Vodlíček volal, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to. Podařilo se to.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dabing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dabing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To byla všechno, celá role. Jo. A takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? A říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma. Na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane režisér, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonymu. A v české verzi seriálu Mesh jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dabovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se daboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, takže jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý, žádná jihoamerická telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahrát.
2: Se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohleto? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty brunče, ty jsi na Sibiře, tam umrzne ta tvá pusa!

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny jeden český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo, ho vidíte, jak se klepe a on má být jako dva. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahulena, všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se jo, říká, ano, úvod, jsem pohád, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takový expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že jo, úvod, suk, krásně jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona říká, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mi údy strnulí. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.